Zubky mám a duha zlato hřívá, mě vede zpátky k nám. Zas proletím tou brankou, až k lesu můžu jít.

oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas donutí sem tam slepit sny i prasklé spěchem, sem má cenu.

Léto, prázdniny, cestování jsou v plném proudu. Vlaky odjakživa patří k tradičním dopravním prostředkům a nejenom tulákům. A vlaky jsou taky tématem písniček v dnešním pořadu Na cestě. Klidný poslech přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc Jarka Nosková. A první písničky už přivážejí Greenhorni.

A u rezavých kolejí ještě na vlnách Českého rozhlasu Olomouc zůstaneme. Brněnský TE Band zahraje písničku Rezavý šíny Babihory voli.

Krivolovkami budeme taky pokračovat. Dáme si Hobous a song abonenta Jihozápadní dráhy a potom Mrtvej vlak Mikyho Rivoli, který zahraje společně s přáteli.

0: už jede vlak.
1: Posloucháme dnes pořadu Na cestě vlakové písničky a jednu s textem z Kunka Jaroše přidají taky Malina Brothers, jmenuje se Éra parních lokomotiv.

0: vlnách Českého rozhlasu Olomouc pokračujeme v poslechu písniček s vlakovou tematikou. Dlouho nejel žádný vlak, dohráli hoptropáci a pokračovat bude babi Daněk v posledním vagónu. A taky Vojta Kyďák Tomáško a obyčejný vlak.
1: Od rána tu čekám na svůj vagón.

pořadu Na cestě nemůže chybět ani Kamelot. Poslechneme si písničku Romana Horkého Pozor tunel. A k tomu Línej vlak zahraje kapela Tempody vlak.

slyšíš rachot kol a k rozednění půl hodina schází. Sára.

K vlakům patří i nádraží, přestože spousta z nich, hlavně těch na tuláckých tratích, je zrušená. Zajímavé je, že písničku Nádraží hrála brněnská ozvěna už v 80. letech. A taky olomoučtí přátelé zaspívají o ztraceném nádraží.

No a když už jsme slyšeli písničky o nádraží, tak si dáme dvě o nádražácích. Nejprve to bude Pardubická stopa a Žalmanův Severní dráhy nádražák. A potom Lístek zahraje nádražáka, kterého napsal Alva.

0: jako těch schodů smutnej tón.
1: A to už bude na vlnách Českého rozhlasu Olomouc z vlakovek skoro všechno. Závěrem nám z dálky zahouká vlak v písničce, kterou zahraje Babí léto. Přeju vám klidné léto, bezproblémové cesty nejenom vlakem. Od mikrofonu pořadu Na cestě se loučí Jarka Nosková.

mě veze, poslední můj vlak mě veze. Teď vím, když pryč jsem spěchal, to, co jsem jí nehledal, doma jsem nechal, poslední můj vlak mě veze.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Já doufám, že tahle znělka vám už vlezla pod kůži, jak se říká, dostatečně a tušíte, že před námi je hodina plná zábavy, rozhovorů, telefonátů, SMSek a možná i vzpomínek. To všechno dnes doprovozeno i vyprávěním a slovem Aleše Ulma, už se na mě usmívá. Aleši,
2: určitě, hezké odpoledne. Určitě, pač se těším. Pochváleno buďš léto i v zemi této. Psal jsem teď někomu. Tak trochu vody by to chtělo, ale ono to přijde.
1: Všechno ještě bude.
2: Ano.
1: Teď ale hlavně zábava, tak se těšíme na vás.
0: Humoriáda.

0: Aleš Ulm je naším hostem v Humoriádě a má před sebou seznam, už si udělal dokonce i poznámky, možná si to rozstřídil, jeho touhy budou znát. Tak co jako první bychom měli pustit?
1: Určitě s radostí Miroslav Horníček, já jsem ho navštívil u nich s jeho paní ještě za jeho života samozřejmě na chalupě.
0: Ano.
1: A bylo to nezapomenutelné a jako rád si na něj vzpomenu a bylo to je pro mě s ním svázáno i
0: přes tu chalupu.
1: Samozřejmě i léto v Mariánských Lázních, nebo jak psal tyhle ty věci, ale vůbec takovou s touhletou osobní historkou. Takže
0: tím pádem Horníček máme.
1: Jsem četl, že by tam něco bylo s Danou Metrickou.
0: Ano, vzpomínka na něj, tak jo, máme, pustíme, uvidíme.
2: My jsme s Danou Metrickou hráli řadu věcí. Já jsem jí měl strašně rád jako kolegyni a jako přítelkyni. Ale to jsme hráli takovou tragédii, to bylo Gerhard Hauptmann Před západem slunce. A ona tam hrála manželku jednoho profesora, který ho hrál Zdeněk Hofbauer, později tragicky zahynuvší při autonehodě. A on, to je zvláštní role, on má předepsáno od autora tvar paruky. On má mít sešišatělou hlavu, takovou jako, a to se v té hře vysvětluje, protože oni ho při porodu cvakli kleštěma a od té doby má šišatou hlavu a je trošku degenerovaný, ale přesto je profesorem.
3: Tragédie.
2: Na divadle to jde, to je samozřejmě. V normálním životě to je vyloučený, ale na divadle to jde. A to hrá Zdeněk Hofbauer jako toho trošku pomateného takového profesora. A my jsme tam měli takovou scénu, kdy jsme stáli s kolegou, s Karlem Forstem, dole a na dvoumetrovém praktikálu nahoře byla Dana Metrická a ten profesor, Klausen se jmenoval, a v zákulisí jsme stáli připravený na výstup a on říká, Dano, já jsem si tu roli ještě doma jako trošku domyslel a já tam budu ode dneška přidávat takový šílený smíchy. A on říká, Zdeňku, neblbněte, nedělejte nic, já jsem smíšek, já to nevydržím. Říká, no to nebudou veliký smíchy, to bude takový tichoučký jenom A on říká, tohle si uděláte jednou, tak já odcházím. Tak se dohadovali. Pak on řekl, tak přece dělám legraci v zákulisí a nebudu to dělat na jevišti, že? A v tom řekl inspicient ven. A my jsme vyšli, my s Karlem Forstem dole a oni dva na ten dvoumetrový praktikábl. A on jak jí odvíral dveře a ona ho míjela, on jí pouštěl, tak do ucha jí udělal. A teď to dělal za každou její větu. A Dana Metrická, to byl její hlavní part, tam ona mluvila, ona ani tak moc ne. A ona rozčilená pomlouvala celou tu rodinu a tohleto. A on do těch jejich nádechů vždycky udělal. A ona už zápasila o každý slovo. Už prostě nemohla. Jo? A my jsme stáli dole a měli jsme oba nalepený kníry, protože já jsem byl

0: mladému se hrát doktora, tak dali aspoň knír, aby lidi věřili, že mám aspoň maturitu, že? A řvali jsme smíchy a jak jsme věděli, že jsme ve tmě, tak jsme se otočili zády k hledišti a čuměli jsme na ty dva nahoru, jak tam spolu bojujou o ten smích. Skončili, vypotáceli se a já cítil, že se mě odlepila půlka kníru a visí mě dolů přes rty. Tak jsem si říkal, je zle. Teď za chvilku do nás přijde světlo, máme dialog, který já jsem začínal větou s pohledem za ní. Jsem říkal, ta dáma má jazyk jako břitvu. Jo? Rozsvítila se světla a já jsem si řekl, zachráním to. Takže jsem držel ten knír a říkal jsem, budu mluvit s Karlem takhle přes rameno, takže ani on, ani diváci si toho nevšimnou. Taky jo, jsem si přidržel knír a povídal, ta dáma má jazyk a víc jsem neřekl, že v té chvíli se na mě Karel Fort obrátil a taky mu vysela půlka Fort. Takže jsme se oba rozeřvali, odešli jsme, jo. Tak tam byl nesmyslný výstup, kdy jeden herec, ta dáma má jazyk, řekne a odejde. Naprosto nesmyslný. A čím větší tragédie, tím větší srandy. To byl zákon, absolutní zákon.
1: Taky se vám ale ještě někdy něco takového stalo na pódiu, že jste prostě nebyl v té formě, nebo vám oblečení vypodil službu, rupnul knoflík třeba u kalhot, určitě, nebo něco určitě, takového, no, nebo,
2: ano,
1: nebo
2: ano.
1: Nedorazil kostým třeba.
2: No, já jsem byl v rokoku, jak já jsem nehrál toho divadla tolik, že jo, ale tam jsem se vyřádil v tom rokoku, 2 roky jsem tam dělal a děkoval jsem Bohu pak, že prostě by to bylo dopřáno po tím, škoda toho Vostřela, že ano. Prostě musel tak rychle skončit, že tam to bylo krásný na tom Václaváku a já jsem tam hrál po Labským Mouřeninovi, tuším, a tam hrál toho Kandrase, to je takový, který nic neumí ještě, ten herec, co tam přijde a dostal jsem od něj jako rád facku, jako takovou tedy kaširovanou, ale pak on přitlačil, já jsem říkal, to už nepřeháněj zase,
1: to
2: Darku.
1: To jste měl dostávat pak nějaké fackovné, ne?
2: No, o, nedostal, ale ne. To bylo mezi námi jako dobře, to nebylo nic. Takže tam se děli takové věci. No, já jsem poprosil akorát Kozderkovou kolegyni, Laďko, prosím tě, kdybys byla tak hodná, ty tam zpíváš na mě tu písničku. Na mě, poněvadž já jsem byl na 4, to bylo jako šantán takovej, aha, jako, a ona si na mě sedla ze strany jako na fotel. A to bylo mělo být vtipné. A teď tam zpívala tu píseň a teď ona, jak se jí to líbilo,
1: jo,
2: tak
1: se pohupovala.
2: Si říkala, mladej, ten to vydrží, tak se pohupovala. Já jsem říkal, Laďko, mě bolely záda, teďka, jestli to budeš dělat, tak já už prostě nebudu možnej, tak toho nechala. No. Tak to bylo takový jedno s mnoha nebo s kostým, že vám nemůžou najít. A včera se mi stala jiná věc a to jsem si říkal, bože, je to tady, ten, jak se jmenuje, ten ne Parkinson, ale ten druhej, ano.
1: Ano, co se
2: nebo
1: stalo?
2: Oba možná. A já jsem, ne, není to pravda, já jsem se naučil, vylez jsem u Anděla v parkovišti, tam v tom centru, a hledal jsem vůz, svůj auto. A ono tam nebylo. Já jsem si říkal, E4, to musí tam být, snad nejsem blbej. A je to tady, jsem říkal. Katastrofa přišla. Všechno vycházelo.
1: A bylo to jiné podlaží, nebo co?
2: No, ono to bylo o podlaží míně, ale stejně číslovaný. A ten na mě řval v toho reproduktoru, jako kdybych zvůdě jako blížil, ten informátor.
1: Jo, jo, jo.
2: No.
1: Tak všechno zachráněno.
2: No, nakonec dobrý.
1: Jak budeme pokračovat v Humoriádě dnes? První dnešní souboj. Miroslav Horníček je ve hře, vybral tedy Aleš Ulm. Já proti zkusím taky nasadit jméno možná v podobné době. Vladimír Komárek, malíř, ale taky velký bavič, řekl bych. Jeho vzpomínka a vyprávění může zaznít. Tak buď to bude od Horníčka o psovi, anebo od Vladimíra Komárka o módě. Co si vyberete? 731 800 900, to je náš telefon sem do studia hlasovací v téhle chvíli a můžete posílat i SMSky na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Humoriáda dnes s Alešem Ulmem a Patrik Rozehnal vás zve do vysílání. Telefonní číslo sem do studia 731 800 900 a vybíráte tedy mezi Miroslavem Horníčkem a Vladimírem Komárkem. Na telefonu v této chvíli je s námi kdo? Dobrý den, kdo hlasuje?
5: Dobrý den, Karel Zbojkovic. Zdraví vás, Patriku, vypadá Aleše Ulma. A já bych chtěl pokračování.
6: Děkuji.
4: To znamená další vyprávění Miroslava Horníčka. Píšu, děkuju a jdeme za dalším.
7: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy, zdravím vás tam do rádia a přál bych si Miroslava Horníčka.
4: Dobře, ano. Děkujeme. Nashledanou, děkujeme za ten krátký, rychlý telefonát. Kdo dál?
8: Dobrý den, tady Jarka z Prahy a přála bych si pana Horníčka.
4: Dobře, píšu Horníčkovi další bod. Myslím si, že asi už to z toho je i docela
6: je
4: jasné, ale ještě jeden hlas přidáme, ať vám dáme prostor. Kdo pak tam je?
9: Dobrý den.
4: Dobrý den, tak Ačko nebo Bčko?
9: Já bych prosil pana Komárka.
4: Zklamu vás. Měl tedy taky hlasů nemálo, ale ne tolik, aby to stačilo na vítězství. Téměř 2/3 jich putovalo na konto Miroslava Horníčka. To znamená, že právě on vyhrává a teď bude vzpomínat na psa.
10: Verich měl dlouho kolí psa, krásně. Jmenoval se Hero. A to byl nádherný pes, chytrý. Ten byl cvičený, takže když jsem vešel, on byl zvyklý, že se s ním peru o papíry. A vždycky vzal první papír, který našel, a lítal po bytě, já mu ho bral a rvali jsme se spolu. A tak nikdy to byla stránka rozepsaného Verichova rukopisu. A pak jsme se honili tři. Ale ten Hero, ten byl na mě vysazený, že jsem vešel a už bral papír a už si chtěl hrát. A já jsem si pak po letech opatřil taky koli, taky psa. Taky Hero se jmenoval, to už Verichův Hero nežil. A měl jsem ho, 13 let jsme ho měli. A jednou, tomu bylo asi 5 nebo nevím kolik, tak Verich povídá, poslyšte Horníčku, přivezte mi někdy toho vašeho Hera, já bych chtěl zase doma zažít koli, jako pro vzpomínku. Tak jsem ho tam vezl autem, naložil jsem našeho Hera, jeli jsme na kampu, že jo, a Verich měl takovej kameninový takovou věc v pokoji, takový jako vodotrysk to vypadalo, a tam měl kyčky v tom nasázený a to měl jako ozdobu v pokoji. Náš Hero vletěl rovnou k tomu bývalému vodotrysku, zvedl nožičku a pokropil. A to byl tak čistotný pes, že třeba na zahradě to nevykonal. To zahradu ještě považoval u nás doma za součást bytu, to ne. To se museli za dveře, ven, na ulici, tam teprve to vykonal a vrátili jsme se. A tady najednou v bytě u Vericha. Takže to dal do provozu. A já mu strašně nadával, tedy psovi, a říkal jsem, můžeš to do toho? A Verich říkal, neřvěte na něj, člověče, co na něj hulákáte, tady čurá každý pes. On to cítí, to nevydrží, to musí udělat, to je samozřejmě.
0: Humoriáda.
4: Taky takovéhle zážitky měl Miroslav Horníček. Mimochodem, Jan Verich je autorem mnoha krásných citátů i o tom, jaký člověk je, jakou náladu by si měl udržet, o humoru. Taky když si řekl, že kdo se umí smát sám sobě, tak má právo se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.
3: No a to ten Vladimír Komárek byl podobný v tomhle tom, jako vypravěč úžasný, jenomže ten Horníček byl prostě, to měl vycizelovaný a všechno to. A Komárek se bál jako přitom.
4: Ano.
3: Ten říkal, já nemůžu tohle to říkat, já se prostě se styděl, jako jo, ale přitom byl uchvatný. No a ten říkal třeba, blbost je velký dar od přírody, činí člověka šťastným. A nebo že třeba, co se mi líbilo velice, že já jsem si to napsal tady, holky mám stále rád, jen si nemůžu vzpomenout k čemu. Ale mám to někde napsaný, jenže ten notes nemůžu najít, což je geniálně, on to rozved. To je známá věc, no. Takže za ním jsem taky rád jezdil a bylo to samozřejmě i s tím Horníčkem. V jednom pořadu jsem je právě měl. O létě ještě k tomu, no tak to je úžasný. Hmm. Tak se musím zmínit.
4: Ne, že... A proč ne třeba o malování?
3: Prosím?
4: Proč ne o malování? Komárek maloval, Horníček taky, vlastně ten dělal koláže.
3: No tak dobře, ale to bylo tak, jo, no. No,
4: jo,
3: no,
4: jo,
3: no.
4: Jo. Léto se nabízelo víc, tehdy se hodilo.
3: Jasně, no ne, ono je pojelo to léto, víte, jo. Jako tam byl...
4: Láska k létu a to, že léto mají rádi.
3: Tam ještě bylo spousta lidí zajímavých. No, ale to se mi moc líbilo, ten pořád. No a...
4: A když už jsme u toho léta, ano. Nějaká dovolená bude? Někam k moři, do hotelu,
3: dovolená bude.
4: Do lázní?
3: Bude.
4: Bude? Co bude?
3: Bude. A bude v září. My to máme už dlouho s mojí přítelkyní vyhlednu to. Ano.
4: Kdo vybírá, jako přítelkyně nebo vy, nebo je to
3: oba
4: rada?
3: Oba dva jsme to vybrali fakt, stejně, jo? No stejně zase. Říkal, chvíli mám takový záchvaty, že vymyslím něco jiného, a pak ne, podívej se, chodbeň máš hůl teďka, nemůžeš jako, jeďme do toho, kde to známe. Já jsem říkal, no ano, špitál tam znám, to je pravda na tom Rodosu, tam jsem byl asi 4
4: tam
3: dny.
4: Už ne.
3: Ne, tam, ne, právě, že tam pojedu, protože znám tam ty doktory, jako, tam už tě volou volat.
4: No myslím, abyste poznal něco jiného než
3: zdravit,
4: špitál.
3: Zdravit, myslím, jako jo, ale to já tam nepůjdu. Já jsem připravený teďka.
4: Tak jo,
3: že,
4: tak hezkou dovolenou teda,
3: no,
4: už dopředu.
3: No a to jedeme na Rodos tedy v půlce září. No.
4: Ať je počasí a když už o té dovolené mluvíme, tak si dáme hudebně, když vás tady máme, Aleši.
3: Děkuji.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Opět zamíříme do archivu, který šuplíček teď otevřeme s jakým jménem a jako ukázku pustíme posluchačům. Ptám se Aleše Ulma.
2: Kde to máme, kde jsme? Tady Luďka Sobotu bychom mohli vzít, co?
1: No, tak jo, tak můžeme.
2: Máme tam vlastní životopis. No,
1: máme.
2: To musí být sranda docela, bych řekl.
3: Třeba ještě dneska, prosím pěkně, děkuju. Ještě dneska, prosím, o půl noci, kdyby se mě zbudil, tak já když byčem, teda ne, aby se mě chodili budit o půl noci, klidu, ale... Jdete toho čověče. Po půl noci ještě ke všemu dneska již byste mě zmrzkali bičem. Počkejte, no tak nechte to. Všechci nevzpomne. Jo, ale ještě dneska. Vov ausgerechne. Vo půl noci, jo. Jak když prská. Vo půl noci, ještě dnes, ale vo. Když by ještě dneska. Vo půl noci. Když bych se zmrzkal. A dej, ale hodně. Ale jiný třeba, teď nevím, jo, hodně. Jo, pak jsem ještě ke všemu jsem učil francouzsky. To jsem se nenaučil. No tak já bych se to naučil, bo to nejde, ale to je úplně jiná řeč než naše. Ne každý slovo jiný. No tak. Nejsem cvok. Ale to třeba matematika, to je vlastně jenom 10 čísel, pořád se přihazuje všechny. Sice arabský, to je pravda, to mě v počátku dělalo potíž. No, ale když se na to zvyknete, víte, hlavně nejdůležitější u tohle z toho všeho je, že se dělá hlavou. Když to se nedělá nic. A o tom vyšlo celý život. No ale, no protože ta hlava je chytrá, tu drží krk, nebo je krku, ta se zná někde váhat. A když vás tak sleduju, mně to tak připadá, že vy taky asi spíš tou hlavou, že? Sice některý rukou takhle, ještě línej. No podívejte se, vážení přátelé, takhle by to nešlo. Společnost do vás investuje. No tak zvedneme se a jdeme na to. Těžko, víte. Tak já to s váma udělám jinak. Já vám zaspívám a ono vás to zvedne.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak zpívat už jsme slyšeli dnes Aleše Ulma, že by nám zaspíval Luděk Sobota. Taky zpíval. Jak zpíval Luděk Sobota?
2: Luděk Sobota, já myslím, že strašně. To se nedá nic jiného očekávat u něj. Než...
1: Tak by to herecké, no, zpívání, no, úplně něco ale... jiného.
2: No tak při jeho tom, jako to spíš myslím, že Pepa Dvořák by, ten by vyloudil asi nějakou písničku, že dělal v těch svých těch hrách, ale...
1: I Luděk Sobota zpíval, i třeba s Lenkou Kořínkovou zpíval.
2: Jo, no tak to je v pořádku. myslím si, že tam se doplnili. No.
1: Víte, kolik jste naspíval písní vůbec, Aleši?
2: Já?
1: No, máte to spočítané?
2: Nemám. Nemám, protože já jsem dělal ještě takový, jakože někdo něco přinesl v té době, kdy jsem začínal, tak jsem nemohl odmítat a tak, tak jsem prostě zaspíval tu písničku, támhletu, kterou vy pak naši najdete tady a pustíte. Já se divím, ale naštěstí to nezní špatně, takže se nestydím za to. A jako dobrý, no tak jako já nevím, 100 nebo...
1: To není málo.
2: No, protože ty televize vždycky přinesla jinou písničku, že jo? Když jsem dělal třeba to kabarety byly, no. A tohleto.
1: Byly zábavné pořady, i ty písničkové jenom, to už dneska vůbec
2: ano,
1: není.
2: Ano, a no. To už jsem dostal, to už mi vybíral Opustil pak, mi dával písničky, no.
1: Takhle jako přidělil rovnou.
2: Jo, to oni už měli vykoukaný, oni věděli, kdo se jim tam hodí, typově jako, že jo.
1: Jo.
2: No. Tam bylo kousek, jsem byl od toho, aby hrál na Karlštejně toho...
1: Koho?
2: Toho pátera tam, jak Bartoň, myslím, že to dělal.
1: Aha, no vydá.
2: Pavel, že jo, tam stojí na tom zábradlí někde, tam na těch kasematech a co, zpívá.
1: Proč z toho sešlo?
2: No, protože nějak tam byl zrovna, nevím, ale...
1: Šel okolo zrovna
2: Ale taky mladý děl rozsah takový a tohleto a všechno. Asi se jim vzdál takovej jakoby kněžštější než já.
1: Říká Aleš Ulm, vybral nám Luďka Sobotu. Já zase z toho seznamu, který dnes máme, vybírám další jméno proti, zkusím Jiřího Sováka. To jsou obyslná jména.
2: Úžasný.
1: Tak uvidíme, jak nám budou naskakovat SMSky v SMSkovníku. Uslyšíme vaše hovory na telefonním čísle 731 800 900. SMSky pak můžete posílat na číslo 90 01 04. Všechny hlasy sčítáme a jejich součet určí vítěze v Humoriádě a toho, kdo půjde do éteru. Tak užijte si pořad. Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Už teď se na to těšíme, protože tahle akce bude opravdu vyvrcholení těch oslav 10 let pochoutkového roku a velké pódium, velká kavárna pod širým nebem. Představíme i detailně naši knížku Sladké Česko, nabídneme i něco sladkého a budou tam i další účinkující. S Františkem Kinským se budete moci potkat a vyslechnout jeho povídání. To všechno právě na té oslavě 29. srpna v sobotu mezi 11. a 16. hodinou v Kostelci nad Orlicí. Tak za námi zajeďte a užijte si tenhle ten krásný den. Ale teď je tu humor. A ve hře Luděk Sobota, Jiří Sovák stojí proti sobě, vy jim dáváte hlasy. Telefonní číslo 731 800 900, kdo tam je?
3: Jo, dobrý den, tady je Jitka u telefonu, Jižní Morava, a já bych si přál, zdravím vás oba dva pánové.
2: Děkujem.
3: A přála bych si Sobotu.
2: Luďka Sobotu, ano. Píšeme mu bod, které Esko získá teď hlas od vás, Sobota nebo Sovák?
4: Miroslav Skarvine, dobrý den, pane Ulme.
5: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a já dávám hlas Jiřímu Sovákovi.
2: Dobrá, jasně. Děkuju za to, mějte se moc pěkně. Kdo další?
6: Jo, dobrý den, tady je Pepík z Brna a já bych chtěl Sováka.
2: Dobře, jasně, Pepíku, Pepí, už to můžu říct.
6: Dáme.
2: Pustíme ho, protože ano, ke slovu tady a do éteru. Vyhrál to na plné čáře. Ano. Jiří Sovák vzpomínka na maminku, na tatínka. Tahle ukázka právě teď začíná.
7: Druhá taková její mánie byla, že já nesměl nikam v krátkých podlikačkách. Pro ní byl furt venku vítr. Vidíš to, víte, jak se to má. Já už byl starý pacholek. A už jsem chodil za holkama a jsem říkal, maminko, když já mám rande. Čím spíš? Ty spíš, ty kluku pitama. Pojď sem. A ona, když mi říkala něco pikantního, tak se rozhlížela, jako jsem byl na dvoře. Až přijdete k ní, nebo kam to chodíte, vy sviňáci. A když se slíkat, tak ji po večku pozoruj. Až ona uvidí ty dlouhý podlikačky a ošklíbne se. Pryč, pryč, taková to s tebou nikdy nebude myslet dobře. Ta taková rostomilá prověrka. Já jsem celkem třikrát ženatý, tím nechci říct, že jsem nějaký nebrava. Naopak, tyhle ty kluci se nežení. Já dal slovo, tak jsem ho splnil, že jo. Tak si s náma zahrál osud, jak to bývá. Maminka tomu trochu pomohla, to je fakt. No ale s ohlédnutím zpět musím říct, že ta máma měla pravdu. No ale přece jenom, abych ten maraton těch rozvodů a těch svadeb nějak skončil, tak jsem za mámou šlapal. Prosím tě, maminko, buď tak hodná, vyber si nevěstu sama, ať už je pokoj. Já jsem kluk čiperný, já se s kamarádím s každou. No je to nemoderní, já vím, není to ani pokrokové, ale je to pravda. Maminka vybrala a já mám dodneska to nejšťastnější manželství, jaký jsem si mohl představit. A vysvětlení je velice jednoduché. Maminka vybírala tímhle mozkem, což já jsem předtím nedělal. Proto nemám rád takový moderní, za každou cenu moderní řeči. Mladým se do toho nemá mluvit, ale jo, má se jim do toho mluvit a hodně, dokud je zatmění mozku, pak se to stejně musí za ně potom zaplatit. Takže. No ale pro sebe nevybrala tak ideálně, že jo, ty tři měsíce, ne, myslím, po ty tři měsíce, potom by jedna za druhou skočila do ohně, jak se říká, ale ty tři měsíce, no to by tam, Mamince bylo tenkrát 75, Andule 22, že jo, zadávala ten kastrol sem, ta ho chtěla dávat sem, už byli v sobě, hádali se, já je kádroval, každý sem vynadal zvlášť a u té mámy jsem vždycky končil. Nechci si, že ta ani slovo? Co jsi si vybrala, Tomáš? No tak tatínka jsem měl taky rád. To vypadá, když jsem neměl tatínka, to víte, ale to už je jiný druh lásky, když máte tatínka, který zvedne 3 metráky. To už máte rád tak s odstupem trošku, že jo? To o mě nikdy nebyl, on by mě zabil, že jo? Ona mě vždycky roztrhala šaty a pak mě musel koupit nový, takže já jsem ve čtvrtí platil za nejlíp oblíkanýho chlapečka. A on mě dal tvrdou výchovu, táta. Já jsem mu za to vděčný, bač. Potom, co mě v životě čekalo, se mi velice hodila ta tvrdá výchova. On vždycky říkal, koukej ty blbečku, koukej něco umět, pořádně, ale dobře, tak dobře, že budou o tobě lidi říkat, že seš machr a pak tě budou vždycky potřebovat. Velice taková zajímavá zásada. Jsem se tak podvědomě řídil. Já jsem tatínka moc neužil, abych byl upřímný. On byl furt v hospodě. To nemyslím jako alkoholik. On měl hospodu. My jsme živnostníci, no, šetadenku. Jsem s ním měl potíže, když jsem nepotíže, ale vždycky, když legrace, když jsem... My jsme v Buriana jeli někam do zahraničí, tak jsme museli vyplňovat ty archy, že tam byla vždycky taková povolání rodičů a to už menšík a tyhle parchanti číhali mi přes ramen a říkali, no díváme se, díváme, jen to tam napíš hezky, no, no, jen to tam napíš živnostníci. A jste přece měli hospodu, ne? Říkám, ty blbečku, jako my jsme měli hospodu, víš, jak my jsme se jmenovali, restaurace u Rudé hvězdy.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Jak vzpomíná na Jiřího Sováka Aleš Ulm?
5: No úžasně, jako na úžasného člověka, který, já jsem byl u něj doma někdy v té vilce, co měli venku takhle za Prahou. A...
2: Tu chatku takovou, kam,
5: ano,
2: kde
5: ano,
2: uměl
5: ano,
2: to venkovní sprchu.
5: Ano,
2: tak.
5: Ano, takový, jo, tohle, jo, tak jo. Tam jsem byl přesně a tam jsem s ním projednával nějaký pořad, že jo, a to a on furt nechtěl, jakože ne, a tohle to, na to, to. No a že už je starý na to. A jako já jsem říkal, vy prosím, vy jste studnice tadyhle, jak máte na dvoře, to je plný prostě vaši. No já už jsem všechno řekl. A takový byl jako potěšený, ale no a tak jsem ho vždycky jako nějak přesvědčil a říkal jsem, ale vy jste měl i bouřlivý období, že jo, nějaký, jako, ale o tom nebudeme mluvit, že jo. No dá, to nebudeme mluvit, ale pak si tě taky nějaký věci vyplynuly, jako, kdy on
2: se
5: měl takový divočejší období a platila na něj jedině paní, teďka nevím to jméno.
2: Andulka.
5: Andulka byla manželka,
2: žena, manželka.
5: Ale manželka zavolala ještě pak tu paní do divadla.
2: No,
5: to byla tajemnice divadla Národního. A ta se sebrala, vzala kabelku a jela prostě za Sovákem. A ten Sovák, který odmítal někam, kamkoliv už nastoupit, že už nebude hrát, tak prostě ona ho jako skrotlého lva přivedla zpátky do klece zase.
2: Takže vyšlo to. Jak budeme pokračovat? S Jiřím Sovákem jako hostem Miloslava Šimka v pořadu Zavěste prosím volá semafor anebo vyprávěním o cizích jazycích z úst Bohumila Klepla. Nabízím proti jako druhou variantu. Takže Ačko Jiří Sovák, Bčko Bohumil Klepl a vy víte, že můžete volat na číslo 731 800 900 nebo SMSky na číslo 90 01 04.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vysílejte s námi, přidejte svůj hlas někomu, kdo v této chvíli volá a vybírá. Dobrý den, koho jste zvolili?
2: Dobré odpoledne, panové.
3: Dobrý den.
2: To je vás, Petr Zahloty. Já bych si pana Bezovošku.
1: Máme pana Bohumila Klepla.
2: Jo, tak pana Klepla.
1: Dobře, zapisuju, děkuju zároveň, předávám telefon někomu dalšímu, kdo tam je.
4: Dobrý den, Michal, Litultovice Opavsko, hlasu pro Ačko.
1: To je Jiří Sovák tím pádem. Dobrá, děkuju.
4: Ano.
1: Děkujeme moc za zavolání, ať se daří.
4: Shledanou, mějte se hezky, jen přeji oběma.
1: Vám taky. Další telefon, dobrý den.
5: Dobrý den, Žabeň, téměř od Fridku Místku.
1: Ano.
5: Chci klepla.
1: Dobře.
3: Ano.
1: Dobrá. A ještě poslední hlas, rychlé hlasování. Kdo to bude, komu?
6: No, dobrý den, prosím pana Klepla.
1: Pana Klepla,
3: jasně.
1: Tak, sčítám to, ale nestačily tyhle poslední dva hlasy. Vyhrál to Jiří Sovák, 76% hlasů pro něj s panem Šimkem.
7: Pavlíku, najdi prosím tě správnou hromádku s dotazy. Fajn, děkuji ti.
8: Ano.
7: Šimek, divadlo Semafor.
8: Sovák.
7: Dobrý večer.
8: Dobrý.
7: Tak já už jsem tady přichystán s dotazy. Věříte v magnetickou sílu japonských náramků?
8: No poslyšte tohle. To zavání trochu mytologii, to zásadně odmítám. A nevážím si lidi, kteří na to věří. To je nesmysl. Skutečně to je pověra, to je nesmysl. To není důstojno člověka 20. století. Ovšem pravda je taková, že se ho bojím sundat.
7: Na čem právě pracujete?
8: Na čem pracuju? No tak snad o práci snad nebudeme mluvit, to snad by se ona televize zlobí, že jí konkurujem, to snad by jsme... Že bych měl něco proti televizi, chraň Bůh, tam je spousta zajímavých pořadů, ale někdy mi to tak připadá, když koukám z okna a nikdo nejde.
7: Prý máte zahrádku a chatu. Řáděj vám tam taky myši jako nám. Co proti tomu děláte?
8: No... Já mám ani ne tak zahrádku, jako hlavně myši. Hlavně myši, já jsem tam trochu hlíny. Má to výhodu, že někdy, když vylezu z chaty, tak mě odvezou k brance, víte? A bojoval jsem proti něm různýma způsoby. Poslední byl, mě poradil jeden zahradník, že byl ohromná věc, řídký vápno, lejt do myších děr. Oni prej, když vylezou ven, tak zbělaj a ty, co jsou venku, je nepoznaj a vyhlubějí se zároveň.
0: Humoriáda.
1: Úžasný Jiří Sovák a Miloslav Šimek taky. Děkuju za návštěvu, Aleši.
3: Já děkuju a budu se těšit někdy příště.
1: Ano, hezkou dovolenou narodu.
3: O, díky.
1: Ať se daří a vy poslouchejte zase zítra. Možná už to víte, bude tu jako host Ondřej Kepka. Těší se i Patrik Rozehnal a poslouchejte dál Český rozhlas.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Koalice proti suchu vznikne v pondělí. Vláda chce na boj proti suchu dát 4 miliardy korun. Kvůli rekonstrukci je omezeně průjezdná křižovatka u Darebáka v Plzni na Borech. Na místě přibydou semafory, odbočovací pruh i přechody. Národní sportovní agentura podpořila dotací Sušickou sportovní halu. A dnes bude jasno s teplotami do 33 stupňů. Dobré ráno vám přeje Kateřina Jiřincová. Na boj proti suchu a stavbu nových přehrad chce vláda vydat 4 miliardy korun. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. V pondělí se má také obnovit Národní koalice proti suchu.
3: Podle Babiše vláda připraví výstavbu nových přehrad. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD k tomu připravuje legislativu.
4: Pan ministr má za úkol předložit vlastně speciální zákon, který vlastně má specifikovat 20 vodních nádrží a voda musí se stát veřejným zájmem.
3: 4 miliardy mají jít i na propojování vodohospodářských sítí nebo zadržování vody v krajině. Podle opozice ale vláda na sucho reaguje pozdě, pokračuje šéf hnutí STAN Vít Rakušan.
5: Sucho se nemá řešit ve chvíli, kdy přijde a hasíme ty následky těch největších požárů, ale má tady být strategický pohled na práci v krajině, na propojení politiky životního prostředí a zemědělství. Na to tahle vláda úmyslně rezignovala.
3: Průtoky většiny českých řek jsou letos v létě na minimech, někdy i historických. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: Kompletní rekonstrukce v současné době omezuje průjezd křižovatkou u Darebáka v Plzni poblíž Západočeské univerzity. Křižovatka dosud patřila mezi rizikové úseky. Podle náměstka primátora Aleše Tolara z hnutí STAN se v tomto místě za posledních 10 let stalo zhruba 40 nehod. Cílem přestavby celé křižovatky je zvýšit plynulost provozu a bezpečnost řidičů, chodců i cyklistů.
6: Do té křižovatky doplníme světelnou signalizaci, zkrátka jinak ji uspořádáme tak, aby byla bezpečnější, ale i průjezdnější, bude tam bezpečnější nájezd z toho vedlejšího směru od Lhoty a pochopitelně i odbočení. Budou tam přejezdy pro cyklisty a přechody a přímo od křižovatky až do ulice u letiště směrem na Borské pole bude i samostatná cyklostezka necelý kilometr dlouhá.
2: Rekonstrukce křižovatky u Darebáka potrvá do konce roku. Sušice získala dotaci na výstavbu nové víceúčelové sportovní haly. Národní sportovní agentura ji podpořila dotací ve výši 30 milionů korun. Stavba za zhruba 190 milionů by měla být hotová letos a sloužit bude sportovním oddílům, školám i veřejnosti. Pokračuje mluvčí radnice Martina Špatná.
7: Počítá se zde například s florbalem, basketbalem či volejbalem, ale také samozřejmě s gymnastikou. Součástí haly bude lezecká stěna, velká moderní posilovna s funkční a kardiozónou a také atletická část. Ta bude vybavena 50-metrovým běžeckým tunelem a doskočištěm pro skok daleký.
1: Sport.
2: Tenistka Kateřina Siniaková získala na turnaji v Torontu svůj 38. deblový titul. S Číňankou Chang Shuai ve finále porazili italsko-americký pár Erániová-Melicharová-Martinézová 2-0 na sety. Nedařilo se naopak Darje Vědmanové. Česká tenistka po finálové účasti v Memphisu vypadla v Cincinnati už v prvním kole. S Ukrajinkou Kalininovou prohrála 6-4, 4-6 a 2-6.
1: Počasí.
2: Dnes bude jasno, teploty 29 až 33 stupňů Celsia, na horách 25 až 28. Povane slabý východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky ráno a večer mírně nepříznivé, během dne většinou dobré, aby jo na druhém stupni tedy střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Pozor dejte na dálnici D5 na 117. kilometru ve směru na Rozvadov, nedaleko sjezdu na Benešovice. V odstavném pruhu tam stojí porouchané vozidlo, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Kat-
0: Kateřina Jiřincová zakončila zpravodajskou relaci 5 minut po 5. hodině. Přejeme vám příjemné páteční ráno. Dneska je 14. srpna 2026. Nemohou nebo nechtějí se po mateřské dovolené vrátit do svého původního zaměstnání a tak zakládají vlastní biznis. Přesně takových maminek v Česku přibývá i kvůli stále malé nabídce částečných úvazků. Za chvilku uslyšíte víc.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
8: Uvaz, kafe nebo nalej čaj. Paráda. Aspoň chvíli na něco si hraje.

0: Dokázali byste přebalit mimino?
1: Jo, dokázala.
2: Možná jednou.
3: Asi by mu ale smrděly plinky. Já bych to zvlád, ale potřeboval bych jeden kolík a nůž, aby se mě mohl rozříznout.
4: Já bych spíš místo toho nože bych si vzal plynovou masku.
5: Já bych jsem to raději nedělal, ať to dělá moje žena.

0: Jaké počasí nám dneska bude dělat společnost? Pojďme se na to podívat v 5 hodin a 16 minut.
1: Počasí.
0: V regionu bude jasno s nejvyššími denními teplotami mezi 29 a 33 stupňů Celsia, na horách by mělo být do 28 stupňů. Povane slabý východní až jihovýchodní vítr, roztrové podmínky budou ráno a večer mírně nepříznivé, během dne ale většinou dobré a biometeorologická zátěž střední.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vaše.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň na hodinách aktuálně 5 hodin a 20 minut. Nových biznisů, které vznikají mezi kostkami na hraní a přebalováním, v Česku přibývá. A to díky maminkám, které se nechtějí nebo nemůžou kvůli malé flexibilitě svého zaměstnavatele po rodičovské vrátit do původní práce. Ukazují to čísla České správy sociálního zabezpečení o vedlejších činnostech. Podle nich si loni začalo podobně vydělávat 8 tisíc žen. A Česko se může chlubit i maminkami, jejichž podnikání slaví úspěchy také za hranicemi.
1: Uvařit, ovonět, nakuličkovat a naskládat do průhledných doziček. S nápadem vařit v malé kuchyni modelínu, která je netoxická a pro děti nezávadná, začala bývalá učitelka na prvním stupni Kateřina Exnerová na rodičovské dovolené.
2: Vařím modelínu od roku 2012, ale jenom pro známí a pro svý děti. V 2017 jsem si řekla, že ji chci začít prodávat. Pak jsem se už nevešla jako ve své kuchyni a to už byly i nějaké objednávky.
1: Nové podnikání ale potřebovalo finance. Kateřina začala s 500 000 korun i díky podpoře manžela. Barevná modelína, která začala v malé kuchyni, teď zamíří do Polska a Maďarska. To Dominika Podhráska svým biznesem na rodičovské dovolené dokonce zachránila domácí rozpočet. Začala boxy, které zapojí všechny smysly dětí do hraní, od zraku až po hmat, a postupně přidala i domácí barevnou modelínu, která se dnes prodává i ve Švýcarsku. To vše s našetřenými 20 tisíci. Dnes má její firma obraty v řádu desítek milionů a je postavena především na práci maminek.
3: U nás vlastně 99% lidí, kteří u nás pracují, jsou maminky na mateřské s malými dětmi.
1: Že Dominika Podhráska přiznává, že na organizaci a chod firmy jsou částečné úvazky náročnější, tak aby vše klapalo, neměnila by.
3: Jsou velice efektivní, ty práce jako dávají strašně moc. To bych řekla, že je velký benefit.
1: Právě žen, které zakládají vlastní podnikání, přibývá v Česku posledních 16 let v řadě. Ukázala to čísla České správy sociálního zabezpečení. Podle Jiřího Halberštáta, ředitele náboru a marketingu Manpower Group, stojí za rostoucí touhou zakládat vlastní podnikání a nevracet se zpět na původní pozice především malá flexibilita zaměstnavatelů.
4: Tomuto tématu se věnovala studie OECD, která přímo uvádí, že je to důsledek malé nabídky flexibilních úvazků v České republice, která je opravdu ve srovnání se zeměmi západní Evropy extrémně nízká. Je to také v důsledku nedostatku péče o malé děti nebo obtížného slaďování práce s rodinou.
1: Tříletá rodičovská dovolená je v Česku jedna z nejdelších v Evropě a je to i jedním z důvodů, proč ženy po návratu do zaměstnání vydělávají méně. Podle posledního vydání indexu Women in Work společnosti PwC z loňského roku dosahují rozdíly ve mzdách na stejných pozicích mezi muži a ženami v Česku kolem 17%. Barbora Borovská, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Kvůli pokračujícímu suchu a vysokým teplotám na celém území Česka hrozí vznik a šíření požárů. Varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Riziko se zvýší o víkendu, kdy má být silný vítr. Výstraha platí do odvolání. Česko zřejmě zažívá nejsušší rok od roku 1961. Do Česka by se srážky měly dostat v neděli. Další přehánky meteorologové očekávají v příštím týdnu. Mělo by se i ochladit. V Domažlicích dnes začínají 72. chodské slavnosti. Jeden z nejstarších folklorních festivalů u nás nabídne vystoupení několika chodských souborů, ale také dvě zahraniční skupiny z Indie a Ukrajiny. Slavnosti spolu s Vavřineckou poutí potrvají do neděle. Ve Staňkově na Domažlicku je možné ode dneška navštívit letní výstavu květin. 48. ročník se koná tradičně v Lidovém domě. Akce potrvá 3 dny a představí výpěstky od pěstitelů ze západních Čech. 9 celovečerních hraných nebo animovaných filmů, stejný počet dokumentů a 12 televizních a internetových děl i studentských krátkých filmů se utká ve svých kategoriích v 39. ročníku festivalu Finále Plzeň. Největší přehlídka českých filmů, která letos nabídne přes 100 projekcí, bude od 25. do 30. září. Obhájce titulu oštěpař Jakub Vadlech postoupil na atletickém mistrovství do sobotního finále. Vypadli naopak další dva čeští reprezentanti Jan Výška a Martin Konečný. O medaili bude v sobotu bojovat také čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel. Ta doběhla v druhém semifinále druhá. A ještě dnešní počasí. Čeká nás další jasný sluneční den s nejvyššími teplotami 29 až 33 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: S omezením provozu počítejte na silnici 1/27 mezi obcemi Čachrov a Jesení na Klatovsku. Dnes se tam bude opravovat povrch vozovky. Projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 5:32 a Roman Stupka naznačuje, kterému slovu bude patřit dnešní slovíčkaření.
4: Za doby mého mládí, tedy ještě za socialismu, byly tyto kalhoty pojmem. Kdo měl džíny, ten byl někdo. Ony totiž byly k dostání pouze v takzvaném Tuzexu, kde se dalo za jakési kupóny nakupovat západní zboží.
3: Jak se džíny dostaly do češtiny, uslyšíte za chviličku.
2: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
5: Mám naději, že uslyšíš...

0: jak žil bych rád.
1: Český rozhlas Plzeň, písni

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Džíny. Za doby mého mládí, tedy ještě za socialismu, byly tyto kalhoty pojmem. Kdo měl džíny, ten byl někdo. Oni totiž byli k dostání pouze v takzvaném Tuzexu, kde se dalo za jakési kupóny nakupovat západní zboží. Ale nás bude spíš zajímat, jak přišly džíny ke svému jménu. Většinou máme zafixováno, že mají původ v Americe, proto se jim také říkávalo texasky, neboť si je kdysi oblíbili texasští kovbojové. Pravda je ale jiná. Název pochází z označení modrého barviva, které se na kalhoty používalo, z francouzského bled jeans, tedy janovská modř. Z čehož vzniklo anglické jeans. Dříve se v zemích československých používalo i slovo rifle, podle názvu italské společnosti, která kalhoty začala jako první distribuovat i do socialistického Československa.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Plzni startuje festival Na ulici, i o něm budou tipy pro volný čas, se kterými přijdeme ještě do 6. hodiny.
1: Počasí.
0: 5 hodin a 44 minut vám řekneme, že v regionu dneska bude jasno, s teplotami mezi 29 a 33 stupni Celsia, na horách by mělo být do 28 stupňů. Povane slabý východní až jihovýchodní vítr, rozptylové podmínky budou ráno a večer mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biometeorologická zátěž střední.
1: Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 5 hodin 8 a 40 minut.
1: Tipy pro volný čas.
0: V Plzni startuje festival Na ulici, letos se přestěhoval z důvodu rekonstrukce náměstí Republiky do Depa 2015. Vstup zůstává zdarma a dneska od 16.30 můžete slyšet jednu kapelu za druhou, zahraje například Kozel, Baloňák, Marpo a ve 22 hodin program v Depu zakončí J&R Business Revival. Muzeum a galerie Severního Plzeňska v Mariánské Týnici zve na vernisáž výstavy Amazonka čtvrtstoletí od objevu pramenů českými expedicemi. Zahájí ji v 17 hodin v kostele Zvěstování Paní Marie profesor Bohumír Janský, hudební doprovod zajistí hráč na peruánskou flétnu Vlado Urlich. Milovníci folku dneska mohou vyrazit na hrad Kašperk, legendární folková skupina Nezmaři tam od 20 hodin zahraje na hradním nádvoří. V Sušici na ostrově Santos se koná diskotéka Pod širým nebem, od 20 hodin tam zahrají Starý Pecky, DJ Smaty a Butcher. Pokud chcete spojit výlet s historií, vyrazte na státní hrad Velhartice od 10 hodin 30 minut a o hodinu později vás tam čeká netradiční prohlídka s Bílou paní, kde se dozvíte o bydlení na hradě, středověkém jídle, zábavě a o životě dospělých i dětí. Chodské slavnosti, co by jedna z největších národopisných slavností v Česku, začínají v 18 hodin v Domažlicích. Centrum města zaplní chodské kroje, dudácká muzika, řemeslné trhy, folklorní soubory i vůně tradičních chodských koláčů. A o víkendu tam míříme i my.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
1: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vy spíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.
3: Šest hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Některým nemocnicím v Česku chybí krev. Ústav krevní transfuze proto lidi vyzývá, aby ji přišli darovat. Policie v Plzeňském kraji varuje před jízdou v opilosti nebo podlivem drog. Opilí nebo svetovaní řidiči zavinili v červenci v regionu 28 nehod. A dnes bude jasno s teplotami do 33 stupňů. Dobré ráno, zprávy pro vás má Kateřina Jiřincová. V některých nemocnicích v Česku dochází zásoby krve. Například transfuzní oddělení Plzeňské fakultní nemocnice aktuálně eviduje nedostatek hlavně krevní skupiny A-, kde platí i zkrácené intervaly mezi odběry. Pro muže 8 a pro ženy 12 týdnů. Problémy s nedostatkem krve v létě ale podle přednosti Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze Jana Loužila řeší nemocnice většinou každý rok.
4: Dárci víc cestují, kdy samozřejmě dochází k určitým omezením v darování krve, když člověk navštíví nějakou zemi, kde je riziko třeba komárů. Takže prostě nemáme třeba tolik dárců jako obvykle v těch letních měsících.
3: Krev může darovat každý zdravý člověk od 18 let, který váží víc než 50 kg. Během července se v Plzeňském kraji stalo 416 dopravních nehod. Je to o několik desítek víc než loni v červenci. Průběžné statistiky zveřejnila policie. Její mluvčí Hana Kroftová vyčíslila, jaké následky tyto nehody měly.
5: Bohužel vyhasly 2 lidské životy a 3 osoby utrpěly těžké zranění. U 24 nehod byl viník pod vlivem alkoholu, 3 viníci dopravních nehod byly pod vlivem omamných a psychotropních látek a v jednom případě byl řidič pod vlivem alkoholu i drog současně.
3: Od začátku roku eviduje policie v Plzeňském kraji přes 2800 nehod. U každé 16. nehody byl viník pod vlivem alkoholu nebo drog. Vzácnou barokní kapli svatého Antonína Paduánského zachraňují v Nadrybech na severním Plzeňsku. Původní trojbokou zvonici navrhl v roce 1725 architekt Jan Blažej Santýny. Obec teď najala odbornou firmu, která objekt ve spolupráci s památkáři nejprve odvlhčí a pak připraví projekt na celkovou opravu. Jestli bude stačit obnova fasády, nebo je narušená i statika kaple, se ukáže až po jejím vysušení. Pokračuje nezávislá starostka Silvie Brantlíková.
6: Delší dobu nás trápí problémy, které způsobuje vlhkost na naší kapli svatého Antonína Paduánského. Rozhodli jsme se, že musíme nejprve vyřešit tu vlhkost, takže za asistence odborné firmy budeme teď instalovat zařízení, které nám pomůže tu vlhkost odstranit.
3: Kvalita vody na většině venkovních koupacích plochách v Plzeňském kraji je i přes dlouhotrvající vedro většinou stále dobrá. Informují o tom krajští hygienici. Nevhodná ke koupání je pouze v rybníku Babylon u Domažlic, v Českém údolí v Plzni a v horní části přehrady Hrachlůzky směrem k Butovu. Zhoršenou jakost vody zaznamenali hygienici v koupališti Bušek ve Velharticích na Klatovsku, na koupališti Planá na Tachovsku a také v jezírku Košutka v Plzni.
0: Sport.
3: Plavkyně Barbora Sémanová ovládla na mistrovství Evropy závod na 200 metrů volným způsobem. V pařížském finále vylepšila svůj český rekord na čas minuta 54,38 sekundy. Fotbalisté Hradce Králové podlehli v odvetě třetího předkola Evropské ligy Bešiktaši 0-1 také v Istanbulu a zahrají si o hlavní fázi konferenční ligy. Poslední předkolo této soutěže čeká i Jablonec, který vyhrál na hřišti RFS Riga 2-1.
0: Počasí.
3: Dnes bude jasno, nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů Celsia, na horách 25 až 28. Povane slabý východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky ráno a večer mírně nepříznivé, během dne většinou dobré, aby on na trojice, tedy nejvyšší stupeň zátěže.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
7: Sponzorem pořadu je
8: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Aktuálně by vás na silnicích v Plzeňském kraji kromě dlouhodobých uzavírek nemělo zdržet nic mimořádného a hlášené nemáme ani žádné vážné dopravní nehody. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Příjemné páteční ráno, máme 5 minut po 6. hodině. Fotbalový Písek vyhlásil útok na postup do druhé ligy. Jihočeský klub se propojil s Viktorií Plzeň.
10: Jsou hráči z Plzně, o které já bych zájem měl, nicméně teď je to zase na jednání jako obou dvou klubů. Jakým způsobem to dopadne a uvidíme, jestli ještě nás někdo z Plzně doplní nebo nedoplní.
9: Říká trenér Josef Padlásek, nejen s ním se za pár minut k tématu vrátíme. Ještě předtím se s kalendářem ozve Petr Jungmann, mimo jiné proto, aby nám řekl, že v kalendáři je dneska svornost a soulad.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pátek 14. srpna. Svátek má svornost, soulad. Jak zní význam jména keltského původu Alan? Tady je Petr Jungmann, hezký den. Bez boje zvítězila husitská vojska u Domažlic nad Křižáky v roce 1431. To je 595 let. I kardinál Cesarini podle pověsti tak utíkal, až ztratil klobouk. Po létech husitských bojů a marné snahy byl konečně Zikmund Lucemburský přijat v Jihlavě za českého krále před 590 lety v roce 1436. Legitimním králem byl ale jen 16 měsíců. S prvním motorovým letem v dějinách předběhl bratry Wrightovi Američan německého původu Gustav Weisskopf před 125 lety v roce 1901. Po angličtině si říkal Whitehead. V letounu číslo 20 ve výšce 15 metrů tehdy urazil vzdálenost 270 metrů. Před 30 lety v roce 1996 zemřel náš rock'n'rollový průkopník.

0: Mickey Vole. A kdo se 14. srpna narodil? Před 90 lety pediatr a vědec, průkopník péče o novorozence, profesor Miloš Velemínský. Působil hlavně v Českých Budějovicích a Třeboni.
1: Nádherný výhled.
0: Kulatých 60 je hollywoodské hvězdě Halle Berry.
2: Jacinta Johnsonová.
0: Zahrála si i Bonger, Jinx ve filmu Dnes neumírej.
2: Přátelé mi říkají Jinx.
1: Mně všichni říkají James Bond.
0: Jediného Oscara má za Ples příšer.
2: Rozená v pátek 13.
1: Takže nosíte smůlu.
0: Já přeju hezký pátek a skvělý srpnový víkend.
3: V Plzeňském kraji je jasno, teploty se nejčastěji pohybují v rozmezí od 9 do 12, v údolích může být 7 stupňů Celsia a v mrazových kotlinách i kolem nuly. Naopak v oblasti hor, na vyvýšených místech, například na vrcholu Špičák, je až 16 stupňů Celsia. Předpověď na dnešek za chvilku.
4: Český rozhlas Plzeň.

0: 6 hodin a 16 minut. Dneska nás čeká slunečno a tropické teploty.
1: Počasí.
0: V regionu bude většinou jasno, nejvyšší denní teploty mezi 29 a 32, na Plzeňsku až 33 stupňů Celsia, nejvyšší teploty na horách mezi 25 a 28 stupni. K tomu slabý východní až jihovýchodní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké-léto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin 21 minut písecký fotbalový klub se v létě propojil s Plzní. U Otavy se budou objevovat hráči Viktorie a tým už vede plzeňský trenér Josef Parlásek a předseda klubu Leoš Gornický odvážně mluví o postupu.
1: Plzeň vyslovila přání, jestli bychom se neúčastnili projektu v rámci spolupráce, ať už na bázi A týmu dospělých, tak i na bázi jako klubu takového.
2: Předsedou klubu je Leoš Gornický. Podle něj propojení s Plzní má smysl pro obě strany.
1: Pro nás je to výzva k tomu, že opravdu po X letech můžeme mít partnerský klub. Máme v úmyslu opravdu spolupracovat intenzivně na bázi vzdělávání trenérů, jak mládeže, tak zapojování trenérů, kteří přišli z Plzně.
2: Prvním, kdo dorazil, je Josef Parlásek, vede A tým. Přímo kotáce postupu do druhé ligy se staví o něco málo opatrněji než vedení klubu. Cíl má stejný, ale nemusí mít všechno hned.
3: Chceme jít postupnýma krokama, nicméně ten nějaký dlouhodobý cíl je opravdu jako postup do druhé ligy, nicméně jako všechno má svůj čas. To je jako i pro mě ten důvod, proč třeba jsem přijel nabídku Písku na trénování prvního týmu.
2: Předseda klubu Leoš Gornický postup do druhé ligy bere jako metu.
1: Ten cíl máme v hlavách, chceme samozřejmě v krátkodobém horizontu postoupit do druhé ligy, to ostatně tak bylo i domluveno, ta spolupráce s Plzní, takže pro letošní sezonu chceme hrát opravdu co nejvíc té soutěže a v následující sezóně bychom se chtěli pokusit o postup do druhé ligy.
2: S postupem do vyšší soutěže, tedy do šance Národní ligy, souvisí i výkonnostní posun dalších týmů. Gornický si přeje vylepšení i v mládeži.
1: I pro ty další kategorie, které padají pod A tým, to znamená dorostu. Takže od toho si my představujeme to, že klub se posune po této stránce.
2: Trenér Josef Parlásek okamžitě po příchodu do Písku realizoval pohyb hráčů v kádru.
3: Kádr ještě uzavřený není, směrem ven ani směrem dovnitř, takže já doufám, že kádr se ještě mění bude, hlavně ve smyslu toho, že se nám ještě podaří přivést nějaké posily.
4: Navazujete tedy na spolupráci Písek, Plzeň?
3: Jsou hráči z Plzně, o které já bych zájem měl, nicméně teď je to zase na jednání jako obou dvou klubů, jakým způsobem to dopadne a uvidíme, jestli ještě nás někdo z Plzně doplní nebo nedoplní.
2: Říká Josef Parlásek z Písku, Kameliáša, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Česku přibývá podvodů na klientech bank. Třeba podle Komerční banky se v prvním pololetí jejich počet zvýšil o více než 40% oproti stejnému období v loni. A podle České spořitelny roste také částka, kterou útočníci lidem z účtu ukradli. Banky také potvrzují, že klienti jejich zaměstnancům často nevěří, pokud se je snaží před podvodem ochránit. Domažlice ode dneška do neděle hostí chodské slavnosti. 72. ročník nabídne kromě folklorních vystoupení i dechovku nebo rockové kapely a velký řemeslný jarmark. Součástí jsou i dvě slavnostní mše na Vavřinečku. Letos se bude měřit také návštěvnost slavností a vavřinecké pouti, a to pomocí údajů mobilních operátorů. Jak město informuje na svém webu, naposledy se podobný projekt uskutečnil před covidem. Získané informace poté poslouží i k propagaci města. Amazonku očima českých výzkumníků představí nová výstava v muzeu a galerii Severního Plzeňska v Mariánské Týnici. Dnešní vernisáž začne v 17 hodin přednáškou Bohumíra Janského v kostele Zvěstování Paně Marii. Výstava bude k vidění do 4. října. Plzeňský fotbalista David Krčík dostal za vyloučení v posledním ligovém utkání v Teplicích trest na 4 soutěžní zápasy. Disciplinární komise ho potrestala za úder ze zadu do hlavy Tomáše Zlatohlávka. Tenistka Kateřina Siniaková získala na turnaji v Torontu svůj 38. deblový titul. S Číňankou Chang Shuai ve finále porazili italsko-americký pár Rániová, Melicharová, Martinezová 2-0 na sety. A dnes bude většinou jasno, nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Práce údržby omezují provoz mezi obcemi Úněšov a Pernarec na severním Plzeňsku. Práce potrvají zhruba do 14 hodin, projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: No a za chvilku už nám doktorka Kateřina Cajthamlová a Patrik Rozehnal řeknou, co budou řešit v dnešním vydání pořadu Vesele a zdravě po 13. hodině.

0: 6:08 po 13. hodině opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou, které zdravím a ptám se, jaké téma se tentokrát bude probírat.
1: Jsme rádi, že posloucháte.
2: Budeme mluvit o množství léků.
1: Máte někdy pocit, že už těch všemožných pilulek, kapek a injekcí máte nějak moc?
2: Kritická hranice je často udávána na 5 a více léků současně. Máte jich víc? Říkáte si, vědí ti všichni doktoři, co já to všechno beru?
1: Víte, že velké množství léků může způsobit kromě jiného únavu, závratě, trávící obtíže nebo i změnu nálad?
2: U starších lidí dokonce zmatenost, poruchy paměti, úzkosti nebo dokonce pády.
1: Kolik berete léků vy a nemáte s tím potíže? Dejte nám o tom vědět, svěřte se svými obavami a problémy s léky.
2: Své dotazy nám můžete už teď poslat přes formulář na stránce pořadu www.veseleazdravie.cz a taky na náš Facebook.
1: Nebo nám zavolejte svůj dotaz telefonicky a nechte vzkaz paní doktorce na záznamníku s číslem 221 553 770. Opakuji ještě jednou pro jistotu telefon 221 553 770.
2: Vašim problémům s braním léků se budeme věnovat už dnes v živém pořadu Vesele a zdravě po 13. hodině v našem vysílání.
1: Reprízu uslyšíte ještě dnes po 20. hodině.
2: Nebojte se zeptat.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Hezké ráno, 6 hodin a 43 minut, nejsložitější organizační i technická zkouška rozhlasového vysílání v jeho někdejší historii. Tak vnímali v roce 1926 českoslovenští rozhlasáci výzvu živě vysílat z 8. všesokolského sletu. Jak obstál redaktor František Havel a jak se ke komentování sportu dostal legendární Josef Laufer, i to uslyšíte za chvilku v posledním díle našeho seriálu Rozhlasové stovky. Počasí. Venku dneska bude většinou jasno, s nejvyššími denními teplotami mezi 29 a 32, na Plzeňsku až 33 stupně Celsia, nejvyšší teploty na horách mezi 25 a 28 stupni. Slabý východní až jihovýchodní vítry o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Chodské slavnosti v Domažlicích s Českým rozhlasem Plzeň 15. a 16. srpna. Přijďte se podívat, jak se dělá rádio. V sobotu po 11. hodině vysíláme živě z hlavního pódia u branky pořad s Plzeňáky za folklórem. V neděli po 12. hodině vás zveme na živé vysílání pořadu Písničky na přání. Oblíbenou písničku můžete poslat přímo z naší odpočinkové zóny na náměstí Míru vedle Domažlické věže. A po 14. hodině v neděli zažijete na vlastní uši pořad Žijeme tu s vámi speciál se zajímavými hosty. Poslouchejte nebo přijďte za námi na chodské slavnosti 15. a 16. srpna. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: 6 hodin 48 minut, pražská Slavia a proti ní budapeštská Hungárie. Toto fotbalové utkání 3. října roku 1926 bylo prvním, které mohli lidé živě poslouchat v rozhlase. A to díky komentáři legendárního Josefa Laufra. Právě k prvním sportovním přenosům se vrátíme teď v posledním díle našeho seriálu Rozhlasové stovky. Za zrod přímého přenosu můžeme považovat ještě starší událost. Tu z přelomu června a července 1926, kdy celá republika sledovala 8. všesokolský sled v Praze.
1: Jásavá, výsostná, radostná hudba vyvrchlila tento motýl a vzklenula se nad slovy Tyršovými.
2: Takhle komentoval 10. všesokolský sled v létě roku 1938 reportér František Kocourek. Málo který z cvičenců si připustil, že následující roky budou pro členy Sokola tragické. Vraťme se ale do roku 1926, do svobodnějšího období první republiky, kdy na začátku července na Strahově téměř 150 tisíc cvičenců na 8. všesokolském sledu sledoval i prezident Masaryk. A poprvé sled mohli slyšet i lidé u přijímačů.
3: Oni měli zkušenost už z roku 25, že když mikrofon vyvedou z rozhlasového studia a dají ho třeba do Národního divadla, tak můžou odvysílat operu živě v přímém přenosu. A fascinovalo je, že ten mikrofon mohou postavit na nějakou slavnost, slyší dechovku, slyší tleskání lidí, slyší řečníky, ale došlo jim velmi rychle, že ten mikrofon se neobejde bez někoho, kdo by řekl, co se tam vlastně děje.
2: Jak vypráví znalec rozhlasové historie Tomáš Černý, jako reportéra na všesokolský sled vybrali hlasatele Františka Havla, původně kočovného herce.
4: Padlo jméno Havel. No, naložili mne do auta s prázdnýma rukama, bez jediné informace a povídej. Sokolem jsem nebyl, sokolské cvičení jsem nikdy neviděl, o sportu jsem vůbec neměl ani zdání, v rozhlase jsem byl půl roku, a bylo mi 49 let.
2: František Havel na přenos, který se pochopitelně v archivu nedochoval, vzpomínal v rozhlasovém vysílání v roce 1957.
4: A když z hlavní brány nastupovaly stále nové a nové řady mužů a žen a v plné ukázněnosti začaly cvičit, podlehl jsem duši davu, otevřeli se mi oči, otevřeli se mi ústa, rozvázal se jazyk, a do mikrofonu jako své nejspanilejší milence do jejího ouška šeptával jsem své nové, bohaté, radostné a dosud nepoznané zážitky.
2: Po první zkušenosti se sletem rozhlasákům došlo, že právě takhle by se dala přenášet i běžná sportovní utkání, včetně fotbalu. Jenže Františka Havla, sportem nepolíbeného, na stadion postavit nemohli.
3: A tak si vyhlídli někoho jiného, který ovšem 3. října 1926 se na stadion Slavie nedostavil. A protože Josef Laufr byl známý sportovní funkcionář Slavie, byl to mnohaletý sportovní redaktor, který si to vyvzdoroval na rodičích, aby se mohl věnovat sportovní novinařině.
5: Haló, z hřiště Slavie na Letné přinášíme vám reportáž o ligovém utkání Slavia Sparta.
3: Tak ho vyhmátli přímo v šatně fotbalové a řekli mu, hleďte, jestli to neuděláte, tak bude mít Slavie strašnou ostudu. A to on samozřejmě jako slavistický funkcionář nechtěl. Takže se opravdu nechal takřka vyvléct za límec k tomu mikrofonu a tam dostal od ředitele radiožurnálu jediný pokyn. Mluvte furt.
5: Kopecký střelil míč, který si sám vypracoval, 1-1.
2: S Tomášem Černým posloucháme Laufrův o 10 let mladší výkon, kdy tento zakladatel české rozhlasové sportovní žurnalistiky 11. října 1936 komentoval derby pražských S. Dnes má český rozhlas samostatnou sportovní stanici. Radiožurnál Sport vysílá denně od 6 do 24 hodin sportovní přenosy, vstupy ze stadionů i magazíny o profesionálním a amatérském sportu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání.
1: Turisté, pozor! Září se blíží a s ním i náš tradiční pochod rozhlasová 25. Vyberte si trasu dlouhou 12,5 nebo 25 kilometrů a vyražte s námi v sobotu 12. září. Startujeme mezi 8. a 10. hodinou. Registrovat se můžete před budovou Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru 10 od 8 do 10.

0: S námi 12. září. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Zámek Červené Poříčí vás zve na výstavu Cestovní horečka aneb Když se šlechta vydala do světa. Vydejte se i vy do Orientu, rovníkové Afriky i Tichomoří. Objevte, jak urození cestovatelé poznávali svět, jaké suvenýry si přiváželi a jak jejich dobrodružství proměnila podobu zámeckých interiérů. Více na webu zámku Červené Poříčí.
4: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
5: Meteorologové dál varují před požáry. Například v Plzeňském kraji včera hasiči zasahovali u 20 událostí najednou. Domažlice ožívají folklorem, začínají 72. chodské slavnosti. Objem nových hypoték se v červenci snížil, naopak vzrostla průměrná sazba. A dnes bude převážně jasno s teplotami do 33 stupňů. Příjemné ráno vám přeje u poslechu zpráv Kateřina Jiřincová. Kvůli pokračujícímu suchu a vysokým teplotám na celém území Česka hrozí vznik a šíření požárů. Varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Například včera zasahovali desítky hasičů u rozsáhlého požáru pole a lesa u Újezdce na Klatovsku, kde byl vyhlášený třetí ze čtyř možných stupňů poplachu. Zásah komplikovali kromě sucha a vedra i vítr. Vodu hasiči čerpali z nádrže v nedalekém Mochtíně. Do akce byli nasazeni hasiči ze širokého okolí a používali i speciální čtyřkolky se zásobníky vody pro hašení ve volné přírodě. Příčinu požáru i výši škody budou zjišťovat vyšetřovatelé. V Plzeňském kraji včera odpoledne hasiči řešili souběžně přes 20 událostí. V Domažlicích dnes začínají 72. chodské slavnosti. Jeden z nejstarších folklorních festivalů u nás nabídne vystoupení několika chodských souborů, ale také dvě zahraniční skupiny z Indie a Ukrajiny. I letos je možné sledovat program na třech scénách. Vysvětluje ředitel městského kulturního střediska v Domažlicích Patrik Zuber.
6: To úplně nejhlavnější asi je u brány na náměstí, potom je scéna v zahradě chodského hradu a pak je taková trošku alternativní scéna na chodském náměstí. Tam jsou divadla pro děti, tam je rocková muzika, tam se snažíme namíchat jako co nejvíc z toho, aby každý si odnesl to své a byl spokojený.
5: Chodské slavnosti a Vavřinecká pouť potrvají v Domažlicích do neděle. Podrobný program najdou zájemci na webových stránkách slavností. Hypotéční trh v Česku v červenci zpomalil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 30 miliard a 800 milionů korun. To je o 16% méně než v červnu. Vyplývá to z aktuálního hypomonitoru České bankovní asociace. Podle hlavního ekonoma asociace Jaromíra Šindela je útlum hypoték v létě běžný a červencový objem podle něj neznamená výrazný pokles oproti běžným hodnotám.
7: Jde spíše o návrat k běžnějším, ale stále silným úrovním po mimořádně silném jaru. Tehdy část domácností uspíšila pořízení hypotéky kvůli zpřísnění pravidel pro investiční hypotéky, ale i kvůli strmému nárůstu tržních úrokových sazeb.
5: Právě úroková sazba u nových hypoték se v červenci zvýšila. V průměru dosahovala 4,9%. Kvůli nižšímu počtu investičních hypoték také poklesla průměrná výše nové hypotéky pod 4 miliony a 600 tisíc korun. Stíhačky Severoatlantické aliance se střelily ve vzdušném prostoru Lotyšska neznámý dron. Krátce předtím armáda vyhlásila vzdušný poplach v oblastech u hranic s Běloruskem a Ruskem. Informovala o tom armáda na síti X. Leteckou a lodní dopravu ve východní části Finského zálivu kvůli tomu podél hranice s Ruskem dočasně pozastavilo i Finsko. Finsko i Lotyšsko jsou členy Evropské unie i NATO.
0: Sport.
5: O štěpaři Jakub Vadlejch postoupil na atletickém mistrovství Evropy do finále. Obhájce titulu hodil v první sérii 80 metrů a 92 cm, pak už nepokračoval. Další pokus předvedli pouze čtyři jeho soupeři. Pokračuje Vadlejch.
8: Když jsem hodil a byl jsem vlastně po první sérii druhé skupiny stále první, tak jsem si říkal, že nebudu ztrácet síly a už to nechám, protože je velká šance, že postoupím. Hrozně bych byl rád, kdyby i třeba Martin hodil daleko. Všichni se snažili a bohužel.
5: Další dva čeští oštěpaři v kvalifikaci Jan Výška ani Martin Konečný do sobotního finále nepostoupili.
0: Počasí.
5: Dnes bude většinou jasno, nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů Celsia, na horách 25 až 28. Povane slabý východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky ráno a večer mírně nepříznivé, během dne většinou dobré, aby on na trojce tedy nejvyšší stupeň zátěže.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
5: Pozor dejte mezi Stříbrem a Sitnem na Tachovsku. Probíhá tam údržba zeleně podél silnice. Počítejte s omezením provozu a projížděte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Tolik Kateřina Jiřincová a další zprávy, které skončily 5 minut po 7 hodině. Přejeme vám hezký pátek, dneska je 14. srpna. Sníh a na něm snowboardista uprostřed srpna. Plzeňský festival sportu Sportmanie nabídne už brzy i tuhle atrakci. No a veškeré další podrobnosti uslyšíte za pár minut.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

Proč se fotbalisté místo kopání do míče často válejí po trávníku? Tuto otázku za chvilku dostanou děti v rubrice Ahoj rádio. Tonda křičí au, reklamuje faul. Na trávě se sví v křeči, lamentuje, křičí, brečí, všichni rychle míří k rohu, kde zakopl o svou nohu. Byť mu není vůbec nic, na hřišti řve z plných plic, že už má smrt na jazyku, že tu zemře takhle mžiku. Přitom všem se drží berce, prostě výkon hodný herce. Tonda, to je prostě zjev. Nemine ho český lev?

0: Proč se fotbalisté místo kopání do míče často válejí po trávníku?
1: Protože se navzájem naštvou.
2: Protože si podkopnou nohy.
3: Protože každý chce vyhrát.
4: Protože chce vyhrát medaily.
5: Protože se neumí trefit.
6: Protože zakopnou.
7: Protože jim nikdo podkopne nohy.
8: Netrefí se do míče.
9: Protože ty protihráči jim podráží třeba nohy.
10: Nebo když je bahno, tak jim to může kouzat.
11: Protože jim to je příjemný.
12: No, fanoušci jsou někdy opravdu hodně divoký, takže nemůžou házet různý nápoje a po nich můžou kouznout.

0: 7 hodin 16 minut.
1: Počasí.
0: A meteoroložky Petry Polívkové se ptám na aktuální počasí. Hezké ráno.
2: Hezké ráno, tak aktuálně máme jasno a teploty mají poměrně velký rozdíl a pohybují se od 7 do 15 stupňů Celsia.
0: Budeme mít jasno i v dalších hodinách?
2: Budeme mít jasno, slunečno, s tropickými teplotami, bude tedy většinou jasno a nejvyšší teploty se budou pohybovat většinou mezi 29 až 32 stupni Celsia a po Plzeňsku tady by mohlo být až kolem 33 stupňů nebo až 33 stupňů a na horách tam očekáváme ty teploty o něco nižší, tam se budou pohybovat většinou kolem 27 stupňů a vát nám bude slabý východní až jihovýchodní vítr o rychlostech 1 až 4 metry za vteřinu.
0: Enormně nás zajímá, jaký bude víkend. Zeptáme se v příští hodině. Zatím děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme závady motorových zahradních pomocníků.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin 20 minut, druhá polovina srpna patří v Plzni už řadu let festivalu sportu Sportmanii. Brány toho letošního ročníku se za nákupním centrem Plaza otevřou už zítra. K vyzkoušení bude připraveno více než 50 sportů, mezi nimi i ty vyloženě zimní, jako například lední hokej nebo krasobruslení.
1: Společně s plzeňským radním pro oblast podpory sportu, mládeže a tělovýchovy Tomášem Morávkem z ProPlzeň stojíme za nákupním centrem Plaza, kde se už v sobotu začne sportovat. Pracovníci tady připravují různé objekty, co uvidí návštěvníci hned u vstupu do areálu.
2: Tak návštěvníci, když přijdou směrem od Plazy, tak uvidí hned bránu Sportmanie, která je přivítá do areálu a uvidí hned mnoho stanovišť, to znamená, že děti se můžou rozprostřít po celém areálu a začít hned sportovat.
1: Co bude v jednotlivých stáncích, které tady můžeme vidět?
2: Kromě těch sportovních stanovišť, kterých je tady přes 45, tak jsou tady velké pódium, dvě LED obrazovky, tak aby bylo vidět, co se odehrává na těch pódiu, případně tam běží medailonky jednotlivých sportovních klubů a jsou tady zóny i pro občerstvení.
1: Každý den Sportmanie začne rozcvičkou pro veřejnost. Od kolika hodin a jaké sporty můžou lidé vyzkoušet?
2: Jsou to takové rozcvičky pro to, aby se nastartovali lidi do práce a do všedního dne. A každý všední den je to od 7 hodin do 8 pro pracující a máme i připravené cvičení zdravotní pro seniory, který bude od 9 do 10, také každý všední den.
1: Jak se liší program v jednotlivé dny?
2: My se snažíme na každý den připravit trochu něco jiného. Například v pondělí nás čeká den s městskými obvody, kdy mezi sebou zástupci městských obvodů budou sportovat a můžou vidět i ostatní účastníci, jak se jim vede a budou se sami prezentovat, co mají dobrého na obvodě, především sportovní věci. Ve čtvrtek nás čeká den s nadací sportující mládeže a s nadací západočeských olympioniků a přednáška fyzioterapie a přednáška o zdravé výživě a jinak nás čeká spoustu autogramiát, ať fotbalistů, hokejistů, házenkářů, futsalistů nebo třeba naši velmi úspěšní sportovkyně Veroniky Jílkový. A v sobotu nás čeká barevný běh.
1: A výtěžek z barevného běhu potom pořadatelé věnují na charitativní účely. Jakým způsobem budete vybírat peníze a kam to potom budete posílat? Máte představu?
2: Vybíráme to ze vstupního. Už máme dokonce vybraný i koho podpoříme. Myslím si, že v tu sobotu budou sami tady přítomni, tak nechte překvapit.
1: Na programu jsou i zimní sporty jako krasobruslení, lední hokej a snowboarding. Jak to bude v letním počasí probíhat?
2: Co se týče těch bruslařských sportů, jako je hokej a krasobruslení, tak máme připravenou umělou ledovou plochu, kde je možný si opravdu nazout brusle a zabruslit si. A co se týče snowboardingu, tak pokud počasí bude přívětivé, tak máme připravenou malou sjezdovku se sněhu, která je vždycky zavážená a snažíme se ji udržet po dobu 3 dnů.
1: Máte nějaká doporučení pro řidiče, kde můžou například zaparkovat?
2: My doporučujeme návštěvníkům, aby využili městskou hromadnou dopravu, případně využili možnosti přijet poblíž na sdílených kolech a dojít sem pěšky. Samozřejmě je možný zaparkovat v okolí, buď v obchodním domu Plaza, kde ale parkoviště placené, případně na jiných místech.
1: Jako každý rok je veškerý program Sportmanie pro návštěvníky zdarma. Z Plzně Julie Tomášková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Některé české nemocnice se potýkají přes léto s nedostatkem krve. Zásoby dochází například v Praze, Ostravě nebo třeba v Plzni. Tam je podle webových stránek transfuzního oddělení aktuálně nedostatek krevní skupiny A-, kde platí i zkrácené intervaly mezi odběry pro muže 8 a pro ženy 12 týdnů. Do Domažlic pojede o víkendu víc spojů veřejné dopravy, a to kvůli chodským slavnostem a vavřinecké pouti. Plzeňský organizátor veřejné dopravy společnost Poved posílí vlaky na spojích Plzeň, Domažlice město a Tachov Domažlice a také autobusy z Plzně, které budou velkokapacitní. Stejně tak autobusy na lince 821 Domažlice Gdyně Klatovy. V Plzni dnes začíná festival na ulici. Kvůli rekonstrukci náměstí a katedrály se přesouvá hlavní program do depa 2015. Návštěvníky čeká víc než 150 účinkujících, několik hudebních scén, klubové koncerty i doprovodný program. Festival potrvá do 22. srpna. Kvůli intenzivnímu suchu teď v českých lesích nerostou skoro žádné houby. Podle mykologů je situace nejhorší za poslední roky a dokonce prázdnin se už nezlepší. Největší štěstí by mohli mít houbaři na severu Moravy a ve Slezsku nebo třeba v Krušných horách. Plavkyně Barbora Semanová je po třetí mistryní Evropy v závodu na 200 metrů volným způsobem. V Paříži výrazně vylepšila ve finále svůj český rekord na minutu 54,38 sekundy. A ještě dnešní počasí. Čeká nás další jasný slunečný den s nejvyššími teplotami 29 až 33 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Práce na silnici omezují provoz mezi Velharticemi a Kašovicemi na Klatovsku. Provoz na místě řídí pracovníci SUS, projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Lišičtí hasiči letos slaví 100 let svého sboru, ta je Jiskra bez družice 80. a děti z Kladrubské mateřinky složili písničku. Podrobnosti přidáme v rubrice O čem se píše, a to už za okamžik.
2: Dobré ráno a Vladimír Šťovíč.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, 7 hodin a 38 minut. Přejeme vám hezký pátek.
1: O čem se píše?
0: Sbor dobrovolných hasičů v Lišicích slaví 100 let, dočtete se na webu obce Dolní Lukavice. Lišický hasičský sbor byl založen v roce 1926, tehdy měl 15 členů a 8 členek a motorovou stříkačku od firmy Stratílek z Vysokého Mýta v ceně 60 tisíc korun. V témže roce získal i 300 metrů hadic, byla postavena zbrojnice a kůlna. O dva roky později, v roce 1928, lišičtí hasiči uspořádali první okrskové cvičení. Za oslavu 80 let od vzniku TJ Jiskra Bezdružice se ohlíží bezdružický zpravodaj. Akce se zúčastnilo 400 příznivců bezdružického sportu. Byla předána ocenění za práci a přínos pro rozvoj sportu ve městě a uskutečnil se křest nové vlajky TJ Jiskra Bezdružice. Městský zpravodaj otiskl také QR kód online fotografické výstavy z historie místní tělovýchovné jednoty. Kromě jiného se dozvíte, že v Bezdružicích se po válce začínalo fotbalem. Míč a sítě zakoupili mecenáši, kopačky si hráči udělali z pracovních bot a dresy nechali ušít z německých praporů. Letní vydání zpravodaje městského úřadu v Kladrubech přináší vzpomínku na pobyt ve škole v přírodě, který si ve středisku Rybník užili děti z kladrubské školky. Během něj spolu s učitelkami složili písničku, kterou si ještě dlouho budou prospěvovat. Celý její text najdete v kladrubském zpravodaji v našem vysílání. Jenom malá ochutnávka. My jsme parta partice, my bydlíme v Rybníce, upečem si uštíky, napráskneme si pupíky. Melodie neznáme.

0: Do 8. hodiny ještě soutěž, tentokrát o jeden knižní titul. Na hodinách máme 7 hodin a 43 minut. Přejeme hezké ráno.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude většinou jasno, nejvyšší denní teploty mezi 29 a 32, na Plzeňsku až 33 stupňů Celsia, nejvyšší teploty na horách mezi 25 a 28 stupni. Slabý východní až jihovýchodní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Kate Frostová, to je autorka oblíbených romantických příběhů zasazených do slunných evropských destinací. Její knihy jako Kouzlo islandské noci, Italský sen nebo Řecké léto si díky lehkosti, emocím a podmanivému prostředí získaly statisíce čtenářek po celém světě. V tuto chvíli v telefonické soutěži můžete získat její knihu Ostrov zalitý sluncem. Tak se nám ozvěte na čísle 221 554 222. No a zmíněná Kate Frostová, autorka knihy, v roce 2019 spolu založila buď knižní festival pro děti a mládež, nebo organizaci, která podporuje čtení knih na školách, anebo firmu, která dodává knihy do sociálně znevýhodněných rodin. Tak si vyberte, dlouho neotálejte a dejte nám vědět na čísle 221 554 222. Tak se ptám, koho tam máme? Hezké ráno.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo tam je?
1: Tady Jirka.
0: Tak Jirko, povídejte.
1: Je to tip, čistě tip, dám Cčko.
0: Cčko, to znamená firmu, která dodává knihy do sociálně znevýhodněných rodin.
1: Ano.
0: Takhle jsem to naformuloval poté, co jsem si to všechno vymyslel.
1: Bezvadný.
0: Mějte se moc hezky. Věřím, že jsem vám neskazal náladu a mějte se moc hezky.
1: Vůbec ne.
0: Ať se vám daří.
1: Mám taky, naschle.
0: Naschledanou a můžeme pokračovat. To je zájem. Dobrý den, kdo tam je?
2: Dobrý den, tady je Mirka.
0: Mirko, zdravím vás, věříte si?
2: Dobrý den. No, já bych řekla Bčko.
0: Bčko, organizaci, která podporuje čtení knih na školách.
2: Ano.
0: Mirko, víte, že v roce 2019 spolu založila knižní festival pro děti a mládež? Je mi moc líto, ta romantika zůstane
2: u mě. Nevadí. Ano.
0: Mějte se krásně, ať se vám daří. Naschledanou.
2: Ano, děkuji. Naschle.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Ju a Hele pomůžou Josefovi najít cestu k vnučce Majdě. Další díl seriálu Vyprávěj. ČT2. V zemi krvavého slunce platí jiné zákony. Michael Douglas si vyřizuje účty s japonskou mafií v thrilleru Černý déšť. A ČT Art uvádí slavný koncert legendární britské kapely Za železnou oponou. Queen Magic Tour v Budapešti 1986. Páteční večer s Českou televizí.
2: Vaše podnikání potřebuje víc místa? V Plzni pronajímáme zpevněnou plochu, ideální pro skladování, parkování i logistiku. Skvělá dostupnost, flexibilní podmínky. Volejte 601 395 131.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Osm hodin.
5: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Přibývá klientů bank, kteří naletí na podvody. Útočníkům se je daří čím dál lépe manipulovat. Na Drybech na severním Plzeňsku budou mít elektronickou úřední desku. A dnes bude převážně jasno s teplotami do 33 stupňů. Hezké ráno. Zprávy připravila Kateřina Jiřincová. Kybernetických podvodů na klienty bank letos v prvním pololetí opět přibylo. Potvrzují to data oslovených bank. Třeba u Komerční banky se zvýšil počet platebních a karetních podvodů o 41% oproti stejnému období v loni. A roste také částka, kterou útočníci lidem ukradnou. Například u České spořitelny se zvýšila o více než třetinu. Podle specialistky pro bezpečnost klientů České spořitelny Andreje Kameníčkové dokážou podvodníci klienty dobře manipulovat. A to i tak, že poté nedůvěřují pravým zaměstnancům banky, když se jim snaží zachránit peníze.
6: Klienti bývají opravdu silně zmanipulovaní, jsou opravdu v takovém strachu, že nejsou schopní vlastně z toho tunelu vůbec vyjít. Děláme proto maximum, ale tohle je opravdu těžká záležitost, protože i podvodníci s tím počítají a ty klienty připravují na to, že se banka bude snažit rozmluvit jim o to jejich konání.
4: Banky klientům doporučují, aby si totožnost volajících ověřili. Třeba praví bankéři to umí díky bankovním aplikacím. Elektronickou úřední desku nainstalují v Nadřibech na severním Plzeňsku. Zařízení obec chystá umístit na budovu obecního úřadu ještě do konce letošního roku. Polovinu nákladů na její pořízení pokryje dotace Plzeňského kraje. Lidé tak získají snadný a nepřetržitý přístup k úředním dokumentům i mimo otevírací dobu úřadu, říká nezávislá starostka Sylvie Brantlíková.
7: Budeme tam dávat i všechny informace z obce a okolí. Máme od krajského úřadu Plzeňského kraje předschválenou dotaci na její realizaci a výstavbu. Úřední deska vyjde celkově asi na 180 tisíc korun. Z toho polovinu nám dá krajský úřad. Měla by být do konce roku.
4: Ve Staňkově na Domažlicku dnes začíná letní výstava květin. 48. ročník se koná tradičně v Lidovém domě. Akce potrvá 3 dny a představí výpěstky od pěstitelů ze západních Čech. Víc poví předseda zahrádkářů ze Staňkova František Faj.
8: K vidění by měly být hlavně gladioly s jiřinkama. Máme ještě slíbený expozici pelargonii, specializovaná organizace. Návštěvníci se samozřejmě mohou tak jako každý rok těšit na nějaké přebytky. Po celou dobu máme poradenskou službu a k dispozici budou také brambory a další zboží.
4: Výstavu květin ve Staňkově je možné navštívit dnes od 14 do 17 hodin, v sobotu od 9 do 17 hodin a v neděli od 9 do 16 hodin.
9: Sport.
4: Plavec Miroslav Knedla bude dnes usilovat o druhou českou medaili na mistrovství Evropy v Paříži. V semifinále znakařské padesátky časem 24 sekund a 20 setin zaostal pouhou setinu za svým českým rekordem z rozplavby. Do finále postoupil ze 3. místa. Zlato ze šampionátu už má Barbora Sémanová, která časem minuta 54,38 sekundy vylepšila na kraulařské dvoustovce rekord mistrovství.
9: Počasí.
4: Dnes bude většinou jasno, nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů Celsia, na horách 25 až 28. Povane slabý východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky ráno a večer mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a bio na trojce, tedy nejvyšší stupeň zátěže.
10: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
11: Sponzorem pořadu je
12: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
10: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: S omezením provozu počítejte na dálnici D5 mezi kilometry 52 až 62 ve směru na Plzeň. V pravém jízdním pruhu se tam pomalu pohybuje vozidlo údržby. Projíždějte opatrně.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Opatrujte se na všech cestách a silnicích. Mimochodem, napadlo vás, kdy se u nás objevily první cesty a silnice? Pátral potom Martin Písařík a odpověď vám nabídne už za chvilku v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Pátek 14. srpna, ať se vám daří.
10: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že cesty a silnice na našem území mají historii dlouhou tisíce let? Obchodníci se po Čechách a Moravě pohybovali už v době bronzové a železné. Lákala je sůl z Halštatu nebo jantar z Baltského moře. Archeologické nálezy potvrzují, že přes naše území proudily karavany vozící vzácné komodity, dokonce i zlato. K dispozici měli jen vyšlapané stezky, někde doplněné dřevěnými hatěmi. Za vlády Přemyslovců se obchodní síť rozrůstá a vznikají takzvané zemské stezky. Ve 14. století se Karel IV. Staral o opravy cest a zavedl strážná místa proti loupežníkům. První skutečnou silnicí byla trasa z Prahy do Vídně. Obchodníci se ale často snažili vytyčené trasy obejít, protože se jim nechtělo platit mýto a zůstávaly po nich jen vyšlapané pruhy země. Husitské války stav komunikací ještě zhoršily. S 16. stoletím přicházejí nová opatření proti loupežníkům, například kácení lesů kolem hlavních cest. A do této doby také spadá počátek mapování silnic. Průkopníkem kartografie byl německý astronom, geodet a fyzik Erhard Etzleub. Jeho mapy měly usnadnit poutníkům cestu do Říma. První českou mapu vytiskl Mikuláš Klaudián v roce 1518. Pevné kamenné silnice se začaly budovat až v 18. století za vlády Marie Terezie podle rakouské metody s vrstvou lomového kamene a štěrku. Říkalo se jim císařské silnice a můžeme říci, že dodnes tvoří páteř naší silniční sítě.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: 8:17. Víte, že i Šumava má své Lurdy. Na Hausvaldskou kapli místo se silnou energií a léčivým pramenem nás zavede dnešní odpolední turistický tip. Už za chvilku uslyšíte malou upoutávku. Počasí. Venku nás čeká slunečno a tropické teploty, bude většinou jasno, nejvyšší denní teploty mezi 29 a 32, na Plzeňsku až 33 stupňů Celsia, na horách do 28 stupňů. Slabý východní až jihovýchodní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 8 hodin 21 minut, dnešní odpolední turistický tip nás zavede na místo, kterému se přezdívá Šumavské Lurdy. Hausvaldská kaple už po desetiletí přitahuje poutníky a letos si připomíná 20 let od svého znovuobnovení. Spolek Karla Klostermana spolu s Národním parkem Šumava tam postavil nové zastřešení se skleněnou sochou Panny Marie Lurdské od šumavské sochařky Vladiny Tesařové.
1: Přicházíme k Hausvaldské kapli a už z dálky tady září nový stavební prvek. Je to dřevěný přístřešek, který zakrývá původní kamennou obvodovou zeď. O jakou budovu se jedná, popisuje Ondřej Uher ze spolku Karla Klostermana.
2: Do téhletý menší stavby byl svedený léčivý pramen. Málo se to ví, lidi si mysleli, že to byla jedna z těch tří kaplí, ale nebyla. My si říkali, že necháme to torzo v té podobě, v jaký je, a že do něj nebudeme vůbec zasahovat, že ho narušíme, že ho přikrejeme novou stavbičkou, která ho jako obejme, ale zároveň nijak nenaruší.
1: Jedná se o dřevěnou konstrukci s šindelovou střechou.
2: Zajímavostí je, že většina toho materiálu, z kterého je ta stavba zhotovená, tak pochází tady přímo z toho místa nebo okolí. Ta stavba je modřínová. Ten modřín byl vytěžený tady v Srnském Polesí. Ten kamenný podstavec nebo artefakt, na kterým je ta socha, ten je tady přímo z Mechova.
1: Uprostřed vidíme sochu
2: Panny Marie Lurdské, která je vyhotovená z modrýho skla. Barva toho skla je symbolická. Typický vyobrazení pro Panu Marii Lurdskou je bledě modrý rouno. Takže proto ta socha je modrá.
1: Autorkou je sklářská výtvarnice Vladina Tesařová, která je také autorkou těch skleněných dlaní, do kterých tady opodál přitéká dřevěnými korýtky voda z nedalekého pramene. Ze Srní Jitka Doubravová, Český rozhlas.
0: No a celou reportáž o novinkách na Hausvaldské kapli uslyšíte dneska odpoledne po 14:30.
3: Jsme s vámi i na Šumavě. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

0: Chcete vědět víc než jen to, co slyšíte ve vysílání? Chcete se podívat do zákulisí studií nebo potkat naše moderátory tak, jak je neznáte? Přidejte se k nám na sociálních sítích. Český rozhlas Plzeň najdete na Facebooku a Instagramu. Čeká vás přísun zajímavostí, fotky, reportáže, rozhovory nebo se můžete zapojit i do diskuze a soutěží. Stačí vyhledat Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Sledovat Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Kvůli pokračujícímu suchu a vysokým teplotám na celém území Česka hrozí vznik a šíření požárů. Varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Riziko se zvýší o víkendu, kdy má být silný vítr. Výstraha platí do odvolání. Česko zřejmě zažívá nejsušší rok od roku 1961. Do Česka by se srážky měly dostat v neděli. Další přehánky meteorologové očekají v příštím týdnu. Do Mažlice ode dneška do neděle hostí chodské slavnosti. 72. ročník nabídne kromě folklorních vystoupení i dechovku nebo rokové kapely a velký řemeslný jarmark. Součástí jsou i dvě slavnostní mše na Vavřinečku. Letos se bude měřit i návštěvnost slavností a vavřinecké pouti, a to pomocí údajů mobilních operátorů. Jak město informuje na svém webu, naposledy se podobný projekt uskutečnil před covidem. Získané informace poté poslouží i k propagaci města. Amazonku očima českých výzkumníků představí nová výstava v muzeu a galerii Severního Plzeňska v Mariánské Týnici. Dnešní vernisáž začne v 17 hodin přednáškou Bohumíra Janského v kostele Zvěstování Paně Marii. Výstava bude k vidění do 4. října. Hypoteční trh v Česku v červenci zpomalil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 30 miliard a 800 milionů korun. To je o 16% méně než v červnu. Vyplývá to z aktuálního hypomonitoru od České bankovní asociace. Úroková sazba u nových hypoték se v červenci zvýšila. V průměru dosahovala výše 4,9%. Tenistka Kateřina Siniaková získala na turnaji v Torontu svůj 38. deblový titul. S Číňankou Chang Shuai ve finále porazili italsko-americký pár Raniová Melicharová Martinézová 2-0 na sety. A dnes bude většinou jasno, nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Sekání travních porostů podél komunikace omezuje provoz mezi obcemi Holovousy a Hlince na Domažlicku. Práce potrvají zhruba do 14 hodin, projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Ministerstvo kultury varuje, při hře na dudy hrozí trapas. Takový titulek by mohla mít příhoda, kterou jsme našli v archivu zábavných pořadů. Z té druhé zase pro změnu vyplývá, že chodské dudy jsou ideálním pomocníkem při boji s vedrem. Tak si počkejte na detaily.
2: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: pátek 14. srpna na hodinách 8 hodin a 40 minut. V Domažlicích dneska začínají chodské slavnosti, na kterých ještě před lety rozdával radost i náš někdejší kolega Zdeněk Bláha. Patřil k legendám lidové hudby a jako muzikant šířil českou kulturu i za hranicemi naší země. A co tam zažil? Něco málo před lety zjistil Petr Jančařík v našem zábavném pořadu od Václava Švíka, dlouholetého kamaráda a muzikantského parťáka Zdeňka Bláhy.
1: Někde v cizině, myslím, že ve Francii, na nějakém festivalu, vystupovali někde na veřejném prostranství a okolo teda spousty cizinců a obdivovali muziku a tanečky. A tam byl jeden takový Angličan zřejmě, který neustále chodil za Bláhou, aby mu ty dudy půjčil, že si na to chce zahrát. A Bláha pořád jakože ne. No nicméně tak dlouho otravoval, že nakonec mu teda ty dudy nasadil, už to byl starší pán, zapnul mu tady ten pásek, protože ten měch musíš mít připoutaný páskem k břichu, teda, abych mohl měchovat. A teď se snažil tomu chlapovi vysvětlit, jak se na to hraje, ten samozřejmě z toho vydával příšerný zvuky, že jo. Nicméně, když už to Bláhu unavilo, tak mu chtěl ty dudy sundat a rozep mu pásek, ale ukalhot. A oni mu tam na té veřejnosti spadli kaloty a stál tam foblíkačka. Věřím, že víckrát už si na ty chodský dudy zahrát nechtěl.
2: No mě jenom vyprávěl Zdeněk Bláha, že on to používá i třeba, když dámy chtějí osvěžit.
1: Ano, to je další historka, ano. Tak já jsem to od něj slyšel už tisíckrát, takže už to znám. Zase někde ve Francii vystupovali někde na střeše nějakého obchoďáku a protože bylo velký horko, tak se potili a Bláha si vzpomněl, že má tady ten měch, tak si ho sundal, rozep si košili a začal si tam foukat. A najednou kouká, že ho někdo tahá za ruku a tam stála vedle něj taková mladá, pěkná francouzka a ukazovala, rozepínala si bluzičku a Bláha vždycky říká, a já jsem pochopil, že chce, abych jí tím měchem taky profouk. Takže nasadil měch, zavřel oči a foukal a když po chvíli oči otevřel, tak tam stála celá fronta ženská. Potom už ty oči nezavíral.
3: Český rozhlas Plzeň.

0: počasí.
1: 8 hodin a 47 minut předávám slovo meteoroložce Petře Polívkové, ptám se na aktuální počasí. Dobrý den.
2: Dobrý den, tak aktuálně máme jasno a teploty se nám v tuto chvíli pohybují mezi 15 stupni, konkrétně v Tachově, až do 21 stupňů v Kralovicích.
1: Jaký bude celý pátek v regionu?
2: Pátek bude slunečný, teplý, budeme mít jasno a teploty se nám budou pohybovat mezi 29 až 32 stupni Celsia. Na Plzeňsku tady by mohlo být trošičku tepleji až do 33 stupňů Celsia. Na horách tam očekáváme teploty kolem 27 a bude nám foukat slabý vítr do 4 metrů za vteřinu.
1: Náš rozhlasový tým míří na celý víkend do Domažlic na Chodské slavnosti. Enormně nás zajímá, jaké bude počasí.
2: Zítra, tedy v sobotu, bude slunečno a ještě tepleji. A v neděli tam už se to trošičku pokazí, ale teplo bude stále, takže zítra bude jasno nebo skoro jasno a večer může být až polojasno. Nejnižší noční teploty na zítra klesnou mezi 14 až 11 stupňů a nejvyšší denní vystoupí mezi 33 až 36 stupňů Celsia. Na horách tam by mělo být někde kolem 29 stupňů a stále nám bude vát slabý proměnlivý vítr o rychlostech do 4 metrů za vteřinu. No a neděle, tam už bude více oblačnosti a budou se objevovat už i srážky, ale stále bude velmi teplo. V noci ještě jasno až polojasno, ale ráno už bude od severozápadu přibývat oblačnost a bude oblačno, přechodně až polojasno a odpoledne se místy objeví přehánky a ojediněle i bouřky. Nejnižší noční teploty budou ale vyšší než v těch následujících nebo než na zítra. Tam bude mezi 19 až 15 stupni a nejvyšší denní by se měly pohybovat někde kolem 31 stupňů Celsia.
1: Kabáty necháme doma, deštníky radši vezmeme. Děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: užívat svět.
1: Do studia už dorazil Michal Janský a nepřišel si jen tak posedět. Bude tady pro vás v rámci rozhlasového dopoledne po 9. hodině. Vladimír Šťovíček se loučí v 8.54 a těší se na shledanou v Domažlicích na chodských slavnostech.
2: Věděli jste, že v Horních Sekyřanech na severním Plzeňsku bylo odloučené pracoviště plzeňské věznice? V roce 1996 zde byla dokončena přestavba bývalé fary z roku 1680. Těmito úpravami vznikl objekt s kapacitou 32 vězňů, odsouzených za nedbalostní delikty. Svoji činnost zde věznice ukončila v roce 2007.

0: Zažijte den nabitý adrenalinem a leteckou vášní. Nezapomenutelná show na západě Čech. Letecký den Cheb ve dnech 29. a 30. srpna na chebském letišti. Těšit se můžete na nejlepší akrobatickou skupinu na světě, The Flying Bulls Aerobatics Team. Legendární československý proudový letoun L-29 Delfín v dynamické ukázce předvede Josef Dodovaško. Vystoupí také mistr světa v Red Bull Air Race Martin Šonka. Z Německa přiletí akrobatická skupina rodiny Niebergálů na italských strojích Markety. A k vidění bude i celá řada historických skvostů. Legendární stíhač z druhé světové války North American P-51D Mustang, jako v Levce 11 nebo ikonický Corsair Devotion. Účast přislíbila i armáda České republiky. Letecký den Cheb 29. a 30. srpna. Jednodenní vstupenka právě teď od 340 korun na www.leteckýdencheb.cz. Za významné podpory města Cheb akci připravují Ultralight Club Cheb a agentura 4Pro.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: V Domažlicích dnes začínají chodské slavnosti. Plzeňský kraj na ně vypraví posilové spoje. Hartmanice investují do nových kotlů na štěpku kolem 20 milionů korun. Čeští houbaři zažívají velmi slabou sezónu, nerostou skoro žádné druhy hub. A dnes bude převážně jasno s teplotami do 33 stupňů. Pěkný den vám přeje Kateřina Jiřincová. Plzeňský kraj posiluje dopravu na letošní chodské slavnosti v Domažlicích. Vybrané autobusové a vlakové spoje s větší kapacitou vypraví dnes i zítra. Další podrobnosti doplní dopravní expert organizátora dopravy v kraji společnosti Povet Martin Fencel.
3: Na trase mezi Plzní a Domažlicemi budou posíleny vybrané osobní vlaky, kdy pojedou z Přeženy až 3 jednotky za sebou. Zároveň budou posíleny i vlaky mezi Domažlicemi a Bělou nad Radbuzou, kde by měly vždycky dvojice takzvaných regionov a posílena bude i trať z Domažlic směrem na Klatovy.
2: Na autobusových linkách Plzeň-Domažlice a Klatovy k Dyně-Domažlice pak budou nasazené autobusy s větší kapacitou. Hartmanice na Šumavě připravují modernizaci teplárny. Kotle na štěpku, které město používá, už jsou staré a je nutné je vyměnit. Na letošní topnou sezónu to ale ještě nebude, říká starosta Pavel Waldman ze Sdružení nezávislých kandidátů.
4: Ten provoz už je 28 let starý a životnost kotlů byla 15 let, ale máme šikovnou obsluhu, takže ty kotle nám drží, ale už prostě budeme dodavatele vybírat už. Takže příští rok bychom měli měnit kotle na dřevní štěpku v hodnotě cca možná 20 milionů.
2: V lesích v Česku teď nerostou skoro žádné houby. Českému rozhlasu to řekl mykolog Jan Borovička. Situace je kvůli dlouhotrvajícímu suchu nejhorší za poslední roky. Počasí zřejmě nebude houbám přát minimálně do konce prázdnin, říká Borovička.
5: V principu můžeme říct, že standardně s košíkem do lesa teďka to nemá prakticky smysl. Houby de facto ještě pořádně nezačaly růst a máme už polovinu srpna a to není úplně obvyklé.
2: Situaci s růstem hub v Česku sleduje i Český hydrometeorologický ústav. Podle něj je ale šance na plný košík hub nízká. Ojediněle můžou i jiné druhy hub růst třeba v Krušných horách nebo pod Krkonoší. Sport. Fotbalisté Hradce Králové nestačili ve třetím předkole Evropské ligy na Bešiktaš. V Istanbulu prohráli stejně jako předtím doma 0-1. Východočechy tak čeká poslední předkolo konferenční ligy proti řeckému Panathinaikosu. O poslední předkolo si zahraje také Jablonec. Ten po úvodním vítězství 2-0 vyhrál na hřišti RFS Riga 2-1. Severočeši nastoupí proti Glasgow Rangers.
1: Počasí.
2: Dnes bude většinou jasno, nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů Celsia, na horách 25 až 28 stupňů. Povane slabý východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky během dne většinou dobré, aby jo na trojce, tedy nejvyšší stupeň zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Pozor dejte na dálnici D5 mezi kilometry 119 až 129 ve směru na Rozvadov. V levém jízdním pruhu se tam pomalu pohybuje vozidlo údržby. A opatrní buďte na dálnici D5 i kolem 108. kilometru ve směru na Rozvadov. Máme tam hlášenou zhruba 2-kilometrovou kolonu. Počítejte se zdržením. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobré dopoledne, je pátek 14. srpna roku 2026 a za několik minut už tu budeme mít Mirku Kunzmanovou a budeme vařit, takže si do té doby nachystejte papíry a tušky a my vám tuto hodinu zpříjmíme Jiřím Kornem a také kapelou Turbo.
1: Dobré dopoledne a Michal Jánský.

0: Přejeme vám hezké dopoledne s rádiem vašeho kraje a já vám prozradím, že v této hodině nabídneme také humor. Felix Holzmann a Karel Gott budou vyprávět o židli.
1: Vaříte s Českým rozhlasem Plzeň.

0: A se mnou ve studiu už je Mirka Kuncmanová. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Vy se na mě tak krásně usmíváte.
1: No já jsem vám chtěla říct, já vám nebudu vyprávět o židli, ale o paprikách.
0: Dobře, no tak pojďme na papriky.
1: No, papriky jsou k mání celý rok. Přeci jen v tomto období jsou nejchutnější, dobře vyzrálé a jsou velkou inspirací v našich domácnostech. Plněné papriky jsou stálicí české kuchyně, ale nejenom české kuchyně. Mohou být pečené nebo v rajské omáčce, populární jsou i syrové, plněné různými nádivkami, nejčastěji tvarohovými či sírovými. Ten dnešní recept je trochu jiný, využijeme v něm nejen zmiňované papriky, ale i spoustu zeleniny, která spolu s bramborami poslouží jako vynikající příloha. Jde o takový pokrm z jednoho hrnce, tedy pardon, z pekáče.
0: No po německu se myslím říká Eintopf.
1: Přesně tak.
0: Tak Mirko, pojďme na suroviny.
1: Připravíme si 4 masité papriky, zhruba 1,20 kg zeleniny. Může to být jarní cibulka, česnek, pórek, mrkev, celer, cuketa, hlávkové zelí, menší brambory, rajčata, prostě to, co máme a to, co máme rádi. Dále hrst nakrájených bazalkových lístků nebo jiných oblíbených bylinek, 50 gramů slaniny, kvalitní rostlinný olej a sůl. Na náplň si připravme 500 gramů mletého libového vepřového masa, 2 rohlíky, 1 cibuli, trochu mléka na zvlhčení pečiva, 1 vejce, mletý pepř a sůl. A také ještě budeme potřebovat zhruba 70 gramů nastrouhaného tvrdého sýra na posypání.
0: Takže já zopakuji suroviny. 4 masité papriky, přibližně 1,2 kg
1: zeleniny. Kilo 20,
0: tak řekla jste to úplně správně. Já už jsem si tady matematicky lámal hlavu, jak to vlastně přesně říci. A může to být tedy jarní cibulka, česnek, pórek, mrkev, celer, cuketa, hlávkové zelí, menší brambory, rajčata a prostě co ještě, kdo máte rádi. Dále hrst nakrájených bazalkových lístků nebo jiných oblíbených bylinek, 50 gramů slaniny, kvalitní rostlinný olej, sůl. Na náplň 500 gramů mletého libového vepřového masa, 2 rohlíky, 1 cibule, trochu mléka na zvlhčení pečiva, 1 vejce, mletý pepř a sůl a na posypání 70 gramů nastrouhaného tvrdého sýru. Tolik tedy suroviny, pojďme tedy na postup.
1: Všechnu zvolenou zeleninu dobře očistíme, eventuálně oloupeme a nakrájíme na špalíčky, brambory na půlky nebo čtvrtiny, slaninu na nudličky. Přidáme nakrájené bylinky, osolíme a promícháme. Rohlíky nakrájíme na kostičky a polijeme mlékem, které necháme do pečiva vsáknout. Mleté maso, zvlhčené pečivo, najemno nakrájenou cibuli, celé vejce, mletý pepř a sůl dobře promícháme. Vydlabané, omyté a osušené papriky naplníme masovou směsí. Vložíme do pekáče a přidáme zeleninovou směs, pokapeme olejem a ve středně vyhřáté troubě pečeme pod poklicí zhruba tak půl hodiny. Poté odstraníme poklici a ještě dopečeme cirka 10 minut. Délka a teplota se samozřejmě řídí typem trouby. Upečené rozdělíme na porce a ještě horké posypeme nastrouhaným tvrdým sýrem. Ta příloha vlastně je už v tom celém pokrmu, takže si nemusíme říkat, co k tomu. No ta celková doba přípravy je 1,5 hodiny a z tohoto množství máme 4 pěkné velké porce.
0: Mirko, vidíte už, jo?
1: Jo, slintáte, já to vidím.
0: Vy to vidíte, protože už naši posluchači tento recept naleznou na stránkách Rádia vašeho kraje a je tam určitě i foto.
1: No,
0: foto
1: ano.
0: Tohoto receptu, takže určitě máte možnost si víkend zpříjemnit plněnými paprikami s pečenou zeleninou. Mirko, co příště?
1: Tak příště, no, něco sladkého.
0: Prozradíte?
1: Prozradím, budou to letní řezy ovoce s ovocem.
0: Takže zase ovoce, co dům dal a zahrádka dala.
1: No, zahrádka, ano, zahrádka, anebo také trh třeba, jako je to u mě.
0: Mirko, my moc děkujeme, přejeme hezký den, hezký víkend. A
1: vám též.
0: Těšíme se v pátek.
1: A méně toho horka bych prosila.
0: No, já jsem se díval na dnešní předpověď a vlastně na předpověď na celý víkend, tak ta neděle bude doopravdy žhavá. Myslím si, že tam je asi 36 nebo 39 stupňů. No a pro zlepšení nálady, jak našim posluchačům, tak vám, tak posílám Alphaville. Zase někdy příště, Mirko.
1: Naslyšenou.

0: Úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Já jsem to přestal. Prostě chtělo by to komika, který by narušil nějakou koncertní atmosféru. Prostě, aby tady nastala nějaká změna, nálada, aby zpestřil ten náš...
2: Promiňte, prosím vás, já bych si tu žili přece jenom vypučil, protože já jsem ten dřevík zadlouk a takže můžu kluka krásně na to posadit zase, jestli byste dovolili.
1: Tak... Prosím vás, dělejte si s tou židlí, co chcete.
2: Ano, to jenom abyste o tom věděl, abyste nemyslel, že jsem ji ukradl nebo něco takového, takže se ano. On totiž, kluk tam stojí a ho nechci nechat tak dlouho stát, víte, on čeká, až bude po programu, on by chtěl nějakou fotku od vás.
1: A fotografii?
2: Fotografii, ano. Tak. Pokud možno přímo nějakou vaši, jestli by to šlo. Ano, nějakou, jak jste na tom vyfotografovaný, chtěl by nějakou.
1: Tak to tady... bohužel, je mě hrozně líto, ale nemůžu vám žádnou dát, protože žádnou nemám.
2: Je, vy nemáte žádnou, vůbec žádnou tady nemáte?
1: Nemám. Je mě líto.
2: Je, to ale škoda, to je... Ani poprosíte, no, nic takového tady nemáte?
1: Skutečně ne.
2: To je ale opravdu, ani hlavu taky ne, nebo něco, to je... Teda on by měl nejraději nějakou fotku, jak na tom zpíváte ten Mistrál, jestli by to šlo.
1: Prosím vás, když vám říkám, že žádnou fotografii nemám, tak vám žádnou nemůžu dát.
2: Ano, no to je pravda, nemůžete.
1: Skutečně líto.
2: Ano, takže.
1: Promiňte.
2: Ano, tak se nedajte. Ano. Ano, nemohl byste mě jít třeba poslat poštou třeba nějakou fotku, jestli by to šlo, abyste nemusel tak daleko s ní chodit až k nám. Stačilo by poštou, kdybyste jí poslal. Šlo by to?
1: Prosím vás, víte co? Počkáte tam vzadu.
2: Tady vzadu, ano.
1: A po programu já si napíšu vaši adresu.
2: Ano, tak děkuji vám, ano. A nebo si to napište hned, to je pár vteřin, jo? Já vám to jenom rychle řeknu, jestli dovolíte, to je pár vteřin, já řeknu jenom mou adresu, abych dlouho nerušil program, to je
1: prosím
2: hned.
1: Prosím vás, já si napíšu tu adresu.
2: Ano, napište si adresu, tak to je, chcete adresu, že jo, ano, aby se to nezdržovali, tak to je hned. Tak to je, teď napřed snad jméno napíšeme, že jo, jméno.
1: No ovšem, jméno, samozřejmě, tak.
2: Tak to je křesní taky, že jo, křesní, aby to bylo všechno komplet.
1: No ovšem, dohromady i křesní,
2: ano. I křesní, ano, jsem se myslel. Tak to je křesní, tak to je Holcman.
1: To snad není křesní.
2: Ne, to není křesní, jak to víte, to není křesní.
1: Tak snad, prosím vás, dohromady,
2: celé jméno, ano. Tak to je dohromady Felix Holcman.
1: Holcman?
2: Ano, s X se to píše.
1: Holcman s X?
2: Ne, Holcman je bez X, Holcman.
1: To tam přece žádné X není, že?
2: Ne, tam není, žádný X tam není.
1: Myslíte, u Felix je pak vzadu X, ne?
2: Ne, u Felix je pak vzadu Holcman, u Felix.
1: To samozřejmě, tak prosím vás, a píše se to s dvěma N?
2: To Felix, nebo...
1: To Holcman samozřejmě.
2: Je to Holcman, ano, ale vzadu jenom, vzadu
1: ano,
2: se to
1: ano, to je samozřejmě. Vzadu, a to Holcman je s C nebo se Z?
2: Ne, s H, s velkým H vepředu. Holcman, H.
1: To vím, ale já myslím uprostřed.
2: No tak tam už žádný H není, že jo? To jsou z jiný písmena, tam to je víc, O je tam a takovýhle různý.
1: Víte co, prosím vás, nechme to. Felix Holcman tu adresu bych
2: jo,
1: si napsal,
2: tu adresu, ano. A nebo chcete radní jméno mýho kluka nebo moje? On má úplně stejný jméno jako já.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dvě minuty po půl desáté posloucháte dopolední program Rádia vašeho kraje. V malé rodinné pekárně v Bořicích ještě teď pečou pekařky tradiční dolnochodské koláče na chodské slavnosti. Pracují na tři směny, spotřebují celkem 800 kg mouky a 6 000 vajec. Na jednu takovou pracovní směnu se podíváme za chvíli v reportáži. A teď pro vás máme nachystány
1: tipy pro volný čas.
0: V Plzni startuje festival na ulici. Letos se přestěhoval z důvodu rekonstrukce náměstí Republiky do depa 2015. Vstup zůstává zdarma a dnes od 16 hodin a 30 minut můžete slyšet jednu kapelu za druhou. Zahraje například Kozel, Baloňák, Marpo a ve 22 hodin program v depu zakončí JAR Business Revival. Muzeum a galerie Severního Plzeňska v Mariánské Týnici zve na vernisáž výstavy Amazonka, čtvrtstoletí od objevu pramenů českými expedicemi. Zahájí je v 17 hodin v kostele Zvěstování Panny Marie profesor Bohumír Janský. Hudební doprovod zajistí hráč na peruánskou flétnu Vlado Ulrich. Milovníci folku dnes mohou vyrazit na hrad Kašperk. Legendární folková skupina Nezmaři tam od 20 hodin zahraje na hradním nádvoří. Chodské slavnosti, jedna z největších národopisných slavností v Česku, začínají v 18 hodin v Domažlicích. Centru města zaplní chodské kroje, dudácká muzika, řemeslné trhy, folklorní soubory i vůně tradičních chodských koláčů. Sokolovský festival Léto na Staráku pokračuje dalším koncertem na Starém náměstí. Od 19 hodin zahraje kapela Duty Revival. A festival Hudba do ulic pokračuje od 19 hodin v hudebním pavilonu u Františkova pramene ve Františkových lázní. Vystoupením kapely Karlovarka. Tolik tedy dnešní tipy. My vám přejeme, ať už jdete dnes kamkoliv, příjemnou zábavu a také šťastný návrat domů. A já vám prozradím, co nás čeká po 10. hodině a bude tady host varhaník Petr Blažek z Přeštic, který oslavil 90. a na varhany v Přeštickém kostele hraje více jak 75 let. Tak si na rozhovor určitě počkejte, teď je tady kapela Činasky, Láska a data a také přání hezkého dopoledne.
2: Už nejsem.

0: Karel Gott, Být stále mlád, kdo by tedy nechtěl, 9 hodin a 40,5 minuty. Dolnochodské koláče na chodské slavnosti pečou pekařky v Bořicích na Domažlicku. Malují je povidly a mákem, takzvané merhují, a vytvářejí na ně ornamenty podle chodských krojů. Na koláčích tak najdete hlavně kytičky, srdíčka nebo vlnovky. Přes 20 mladších i zkušených pekařek si definitivně odechne zítra odpoledne.
1: Připravuji na něco, zadívám těsto.
2: Na začátku dlouhé řady pekařek je paní Aneška, která sem chodí už 24 let.
1: A potom zase z toho vyhazujeme ty pochánky na koláči.
2: A pořád vás to baví?
1: Zatím mi to nepustilo.
2: A doma se děláte taky koláče?
1: Taky, v opouti jenom. Jenom třeba 15, ne? Napřed jsme jich pekévali hromadu. Pekévali taky služební, tak ještě ty dostávali domů.
2: Taky zdobíte?
1: Já ne, dcery, naše děvčata.
2: Přes 20 let chodí do pekárny i paní Hana. Ta zdobí koláč povidly, takzvaně merhuje.
3: No, my vymyslíme vzor a děvčata ho doplní mákem. Pak se nasypou rozinky, mandle a koláč hotovej. Chodíme v pátek, takže my to máme vycvičený, že jo, ty ruce a všechno, že už nás ruce nebolí. A děvčata, co jsou tady jenom jednou za rok, tak musí přemýšlet i jaký vzor nakreslí a všechno.
2: Pečete si ty koláče i doma?
3: No, já si je peču na pout, napřed se pekli i na posvícení a teď už jenom se pečou na pout, tak jako s mojí snachou si koláče děláme doma. No ale nedělá už se jich třeba 40, dělá se jich jenom 20 nebo takhle. Už se ty poutě nedělají takový velký, jako napřed se dělávali, no.
2: Majitelka pekařství Lenka Vondrovicová říká, že při práci pomáhají brigádnice, mladé i starší.
4: Děvčata to dělají třeba už 20 let a už jsou i v důchodovém věku. Tady máme paní, která nám zadělává, a ty je 91 let.
2: Jak starý máte recept?
4: Ten recept já jsem podědila tady po babičce a babička ho podědila po své babičce, takže už je to opravdu letitý recept. Je to prostě tradiční chodský koláč.
2: Nevadí to tedy, že vlastně ti brigádníci vaše se naučí ten recept?
4: Tak oni se vysloveně naučí jenom tu práci, kterou dělají tu konkrétní.
5: I když náš recept kopírujou, tak nikdy není takový jako ten náš, protože je tam technologický postup, který se musí dodržet.
2: Doplňuje Marie Vondrovicová, která pekárnu založila.
5: Oni uchvátají, oni nenechávají kynout tolikrát jako my za sebou, aby to skutečně vykynulo, aby to bylo kvalitní nakynutý těsto.
2: To už tady teďko volá někdo asi.
4: Ano, další objednávka, lidi pořád volají i na poslední chvíli.
2: Ještě teď přijímáte objednávky?
4: Ano, pořád přijímáme, snažíme se uspokojit úplně každého zákazníka, kterého můžeme.
2: Pekařky napečou do zítřejšího dopoledne zhruba 8 000 koláčů. Z Bořic, Julie Suchá, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň.

0: Zámecké léto.
1: Přeji vám krásný den, hezký, úspěšný pátek, ano, je tu opět Zámecké léto a také Pavel Kudrna. Těší mě, že se opět potkáváme u našeho vzdělávacího a soutěžního pořadu. Ano, vzděláváme se tím, že představujeme naše zámecké památky. Musím říct, hodně nádherné, máme jich hodně v České republice. No a pak soutěž, to zase přináší trochu napětí. A já myslím, že ve velkém napětí, no řekněme, pozornost nám rozhodně věnuje pan Petr z Brna, paní Jana z Frýdlantu, pan Zdeněk z Valašských Klobouk nebo pan Jiří z Prachatic. Jejich míčky, pingpongové míčky s čísly už jsou v našem losovacím osudí. Pravda, nemáme nějaké sofistikované osudí, jako bylo třeba při tom, když se losoval Mates, nebo když dnes Olvin losuje něco. No, je to prostě takové akvárium, taková, řekněme, koule patrně, kulatá, skleněná, v tom jsou pingpongové míčky a prostě fixem jsem na ně napsal čísla 1 až 5. A já myslím, že to splní úplně stejný účel. Tak se do toho dáme. Nejprve musí dostat prostor František Kinský, protože potřebujeme pátého soutěžícího, pátého výherce, který má také šanci vyhrát prohlídku na zámku Františka Kinského. Tak pojďme na návštěvu, tedy tentokrát na zámek, který patří někomu jinému.
0: Zámecké léto.
2: Zvu vás na výlet do východních Čech, kde stojí originálně vyzdobený zámek v Novém Městě nad Metují. Na jeho současné podobě se podílel architekt Dušan Jurkovič, jehož stavby určitě znáte z Pusteven nebo Luhačovic. Zámek nám teď představí Vlaďka Vildová.
3: Zdraví vás také kastelán Ondřej Daněk.
4: Dobrý den všem posluchačům.
3: Teď jsme na nádvoří. A vy tady máte takové zpestření.
4: Aby ta návštěva opravdu byla příjemná, tak jim tady tak jako pouštíme hudbu. Takže si tady můžou posadit při čekání na prohlídku, nebo jen tak, když třeba procházejí do zámecké zahrady, tak prostě tady spočinout a užívat si tu atmosféru.
3: Čím je ten zdejší zámek specifický?
4: My jsme unikátní tím, že poslední rekonstrukce, úpravy probíhaly na počátku 20. století pro rodinu Bartoňů z Dobenína a vybrali si slovenského architekta, který v té době působil v Brně, a to nikoho jiného než Dušana Jurkoviče. Tady pro rodinu Bartoňů dělal mezi lety 1909 až 13 adaptaci celého zámku na moderní rodinné bydlení, takže já vždycky říkám, že ten zámek je taková moderní továrnická vila, protože Bartoňovi jsou známí velkoprůmyslníci v textilním oboru na Náchodsku. Jurkovič tady vlastně po sobě zanechal nejenom zámek, ale třeba nedalekou restauraci Peklo, kterou přebudoval z bývalého mlýna, nebo výletní chatu Jiráskova chata na Dobrošově. Dostal zakázku od brněnského továrníka Roberta Bartelmuse na výstavbu letní vily tady nedaleko Nového Města na Resku. Já si myslím, že právě tam je ten, já vždycky říkám, dančí můstek, oslý můstek proto, aby si ti Bartoňovi vlastně toho všimli, že je tam nějaký architekt, který pracuje se dřevem, protože Bartoňovi pochází z skromných poměrů. Bydleli normálně v roubené chaloupce a možná ten venkovský styl a ta lidovost té architektury Dušana Jurkoviče je právě oslovila natolik, že řekli, no pane architekte, víte, my jsme koupili zámek tady nedaleko, pojďte nám ho udělat.
3: My jsme teď v takzvaném žebrovém sále.
4: Zkrátka místnost, kterou Jurkovič vytvořil pro rodinu Bartoňů z Dobenína jako takovou připomínku toho, že ten zámek byl dříve pozdně gotický hrad, to znamená taková ta žebrová síťová klenba na stropech, dubový nábytek, kožené tapety s rodovým erbem Bartoňů. Jurkovič sám si téhleté interiérové tvorby zrovna i v téhleté místnosti považoval jako to nejvíc vlastně, co za svůj architektonický život vytvořil.
3: Tady vidím cínové nádobí, tak to nás zase vrací k té, dá se říct, ještě hradní minulosti.
4: Přesně tak. A byla to zároveň místnost, jak jsem zmiňoval, pro setkání nejen soukromé členů rodiny Bartoňů, ale pokud byla pozvána i nějaká významná návštěva, tak přišli právě sem.
3: Kam se díváme? To je nějaká šatna?
4: Byla to zřejmě dříve šatna nebo nějaká převlékárna, možná právě i pro hosty, kteří sem pak přišli. My jsme ji pak zařídili vlastně nábytkem z období konce 30. let, protože ten přesah těch úprav byl až v roce 1939-1940, tak to je přesně, jak kdyby ta sedačka vypadla z filmu s Oldřichem Novým třeba, z nějaké funkcionalistické vily. To má na starosti architekt Pavel Janák, který tady tu éru těch úprav završil.
3: A tady dá se říct, v tom nejzajímavějším reprezentativním prostoru se teď s kastelánem zámku Nového Města nad Metují rozloučíme v našem seriálu Zámecké léto a vám vzkazujeme, abyste nezapomněli, že ten zámek je pro vás otevřený nejen z interiéry, ale také z celou zahradu.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Nové Město nad Metují si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Já myslím, že Vlaďka Vildová to správně zakončila. Nezapomeňte na tu zahradu, protože u těch zámků jsou nádherné parky, nádherné zahrady, často skleníky, ostatně upozorňujeme na to, nebo dokonce bludiště u některých zámků jsou, takže využijte to rozhodně. No, využijte teď nabídku, jinak pozor, teď jestli telefonujete marně, se dovoláváte, telefony jsou vypnuté, využijte tu nabídku a vytočte naše číslo, protože můžete dostat pětku, to je u nás dobrá známka, mimo jiné, tak oni jsou všechny dobré, protože můžete vyhrát soukromou prohlídku. František Kinský už je nachystán a jak mi sdělil posluchač, který vyhrál vloni, tak říkal, že to bylo nádherné a že se opět pokusí dovolat se do naší soutěže. Zkuste to taky.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: si nadechneme, půjdeme do soutěže. Já jenom připomenu pravidlo, jak to vlastně vzniká, protože vy víte, že vždy jeden do vysílání posluchač, jeden je náhradníkem, tak vemu telefon, kdo je první, napíšu si adresu, někdy se raduje, já řeknu, jste bohužel první, ale jste jako náhradník. No, pak druhému se omluvím, no a třetího beru do vysílání. A tím třetím tentokrát byla z Prahy paní Marie. Paní Marie, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak já vás zdravím. Máte šanci být tedy další v našem losovacím osudí a vyhrát soukromou prohlídku zámku v Kostelci nad Orlicí. Je to pro dvě osoby, ale musíte správně zodpovědět otázku. Jestli mohu, tak já vám ji položím.
1: Dobře.
0: Tak jdeme na to. Jak se jmenovala rodina, která si nechala na začátku 20. století upravit zámek v Novém Městě nad Metují architektem Dušanem Jurkovičem? Za A to byli Bláhovi, za B to byli Bartoňovi, za C to byli Bartákovi. Tak mohu poprosit?
1: Za B.
0: Bčko. Je to tak, paní Marie, takže pětku přidávám do našeho losovacího osudí, máte tedy pětku, budu vám držet palce, stejně tak jako už jmenovaným výhercům, kteří vlastně dostali číslo před vámi. Mějte se moc pěkně a hezký víkend, neuvařte se, naschledanou.
1: Děkuju pěkně a přeju hezký den všem, vám i posluchačům.
0: Tak děkujeme. No a já se teď pustím do toho losování, takže zamíchat netřepat, ne, v obráceně. No a já už vím, jaké je to číslo, a já to teď udělám trochu napínavé. Není to jednička, není to pan Petr z Brna, není to ani dvojka, paní Jana z Frýdlantu, není to ani trojka, pan Zdeněk z Valašských Klobouk, a není to bohužel ani paní Marie z Prahy, protože vyhrává číslo 4 a čtyřku má pan Jiří Turínek, který je z Prachatic, a jemu samozřejmě gratuluji dvojnásob. Tak potlesk pro našeho výherce týdenního. Tu čtyřku vracím zpátky do toho losovacího osudí. Na příští týden máme před sebou ještě 2 týdny našeho letního soutěžení, našeho speciálu, tak se přidejte. No a my se vypravíme o víkendu taky na zámky. Bude to v čase výletu po 13. hodině. Vydáme se v sobotu na zámek Maleč, v neděli na zámek Blatná. No a já se těším v pondělí v 9.45. Hezký víkend všem přeje Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Teploty o víkendu v Česku znovu přesáhnou 30 stupňů. S komplikacemi musí počítat i zdravotníci. V Plzni začíná multižánrový festival Na ulici. Dnes bude převážně jasno s teplotami do 33 stupňů. Hezké dopoledne vám přeje Kateřina Jiřincová. Česko čeká další tropický víkend. Horko znovu zatíží lidský organismus, hlavně nemocných nebo starších lidí. Kromě předpovědi teplot můžou lidé sledovat také výhled tepelné záře. Tu nabízí třeba web vlnyveder.cz vědců z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Podle klimatologa Pavla Zahradnička to může pomoct také zdravotníkům.
2: Máme ověřeno, že vlastně za těchto situací výrazně roste zátěž zdravotního systému, kromě záchrany, tak i zátěže nemocnic. Bohužel máme potvrzeno, že roste i úmrtnost v těchto dnech. Může se připravit městská samospráva nebo i státní samospráva a samozřejmě i pracovní podmínky by se měly upravit podle toho, o jakou profesi jde.
0: V Plzni dnes začíná festival Na ulici. Kvůli rekonstrukci náměstí Republiky se letos přesouvá do areálu Depo 2015 a jeho okolí. Nabídne 9 scén a 150 účinkujících a v plánu jsou i klubové koncerty. Vstup na festival je zdarma.
3: Multižánrovou přehlídku dnes zahájí rapper Marpo s kapelou. V dalších dnech se představí i Plzeňská filharmonie nebo Michal Prokop Trio. Doprovodný program zve na tanec, literaturu nebo prezentaci neziskových organizací. Festival Na ulici potrvá do 22. srpna. Z Plzně Lukáš Milota, Český rozhlas.
0: Lesní požár zasáhl chorvatské pobřežní město Omiš. Podle záchranářů je nejméně 36 lidí zraněných a 7 z nich je v ohrožení života. Na místě zasahují přes 200 hasičů. Podle informací chorvatských médií už schořelo několik domů a aut. Město otevřelo svou sportovní halu jako nouzové útočiště, kde přes noc ubytovalo přibližně 1000 lidí. Do Omiše, který leží asi 25 kilometrů jižně od Splitu, už přijel chorvatský premiér Andrej Plenković. Podle chorvatských úřadů v okolí města schořelo až 1000 hektarů lesa. Sport. Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel bude na evropském šampionátu v atletice bojovat o medaile. Ve druhém semifinále zaběhla 400 za 49,81 sekundy. Rychlejší byla jen Polka Bukověcka. Atleti se v Birminghamu musí vypořádat také s velkým horkem a silným větrem. Pokračuje Lourdes Gloria Manuel.
4: Já jsem to teda cítila docela dost, ale ten vítr byl pro všechny stejný, takže prostě všichni bojeme se stejnýma podmínkama a pro všechny vedro, pro všechny je vítr stejný. Takže prostě máme společný závod a i tak bojujeme.
0: Finále ženské čtyřstovky je na programu v sobotu. Počasí. Dnes bude většinou jasno, nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů Celsia, na horách 25 až 28. Povane slabý východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky během dne většinou dobré, aby na trojce tedy nejvyšší stupeň zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Pozor, dejte na silnici 27 na sjezdu na kruhový objezd u Třemošné na severním Plzeňsku. Policisté tam zasahují u nehody osobního a nákladního auta. Počítejte s omezením provozu i s možným zdržením. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Deset hodin a 4 minuty, my vám přejeme příjemné dopoledne s rádiem vašeho kraje a za několik minut už dnešní host, rodák z Přeštic Petr Blažek. A tak si na rozhovor určitě počkejte a do té doby vám přejeme příjemný poslech a krásný den.
1: Dobré dopoledne a Michal Jánský.

0: Je krátce po 10. hodině a ve studiu Českého rozhlasu vítám přeštického rodáka Petra Blaška, který 75 let hraje v kostele Na nebevzetí Panny Marie v Přešticích na Varhany a nedávno oslavil 90. narozeniny. Dobré dopoledne, Petře.
1: Dobrý.
0: Petře, nejprve mě dovolte vám pogratulovat k vašemu úctyhodnému věku. Máte recept na dlouhověkost a prozradíte jej našim posluchačům?
1: Těžko se to vysvětluje, ale myslím si, že hodně má na to vliv taky to, že jsem od malička sportoval, hráli jsme hry, běhali jsme, ne jako dneska ty mladí koukají jenom na televizi, na internety a sedí doma a nechodí se ani koupat a nic. Takže takhle to nějak je.
0: Jste tedy asi optimista, že jo?
1: No ano.
0: Protože optimisté se prý dožívají vyššího věku než pesimisté. Narozený jste v dubnu, tedy znamením Beran. Ovlivnilo vás to nějak v životě?
1: Nevím. A myslím si, že asi jo.
0: Kde jste v Přešticích bydleli?
1: Protože jsem měl tatínka, ředitele kůru v kostele, hrál, byl vynikající varhaník, tak se snažil, aby jsme bydleli co nejblíže kostela. Tenkrát byly ty akce častý, takže jsme bydleli na pohořku, přímo tam proti jako
0: památníku Jakuba Jana Ryby.
1: Ano. No tak tam, že tam potom jsem vždycky vyběh do kostela a trénoval jsem, hrál jsem jako malý dítě už na Varhany.
0: Já ještě doplním, že jste tedy měli výhled na největší barokní kostel postavený mimo Prahu, který byl vystavěn v letech 1750 až 1775 podle návrhu Kiliana Ignáce Diesenhofera. Jaké jste měl dětství, Petře?
1: Já si nemůžu stěžovat, protože zajedno jsme museli poslouchat samozřejmě. Rodiče prostě na to dbali, aby jsme prostě poslouchali, aby jsme byli hodní a tak dále, ale hráli jsme si, bylo to všechno úplně nádherný. No, televize tenkrát nebyla, takže jsme nekoukali na televizi, ale jsme prostě hráli jsme všechny hry, což dneska ty děti neznají ani. No.
0: Vím o vás, že jste poprvé závodil na běžkách ještě jako učeň. Jak to tenkrát dopadlo?
1: No to bylo tak, že jsem byl ve Škodovce, tam v Morárně a oni mi poslali na krajský závody lyžařský na Šumavu. Tenkrát jsem si půjčil lyže, já běžky neměl, tak jsem si půjčil lyže tam v tom internátu a jel jsem do Klatov, do Železní Rudy, do Hojsovy stráže teda. A tam jsme jeli závody a tam byli závodníci, chlapci, dorostenci, kteří to trénovali, takže byli velice výborní. No a když jsme odstartovali, společný start byl, tak najednou jsem se dostával dopředu a skončil jsem jako první. Mně to bylo divný, jak je to možný, že jsem první. Pak mi to došlo, že vlastně to bylo tím, že vlastně já jsem byl nadupaný jako dítě, běhali jsme za leteckýma modelama po lukách, každý den jsme naběhali spousta kilometrů, takže ne, že bychom byli někde v atletice, ale běhali jsme na lukách mezi Příchovicem a Přešticema. Takže.
0: Jezdil jste i vodní závody, i tam jste bodoval?
1: Ano, vyhrál jsem krajský přebor a pak jsem byl na těch mezinárodních takových závodech. Takže to jsme jezdili slalom trénovat na, dneska je to zatopen Orlík, tam byla Podolská přehrada atleto na Podolí a tak. No a jinak jsme jezdili závody na Vidře pravidelně a tam potom jsem měl jako úspěšný jsem byl taky.
0: Máte dodnes kánoj a kajak?
1: Mám kajak, single kanoj a
0: double kanoj,
1: ano, tak.
0: No. A projedete se ještě po řece Úhlavěk?
1: Samozřejmě se svezu to, jo, ale co se týče, jak jsme jezdili po vodě, Otava, Vltava, tuhleto, tak tam už ne. Před pár lety jsem to ještě zkusil a byl jsem trošku zklamaný, protože dneska ty lodě poučí lidem, kteří to neznají, je to přeplněný a navíc prostě my jsme dřív mohli tábořit, kde se

0: nám líbilo, zastavili jsme, tábořili jsme, dneska se to nesmí, jenom v těch táborech, v kempech, no a tam do rána prostě pijou a je tam kravál velký, takže už se mi to nelíbí.
1: Vy jste mě před dnešním vysíláním vyprávěl historku o bílé base. Povězte ji také našim posluchačům, aby se zasmáli.
0: To bylo jednou za rok, vždycky byla zábava u řeky, tam na Káčete, jak se říká v Přečicích, a tam hráli orchestr, no a ten basista si tam v loděnici nechal basu a my jsme druhý den, že si ji odveze potom v týdnu, my jsme tam šli druhý den, tu basu jsme vzali, dali jsme ji na řeku a jezdili jsme jako na voru, no samozřejmě basa se rozklížela, bylo po base. Také jsme zlobili.
1: A možná i vejprask potom.
0: No, vynadáno.
1: Já doplním, že také v Přešticích se dodnes používá oslovení tykanče, takže jste byl také takto oslovován, možná kárán, když jste něco provedl?
0: No tak to bylo, také to tykanče, to se říkalo, no ale není to jako dneska, dneska je to daleko vulgárnější. Nebudu to komentovat.
1: Jakým sportům jste se dál věnoval? Myslím, že to byl hokej.
0: Samozřejmě hrál jsem za Přešice hokej, no a byli jsme celkem dobrý, takže bylo to bezvadný, no. Takže hokej jsem hrál jako dorostenec, potom jako za muže, no, jako já vím, že jeden, jenom řeknu takovou historku legrační, jeden, co byl se mnou v útoku, ty jsi mi nepřihrál. Já říkal, musíš taky najet, aby se nebyl za hráčem. To se i teďka objevuje, že jsou za hráčem, tak jenom ten míč nebo
1: rozumím,
0: hokej.
1: Rozumím. My se teďka od sportu vrátíme na chvíličku k rodině. Vy jste to tady řekl, že váš otec Petr byl vedoucím kůru v Přeštickém kostele. Já jsem se také dočetl, že skládal a složil partitury a vy dnes hrajete?
0: No tak některé ty samozřejmě ty skladby zahraju, ale taky už tam nemám žádný zpěváky na tom kůru, tak je to takový problematický. Ale měl krásné skladby, nejenom prostě duchovní, ale i dechový všelijaký a to, který mu hráli i v Bavorsku a takhle. Takže on byl v Osanu, takže tam ho tady dostával příspěvky taky.
1: Jestli se nemýlím, vaše matka byla zpěvačkou.
0: Ano, alt, výborná.
1: A kdy se u vás začala objevovat láska k varhanům?
0: Jako u mě?
1: Ano.
0: No tak já už ve 13 letech už jsem tam běhal na kůr a tam jsem trénoval a hrál a pak jsem zaskakoval, tenkrát byli v neděli 3 mše ráno v 7:30, v 9 a v 11:30 pro děti, tak já jsem hrával na té 7:30 a později jsem jezdil do Lukavice, to mi bylo asi těch 17 let, do Lukavice hrát na varhany do kostela, pak ten varhaník, tak on šel na vojnu, takže jsem ho zaskakoval já.
1: A jestli se nemýlím, vy jste v té Dolní Lukavici působil rok.
0: Ano.
1: Je to tak.
0: Jezdí se tam na kole samozřejmě.
1: Tak z Přeštic, co by kamenem dohodil. A nebo jste mohl po řece. Posloucháte vysílání Rádia vašeho kraje. Povídám si s dnešním hostem Petrem Blaškem z Přeštic, který oslavil 90. a více jak 3/4 století hraje na varhany.

0: Posloucháte vysílání Rádia vašeho kraje. Povídám si s dnešním hostem Petrem Blaškem z Přeštic, který oslavil 90. a více jak 3/4 století hraje na varhany. Petře, vy jste tedy hudebník a na jaké další nástroje jste hrál nebo hrajete?
1: Takže trošku opravdu nejsem hudebník, když na ty nástroje hraju. Já jsem byl vždycky projektant a konstruktér. A pokud se týká nástrojů hudebních, tak jsem začínal na housle. Tatínek jsem byl učitel hudby, měl velkou hudební školu soukromou. Tak jsme začali na housle jako malé dítě. Pak jsem hrál na čelo, na piano už v těch 8 letech, saxofon, harmonika, trubka. Na harmoniku vím, že jsem jako dítě, když jsme byli po 45. roce, byly ty tábory a to, tak jsem hrál na různých vystoupeních jako děcko, vždycky mi tam stačili, tak jsem zahrál na harmoniku. No a na saxofon samozřejmě, to mi jako zůstalo u srdce. Na vojně jsem hrál na saxofon, měli jsme krásnou kapelu v Domažlicích, no a potom samozřejmě jsem bydlel chvilku ve Vare v Ostrově na Tohoří a tam jsme hráli na filmových festivalech, protože měli taky vynikající kapelu tam, výborný muzikanti tam byli, tak tam jsem hrál na saxofon, no a tak nějak to byly ty hudební všaký ty nástroje. No a host, piano samozřejmě taky. No a do dneška hraju na ty varany, ty mi zůstaly.
0: Je to tedy doopravdy velký výčet hudebních nástrojů, jak už jste říkal, varhany vám tedy zůstaly nejdéle. Chodil jste do hudební školy, anebo vás učili doma?
1: Ne, samozřejmě tatínek, protože tady byl vynikající varhaník a měl tu konzervatoř pražskou, takže jsem se učil doma.
0: Po kom jste muzikant, po matce nebo po otci?
1: Já myslím po obou, protože oni byli výborní.
0: Co rád na varhany hrajete a naopak, co na ně zahrát se nedá?
1: Takhle, pokud se týče skladeb, všakých ty mezihry a tak dále, takže tam se nedá hrát moc technické věci, protože varhany jsou mechanické. To znamená, že se přenáší z těch klapek na ty píščaly se to přenáší táhlama, a což, protože takže to je velice náročný, jde to jako stěžka. No. Ještě tam je jedna věc taková zajímavá, že varhany byly předělané trošku, pak dřív byly ty varhany, že se když nešla elektrika, tak se mohlo šlapat ručně nebo nohou. Teďka to nejde. Teďka, když by vypli proud, tak je konec.
0: Takže v Přešticích už nezahrajeme, když vypnou proud.
1: Je to tak? Ne, ne.
0: Možná nějaké jiné varhany v jiných obcích ještě tuto možnost mají, tedy šlapání měchů nebo ano. Tahání pak rukami. Já jsem si našel, že tím lidem, kteří šlapají měchy, tak se říkají kalkanti. Zajímavý termín, ale pojďme zpět k vám. Je možné na varhany zahrát například českou státní hymnu?
1: Je to možné, pokud jako s tím souhlasí tam ten pan děka nebo tohleto, takže teďka v neděli tam bude velká pobožnost v Přešticích, má přijet biskup, takže já ji na závěr zahraju českou hymnu.
0: Takže naši posluchači, kdybyste chtěli slyšet Petra Blaška, kterému bylo 90 let a více jak 3/4 století hraje na varhany na Přeštickém kůru, tak můžete tuto neděli a uslyšíte na závěr mše nebo bohoslužby vlastně i českou státní hymnu. Vzpomenete ještě, když jste v Přešticích odehrál v kostele první mši? Jaké to bylo?
1: No to už si tak nějak moc nespomínám. Protože se tak nějak to motá všechno, ale tak bylo to zajímavé a jako, abych měl nějak stres, to jsem neměl nikdy.
0: Já vím, že varhany mají také nožní rejstříky, hrajete tedy i nohami?
1: Samozřejmě.
0: A je to těžké?
1: No tak málo kdo to umí, protože když tam někdo si chce zahrát a je to pianista, tak hraje bez těch pedálů, jak se říká, nohama.
0: Varhany v Přeštickém kostele pocházejí z roku 1838 až 9 a postavil je Ferdinand Gut z Čisté. A poslední rekonstrukce proběhla v letech 1995 až 98 inženýrem Václavem Šlajzem z Plzně a byly vysvěceny plzeňským biskupem monsignorem Františkem Radkovským v říjnu roku 1998. Povězte našim posluchačům, z jakých částí se varhany skládají.
1: Je tam ta klaviatura samozřejmě a tam bývá několik těch stupňů, takže my tam máme 2 ty stupně, ty klaviatury. No a pak samozřejmě se to přenáší těma táhlama do těch jednotlivých prostě
0: Traktur.
1: Tak. No a pak tam jde ten vzduch a jde to na píšťal. Takže píšťal je tam přes 1000, takže je to dost velký nástroj.
0: No, to je obdivuhodné. Pamatujete si, že já si vlastně pamatuju, že několik let v kostele byly dvoje varhany. Z jakého důvodu to bylo?
1: No to bylo proto, že se opravovali, tak oni dole jako v kostele, tak přivezli malý varhánky nějaký, no a na ty jsme hráli asi rok nebo dva, než to tam opravili.
0: Přesně tak. Jaký další hudební nástroj nejlépe souzní s varhanami? Prozradíte nám?
1: Většinou to bývají samozřejmě housle, no nebo taky trubka, no. Nepatří tam kytára nebo harmonika, to tam nepatří.
0: Hudba vás ale neživila. Co bylo vaší obživou, když jste vystudoval tedy strojní průmyslovou školu v Plzni? Už jste to možná zmiňoval.
1: No, byl jsem jako projektant a konstruktér a...
0: Pracoval jste v plzeňských škodových závodech a na Přeštické prefě. A vím o vás, že díky škodovce jste se podíval i mimo rodnou zem. Kam to bylo?
1: No tak já jsem žil po Evropě, všude možně, i v tom Rusku jsme byli, v Petrohradě a tak dále. Tenkrát to byl Leningrad, ale rok jsem byl v Egyptě, tam jsme stavili jako škodovka fabriku, tak jsme tam dělali, já tam dělal vlastně vedoucího a dělal jsem tam projektanta, tak tam jsem byl celý rok. Takže jsem poznal ten Egypt a můžu říct, že ty Egypťané, ty lidi jsou perfektní, jako velice slušní, poctiví. Samozřejmě najdou se nějaký taky horší lidi, ale to je na celém světě, ve všech zemích. Ale tam to bylo nádherné v tom Egyptě.
0: A my se od Egypta...
1: V Kakáize to bylo.
0: A my se od Egypta vracíme do Českého rozhlasu. Naším hostem je regent schody v kostele na Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích, pan Petr Blažek, který 75 let hraje na varhany, a i nadále vám přejeme hezký den a poslech Rádia vašeho kraje.

0: Naším hostem ještě chvíli bude Petr Blažek, varhaník v Přeštickém kostele, který letos oslavil 90. narozeniny. Petře, s kým jste na Přeštickém kůru spolupracoval? Jak zpěváci nebo hráči na další hudební nástroje?
1: No, byli tam hodně výborní zpěváci a můžu vzpomenout pana Tuška, ten byl výborný a ještě mu tak nějak sekundoval malej chlapeček, tenkrát ještě, jmenoval se Jan, cítíte tady pan tady redaktor? Teďka se směje na mě.
0: Teď jsme to takže věteru úplně upřesnili a propálili. No, ano, já, je to tak.
1: A zpívá mu to pořád výborně. Tak, tak.
0: Petře, děkuji moc za tu poklonu. Já jsem samozřejmě rád, že jsme se mohli poznat. Já si myslím, že mě bylo asi 13 let, když jsme se poprvé poznali. A vlastně jsem zažil i tu hru na ty spodní varhany, potom na ty už opravené, rekonstruované a vysvěcené varhany po roce 1998. A dodnes na to velice rád vzpomínám, i když už doopravdy dnes velice málo do Přeštického kostela zavítám, přece jenom už jsem taky, mám rodinu, jsem někde jinde, ale rád si na to vzpomenu a hlavně i na vaši ženu Alenku, kterou musíme pozdravit, která měla včera svátek, takže skutečně přejeme všechno nejlepší. Já se ještě vrátím zase k vám. Zabýval jste se také projekcí schodišť, vím o tom, že to tak bylo. A dá se tedy spočítat, kolik jste jich namaloval?
1: No, já si to píšu. A ty schodiš, protože jsou všechny točení a tak dále, jsem udělal skoro 600, jo, a vím, že jsem tenkrát dělal ty návrhy a i ty všechny ty výkresy a tohle to jsem dělal asi pro 10 nebo 12 truháren jako po Přeštičku až a po kraji.
0: Možná otázka hodně na tělo, jde některé z vašich dětí ve vašich stopách?
1: No tak ani tak ne. No, protože můj chlapec, to pro něj
0: manželství,
1: ano, tak ten jako je ve Varech a dělá tam pekařinu, no, a další tady v Příchově, tak ten je geodet. Ten
0: Honza.
1: Honza, ten je geodeta.
0: Já vás vím, že jste také byl členem mnoha spolků v Přešticích. Vzpomenete, které to byly? Ať už tedy Spolek pro záchranu historických památek.
1: Tak, tak.
0: Byl ještě
1: tak,
0: nějaký
1: tak,
0: další?
1: No, byl jsem v Sokole samozřejmě, jo, pak ho zrušili po 48. Sokol. No, samozřejmě byl jsem velký jako nadšenec junáku, jezdil jsem po těch táborech po válce, tak to taky. No, a mám takovou rychlosti, řeknu, takovou vzpomínku na Sokol, že jsem šel, měl jsem jet na sokolský sled v 48. Všechny ty slety krajský jsem absolvoval a těsně před sletem, jak jsme cvičili v Sokolovně, tak jsem spadl z bradel, projel jsem tam dolů a padl jsem na to železo a zlomil jsem si klíční kost, protože žíjinka byla na odskoku, takže jsem padl na to železo, takže jsem na sled nejel.
0: Takže jste odpočíval.
1: No, to bylo v tom 48. roce. Škoda.
0: No, tak stane se, že jo, no. Sledoval jste instalaci svatovických varhan v katedrále svatého Víta v Praze?
1: Sledoval.
0: A když by se naskytla příležitost na ně zahrát, šel byste do toho?
1: No, je to problém, protože tam to mají trošku všechno jiný.
0: Mají to jiné, ale no, jestli byste do toho šel, kdyby ta možnost se naskytla?
1: No, asi bych si zahrál, jo.
0: Co posloucháte za hudbu do dnešních dní?
1: No, já mám nejradši tu swingovou muziku, pak tu jsem dělal jako mladý a tohle to, takže no a samozřejmě dechovku si taky poslechnu, takže většinou v tom šlágru, že tam to slyšíme jako často.
0: Doprovázíte mše, svatby i pohřby, jsou i jiné příležitosti, kdy se varhany rozeznějí?
1: No teďka už ani ne, jenom jezdím na neděli na tu mši nebo na ty svátky, no a pokud je nějaká ta svatba nebo byl pohřeb, tak zahraju taky.
0: A pravidelně tedy hrajete na Přeštickém kůru, tedy v neděli při mši?
1: Ano.
0: U příležitosti letošního 8. výročí města Přeštice jste byl oceněn za celoživotní přínos městu. Co pro vás toto ocenění znamená?
1: No, bylo to zajímavé a tak nějak ocenění měli, protože jsem pro ty Přeštice jako dělal hodně, jak ve sportu, tak ve všem. Když bylo něco třeba udělat, samozřejmě zadarmo jsme to dělali, když jsme připravovali třeba zimní stadion tam na KČT, tak jsme dělali mantinely a to všechno.
0: Tu vodní plochu vlastně.
1: Tak všechno, prostě to se dělalo tak nějak zadarmo, což dneska už neznáme.
0: Já ještě doplním, vy jste také byl členem spolku, myslím, pro dostavbu věží Přeštického chrámu.
1: Byl.
0: Je to tak společně s dalšími, Ondřej Květoň, Jan Nepomuk Mrkvička, inženýr Jiří Běl, je to tak.
1: Ano. Když, jestli můžu k těm k tím věžím, takže ano. Ty byly prostě tenkrát, kostel byl přerušený výrob, takže aby tam nepršilo, tak jenom to zavřeli v tom 1775, protože se tušil klášter ruský, no a pak se za to sbírali vždycky peníze, přišla první světová válka, nebylo, pak přišla druhá světová válka, nebylo, pak se zase sbíralo, přišli ten režim minulej, tak taky to nebylo, takže my jsme potom udělali ten spolek a začali jsme dělat sběr, pomohli nám taky z Německa, nám dali podporu, takže se konečně dostaly ty barokní věže, báně, tak ano. Jak je dneska vidíme, jak to mělo být už tenkrát, v tom roce 75.
0: Já si pamatuji, jelikož jsem Přeštičák, tak si pamatuji, že vlastně ty konstrukce, ty dřevěné konstrukce těch budoucích věží se tam vyzvedávaly pomocí helikoptéry.
1: Ano.
0: Byla to tenkrát velká událost. Já ještě doplním, že také společně s vámi byl oceněn Kosmiset letům města Přeštice inženýr Jiří Běl, Václav Čermák, magistr Karel Naxera senior, Karel Tušek, Bedřich Zákostelecký, monsignor Karel Plavec, doktor teologie a také dvě ženy, Miroslava Kuncmanová a Věra Kokošková.
1: Ano.
0: Já mám také ještě pro posluchače jednu zajímavost, kterou jste mi říkal. Vy jste totiž spočítal, že na Přeštický kůr stoupáte po 40 schodech, vysokých 18 cm a za týden k varhanům jdete v průměru 4x. Za tu dobu, tedy více jak 3/4 století, jste 12x jakoby vystoupal na nejvyšší horu světa, tedy 8848 metrů vysoký Mount Everest. To je tedy obdivuhodný výkon. To byste mohl s Evou Perglerovou, naší přeštickou rodačkou, také vystoupat.
1: Jo, jenže nevím, kdo to bude dělat po mně, protože dneska se nenajdou lidi, kteří by zahráli zadarmo, což dělám já.
0: A naše povídání, Petře, je téměř u konce. Ještě nám ale řekněte, jak trávíte volné chvíle nejen v tomto horkém počasí.
1: No, jezdím hodně na kole ještě pořád, tohle to, no a tak nějak se snažím prostě na ten čas, na tu kulturu koukám, pokud nějaká je a tak.
0: A nebo jste u vody?
1: No samozřejmě pořád, nakáčete.
0: Na Úhlavě.
1: Ano, ano, ano, ano.
0: Hostem Českého rozhlasu byl varhaník, konstruktér a také přeštický rodák pan Petr Blažek, který oslavil 90. a 75 let hraje na varhany. Petře, děkuji za rozhovor a přeji hodně zdraví do dalších let. A zase někdy příště, nashledanou.
1: Taky děkuji. Dnes.

Jiří Šilingr, Šípková růženka, 10 hodin a 46 minut, vy posloucháte rádio vašeho kraje a my vám přejeme krásné dopoledne. V Chebu v nemocnici začala modernizace urgentního příjmu. Zůstane v přízemí, nabídne ale lepší prostory, jak pro personál, tak i pacienty. Péče bude rychlejší a víc vám řekneme v našem vysílání už za několik minut.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme závady motorových zahradních pomocníků.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Věra Martinová v našem vysílání. Místnost pro pacienty v kritickém stavu, 3 vyšetřovny i lepší prostory pro personál. To je jen část toho, co nabídne modernizovaný urgentní příjem v nemocnici v Chebu. Jeho stavba už začala. Po dokončení prací bude péče o pacienty rychlejší. Součástí rekonstrukce je i nové technické vybavení. Současný urgentní příjem i nadále funguje, přesunutý byl ale do jiných prostor.
1: Stojíme u přístřešku v zadním vstupem pro rychlou záchrannou službu na urgentní příjem. Nyní nás čeká vlastně přestavba urgentního příjmu a můžeme opravdu říct na nízko- a vysokoprahový příjem. Vysokoprahový příjem jednoznačně vznikne emergency, které zde dnes nebylo, a součástí právě toho je hlavní příjezd rychlé záchranné služby a tento přístřešek.
2: S provozně technickým náměstkem Karlovarské krajské nemocnice Martinem Čvančarou stojíme v místě, kde bude nový urgentní příjem. Když půjdeme ke dveřím společně, tady už vlastně v tom prostoru ta stavba toho nového urgentního příjmu začíná.
1: Tady už vlastně vidíme, že začaly vlastně bourací práce. Stojíme v tom vysokoprahovém urgentním příjmu. Pakliže ale pacient není v těžkém kritickém stavu, jde na takzvanou expektaci, tam budeme disponovat 5 lůžky. Tam je pacient sledován a lékař si volá konziliáře, aby se společně domluvili, zdali pacient bude propuštěn anebo bude hospitalizován v nemocnici Chebu.
2: Za recepcí vpravo byly ambulance, ty budou přestavěné.
1: Ty budou přestavěné, ta orientace je stále stejná, to znamená za recepcí vpravo vlastně bude urgentní příjem 24/7. Pro pacienty, kteří přišli vlastně po svých, čeká nám o něco menší, a to na úkor vlastně zřízení ambulance triáže. Triáž slouží k rozdělení pacientů podle toho, s jakou diagnózou zde přicházejí, zda je to opravdu nízkoprahová, to znamená, a teď to hodně přeženu, klíště, anebo například z bolestí na hrudi a tak dále.
2: Ředitelka nemocnice v Chebu Miloslava Lukešová. Stavba urgentního příjmu, co se všechno muselo přesunout a kam?
3: Urgentní příjem zůstává v přízemí, nicméně přesunutý vlastně do úplně opačné části té budovy, a veškeré provozy, ať je to neurologie a další ambulance, tak byly přesunuty do vyšších pater, tam přece jenom ty pacienti mohou za těma ambulancemi dojít.
2: Generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice Jiří Štefan, co znamená urgentní příjem pro nemocnici v Chebu?
4: Urgentní příjem bychom měli vnímat jako jakési srdce té nemocnice, kam se soustřeďuje prvotní veškerá péče, kam přijde ten pacient, a na základě ošetření, vyšetření na tom urgentním příjmu pokračuje potom dál, ať už zůstává v nemocnici, odchází domů nebo je převážen na jiné pracoviště.
5: Prostě se zkrátí ta doba toho ošetření a zefektivní se ta práce pro ty zdravotníky a určitě i to bude mít velký přínos pro ty pacienty.
2: Doplňuje vrchní sestra urgentního příjmu Jitka Gordonová. Za modernizaci urgentu zaplatí Karlovarský kraj asi 50 milionů korun. Hotovo bude příští rok v červnu. Z Chebu Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Zákaz rozdělávání ohňů a odebírání vody z požárních nádrží potrvá v Plzeňském kraji minimálně do 22. srpna. V Hrádku na Rokycansku se podařilo udržet ordinaci praktického lékaře. Knihovna Václava Havla už se nebude podílet na pořádání ceny Václava Havla. A dnes bude převážně jasno s teplotami do 33 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy pro vás má Kateřina Jiřincová. Plzeňský kraj prodloužil období nepříznivých klimatických podmínek. Během nich platí zejména zákaz rozdělávání ohňů v přírodě. O prodloužení souboru zákazů, který platí od konce července, požádal Hasičský záchranný sbor. Co všechno se stále nesmí, shrnuje mluvčí hejtmanství Plzeňského kraje Eva Mertlová.
2: Platí zákaz rozdělávání ohňů, zákaz kouření, používání pyrotechnických výrobků, různých loučí, lampionů. Zákaz se vztahuje i na jízdy parních lokomotiv a motorových vozidel ve volné přírodě mimo pozemní komunikace. Také je zakázáno spotřebovávání vody ze zdrojů, které jsou určeny přímo pro hašení požáru.
1: Zákaz platí v Plzeňském kraji do 22. srpna. Lékařský dům v Hrádku na Rokycansku bude i nadále nabízet péči praktického lékaře pro dospělé. Po odchodu původního lékaře se radnici podařilo zajistit náhradu. Ordinace aktuálně registruje nové pacienty a plánuje se soustředit především na preventivní prohlídky, říká starostka Hrádku Marcela Sobotková z ODS.
3: V lékařském domě v Hrádku bude otevřená nová ordinace praktického lékaře. Ordinovat budou střídavě dvě lékařky a všeobecná sestra 3 dny v týdnu, z toho jeden den odpoledne. Registrace pacientů je možná do naplnění kapacit.
1: Udílení ceny Václava Havla za lidská práva letos nebude spoluorganizovat knihovna Václava Havla. Pořádání bude mít na starost nadace Charty 77 společně s nadací Vize 97. Oznámili to zástupci obou nadací. Důvodem je spor mezi vedením knihovny a vdovou po bývalém prezidentovi Dagmar Havlovou. Ta letos odvolala souhlas s používáním Havlova jména v názvu knihovny. Lidskoprávní cena se uděluje s odměnou 60 tisíc eur, tedy asi 1,5 milionu korun. Letošního laureáta porota vybere koncem září. Knihovna stála u zrodu ceny Václava Havla po jeho smrti v roce 2011. Sport. Plavec Miroslav Knedla bude dnes usilovat o druhou českou medaili na mistrovství Evropy v Paříži. V semifinále znakařské padesátky časem 24 sekund a 20 setin zaostal pouhou setinu za svým českým rekordem z rozplavby. Do finále postoupil ze třetího místa. Zlato ze šampionátu už má Barbora Sémanová, která časem minuta 54,38 sekundy vylepšila na kraularské dvoustovce rekord mistrovství.
0: Počasí.
1: Dnes bude většinou jasno, nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů Celsia, na horách kolem 26. Povane slabý východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky během dne většinou dobré, večer mírně nepříznivé, aby jo na trojce tedy nejvyšší stupeň zátěže.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Práce údržby omezují provoz na silnici 1/27 mezi obcemi Čachrov a Jesení na Klatovsku. Omezení potrvá zhruba do 18 hodin. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu s Českým rozhlasem Plzeň.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A Český rozhlas, rádio vašeho kraje, posloucháte v 11 hodin a 4 minuty. My jsme moc rádi, pokud tak činíte. A co se týče nadcházejících minut našeho vysílání, tak zhruba za nějakých 5-6 minut vám řekneme počasí na nadcházející víkend. Tak zůstaňte s námi a přejeme vám i nadále příjemný poslech a také hezký letní den.
0: Dobré dopoledne a Michal Jánský.

0: Protože pátek, my pro vás máme nachystané počasí na nadcházející víkend. Tak dobře poslouchejte, 11 hodin a 10 minut.
1: Počasí.
0: V Plzeňském kraji v sobotu čekejte slunečno a zesizující horko. Bude jasno nebo skoro jasno, večer může být až polojasno. A nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů, na Plzeňsku ojediněle až 36 stupňů Celsia, na horách 28 až 31 stupňů Celsia. Je tady ještě doplňující komentář meteorologa. Předpokládáme silnou zátěž teplem. A rozptylové podmínky, ráno a večer mírně nepříznivé, během dne většinou dobré. V Karlovarském kraji v sobotu bude slunečno a zesilující horko, bude jasno nebo skoro jasno, večer může být až polojasno. A nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů, na horách 27 až 30 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky, ráno a večer mírně nepříznivé, během dne většinou dobré. A předpověď na neděli slibuje v Plzeňském kraji přibývání oblačnosti, už i s přeháňkami. V noci ještě jasno až polojasno, během dne bude od západu přibývat oblačnost a odpoledne se místy objeví přeháňky, ojediněle také bouřky. Nejnižší noční teploty 19 až 15 stupňů v údolích až 13 stupňů Celsia a nejvyšší denní vystoupají na 29 až 33 stupňů a na jihovýchodě až 34 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr se bude během dne měnit na mírný severovýchodní až severní 2 až 5 metrů za sekundu a v přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí. A předpokládané množství srážek pro Plzeňský kraj je 0 až 5 mm, v bouřkách kolem 15 mm. A v Karlovarském kraji v neděli čekejte přibývání oblačnosti, už i s přeháňkami. V noci ještě jasno až polojasno, během dne bude od západu přibývat oblačnost a odpoledne se místy objeví přeháňky a ojediněle bouřky. Nejnižší noční teploty 19 až 15 stupňů v údolích až 13 a nejvyšší denní vystoupí na 28 až 32 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr se během dne bude měnit na mírný severovýchodní až severní 2 až 5 metrů za sekundu, který v přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí. A předpokládané množství srážek je 0 až 5 mm a v bouřkách je to kolem 15 mm. Tolik tedy předpověď na nadcházející víkend a my vám přejeme i nadále příjemný poslech Rádia vašeho kraje. A teď je tady kapela Toto a píseň Afrika.

11 hodin, téměř 18 minut pokračuje vysílání Rádia vašeho kraje, náš dopolední program. A já se vás ptám, zda znáte obec Prádlo na Jižním Plzeňsku? Pokud ne, tak už za chvíli budeme pátrat po tom, proč se obec tak jmenuje. Teď už je tady Krištof a do nebe se propadám.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň.

0: Dnes západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy.
1: Napadlo by vás, že název obce Prádlo souvisí s ryžováním zlata? V našem seriálu vám to v dalších minutách vysvětlíme. Vyrážíme na Jižní Plzeňsko.
2: To je takový trošku úsměvný název. Někdy se nám i lidi smějí, že jsme se narodili v Prádle, ale my na to máme takovou pěknou odpověď, že jsme se narodili v Prádle a oni se narodili nazí.
3: Říká vtipně hned v úvodu našeho povídání kronikářka obce Marie Bílková a naráží tak na samotný název obce Prádlo. V zápětí také dodává, jak k němu zdejší obec přišla.
2: Souvisí to s příchodem mnichů cisterciáků, kteří přišli sem pod Zelenou horu, to je 5 kilometrů tady odsud. A založili 1144 klášter.
3: Přibližuje s tím, že právě klášterů patřilo několik vesnic okolo a jednou z nich bylo i Prádlo.
2: A tady v Prádle, to byla taková grangie, takové hospodářské zázemí toho kláštera, tak tady vypírali zlato z řeky Uslavy. Je možné, že ten název také souvisí se slovem bradlo, což byly takové zábrany v řece, které zpomalovaly tok vody a předně se dávaly ovčí kožešiny, na kterých se zachycovaly zlatinky. Teď už tady ta zlatonosná Uslava neteče.
3: My akorát stojíme před kostelem povýšení svatého kříže, který, jak jste mi prozradila, také souvisí s cisterciáky.
2: Cisterciáci všude, kam přišli, tak postavili buď malý kostelík nebo nějakou svatyni zasvěcenou paně Marii, protože uctívali to vtělení Krista. A tady ten presbytář je cisterciácká stavba. Potom ten kostel byl rozšířen, v 16. století dosahoval asi do 2/3 nynější stavby a ve druhé polovině 19. století byl ještě rozšířen.
3: My jsme došli k místní kapličce.
2: To je bývalá márnice. Ten hřbitov byl zrušen v roce 1925. Samozřejmě ta márnice chátrala. A až za pátera Slávka Holého byla opravena a byla přeměněna v nákapli svatého Mikuláše.
3: Teď jsme došli před kostelní bránu, kde je deska na památku krátkého pobytu Josefa Kajetána Tyla v Prádle.
2: V roce 1856 se zastavil tady v Prádle, už byl na smrt nemocný. Ti lidé kolem něho požádali kuchařku na faře, aby mu přinesla něco k jídlu. Kuchařka je skoro vyhnala, ale vyšel farář páter František Květoň, poznal Josefa Kajetána Tyla, nařídil jí, aby mu přinesla teplou polévku. A pak se seběhli i prádeláci a přinesli mu mléko, smetanu, vajíčka, máslo. Takže tady byl dobře pohoštěn.
3: Z Prádla na Jižním Plzeňsku, Anděla Blašková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Pavel Bobek v dopoledním vysílání Rádia vašeho kraje. Na hodinách je 8 minut po půl 12. A teď už přichází Petr Jungmann a pravidelná dávka kalendária.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pátek 14. srpna. Svátek má svornost, soulad. Jak zní význam jména keltského původu Alan. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Bez boje zvítězila husitská vojska u Domažlic nad Křižáky v roce 1431. To je 595 let. I kardinál Cesarini podle pověsti tak utíkal, až ztratil klobouk. Po létech husitských bojů a marné snahy byl konečně Zikmund Lucemburský přijat v Jihlavě za českého krále před 590 lety v roce 1436. Legitimním králem byl ale jen 16 měsíců. S prvním motorovým letem v dějinách předběhl bratry Wrightovi Američan německého původu Gustav Weisskopf před 125 lety v roce 1901. Po angličtině si říkal Whitehead. V letounu číslo 20 ve výšce 15 metrů tehdy urazil vzdálenost 270 metrů. Před 30 lety v roce 1996 zemřel náš rock'n'rollový průkopník Mickey Volek. A kdo se 14. srpna narodil? Před 90 lety pediatr a vědec, průkopník péče o novorozence, profesor Miloš Velemínský. Působil hlavně v Českých Budějovicích a Třeboni.
4: Nádherný výhled.
3: Kulatých 60 je hollywoodské hvězdě Halle Berry.
5: Jacinta Johnsonová.
3: Zahrála si i Bonger, Jinx ve filmu Dnes neumírej.
5: Přátelé mi říkají Jinx.
4: Mně všichni říkají James Bond.
3: Jediného Oscara má za Ples příšer.
5: Rozená v pátek 13.
4: Takže nosíte smůlu.
3: Já přeju hezký pátek a skvělý srpnový víkend.
0: Tolik tedy dnešní kalendárium. Do 12. vám ještě nabídneme Jarku Vykoupilovou a její babské rady, které si poradí s každým oříškem. Dneska doslova. Naučí vás totiž dostat se do útrob vlašského ořechu, anebo pistácie, a to bez louskáčku. Tak si na babské rady určitě počkejte.

0: Pražské rady.
1: Jak rozlousknout vlašské ořechy bez louskáčku? Zdá se to jako pěkný oříšek, ale není to nemožné. Vezměte do dlaně dva ořechy, tak aby byl spoj jejich skořápek v jedné rovině, pak jeden z nich mírně pootočte, aby se do sebe vroubky zaklesly, podobně jako skládačka. A teď je třeba použít sílu, takže dlaň pevně sevřete v pěst, dokud skořápka jednoho z ořechů nepovolí. Podobně vám druhý oříšek může pomoci i při loupání pistácí. Když je skořápka pootevřená jen lehce, takže pistácí nemůžete vyloupnout, stačí si pomoci jinou skořápkou, vklínit ji do otvoru a otevřít. K hladkému louskání pomůže i to, když vlašské ořechy dáte do kastrůlku s vroucí vodou a necháte 2 až 3 hodiny, klidně i přes noc. A ještě jedna maličkost. Skořápky od vlašských ořechů nevyhazujte. Podobně jako skořápky od vajec, jejich ostré hrany ve vrstvě zeminy odrazují slimáky.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Plzeň.

12. hodina se nezadržitelně blíží a přinese další zprávy Českého rozhlasu a po 12. hodině vám až do 13. budeme hrát na vaše přání. Tak se na to určitě nachystejte a pokud už obědváte, tak vám přejeme dobrou chuť a posíláme Petra Spáleného.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Přibývá kybernetických útoků na klienty bank, rostou i odcizené částky. Kašperské hory opravují vstup na historický hřbitov. Kvůli požáru muselo v Chorvatsku opustit ubytování i přes 300 Čechů. A dnes bude převážně jasno s teplotami do 33 stupňů. Pěkné páteční poledne přeje Andrea Samešová. Kybernetických útoků na klienty bank rychle přibývá. Například podle dat Komerční banky jich v prvním pololetí přibylo o více než 40% a zvyšuje se i částka, kterou podvodníci získávají. Obětí se přitom může stát kdokoliv, bez ohledu na věk anebo vzdělání.
2: Máme okradené doktory, právníky, ekonomy.
3: Popisuje mluvčí ze skupiny ČSOB Petr Milata. Neplatí tak, že na podvody naletí hlavně starší lidé, kteří se v technologiích hůř vyznají. Trend potvrzuje i Česká spořitelna, říká její specialistka pro bezpečnost klientů Andrea Kameníčková.
4: Bohužel se daří těm podvodníkům do toho podvodu zasáhnout lidi ve zcela produktivním věku.
3: Podvodníci přitom používají i nové praktiky. Lidi například donutí si nainstalovat aplikaci, která vypadá jako bankovní, a poté je přimějí k telefonu přiložit svou kartu a data z ní skopírují. Postup ale zůstává stejný, vyvolat v lidech strach, že přijdou o peníze, a nabídnout rychlé řešení. Vít Andrle, Český rozhlas.
0: Město Mariánské Lázně dnes vzdalo čest a připomnělo odkaz spisovatele Vladimíra Párala. Známý český spisovatel, který v neděli zemřel v chebské nemocnici, byl s lázeňským městem několik desetiletí spjatý a v Mariánských Lázních také žil. Stal se i neodmyslitelnou součástí místní společenské scény, uvedlo město. Páral zemřel v Chebu den před svými 94. narozeninami. I v pokročilém věku se snažil zůstat součástí Mariánské lázeňské komunity. V Kašperských horách opravují památkově chráněnou hřbitovní bránu. Celý areál je historicky cenný a vyhledávaný návštěvníky. Mimo jiné jsou tam i pravidelné komentované prohlídky města. Podle starosty Jana Voldřicha ze Sdružení nezávislých kandidátů už mohla být brána i nebezpečná.
5: To je vlastně vstup do toho našeho hřbitovního areálu, kde je kostel svatého Mikuláše, kaple svaté Anny. Ten areál je opravdu jako mimořádně zachován v té autentické podobě gotický a ta brána je sice novější, ale už hrozilo, že by něco někomu spadlo za krk, takže jsme se pustili do obnovy té hřbitovní brány.
0: Město chce v příštích letech upravit i celé okolí před hřbitovem. V souvislosti s rozsáhlým požárem u chorvatského Omiše bylo podle dosavadních informací evakuováno přibližně 300 českých občanů. Dnes to uvedl mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čergé. Z místa muselo podle místních úřadů uprchnout asi 1000 lidí. Oběti na životech hlášeny nejsou. Mezi českými občany podle mluvčího nejsou hlášeny ani žádná vážná zranění. Někteří lidé jsou aktuálně v evakuačních centrech v Omiši a Splitu. Sport. České beach volejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovy porazily na mistrovství Evropy v Polsku Němky Greenerovou a Itlingerovou ve dvou setech a jako jediný ze šesti českých párů postoupili do čtvrtfinále. Markéta Svozilová s Marií Sáru Štochlovou prohráli v osmifinále se Španělkami a obsadili dělené 9. místo. Počasí. Dnes bude většinou jasno, nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů Celsia. Na horách 25 až 28 stupňů. Povane slabý východní až jihovýchodní vítr, rostlové podmínky během dne většinou dobré, večer místy mírně nepříznivé a bio na trojce nejvyšší stupeň zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda se stala na dálnici D5 na 4. kilometru u Rudné ve směru na Prahu. Nákladní auto se srazilo s osobním. A ještě dopravní nehoda v opačném směru D5 hned za Prahou ve směru na Plzeň. Tam bourala dvě osobní vozidla, počítejte se zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás.
6: Je to tak, 12. hodina odbyla, písničky Českého rozhlasu Plzeň začínají. U telefonu 221 554 222 je až do 13. hodiny Michal Jánský. Svátek má Alan, přejeme vše nejlepší a posíláme oslavencům písničku A to holky, vzpomínky zůstanou.

0: Neváhala a vytočila 221 554 222 paní Věra z Horní Břízy. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den, já bych vás, pane redaktore, moc prosila o písničku pro paní Haničku Handrýchovou z Horní Břízy, jejím sobotním jmeninám. Milá teto Haničko, posíláme ti hudební přáníčko, aby za dlouhá léta žila a vůbec ničím se netrápila. Aby tě nic nebolelo a štěstí tě políbilo. Všechno nej, hlavně zdravíčko, to ti přeje švagrová Věra Prčková, neceř Věra s manželem Radošem, Radka s manželem Tomášem, Nikolka s přítelem Kubou a Verunka s Andulkou Pepíčkem. A ještě jeden pozdrav bych chtěla, a to je ten poletí do Měčína. Pozdrav a rozhlasová pusa poletí do Měčína pro prababičku Jarušku Reisingerovou od Verunky a Nikolky z Horní Břízy. Babičko, moc tě zdravíme. Děkuji vám za zahrání písničky.
0: Paní Věrko, rádo se stalo, mějte se moc hezky a příjemné léto.
1: Děkuju,
0: a nadcházející víkend. Naschledanou.
1: Naschledanou.

A máme tady také první písemné přání. Dobrý den, prosím, zahrajte pěknou písničku pro paní Hanu Kocůrkovou z Chlumu u Blovic k jejímu zítřejšímu svátku. Vše nejlepší, pevné zdraví a mnoho najetých kilometrů na kole přejí manžel Milan, dcery Lenka a Šárka a vnoučátka Daník a Barunka. A moc děkujeme za zahrání. Rádo se stalo?

0: 12 hodin a 16 minut, to byl ředitel autobusu, kapela Du Tap Tap, posloucháte písničky pro vás Českého rozhlasu Plzeň a já už po telefonní lince zdravím do Litohlav paní Miladu a ta už nám poví svoje přání. Dobrý den.
1: Dobrý den, moc zdravím z Litohlav a mám přání, jestli byste nebyli tak laskavi a nezahráli nám od Queenů Bohemia Rhapsody pro mě a pro mou sestřičku Věru. Jsme obě starý báby a pečeme koláče, aby nám to líp odsejpalo, jestli je možný. Moc vám děkuju.
0: No to víte, že rádi zahrajeme, písnička je připravena a už se tady olizuji.
1: Jo.
0: Mějte se.
1: Když se tak přivezeme, mějte se.
0: Taky, naschledanou. Is the

0: Chodské slavnosti v Domažlicích s Českým rozhlasem Plzeň 15. a 16. srpna. Přijďte si odpočinout do naší rozhlasové zóny. Čeká vás mobilní rozhlasové studio, kavárna, fotostěna, lehátka, mlžítko pro děti i vaši oblíbení moderátoři. Po celý den nabídneme živou hudbu, zajímavé rozhovory a spoustu zábavy pro malé i velké. Najdete nás na náměstí Míru vedle Domažlické věže. Těší se na vás Michaela Vondráčková, Vladimír Šťovíček, Zdeněk Vejvoda nebo Josef Kuneš. Zastavte se za námi a užijte si chodské slavnosti s Českým rozhlasem Plzeň. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
1: Neslaví narozeniny Jiřina Sombergová, rozená Ševčíková z Prapořiště. Jejím narozeninám přejeme Jiřce hlavně pevné zdraví, spoustu lásky, hodně štěstí, sluníčko v duši a splnění všech přání. Prosíme o písničku, jejíž výběr předáváme plně do tvých rukou, naše milá redakce. A vřele za ně děkujeme. Přání Jiřce posílají spolužačky. Písnička Jen tak pro radost je také určena Stanislavu Buchnerovi z domova pro seniory Barbora ve Zbuchu, kterou mu posílají podražničtí. A tady je Jelen a miluji tě. Je 12 hodin a 24 minut.

Vážená redakce, moc vás prosím o hezkou písničku s blahopřáním pro paní Silvu Soukupovou z Dobřan, která má dnes svátek. Přejeme všeho nejlepší, pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, vitality, žádné velké starosti, pouze radost z noučat a ze zahrádky. Vše, ať se jí daří, přeje kamarádka Libuše, děti Silvinka a Jenda s rodinami, sestra Maruš Bušovic a všichni, kdo jí mají rádi.

0: Dvě minuty po půl jedné posloucháte písničky pro vás Českého rozhlasu Plzeň a už je tady s dalším přáním z Plzně paní Eva. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne přeji a já bych vás chtěla poprosit o písničku Do věží k mým zítřejším 57. narozeninám a ta písnička poletí i k vám pro krásný den. Moc krát děkuji a naschledanou.
0: My přejeme krásné narozeniny a děkujeme také za písničku. Naschledanou.
1: Naschledanou a děkuju.

Pavel Vítek asi dověží, dnes písemných přání přišlo opravdu hodně, tak pojďme na další z nich. Zdravím naše skvělé rádio a posílám hezkou písničku do Přeštic paní Božence Šobrové pro radost a dobrou náladu. A přidám ještě jeden vzkaz, písnička bude pro Alenku Blahníkovou z Dílů a Alenu Kramárovou z Horšovského Týna k včerejšímu svátku. Přejeme jim všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí. Mamka, taťka, Péťa, babičky a dědové, prababička, Anička, Martina s rodinou, Honza s rodinou, Tomáš a Natálie. A moc děkuje za zahrání paní Anna Blahníková.

0: po uši.
1: Tak to byl Marek Ztracený, Moje milá, jeho oblíbená, myslím si, že i naše píseň. Marek Ztracený měl vlastně před týdnem velkolepý koncert na Letenské pláně, ale teď už zpět k vašim přáním. Vážení v rozhlase, hezkou písničkou chceme dnes poděkovat za milou návštěvu v rozhlase panu Petrovi Blaškovi z Přeštic a jeho vyprávění. Do dalších let přejeme hlavně pevné zdraví a pane Blažek, nebuďte na měko, do stovky je daleko. Ze srdce vám to přejí ti, co vás obdivují a dennodenně potkávají. Pan Blažek má rád swing, tak tady je jedna swingová od Adama.

Turisté pozor! Září se blíží a s ním i náš tradiční pochod rozhlasová 25. Vyberte si trasu dlouhou 12,5 nebo 25 km a vyražte s námi v sobotu 12. září. Startujeme mezi 8. a 10. hodinou. Registrovat se můžete před budovou Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru 10 od 8 do 10.

0: vámi 12. září. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás.
3: Ano, je to tak, posloucháte Český rozhlas Plzeň a písničky pro vás. My vám hrajeme na přání až do 13. hodiny. A spíš teď s překvapením je tady paní Jana Sčelákov. Hezké odpoledne.
4: Dobrý den, já bych ráda nechala zahrát svému manželovi do práce písničku od Aleše Brichty, Dívka s perlami ve vlasech.
3: Rádi plníme, mějte se, naslyšenou.
4: Děkuji, naschledanou.

A vyplníme další vzkaz písnička pro vás Českého rozhlasu Plzeň. Vážení v redakci, prosila bych o zahrání písničky Butterfly od Jakuba Smolíka k zítřejšímu svátku pro paní Hanu Radcovou z Horšovského Týna. Hodně zdraví, štěstí, pohody a mnoho splněných přání přeje sestřenice Marie a moc děkuje za zahrání a přeje nám všem hezký den.

0: Do písniček pro vás Českého rozhlasu Plzeň se také dovolal Matěj, který je na cestě vlakem. Přeje si Glenna Millera a pro koho to bude, to už nám prozradí on sám. Hezký den.
1: Přeji příjemné odpoledne. Dnes pošlu písničku svému kamarádovi Bořivoji Radovi z Rokycan, který také jede se mnou ve vlaku, mimo jiné. A bude to k jeho dnešním 16. narozeninám. Milý Božku, přeji ti všechno nejlepší, hodně zdraví, aby si splnil své životní sny a stále tě tak bavila dechovka, se kterou už několik let hraješ na baskřídlovku v Rokycanské základní umělecké škole. Božku, přejeme ti celý soubor Sluníčko, všechno nejlepší k narozeninám.
0: A pokud to nebude vadit, tak se přidává i Český rozhlas Plzeň. Mějte se, Matěj, a zase někdy zavolejte.
1: Určitě, děkuji moc. Naslyšenou.

Glenn Miller dozněl 12 hodin a 55 a půl minuty. K tomu písničky pro vás Českého rozhlasu Plzeň jsou téměř u svého konce. Poslední písničku pošleme pro radost a pěkný den Honzovi Doklatov a také paní Sylvii do Prahy. Tak věřím, že se vám písnička bude líbit. No a pořad o zdraví a zdravém životním stylu tu bude po zprávách, tedy po 13. hodině. V pořadu, kde se veselou formou dozvíte více o svém zdraví a jak funguje lidské tělo, pořad Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou vysíláme každý pátek, tedy i dnes. Dnes na téma mnoho léků. Michal Janský vám přeje příjemný pátek, hezký víkend. A zase někdy příště naslyšenou. A pokud míříte na chodské slavnosti, tak si to tam určitě pořádně užijte.

0: vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: 13 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Na chodské slavnosti v Domažlicích vypraví Plzeňský kraj více spojů. Specializovaná firma začíná s výrobou konstrukce pro první plzeňskou cyklogondolu. Armáda podle ministra obrany splní letošní cíl a přijme tisíce nových vojáků. A dnes bude jasno s teplotami do 33 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Andrea Samešová. Plzeňský kraj posílí dopravu na chodské slavnosti v Domažlicích. Vybrané autobusové a vlakové spoje s větší kapacitou vypraví zítra i pozítří. Podrobnosti doplní za organizátora dopravy v Plzeňském kraji společnost Poved Martin Fencl.
2: Na trase mezi Plzní a Domažlicemi budou posíleny vybrané osobní vlaky, kdy pojedou z Přeženy až 3 jednotky za sebou. Zároveň budou posíleny i vlaky mezi Domažlicemi a Bělou nad Radbuzou, kde by měly vždycky dvojice takzvaných regionov a posílena bude i trať z Domažlic směrem na Klatovy.
1: Na autobusových linkách Plzeň-Domažlice a Klatovy-Gdyně-Domažlice pak budou nasazené autobusy s větší kapacitou. Specialisté začali v panelárně odlévat betonové díly pro první samoobslužnou plzeňskou cyklogondolu. Ta se po prázdninách začne stavět přes řeku Mži v Plzni-Malesicích. Konstrukce gondolového mostu za 6 milionů korun propojí cyklostezky na Křemice a město Touškov. Pokračuje náměstek primátora Aleš Tola rozhnutí STAN.
3: Aktuálně by měla probíhat výroba v panelárně, protože ten stavební materiál bude ultravysokopevnostní beton. V září začne instalace a nejpozději v polovině příštího roku musí to zařízení začít fungovat. To bude prostě samoobslužný most, kdy cyklista nebo pěší vstoupí do takového přepravního boxu nebo klece na jednom břehu a vlastní silou pomocí točením klikou se přesune na druhý břeh.
1: Česká armáda letos nabere téměř 3000 nových vojáků, to je zhruba o 750 víc, než původně plánovala. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD to uvedl při dnešní slavnostní přísaze vojáků ve Vyškově. Premiér Andrej Babiš z ANO zároveň řekl, že armáda má pro příští rok zajištěné financování ve výši 2% HDP. Vláda podle něj rozpočet na příští rok schválí do konce září. Státy NATO se zavázaly dávat na obranu 2% HDP. Což Česko loni nesplnilo a v letošním rozpočtu s tím současný kabinet také nepočítá.
0: Sport.
1: Smíšená štafeta na 4x100 metrů volný způsob ve složení Kryške, Knedla, Janíčková a Sémanová postoupila na plaveckém mistrovství Evropy nejrychlejším časem do večerního finále. V olympijském bazénu v Paříži navíc vylepšila český rekord. Barbora Sémanová tak bude po čtvrtečním triumfu na 200 metrů volný způsob usilovat o další medaily.
0: Počasí.
1: Dnes bude v regionu většinou jasno, teploty 30 až 33, na horách vystoupí na 25 až 28 stupňů Celsia. Fouká slabý východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky většinou dobré a biotrojka nejvyšší stupeň zátěže.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 blokuje provoz nehoda těsně před Prahou na prvním kilometru. V úseku se vytvořila asi 5-kilometrová kolona a vozovka se opravuje ve Zborovech na Klatovsku na silnici 2/186. Jezdí se maximálně 30-kilometrovou rychlostí.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
4: Takovou náladu a přístupem jsme tady, Patrik Rozehnal.
5: A doktorka Kateřina Cajdhamlová, která není farmaceut a dostává spoustu dotazů k tomu dnešnímu tématu.
4: Léky, mnoho léků, když jich prostě bereme víc, co všechno to může způsobit a děláme dobře, když si jich necháme tolik předepisovat, o tom budeme mluvit. A zlobí se na lékárníka zákazník. Po těch práškách, co jste mi prodal, mě tak všechno bolí. A lékárník klidně odvětí, ale vždyť přesně to jste si přál. Říkal jste, že chcete nějaké prášky na bolest.
5: Ano.
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeidhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Michal Prokop na začátek dnešního dílu pořadu Veselé a zdravě. Téma zní mnoho léků. Prostě když jich bereme hodně, co to všechno může způsobit a možná už to pociťujete i vy. Možná je máte na jednom místě, možná máte takový, jak se říká, krmelec, že si to třídíte podle toho dnu nebo i částí dne a tak podobně. Na tom kdysi podobně byl i Josef Náhlovský a svěřil se už tehdy taky v horoskopečanách Karlu Šípovi.
1: Ale počkej, já od začátku se tě chci zeptat, jako co jsi to tady přines, jako to je kabelka tvoje, tam nosíš doklady, nebo...
2: Tomu by si nevěřil, to je takzvaná ošatka zdraví. Já nosím takový běžný léky, který každý člověk potřebuje, tam mám skoro všechno.
1: Každý člověk, vidíte, no, paní, tu hromadu.
2: Vidíte, co se vám stane, já přiběhnu, už vás léčím.
1: Dobře, no tak mi řekni, tak jako namátku, tak co je třeba tohle?
2: Tohle to je, ukaž, to je na dětský škrkavky. Škrkavky a roupy.
1: Prosím tě, kdybys ty mohl přijít jako k dětským škrkavkám teda.
2: No tak taky chodím k vám na návštěvu, ale ne? Nech...
1: U nás deratizace každý druhý den, jo? Nebo tohle to mě zajímá, co je tohle?
2: To je veselá tabletka, to když dáš někomu. To je projímadlo.
1: To je projímadlo.
2: Do kafíčka nebo do vínečka, tak za chvilku vyrazí. Ale to je kalup potom, no.
1: Aby bylo veselo, jako, jo?
2: No, no.
1: A ty jsi vyzbrojený jako úžasně. A co je, počkej, tady
2: vidíš něco. Tak potřebuješ ty něco? Co ti jde? Řekni, co to je, to třeba.
1: No co je tohleto?
2: No to bylo, to jsem co nosní kapky, tohleto. Ale já ti mám lepší nosní kapky, to jsou super nosní kapky. Máš rýmu?
1: No já mám pořád nějakou
2: rýmu. No tak si lehce si nasají.
1: A ty mě necháš, že svýho?
2: No jistě, no.
1: Jo, no tak dobře.

0: Už ne, už nemůže, už nás
1: jo,
0: opustí.
1: Vlastně, jo, vlastně, pardon. Omlouvám se, ale takhle to lidi dělají, ano. No. Že nabízejí dokonce druhým lidem své léky.
0: A že zaberou.
1: To se fakt nesmí dělat.
0: To je jako zakázáno ze zákona?
1: Ne, není, ale může to tomu druhému uškodit, protože každý člověk je individualita a je velmi důležité zhodnotit celkový zdravotní stav a to, co jednomu může prospět, tak druhému může uškodit.
2: Kolik léků je vlastně už hodně?
1: No, tak říká se, že hodně určitě je 8 léků a začínáme být pozorní, pokud ten člověk bere 5 léků.
2: A pozor! Počítají se léky, čistě léky nebo třeba i potravinové doplňky a vitamíny do toho počtu?
1: Nádhera, takže rozdíl mezi léky a potravními doplňky je v tom, že lék má množství účinné látky vyšší, potravní doplněk ho má trošku nižší, ale pokud ho bereme v pravidelných intervalech dlouhou dobu, tak u některých se může nashromáždit v těle, čili a může mít samozřejmě interakce. To znamená, že...
2: Takže ho můžeme vlastně počítat.
1: Berme ho jako lék rovněž, ano. A já tady mám takovou zajímavou statistiku, že nejméně polovina všech lidí v západních zemích užívá víc než jeden lék na předpis. Jeden ze 6 bere dokonce dohromady víc než 3 léky a 5 ze 6 lidí, což je teda strašně moc. To je vlastně, kolik to je, 1/6 všech lidí starších 65 let užívá nejméně jeden lék a téměř polovina z nich bere 3 a více, což uvedl magazín Sixwise, to znamená, že vlastně v té vyšší věkové kategorii ta polypragmázie, jak se tomu říká, to je, když berete hodně léků, je běžná. A je velmi zajímavé, že ve Velké Británii přijali směrnici, podle které užívali senior víc než 5 léků, musí to být v jeho lékařské dokumentaci 2x ročně zkontrolováno. Ta nemoc by se měla vlastně objektivizovat, jestli ještě trvá potřeba těch léků a musí tam být zdůvodněno, proč nelze počet léků snížit ani omezit. Velká Británie je trošku tedy napřed.
2: A jak je to u nás?
1: No, to právě vůbec u nás takhle nebývá.
2: A máme statistiku v Česku, jak je to s braním léků?
1: Nenašla jsem ji, já jsem ji fakt hledala, ale nenašla jsem ji. A v infolistech Státního ústavu pro kontrolu léčiv je napsáno, že revize léčby patří do rukou lékaře, ideálně jednoho, který celou farmakoterapii koordinuje a je v kontaktu s ostatními kolegy, kteří léky předepisují a případně s farmaceutem. No to je prostě ideál, kterého zatím bohužel nedosahujeme.
2: Co všechno může způsobit hodně léků, které bereme, jako tedy vlastně tím, abychom si léčili některé své neduhy nebo nemoce a jak se k tomu postavit, to všechno ještě probereme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v našem pořadu Vesele a zdravě a později i s vámi.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: čem si dnes povídáme a jaké téma řešíme, připomene i náš posluchač, který pravidelně hlídá téma ve vysílání a pak nám posílá básničku po telefonním záznamníku.
1: Zdraví Petr. Bohužel už ve svém věku beru denně haldu léků. Slábnou, ale valnou měrou, jak se mezi sebou perou.
0: A to je ten problém.
2: Nádhera, ano, to je přesně jedna z pěti největších chyb, které lidé dělají při braní léku. Děkujeme, pane Petře. Je velmi zajímavé, že studie zveřejněná v New England Journal of Medicine zjistila, že jeden ze čtyř pacientů, který užívá léky na předpis, trpí vedlejšími efekty. A nejčastěji je to proto, že 54% uživatelů neví nic o vedlejších účincích, nečtou příbalové letáky. A třetina z těch, kdo mají vedlejší účinky, je nespojuje s léky. No, když nečtou příbalové letáky, tak nevědí.
0: Zesilují se tyhle účinky, když se bere víc léků, že vznikne větší pravděpodobnost, že přijdou problémy nějaké?
2: Je to možné, protože můžete, pokud berete léky a jde o to, jestli jsou na předpis, ale mohou to být i volně prodejné vitamíny i bylinky, tak se mohou negativně ovlivňovat a toto riziko nabývá extrémních rozměrů, pokud používáte 4 a víc léků. To znamená, v této kategorii je několik skupin, které jsou zvlášť nebezpečné, jsou to léky proti křečím, antibiotika, některé léky na srdce, léky proti zvýšené kyselosti žaludku a antidepresiva.
0: To jsou tedy skupiny léků, kde mohou pravděpodobně vzniknout větší závažné problémy a jsou
2: vzájemně,
0: i léky...
2: Vzájemně, když se berou.
0: Jsou naopak léky, kde třeba to tolik nehrozí, že když nám je předepíší, tak si můžeme říct, tak tady to ještě zvládneme. Je to sice ten pátý lék, ale...
2: Ne, je to individuální.
0: Aha.
2: A pozor taky na to, že některé jídlo, nápoje nebo alkohol ovlivňují léky. To znamená, že my si fakt ten příbalový leták musíme určitě kontrolovat. Další, co pacienti zapomínají, si zkontrolovat předpis, protože i lékaři jsou jenom lidé a mohou to zaměnit. To znamená, to je prostě šílený.
0: No ale... a často se stává, že přijdete do lékárny a řeknu vám, vy tenhle lék, co máte od doktora předepsaný, nemáme, ale máme tenhle jiný se stejnou účinnou látkou. A tam já si vždycky říkám, no jo, ale když ten doktor předepsal tohle, asi třeba věděl proč, mám si to nechat teď najednou? To rozhodnutí přenechá na mě, ale já nejsem odborník.
2: Tak vzhledem k tomu, že farmaceut je člověk, který je do určité míry odpovědný za to,
0: tak
2: co
0: mu máme
2: vydává.
0: Věřit,
2: a dokonce, pokud se splete doktor, tak dokonce farmaceut může říct, tady je nějaký omyl a vlastně zavolejte svému lékaři. Tak samozřejmě, Patriku, se můžete svého lékaře zeptat, ale já bych se v tomto směru nebála. Další, pokud skladuje nevhodně léky, protože existují některé citlivé na teplo, na světlo, na vlhkost, takže pokud jsou i krátkou dobu skladovány nevhodně, tak můžou ztratit účinnost. A pokud se znehodnotí, tak se nemusí úplně dobře rozpustit a potom správně neúčinkují. Takže je strašně důležitý nenosit je po kapsách, prostě nezahřívat je a tak dále. No a pokud se neřídíte instrukcemi lékaře, a to je velmi zajímavé, že pacienti vynechávají často dávky, nebo si navíc berou léky, nebo prostě je přestanou brát, když se cítí lépe, tohle já velmi často slyším, lék jim stabilizuje zdravotní stav a oni ho vysadí. A nikomu to neřeknou a pak se lékař diví, že se zdravotní stav zhoršil. Čili ten problém je důvěra mezi lékařem a pacientem a vzájemná komunikace.
0: Paní doktorko, když jste řekla 5 až 8 těch léků, že už je tedy hodně, tak... Co dělat třeba, když těch nemocí má ten člověk víc a není zbytí na to mnoho léků?
2: No, tak
0: přece nevynechá nějaký a řekne, tohle nemoc řešit nebudu.
2: Ne, za prvé by to neměl řešit sám ten pacient.
0: Ano. Tak
2: to znamená,
0: se
2: určitě ne. A tady se píše, vlastně paní Miluše se taky ptá na tohle, těch léků má 9, jak jsem spočítala, a její 73. Takže ona a všichni další, kdo berou větší počet léků, by se měli obrátit na pracoviště klinické farmacie. Potřebují k tomu žádanku od svého obvodního lékaře, ale je to zcela indikováno, pokud je léků víc než 5. A hlavně paní Miluše a všichni ostatní, doneste i všechny dietní doplňky a hlavně k tomu potřebujete kompletní dokumentaci od svých lékařů, protože bez toho se nedá poznat, který z těch léků jak moc potřebujete.
0: Jaké problémy řešíte i vy ostatní, nejenom paní Miluše, co se týká množství léků, tak probereme s vámi už za malou chvíli. Nejprve se budeme věnovat dotazům, které přišly přes náš formulář na webu veseleazdravie.cz. Později se dostane i na vaše živé telefonáty v pořadu Vesele a zdravě.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
6: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě, dnes na téma hodně léků, co to může způsobit. Odpovídá na otázky doktorka Kateřina Cajtamlová i na ty vaše, protože teď se na ně dostane díky formuláři, který jste našli a nacházíte stále vždy na stránce veseleazdravie.cz. Na co se ptají posluchači, paní doktorko?
1: Paní Eva ptá se, má kamarádku 67 let, která trpí parkinsonismem a aplikují biologickou léčbu, přičemž jí se různě zhoršuje zdravotní stav. Paní Eva tady píše příznaky a vlastně přikládá léku Letrox, který bere na štítnou žlázu, protože pokud ho vysadí, cítí se lépe. Prosím, toto přesně platí, že pacient je nesmírně důležitým zdrojem informací. Všechna léčba musí být kontrolována mimo jiné pacientem. A pokud tady pacient objektivizuje, že když se vysadí ten lék druhý, takže se cítí lépe, tak to tak prostě je. Pro něj to tak platí a měl by to říct všem ošetřujícím lékařům, kterých se to týká. To znamená těch, kteří dělají biologickou léčbu svému obvoďákovi i tomu endokrinologovi.
0: Nemůže to být stav jen na chvíli, potom vysazení třeba a pak by se vrátily ty problémy?
1: Jenomže, no, je to možné, ale je důležité, aby ten pacient nám řekl, na jak dlouho to vysadí, proč si to veme, když si to veme, jestli se to vrátí, za jak dlouho se to vrátí.
0: A tady se to trochu tluče s tím, jak jste říkala, že nemáme si nechávat léky jen tak podle svého.
1: Dobře, nemáme. Pani to už zkusila. Já teda prosím,
0: tak pracovat s tou informací,
1: aby tuto informaci předala všem, kterých se to týká, ať oni rozhodnou, co dál.
0: Další dotaz máme z telefonního záznamníku.
2: Dobrý den, všichni vás zdraví. Paninka tohoto báječného úřadu a paní doktorku bych chtěla poprosit, aby mi doporučila vodu, kterou mám zapít léky, zda je vhodná kojenecká nebo zvyčejná, a nebo jestli stačí pitná kohoutková voda. V každém kraji je to jinak, někdy je ta voda železitá, někdy je víc vápenatá, to se týká tady toho našeho kraje, a po ní se prý zanášejí cévy a dříve stárne pokožka. Zdraví vás, Marie.
1: Tak, já moc děkuji za tenhle ten dotaz. SÚKL ve svých infolistech,
0: Státní ústav pro kontrolu
1: léčiv, pardon, doporučuje kohoutkovou vodu. Tady v tomto případě, když víme, že ta kohoutková voda v daném kraji má určité závady, tak bych ji zkusila filtrovat, protože ta filtrovaná kohoutková voda ty závady vlastně ztratí do určité míry. A ta kojenecká přijde mi moc drahá, ale samozřejmě je to jako ta optimální varianta. Zase má ale nevýhodu, že je v plastové lahvi. Takže tady máme mezi Skylou a Charybdou, jestli teda kohoutkovou vodu, která se filtruje, anebo
0: prostě... A taky záleží asi, v jakém množství zapije, to u těch léků občas taky bývá uvedeno, když je to nějak jinak. A co teplota vody třeba?
1: No, vlažná by měla být, protože pokud bude příliš chladná nebo bude horká, tak zase může změnit vstřebávání léků.
0: Ještě jeden dotaz máme.
1: Ještě jeden dotaz, paní Eva velmi vlastně detailně, krásně popsala, za to děkuji, že ona sama si vlastně k léku kalcikiu, což je lék s vápníkem a vitaminem D3, přidává vitamin K2, což je v pořádku, protože tím se zaručí, že se dostane vápník do kostí. Přidává si i hořčík, tady zdůrazňuji, opět vápník vůči hořčíku je 2:1, takže bych to dávala přesně. A ptá se, jestli se nemůže vitaminem K2 předávkovat, takže vás chci uklidnit, protože předávkování není známo. A ptá se na maminku, která má kalcifikace, její 92 let, moc nechodí ven, jí hodně mléčných výrobků, ale nejí zeleninu a má diagnostikovanou fibrózu jater, s tím, že si paní ptá, jestli je pro ní vitamin K2 vhodný, tak při onemocněních jater bych ho doporučovala, ale měl by to schválit opět lékař, který zná zdravotní stav té dámy.
0: Ptejte se i vy teď od této chvíle i živě ve vysílání pořadu Veselé a zdravě na to, když berete hodně léků, třeba vám to způsobuje nějaké problémy. Možná máte obavy, jestli jich není moc a ty druhy, které berete, jestli nemohou nějak škodit, nebo vysledovali jste nějaké potíže. Souvisí to s léky? Proberte to s doktorkou Kateřinou Cejdamovou na naší telefonní lince.
3: Veselé a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Karel Gott v písni a teď vaše telefonáty na čísle 731 800 900. K tématu bereme léky, bereme jich hodně, máme s tím problémy, nebo je třeba taky vysazujeme. Ptáte se doktorky Kateřiny Cajdamlové. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den, my jsme povídali trošku během písničky, vy jste říkal, že dlouhá léta, vlastně 3 roky už, berete prednizon, víte, to je kortikoid, a říkal jste, že ho berete na onemocnění nervů dolních končetin při cukrovce, že jo? A váš dotaz zněl, aby to slyšeli i posluchači?
2: No, když ten prášek, já ho mám od paní doktorky, takže ho mám snižovat. Když začnu brát půlku, tak je to ještě jak však dobrý. A potom třeba po měsíci ho dám na čtvrtku jenom. A po týdnu vyberenou čtvrtku, tak se mi ty nohy začnou znova
1: zlobit.
2: Do toho stavu.
1: Ano. Takže vlastně říkáte, že jste na tom léku už do určité míry závislí a já jsem se vás ptala, jestli berete B vitamin, vy jste říkal, že ne, že jo, že zatím. Ne. Takže doporučuji zeptat se paní doktorky, jestli nebude vhodné přidat preparáty vitaminu B na zvýšení regenerace těch nervů. A pak jsem se ptala, jestli nemáte cukrovku, vy jste říkal, že máte. A ptala jsem se, jestli držíte dietu a vy jste mi říkal, cože?
2: Ani ne.
1: Tak já vás...
2: Stadám jenom jeden den ráno, mám cukrovku kolem 6.
1: No, já vás moc prosím, protože tady, zejména pokud už vlastně vzniká to, že bez toho léku nevydržíte, tak je strašně důležité při té cukrovce si zkontrolovat stravu a opravdu držet dietu při cukrovce, protože ta může výrazně pomoci vlastně zlepšit ten stav. Další, co je důležité při cukrovce, zejména pokud bereme steroidy, tak je pohyb, protože ty kortikoidy snižují citlivost tkání na inzulín, to znamená, že vlastně tam vzniká takzvaný steroidní diabetes, to je vedlejší účinek těch léků. A je tam strašně důležitý pohyb. Jednak pro prokrvení těch dolních končetin, ale tady jsme přesně v situaci, kdy pouhými léky to prostě nejde jako dát do pořádku úplně, tam je dieta plus režimová opatření.
0: Takže odpověděli jsme, možná děkujeme. Jsme inspirovali ty ostatní, které něco podobného trápí. Další telefon, další váš dotaz, další problém s braním mnoha léků. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je posluchač v Třeboně.
1: Ano.
3: Já bych se chtěla zeptat paní doktorky. Paní doktorko, já teda beru 4,5 prášku. Je to pravděpodobně, jsou to prášky na tlak a potom na žaludek, mývala jsem nervózu žaludku, tak to beru na to.
1: Ano.
3: Ale teď jsem se chtěla zeptat. Beru doplněk stravy, okuvité, jestli to říkám dobře.
1: Jo, to je lutein, ano.
3: Beru to kvůli
1: makulární degeneraci, ano.
3: Ano, ano. A teď jsem se chtěla zeptat, vy jste říkala z kraje, že se to dá nějak do těla, že se to může zvyknout. Já už to beru 2 roky.
1: Ano.
3: Beru to vždycky při obědě.
1: Já
3: obědě to jenom beru. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli mi to nevadí.
1: Nemyslím si. Lutein se zeaxantinem, což je vlastně obsah tohoto léku, to jsou věci, které by neměly mít interakce s léky, které jste zmiňovala, ale v okamžiku, kdy máte zvýšený krevní tlak a žaludeční neurózu, tak mě ještě napadá podíl stresu, jestli náhodou se to nezhoršuje ve stresových situacích. A tady by zase pomohla možná režimová léčba s nějakou psychoterapií a pomáháním vlastně zvládat stres.
3: No, já ty prášky, když beru ty prášky na ten tlak, tak tlak mám dobrý.
1: Jo.
3: A tu virózu, žaludku nemám. Já už ty prášky beru, já si teď nespomenu, jak se jmenujou, ale už je beru hodně let. Taky.
1: Jo.
3: Hodně let je
1: virózu, beru. Žaludku, ale... vy asi myslíte helikobakter, že jste tam měla,
3: dělali mi ten šlahoun, já to, jak ano, to řeknu to česky,
1: jasně.
3: Tenkrát. No jo. A říkali, že to žaludek byl v pořádku, že to bylo spíš neurozový.
1: No, takže
3: já moc... jsem taková trošku nervózní.
1: No, právě. Proto říkám, že by možná se mohl vysadit ten lék na ten žaludek, když tam nemáte ani helikobaktera, ani to nepovažovali za organické, ale spíš za funkční. A doporučila bych fakt psychoterapii, protože to je možné ovlivnit tu žaludeční neurozu prostě tím, že se člověk uklidní.
0: Doporučuje a probrat to tedy se svým lékařem doktorka Kateřina Cajdamlová. Dál se můžete ptát na to, když berete hodně léků a máte třeba obavy, jestli vám to taky neškodí, tak ptát se na to můžete doktorky Kateřiny Cajdamlové na telefonním čísle 731 800 900.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Ptáte se dál a využíváte telefonní linky 731 800 900, abyste vyřešili své problémy s braním mnoha doplňků potravních, vitamínů a léků. Ptáte se doktorky Kateřiny Cajdamové, kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, jsme ve spojení.
1: Ano, ano, povídejte. Ano.
2: Děkuji, posluchačka z Brna. Chtěla jsem se zeptat, jaký musí být odstup léku, když se bere nadačno od jídla potom a zas potom po jídle, když potom beru třeba detralek na žíly, tak jak dlouho potom jídle můžu si vzít ten detralek?
1: Vynikající.
2: Já beru nadačno na neuropatii, ale to nevím, jestli musím nadačno, ale bylo to napsané jako 1.01 a potom nadačno beru perindopril, je to na tlak.
1: Já vás moc prosím, abyste mrkla do příbalových letáků těch léků, co berete.
2: Já to čtu většinou.
1: Ano, a pokud je tam pouze nalačno napsáno a pokud to máte brát vlastně ráno, vy jste řekla 1.01,
2: ano, to je to na tu bezva, neuropatii.
1: Ano, tak pokud to máte brát ráno nalačno, tak bych to brala prakticky po probuzení s tím, že zapít dostatečným množstvím vody, což je 200 ml, to je asi jedna sklenice, a dát tomu půl hoďky a pak se teprv nasnídat. A pokud to berete večer, tak minimálně hodinu a půl po posledním jídle.
0: A tedy, když se bere po jídle prášek, tak s jakým odstupem, ptala se posluchačka?
1: Pokud je to těsně po jídle, no pokud to má být nalačno, tak hodinu a půl.
0: Ne, říkala další prášek, že bere po jídle. Tak kdy
1: ne, počkat, ona... Poslouchejte, co jste říkala? Že každý jsme slyšeli něco jiného, jak je slyšet.
2: Aha, pardon. Takže ráno beru na neuropatii.
1: Ne, večer.
2: Ale nejsem si jistá, jestli to být nalačno,
1: večer,
2: to nevím.
1: Večer.
2: A jo, a večer beru kaltráty a kárie.
1: A má být nalačno, nebo nemá?
2: Potom ten perin nepravděl na neuropatii. No, právě tam u toho kaltráty já se strašně divím, že někde v některým to letáku je něco, co mě nesedí, tedy zrovna jako nějak to zkombinovat, ale já když tak se zeptám...
1: Já nevím, co to je nesedí. Tam je napsáno něco, co je podle vás špatně, nebo já nerozumím
2: ano,
1: teď.
2: Ano, no, chci říct, že ta... Pragiola, co je na tu neuropatii,
1: no.
2: Tak by se neměla kombinovat s vápníkem.
1: Ano. No, no.
2: A to je zase to kaltráty, takže musím to nějak...
1: Minimálně hodinu od sebe, aby se to nepotkalo v žaludku, jo?
0: Doporučení.
1: Děkujeme.
0: Děkujeme a další dotaz telefoní v naší poradně, kdo
1: ano?
0: volá a kdo se ptá v této chvíli.
3: Dobrý den. Posluchačka ze Svítat. To jsem poslouchala paní, tak trošku jsem to taky tak poslouchala, protože já beru taky prášek na štítnou žlázu, ten se bere nalačno.
1: Ano, 30 minut před jídlem se má brát, ano.
3: Ano, pak se nasnídám.
1: Ano.
3: Pak neberu nic, až tak za hodinu nebo to beru prášek na srdíčko,
1: ano.
3: Na cukrovku a na ředění krve. A... Tak jsem se chtěla zeptat, mám někdy uvařenou kávu a když je chladná, tak to aj zapijím tou kávou. Dělám to špatně nebo ne?
1: Tak káva je jeden z léků, jeden z nápojů, který se nemají používat, zejména pokud berete léky na tlak a srdce, jo? Takže aha. Určitě ne. A další, pokud pijete kávu nebo černý čaj, tak mohou vznikat nevstřebatelné kombinace vitaminů. Takže určitě bych nezapíjela nikdy kávou. Další čím ne je alkohol, grepová šťáva, pomerančový džus a mléko.
0: Taková jsou tedy doporučení, které padají u tohoto dotazu na ty další. Se asi dostane snad někdy v příštím vydání.
1: Je tady dost. Konec.
0: No ještě musíme udělat malý závěr za malou ano. chvíli v našem pořadu, který se týká mnoho léků.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčocha, Kovář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
5: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
4: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Ano, písničky budou nachystány další. Teď povídání k tématu mnoho léků. Máme tu vlastně svým způsobem i jednu radu nebo doporučení, které našel ve svém životě náš posluchač Mirek a zabásnil.
1: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Než kombinace léků polikat do přírody každý den utíkat, jen lehkou stravu povídat, na své okolí se usmívat. Události pro radost se najde vždycky dost.
0: Je to tak?
2: Je to tak, veselá mysl půl zdraví, pan Miroslav nám to krásně shrnul a já mám tady ještě doporučení zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra České republiky, která nabízela léta v podstatě od roku 2015 smluvním praktickým lékařům programy PC Doktor a Medicus s automatickou kontrolou každého nově předepisovaného léku. A já bych myslela, že tohle by bylo fajn, kdyby dělali všechno. Pojišťovny. Vy jste se ptal, kolik lidí vlastně bere víc léků, takže tady jsou spíš takové malé průzkumy jednotlivých pojišťoven nebo jednotlivých subjektů, ale vychází to u nás 8 a více léků u seniorů a ten problém je, že oni mají třeba 5-6 předepsaných od lékaře, ale ještě si koupí 3-4 volně prodejné a může být
0: skonzultovat
2: problém.
0: To, jak jste říkala, ještě jednou to místo, na které se ptát. Ano. A mít doporučení od svého lékaře je?
2: Je to ambulance klinické farmacie a měla by být dostupná ve všech větších městech.
0: Jak to máme snížit to, že se devastujeme těmi léky? Jak, co máme v rychlosti jenom pár,
2: ano.
0: Znovu opakovat, co dělat?
2: Takže chodit do přírody, jíst vyváženou stravu co nejblíž vlastně přirozeným potravinám, říká se tomu skutečné jídlo nebo pravé jídlo, nepít alkohol, pozor na to, čím zapijíme ty léky, číst příbalové letáky a vlastně hlásit lékaři, jestli je vůbec berem, protože řada lékařů netuší, že jejich léky pacienti neberou.
0: Říká, upozorňuje na to doktorka Kateřina Cajdamlová, těch dotazů je opravdu hodně, stále byste volali a ptali se. Tak ptejte se, využijte záznamníky 221 553 770 a rádi se k tématu vrátíme v blízké době, abychom odpověděli i vám. Takže ještě jednou telefon 221 553 770 a nechte nám vzkaz. Jinak přejeme hezký víkend a těšíme se zase za týden.
2: A vesele a zdravě.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: V Plané na Tachovsku zasahují hasiči u požáru pole. V Plzni začíná festival Na ulici. Na 9 scénách vystoupí 150 účinkujících a zítra bude jasno až polojasno, teploty do 36 stupňů. U zpráv přeje pěkné páteční odpoledne Andrea Samešová. Hasiči zasahují v Plané na Tachovsku v části Svahy. Na sociálních sítích o tom informoval mluvčí krajských hasičů Petr Poncar. Na soukromém pozemku splála část pole o rozloze 60x40 metrů. Hasiči původně vyhlásili druhý stupeň poplachu kvůli možnému ohrožení hospodářské budovy. Díky včasnému zásahu ale bylo možné počet jednotek snížit. Plzeňský kraj opět prodloužil na žádost hasičů kvůli dlouhodobému suchu a vedrům zákaz rozdělávání ohňů. Platí až do 22. srpna. V Plzni dnes začíná festival Na ulici. Kvůli rekonstrukci náměstí Republiky se letos přesouvá do areálu Depo 2015 a jeho okolí. Nabídne 9 scén a 150 účinkujících a v plánu jsou i klubové koncerty. Vstup na festival je zdarma.
2: Multižánrovou přehlídku dnes zahájí rapper Marpo s kapelou. V dalších dnech se představí i Plzeňská filharmonie nebo Michal Prokop Trio. Doprovodný program zve na tanec, literaturu nebo prezentaci neziskových organizací. Festival Na ulici potrvá do 22. srpna. Z Plzně Lukáš Milota, Český rozhlas.
1: V nemocnici v Chebu začala modernizace urgentního příjmu. Karlovarský kraj za práce zaplatí asi 50 milionů korun. Součástí úprav je také nákup přístrojů. Nový urgentní příjem zajistí rychlou péči o pacienty. Přestavba se uskuteční za plného chodu. Personál pracuje v náhradních prostorách, říká ředitelka nemocnice Miloslava Lukešová.
3: Je nutné, aby skutečně tyhle ty urgentní pacienti měli to nejkratší ošetření, tu nejkratší cestu. Takže urgentní příjem zůstává v přízemí, nicméně přesunutý vlastně do úplně opačné části té budovy a veškeré provozy, ať je to neurologie a další ambulance, tak byly přesunuty do vyšších pater, tam přece jenom ty pacienti mohou za těma ambulancemi dojít.
1: Projekt počítá také s rozšířením recepce, vzniknou i samostatná ordinace pro třídění pacientů, 3 vyšetřovny i místnost určená pro pacienty v kritickém stavu. 7 lidí zůstává v kritickém stavu kvůli požáru u chorvatského letoviska Omiš. Podle hasičů se jedná o jeden z nejhorších požárů v historii země. Mluvčí české diplomacie Adam Čerge nemá informace o tom, že by mezi zraněnými byli i Češi. Zhruba 300 se jich ale museli evakuovat. Oheň se v turistické oblasti rozhořel večer a během noci se rychle rozšířil. Podle místních úřadů muselo utéct asi 1000 lidí. Hasiči ho stále nemají pod kontrolou a kromě toho, že místy vypadává elektřina, je s ohledem na četné uzavírky komplikovaná také doprava.
0: Sport.
1: České oštěpařky Nikola Ogrodníková, Petra Syčaková a Nikol Tabačková vypadly na evropském šampionátu v Birminghamu v kvalifikaci. Nejlepší z nich Syčaková skončila 15. Nedařilo se ani čtvrtkařským štafetám. Ženské kvarteto Petržilková, Vondrová, Bisová a Malíková skončilo 11. Muži ve složení Loupal, Horáček, Krsek a Ščibrány skončilo poslední na 14. místě.
0: Počasí.
1: V noci čekejte jasno, teploty 14 až 11 stupňů, v údolích až 8 stupňů a na horách mezi 16 a 13 stupni. Zítra jasno nebo skoro jasno, večer až polojasno, teploty 33 až 36, na horách do 31 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý vítr, rostelové podmínky během dne většinou dobré a biotrojka vysoká zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 pozor, na 4. kilometru u Rudné ve směru na Plzeň stojí porouchané auto, stejně tak na 16. kilometru u Berouna ve směru na Plzeň. V úseku se tvoří kolony. A nehoda se stala v Nýřanech na Plzni severu v ulici Antonína Uksy. Srazila se 2 osobní auta, na místě už zasahují policisté.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: 14 hodin a 5 minut. S vámi je páteční odpolední vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Víte o tom, že i Šumava má své Lurdy? Dnešní turistický tip nás zavede na Hauswaldskou kapli u Srní, na místo se silnou energií a léčivým pramenem. Jaké novinky tam zítra odhalí, tak to se dozvíte zhruba za půl hodinky. Ještě předtím tipy pro volný čas, anebo rubrika Co v učebnicích nebylo. Dnes na téma první cesty a silnice. Tak ať už si právě vykračujete kdekoliv, přejeme vám pohodové páteční odpoledne.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že cesty a silnice na našem území mají historii dlouhou tisíce let? Obchodníci se po Čechách a Moravě pohybovali už v době bronzové a železné. Lákala je sůl z Halštatu nebo jantar z Baltského moře. Archeologické nálezy potvrzují, že přes naše území proudily karavany vozící vzácné komodity, dokonce i zlato. K dispozici měly jen vyšlapané stezky, někde doplněné dřevěnými hatěmi. Za vlády Přemyslovců se obchodní síť rozrůstá a vznikají tzv. Zemské stezky. Ve 14. století se Karel IV. Staral o opravy cest a zavedl strážná místa proti loupežníkům. První skutečnou silnicí byla trasa z Prahy do Vídně. Obchodníci se ale často snažili vytyčené trasy obejít, protože se jim nechtělo platit mýto a zůstávaly po nich jen vyšlapané pruhy země. Husitské války stav komunikací ještě zhoršily. S 16. stoletím přicházejí nová opatření proti loupežníkům, například kácení lesů kolem hlavních cest. A do této doby také spadá počátek mapování silnic. Průkopníkem kartografie byl německý astronom, geodet a fyzik Erhard Etzleib. Jeho mapy měly usnadnit poutníkům cestu do Říma. První českou mapu vytiskl Mikuláš Klaudián v roce 1518. Pevné kamenné silnice se začaly budovat až v 18. století za vlády Marie Terezie podle rakouské metody s vrstvou lomového kamene a štěrku. Říkalo se jim císařské silnice a můžeme říci, že dodnes tvoří páteř naší silniční sítě.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Ju a Hele pomůžou Josefovi najít cestu k vnučce Majdě. Další díl seriálu Vyprávěj. ČT 2. V zemi krvavého slunce platí jiné zákony. Michael Douglas si vyřizuje účty s japonskou mafií v thrilleru Černý déšť. A ČT Art uvádí slavný koncert legendární britské kapely Za železnou oponou. Queen Magic Tour v Budapešti 1986. Páteční večer s Českou televizí.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: A teď už pro vás máme několik tipů na dnešní den. V Plzni startuje festival Na ulici. Letos se přestěhoval z důvodu rekonstrukce náměstí Republiky do depa 2015. Vstup zůstává zdarma a dnes od 16:30 můžete slyšet jednu kapelu za druhou. Zahraje například Kozel, Baloňák nebo Marpo. Milovníci folku dnes mohou vyrazit na hrad Kašpérek. Legendární folková skupina Nezmaři. Tam od 20 hodin zahraje na hradním nádvoří. Chodské slavnosti, jedna z největších národopisných slavností v České republice, začínají dnes v 18 hodin v Domažlicích. Centrum města zaplní chodské kroje, dudácká muzika, řemeslné trhy, folklorní soubory i vůně tradičních chodských koláčů. A šumavský kostel Mouřenec u Anína, ten zve dnes na noční prohlídku kostela a kostnice při svíčkách. Těšit se můžete na zajímavé příběhy z historie i současnosti tohoto památného místa. Sraz účastníků je v 10 hodin večer před Mouřencem.

0: Tak to byla Madonna v našem vysílání a krátce po 14:30. Teď pro vás máme jeden pěkný turistický tip. Ten nás zavede dnes na místo, kterému se přezdívá šumavské Lurdy. Hausvaldská kaple u obce Srní už po desetiletí přitahuje poutníky a letos si připomíná 20 let od svého znovu obnovení. Spolek Karla Klostermana spolu s Národním parkem Šumava tam vybudoval nové dřevěné zastřešení se skleněnou sochou Panny Marie Lurdské. Na místě natáčela naše redaktorka Jitka Doubravová.
1: Přicházíme k Hausvaldské kapli a už z dálky tady září nový stavební prvek. Je to dřevěný přístřešek, který zakrývá původní kamennou obvodovou zeď. O jakou budovu se jedná, popisuje Ondřej Uher ze spolku Karla Klostermana.
2: Do téhletý menší stavby byl svedený léčivý pramen. Málo se to ví, lidi si mysleli, že to byla jedna z těch tří kaplí, ale nebyla. My si říkali, že necháme to torzo v té podobě, v jaký je, a že do něj nebudeme vůbec zasahovat, že ho narušíme, že ho přikrejeme novou stavbičkou, která ho jako obejme, ale zároveň nijak nenaruší.
1: Jedná se o dřevěnou konstrukci s šindelovou střechou.
2: Zajímavostí je, že většina toho materiálu, z kterého je ta stavba zhotovená, tak pochází tady přímo z toho místa nebo okolí. Ta stavba je modřínová. Ten modřín byl vytěžený tady v Srnském Polesí. Ten kamenný podstavec nebo artefakt, na kterým je ta socha, ten je tady přímo z Mechova.
1: Uprostřed vidíme sochu
2: Panny Marie Lurdské, která je vyhotovená z modrýho skla. Barva toho skla je symbolická. Typický vyobrazení pro Panu Marii Lurdskou je bledě modrý rouno. Takže proto ta socha je modrá.
1: Autorkou je sklářská výtvarnice Vladina Tesařová, která je také autorkou těch skleněných dlaní, do kterých tady opodál přitéká dřevěnými korýtky voda z nedalekého pramene.
2: Ta socha je v životní velikosti, má přes 160 cm, je vysoká a drží v rukou dřevěný růženec. Panna Marie Lurdská je patronka tohohle místa a v té kapli z roku 1902 byla její socha dřevěná, když tu kapli lidová armáda zdemolovala v tom roce 57, tak někdo tu sochu dřevěnou vzal, zachránil jí a odnesl jí do kostela na Srní. Ta socha je tam dodnes. My jsme ale nechtěli sem na to místo vracet cenou sochu, to by asi ani nešlo a zároveň jsme nechtěli dělat její kopii, protože dřevo jako materiál by do téhle neuzavřené stavby nebylo vhodný, proto byla udělaná ta socha ze skla.
1: Koho to vlastně napadlo a kdo to celé zrealizoval?
2: Ten nápad zešel z našeho spolku Karel Klostermann, spisovatel Šumavy. Ten přístřešek realizoval Národní park a sochu věnujeme my jako spolek Karel Klostermann.
1: Ještě zmíníme, že autorem celého návrhu je architekt Jan Trávníček.
2: Myslím si, že se to opravdu jako povedlo architektonicky, esteticky. Samozřejmě, když člověk něco dělá, tak vždycky se setká s negativními hlasy, ale kdybychom dělali vždycky jenom to, s čím souhlasí všichni, tak bychom neudělali nikdy nic.
1: Slavnostní požehnání nové stavby a sochy Panny Marie Lurdské bude v rámci srnské pouti zítra v sobotu 15. srpna od 10 hodin. Ze Srní Jitka Doubravová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Šumavě. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
3: A teď už je čas, abychom otevřeli páteční rozhlasové tržiště. Volat nám můžete na číslo 221 554 222. A my začínáme. Vítejte, dobrý den.
4: Dobrý den. Já bych prodal Polák plynovej na propan butan. A je starší, jo. Je to na Klatovsku. A číslo 728 377 586.
3: Ano, tak já zopakuji vaše číslo 728 377 586. Mějte se krásně, naslyšenou.
4: Naslyšenou, děkuju.
3: V tržišti teď máte slovo vy, dobrý den.
5: Dobrý den, prodáme dámské kolo dvakrát, horské a silniční trekking SK. A prodáme ještě garáž na Borech, přímo naproti univerzitě. Kontakt je 605 108 845. Díky, naslyšenou.
3: Já to ještě zopakuji, 605 108 845 a můžeme jít na další inzerát. A tím jste vy, dobrý den.
6: Dobrý den, prodám seno, seno je volně ložené, uskladěné pod střechou, není balíkované. Je to na Sušicku.
3: Ano. A vaše telefon
6: je 728 436 123. Opakuj.
3: Ano.
6: 728 436 123. Děkuji.
3: Není zač, mějte se krásně a v tržišti vítáme teď už vás. Dobrý den.
7: Dobrý den. Já bych koupil tašky Bramak pískované, je takový ten hrubý povrch a potřebuju, stačilo by mi jich 50 kusů použité, nebo to je jedno, stav tak nějak, aby byly použitelný, jo?
3: Ano.
7: A červeno-hnědý.
3: A vaše telefonní číslo, prosím?
7: Jo, a ještě za druhé bych koupil svářečku typ KS, taková šedivá, 200, KS 200, může být i se závadou na opravu. A můj telefon je 721 803 621. Opakuji telefon 721 803 621. Děkuji za inzerci, hezký den.
3: Není zač, teď už to máme kompletní, naslyšenou a rozhlasové tržiště pokračuje. Vítejte, dobrý den.
8: Dobrý den, hledám řidiče, který pravidelně jezdí trasu Klatový Stříbro, a byl by ochoten připravit malou zásilku na smluvené místo ve Stříbře, aby se ozval na číslo 604 766 717. Děkuji.
3: Tak uvidíme, zda se vám někdo přihlásí. 604 766 717. Naslyšenou. A tržiště ještě pokračuje. Teď máte slovo vy. Dobrý den.
9: Dobrý den. Já mám na prodej, já si stumujem rádio.
3: Ano, děkujeme.
9: Já mám na prodej na auto Škoda 105-120, zadní blatník pravý, je to zadní bok, teda úzká Škodovka M-ko. Dále potom signovačka klempířská ruční by tu byla. A za třetí, jestli by někdo chtěl jízdní kolo favorit ze 70. let, jestli třeba něco na ozdobu nebo na nějaký účel. To by bylo všechno a je to na čísle 606 944 017.
3: Tak a teď nevím, zda jsme řekli, odkud voláte.
9: Jo, Plzeňsko.
3: Plzeňsko, děkujeme za doplnění a já zopakuji vaše číslo 606 944 017. Mějte se hezky, naslyšenou.
9: Děkuji. Naslyšenou, naschle.
3: A dnes tady máme ještě jeden písemný inzerát. Nabízím dlouhodobě pronájem krásného slunného bytu. Je to 4+1, byt je větších rozměrů. Jedná se o byt v rodinném domě, kompletní celé první patro. Má to samostatný vchod a také samostatné energie. Vytápění, plynový kotel a byt se pronajímá 10 km od Klatov směrem na Plzeň. Informace na telefonním čísle 776 172 253. A ještě je tady poznámka, prosím, pouze bez domácích mazlíčků. Tak ještě jednou, byt se pronajímá 10 km od Klatov směr na Plzeň a telefonní číslo 776 172 253.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice Ocel.

0: hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Vaše podnikání potřebuje víc místa? V Plzni pronajímáme zpevněnou plochu, ideální pro skladování, parkování i logistiku. Skvělá dostupnost, flexibilní podmínky. Volejte 601 395 131.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Domažlicích začínají chodské slavnosti a vavřenecká pouť. Lidé cestující do Chorvatska by se měli spojit se svou cestovní kanceláří. Důvodem jsou rozsáhlé požáry u Omiše. A zítra bude jasno až polojasno s teplotami do 36 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv vás vítá Andrea Samešová. V Domažlicích dnes začínají 72. chodské slavnosti. Jeden z nejstarších folklorních festivalů u nás nabídne vystoupení několika chodských souborů, ale také zahraniční skupiny z Indie a Ukrajiny. I letos je možné sledovat program na třech scénách, vysvětluje ředitel městského kulturního střediska v Domažlicích Patrik Zuber.
2: Úplně nejhlavnější asi je u brány na náměstí, potom je scéna v zahradě Chodského hradu a pak je taková trošku alternativní scéna na Chodském náměstí. Tam jsou divadla pro děti, tam je rocková muzika, tam se snažíme namíchat jako co nejvíc z toho, aby každý si odnesl to své a byl spokojený.
0: Česká republika má před sebou tropický víkend. V sobotu mohou teploty stoupat až k 36 stupňům, a to včetně Plzeňského kraje. V neděli ještě o stupeň výš. Na západě Čech by ale teploty neměly překročit 34 stupňů a odpoledne by se místy mohly objevit přehánky nebo občasný déšť. Kvůli suchu a vedru také zůstává v platnosti upozornění na zvýšené riziko vzniku a šíření požáru. Snížit by ho mohl až očekávaný pondělní déšť, který by měl zasáhnout už celou republiku. Dnes o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Amazonku očima českých výzkumníků představí nová výstava v Muzeu a galerii Severního Plzeňska v Mariánské Týnici. Dnešní vernisáž začne přednáškou Bohumíra Janského v kostele Zvěstování Paně Marii. Rodák z blízkých Mladotic zkoumá prameny Amazonky už od roku 1990, říká průvodkyně muzea Hana Fričková.
3: Výstava nabízí fascinující pohled na precizní vědeckou práci, díky které si tým profesora Janského vydobil uznání na poli globálních geografických objevů. Slavnostní vernisáž doprovodí hudební vystoupení Vlada Urlicha. Tento špičkový interpret původem z Peru představí divákům podmanivý zvuk tradiční peruánské fletny.
0: Dnešní vernisáž začne v 17 hodin. Češi cestující do Chorvatska by kvůli rozsáhlému požáru v letovisku Omiš měli před cestou kontaktovat svou cestovní kancelář. Doporučuje to Jan Papež, předseda Asociace cestovních kanceláří. Podle něj se může stát, že kvůli evakuaci začnou platit speciální opatření. Lidé cestující sami mohou volat na linku ministerstva zahraničí a měli by si také ověřit dostupnost hotelů.
4: Samozřejmě ti, kteří jedou do blízkosti požáru, tak jim z ní větší pravděpodobnosti bude navrženo jiné ubytování.
0: Letovisko Omiš zasáhl požár v noci, zraněno bylo 36 lidí, z toho 7 bojuje o život. Evakuovalo se také přes 2000 lidí, mezi nimi i 300 Čechů. Sport. Beach volejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovy porazily na mistrovství Evropy v Polsku Němky Greenovou a Itlingerovou 2-0 na sety a jako jediný ze 6 českých párů postoupili do čtvrtfinále. Markéta Svozilová s Marií Sárou Štochlovou prohráli v osmifinále se Španělkami a obsadili dělené 9. místo.
1: Počasí.
0: V noci čekejte jasno, teploty 14 až 11, v údolích až 8 stupňů a na horách mezi 16 a 13 stupni Celsia. Zítra jasno nebo skoro jasno, večer až polojasno. Naměříme 33 až 36, na horách do 31 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky většinou dobré a bio opět trojka, tedy vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda se stala na jižním Plzeňsku na silnici 230 u Horšic. Na silnici z Týniště na Újezd havarovalo osobní auto a skončilo v příkopu. A na dálnici D5 buďte opatrní u žebráku, na kilometru 33 ve směru na Plzeň stojí porouchané auto.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: 15 hodin a skoro 5 minut, to je aktuální čas a s vámi je stále páteční odpolední vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Víte o tom, že Západočeské muzeum v Plzni aktuálně láká na jubilejní výstavu o Hurvínkovi? Už za chvilku se právě na tuhle výstavu podíváme. Také navštívíme zámek Nové Město nad Metují a nebo Bořice, kde se aktuálně pořádně otáčejí. Před chodskými slavnostmi totiž musí během několika málo dnů napéct tisíce koláčů.
1: Český rozhlas Plzeň a Michaela Vondráčková.

0: Když jsme vstoupili do výstavy, nás uvítala hudba.
1: Je to hudba z období první republiky, právě z období, kdy vznikla Loutka Horvínka. Výstava je rozdělena na takové tři pomyslné části. Hned při vstupu návštěvníci mohou zavítat do bytu Spejbla a Horvínka.
0: My tady vidíme samozřejmě postel, šatní skříň, nechybí tady rádio, ze kterého hudba hraje.
1: Ano, je to právě postýlka, kterou je možné vyzkoušet. Určitě není potřeba se stydět, ale opravdu si do postýlky lehnout. Rovněž tu máme oděv Horvínka a jsou tu vlastně všechny čtyři jeho fáze. Od úplného počátku až do současnosti. To si také může návštěvník prohlédnout a samozřejmě tu nesmí chybět jeho typické dřeváky, které si návštěvníci mohou vyzkoušet. My stále ještě stojíme v bytě u Spejbla a Horvínka a máme tu takové pomyslené části, které jsou rozdělena na knihovnu, na toaletu u Spejbla a Horvínka.
0: Opravdu vidíme malou toaletu a splachovadla, konkrétně jsou tady tři.
1: Můžeme zkusit první. Potom máme druhý zvuk, to je splachování malého obsahu. Tedy klasický zvuk toalety, který známe. A potom třetí, taková srandička. Likvidace velkého obsahu.
0: Teď jsme ve větším prostoru, který nabízí takový velký rozhled.
1: Kdy celá výstava je interaktivní a v této části se návštěvníci mohou dozvědět, jakými světovými jazyky Horvínek mluvil, kde všude byl. Mohou vyzkoušet Horvínkovo koloběžku, jít do dabingového boxu a zkusit si, jaké to je, mluvit za loutky, anebo je tu i samotná loutka Horvínka, kterou si mohou vyzkoušet ovládat. A nyní vstupujeme do pomyslné třetí části, do muzea Horvínka. Zde najdeme přes 100 exponátů, které souvisí se Spejblem a Horvínkem. Je to tedy taková ta klasická muzejní část s vitrínami.
0: Mě tady zaujal soukromý diář Josefa Skupy. Vy jste možná měla možnost nahlédnout přímo do toho diáře, když byste nás seznámila s tím, co si Josef Skupa zapisoval.
1: Velice nás zajímalo, jestli toho 2. května, což byl to datum, kdy Horvínek poprvé vystoupil, tam měl Josef Skupa něco poznamenáno. Je tam poznamenáno jenom to, co se ten večer hrálo, takže nám to opravdu říká, že Josef Skupa nic netušil a že opravdu to, že Gustav Nosek přinesl Horvínka, bylo opravdu překvapením a nikdo netušil, že ho vytváří.
2: A já ještě doplním, že výstavu Horvínek 100 z Plzně do Plzně můžete navštívit v Západočeském muzeu až do 4. dubna.
3: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: A teď se vás zeptám, soutěžíte s naším zámeckým létem? Pokud ne, máte šanci každé všední prázdninové dopoledne. Vyhrát totiž můžete zámecký cestovatelský balíček a každý pátek navíc soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. No a právě František Kinský je naším průvodcem zámeckým létem a teď vás pozve na další šlechtické sídlo.
1: Zámecké léto.
2: Zvu vás na výlet do východních Čech, kde stojí originálně vyzdobený zámek v Novém Městě nad Metují. Na jeho současné podobě se podílel architekt Dušan Jurkovič, jehož stavby určitě znáte z Pusteven nebo Luhačovic. Zámek nám teď představí Vlaďka Vildová.
3: Zdraví vás také kastelán Ondřej Daněk.
4: Dobrý den všem posluchačům.
3: Teď jsme na nádvoří a vy tady máte takové zpestření.
4: Aby ta návštěva opravdu byla příjemná, tak jim tady tak jako pouštíme hudbu. Takže si tady můžou posadit při čekání na prohlídku, nebo jen tak, když třeba procházejí do zámecké zahrady, tak prostě tady spočinout a užívat si tu atmosféru.
3: Čím je ten zdejší zámek specifický?
4: My jsme unikátní tím, že poslední rekonstrukce, úpravy probíhaly na počátku 20. století pro rodinu Bartoňu z Dobenína a vybrali si slovenského architekta, který v té době působil v Brně, a to nikoho jiného než Dušana Jurkoviče. Tady pro rodinu Bartoňu dělal mezi lety 1909 až 13 adaptaci celého zámku na moderní rodinné bydlení, takže já vždycky říkám, že ten zámek je taková moderní továrnická vila, protože Bartoňovi jsou známí velkoprůmyslníci v textilním oboru na Náchodsku. Jurkovič tady vlastně po sobě zanechal nejenom zámek, ale třeba nedalekou restauraci Peklo, kterou přebudoval z bývalého mlýna, nebo výletní chatu Jiráskova chata na Dobrošově. Dostal zakázku od brněnského továrníka Roberta Bartelmuse na výstavbu letní vily tady nedaleko Nového Města na Resku. Já si myslím, že právě tam je ten, já vždycky říkám, dančí můstek, oslý můstek proto, aby si ti Bartoňovi vlastně toho všimli, že je tam nějaký architekt, který pracuje se dřevem, protože Bartoňovi pochází z skromných poměrů. Bydleli normálně v roubené chaloupce a možná ten venkovský styl a ta lidovost té architektury Dušana Jurkoviče je právě oslovila natolik, že řekli, no pane architekte, víte, my jsme koupili zámek tady nedaleko, pojďte nám ho udělat.
3: My jsme teď v takzvaném žebrovém sále.
4: Zkrátka místnost, kterou Jurkovič vytvořil pro rodinu Bartoňu z Dobenína jako takovou připomínku toho, že ten zámek byl dříve pozdně gotický hrad, to znamená taková ta žebrová síťová klenba na stropech, dubový nábytek, kožené tapety s rodovým erbem Bartoňu. Jurkovič sám si téhleté interiérové tvorby zrovna i v téhleté místnosti považoval jako to nejvíc vlastně, co za svůj architektonický život vytvořil.
3: Tady vidím cínové nádobí, tak to nás zase vrací k té, dá se říct, ještě hradní minulosti.
4: Přesně tak. A byla to zároveň místnost, jak jsem zmiňoval, pro setkání nejen soukromé členů rodiny Bartoňů, ale pokud byla pozvána i nějaká významná návštěva, tak přišli právě sem.
3: Kam se díváme? To je nějaká šatna?
4: Byla to zřejmě dříve šatna nebo nějaká převlékárna, možná právě i pro hosty, kteří sem pak přišli. My jsme ji pak zařídili vlastně nábytkem z období konce 30. let, protože ten přesah těch úprav byl až v roce 1939-1940, tak to je přesně, jak kdyby ta sedačka vypadla z filmu s Oldřichem Novým třeba, z nějaké funkcionalistické vily. To má na starosti architekt Pavel Janá, který tady tu éru těch úprav završil.
3: A tady, dá se říct, v tom nejzajímavějším reprezentativním prostoru se teď s kastelánem zámku Nového Města nad Metují rozloučíme v našem seriálu Zámecké léto a vám vzkazujeme, abyste nezapomněli, že ten zámek je pro vás otevřený nejen z interiéry, ale také s celou zahradou.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Nové Město nad Metují si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Proč chodí dospěláci do hospody na pivo?
1: Aby se napili.
2: Aby se uklidnili.
3: Aby se opili.
4: Aby si popovídali s kamarádem.
5: Na slazinu.
6: Protože jim pivo chutná.
7: Aby byli tlustý.
8: Protože mají prostě chut na pivo.
9: Protože mají žízeň.
10: Protože v té hospodě mají klid.
11: Protože nikdo nekritizuje.
12: Chodí koukat na hokej.
13: Aby se mohli zahulit.
14: Protože si tam můžou koupit jídlo.
15: Aby se zabavili.
16: Aby ztratili nervy.
17: Aby mohli jít za kamarády.
18: Aby jim čas líp ubíhal.
19: Aby když

0: Jak už víte i z našeho vysílání, právě dnes se startují v Domažlicích chodské slavnosti. A chodské slavnosti to jsou také výtečné chodské koláče. Ty dolnochodské na chodské slavnosti pečou pekařky v Bořicích nad Domažlicku. Malují je povidly a mákem, takzvaně merhují, a zdobí je ornamenty podle chodských krojů. Na koláčích tak najdete hlavně kytičky, srdíčka a nebo vlnovky. Přes 20 mladších i zkušených pekařek si definitivně odechne zítra odpoledne.
1: Připravuju na těsto, zadějevám těsto.
2: Na začátku dlouhé řady pekařek je paní Aneška, která sem chodí už 24 let.
1: A potom zase z toho vyhazujeme ty pochánky na koláči.
2: A pořád vás to baví?
1: Zatím mi to nepustilo.
2: A doma se děláte taky koláče?
1: Taky, v opouti jenom. Jenom třeba 15, ne? Napřed jsme jich pekévali hromadu. Pekévali taky služební, tak ještě ty dostávali domů.
2: Přes 20 let chodí do pekárny i paní Hana. Ta zdobí koláč povidly, takzvaně merhuje.
3: No, my vymyslíme vzor a děvčata ho doplní mákem. Pak se nasypou rozinky, mandle a koláč hotovej. Chodíme v pátek, takže my to máme vycvičený, že jo, ty ruce a všechno, že už nás ruce nebolí. A děvčata, co jsou tady jenom jednou za rok, tak musí přemýšlet i jaký vzor nakreslí a všechno.
2: Pečete si ty koláče i doma?
3: No, já si je peču na pout, napřed se pekli i na posvícení a teď už jenom se pečou na pout, tak jako s mojí snachou si koláče děláme doma. No ale nedělá už se jich třeba 40, dělá se jich jenom 20 nebo takhle. Už se ty poutě nedělají takový velký, jako napřed se dělávali, no.
2: Majitelka pekařství Lenka Vondrovicová říká, že při práci pomáhají brigádnice mladé i starší.
4: Děvčata to dělají třeba už 20 let a už jsou i v důchodovém věku. Tady máme paní, která nám zadělává a ty je 91 let.
2: Jak starý máte recept?
4: Ten recept já jsem podědila tady po babičce a babička ho podědila po své babičce, takže už je to opravdu letitý recept. Je to prostě tradiční chodský koláč.
2: Nevadí to tedy, že vlastně ti brigádníci vaši se naučí ten recept?
4: Tak oni se vysloveně naučí jenom tu práci, kterou dělají tu konkrétní.
5: I když náš recept kopírujou, tak nikdy není takový jako ten náš, protože je tam technologický postup, který se musí dodržet.
2: Doplňuje Maria Vondrovicová, která pekárnu založila.
5: Oni uchvátají, oni nenechávají kynout tolikrát jako my za sebou, aby to skutečně vykynulo, aby to bylo kvalitní nakynutý těsto.
2: To už tady teďko volá někdo asi.
4: Ano, další objednávka, lidi pořád volají i na poslední chvíli.
2: Ještě teď přijímáte objednávky?
4: Ano, pořád přijímáme, snažíme se uspokojit úplně každého zákazníka, kterého můžeme.
2: Před pekárnou se každou chvíli zastaví nějaké auto. Pro koláče si přijel třeba pan Martin.
6: Každý rok si kupuju koláče.
2: A vy jste místní?
6: Já jsem místní z Domažlic. Doma jsme koláče pekli pravidelně, ale vždycky to pekla moje máma s manželkou, ale přece jenom mami už je v letech, takže teď už jako si to objednáváme tady. Ještě tak před 10 lety jsme vždycky tak těch 10 koláčů pekli.
2: Pekařky napečou do zítřejšího dopoledne zhruba 8000 koláčů. Z Bořic, Julie Suchá, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Domažlicku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Print a Helena Vondráčková a my teď ještě zamíříme do kuchyně. Letošní rok je totiž už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let totiž zabojují o cenu desetiletí. A my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ovšem pozor, už je nedělají oni sami, ale všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude připravovat kynuté, sladké, pruhované, plněné rohlíky od Žanety Bubnové z obce Polom, tedy nejlepší recept roku 2024 podle posluchačů, cukrář Vojtěch Vrtiška. No a jak zjistil Patrik Rozehnál, důvodem, proč chtěl Vojta recept péct, bylo kynuté těsto.
1: Já mám moc rád kynuté. Je to možná i dané tím, že úplně ne vždy se k němu dostanu tolik, jak bych chtěl. A je to taková ta věc, kterou peču primárně pro rodinu.
2: Základní otázka, bude tam změna?
1: Nebudou tady úplně radikální změny. Já jsem v těstě vyměnil olej za máslo a ještě jsem včera procházel kolem čerstvých meruněk, tak bude tvarohová náplň s meruňkama.
2: Naším úkolem v rozhlase je vždy popsat to, co vidíme, abyste tu představu měli dokonalou. Problém byl u toho těsta, které připravil Vojta. Bylo tak dokonale hladoučké, kulaťoučké, šišaté, jak dinosauří vejce.
1: Ježiši Kriste. No dobře, je to krásný hladký bobánek, jo?
2: No a další věc, popsat, jak se vlastně ty rohlíky plní, balí, připravují a přendavají na plech. I to se dozvíte.
1: Ještě, že tě tu mám, ty to tak krásně popíšeš.
2: A mohli bychom vlastně říct, že když začínáš balit tu náplň, tak ty to těsto přihneš ještě z boku, by získal takovou hrázičku.
1: Já jsem trochu v panice z toho, že to poteče, takže přehýbám, kde se co dá a utahuju, kde se co dá.
2: A opravdu se povedly, tak nadýchané a dokonalé, dlouho jsem je neměl.
1: Já když zavřu oči, tak cítím koláče mojí prababičky a je to strašně hezký pocit, takhle zpětně. Fakt musím říct, že moc děkuju za ten recept.
0: No a jak velké jsou rozdíly v obou receptech, zjistíte v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Ovšem recept mladého cukráře Vojtěcha Vrtišky najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později také na stránce www.pochoutkovirok.cz. Původní sladké, pruhované, plněné rohlíky od Žanety Bubnové budou spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Věděli jste, že v Horních Sekyřanech na severním Plzeňsku bylo odloučené pracoviště plzeňské věznice? V roce 1996 zde byla dokončena přestavba bývalé fary z roku 1680. Těmito úpravami vznikl objekt s kapacitou 32 vězňů, odsouzených za nedbalostní delikty. Svoji činnost zde věznice ukončila v roce 2007.
1: 15:55, po 16. hodině už zprávy a hned po nich Humoriáda, dnes s moderátorem a také hercem, režisérem, fotografem Ondřejem Kepkou. Tak se mějte krásně a nezapomeňte, že o víkendu se na vás budeme těšit na chodských slavnostech v Domažlicích. Pěkný pátek přeje Michaela Vondráčková, naslyšenou.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Houbaři si stěžují na velmi slabou sezónu. Hartmanice na Klatovsku investují do nových kotlů na štěpku 20 milionů korun. Jasno až polojasno, teploty do 36 stupňů, takové bude zítra počasí. Pěkné odpoledne přeje Andrea Samešová. V lesích aktuálně nerostou skoro žádné houby. Českému rozhlasu to řekl mykolog Jan Borovička. Situace je kvůli suchu nejhorší za poslední roky. Počasí podle něj zřejmě nebude houbám přát minimálně do konce prázdnin.
2: V principu můžeme říct, že standardně s košíkem do lesa teďka to nemá prakticky smysl. Houby de facto ještě pořádně nezačaly růst a máme už polovinu srpna a to není úplně obvyklé.
0: Houbaři ojediněle mohou najít méně časté druhy hub, například hřib teplomilný přezdívaný barevn, který se lépe adaptuje na teplo a sucho. Šumavské Hartmanice připravují modernizaci teplárny. Kotle na štěpku jsou zastaralé a musí se vyměnit. Následující topné sezóny se novinka zatím netýká, říká nezávislý starosta Pavel Waldman.
3: Ten provoz už je 28 let starý a životnost kotlů byla 15 let, ale máme šikovnou obsluhu, takže ty kotle nám drží, ale už prostě budeme dodavatele vybírat už. Takže příštím rokem bychom měli měnit kotle na dřevní štěpku v hodnotě cca možná 20 milionů.
0: Cenu Václava Havla za lidská práva bude nově organizovat nadace Vize 97 a nadace Charty 77. Knihovna Václava Havla po sporu o užívání Havlova jména mezi pořadateli nebude.
4: Přípravy letošního ročníku udílení ceny Václava Havla podle nových organizátorů pokračují beze změn, popisuje ředitelka nadace Charty 77 Jolana Voldánová.
5: Na tom harmonogramu pro letošní rok se nemění vůbec nic, to znamená, že program odstartuje první zasedání poroty, z něhož vzejdou tři finalisté a celý cyklus pak vyvrcholí 30. září v Praze, kde se uskuteční mezinárodní konference k octě laureáta.
4: Za vznikem ceny Václava Havla za lidská práva stála v roce 2013 právě nadace Charty 77 společně s knihovnou Václava Havla. Mezi jejími laureáty jsou například irácká lidskoprávní aktivistka Nadia Murad nebo ukrajinský novinář Maxim Butkevič vězněný v Rusku. Tereza Cedidlová, Český rozhlas. Sport.
0: Finále o štěpařek na evropském šampionátu v Birminghamu nebude mít českou zástupkyni. Petra Syčaková, Nikol Tabačková ani Nikola Ogrodníková nepostoupili z kvalifikace. Nepostoupili ani tyčkaři Dan Bárta a David Holí a rozběhy byly konečnou pro obě čtvrtkařské štafety. Ve večerním programu se dnes představí pouze sedmibojařka Adéla Tkáčová.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno, teploty 14 až 11 stupňů, v údolích až 8, zítra jasno nebo skoro jasno, večer až polojasno. Teploty 33 až 36, na horách do 31 stupňů, foukat bude slabý proměnlivý vítr a bio na nejvyšším 3. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda se stala v Dolní Bělé na Plzni severu, kde osobní auto vjelo mimo vozovku a narazilo do domu. A na silnici 21 na kruhovém objezdu u Boru na Tachovsku se osobní auto srazilo s nákladním vozidlem. I tudy projíždíte s velkou opatrností, přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
6: Společně můžeme vítat víkend, taky horko, které nás čeká a taky hosta, kterého mám před sebou, Ondřej Kepka. Ahoj Ondro.
7: Ahoj, krásné odpoledne.
6: A mohli bychom to přivítat něčím osvěžujícím, třeba krémovým nanukem, ten má dnes mezinárodní den.
7: Výborně, a je tady k dispozici.
6: Dal by si.
7: Dal bych si,
6: ale
7: no.
6: Pak bychom laskali do vysílání, tak jedině potom.
7: Tak potom, dobře.
6: Dobře.
7: Tak děkuju.
1: Humoriáda.

0: Vítejte v Humoriádě, která tímto začíná a budeme vybírat první ukázku. Patrik Rozenal ve studiu, Ondřej Kepka na té druhé straně u dalšího mikrofonu a tam má taky seznam, ze kterého vybírá. Co to bude?
1: Já bych sadil na absolutní klasiku, na Jiřinu Bohdalovou a Karla Šípa.
0: Na živnostenském úřadu budu probírat
1: no,
0: věci.
1: Prosím.
2: No prosím. Prosím vás, tak mi teda řekněte, co tam vlastně vidíte.
3: No počkejte, jo, to já nemůžu právě. To já nemůžu, protože já nemám to oprávnění, víte. Ale to přece na černo to nejde.
4: Počkejte,
3: to drahej, pane, to
4: ale
3: nejde
4: jako
3: na černo.
4: Zase jsme tady sami. Tak no, snad byste to, když už jste to nakousla kvůli mně, no.
3: Tak pane referente.
4: No.
3: Že jste to vy, no. Rozumíte? To já se teda na vás si dám záležet, rozumíte? Tak počkejte. Jo, tak už jsem u vás v ložnici.
4: Přímo takhle?
3: Jo, přímo v ložnici. Hergo, vy tam máte hezký obraz.
2: Jo, no to je zrzavý.
3: Jo, vaší manželky.
2: Ne, to je moje.
3: Jo, to je
2: moje, ale malý se jmenoval Zrzavý, ten
3: takhle,
2: se to maloval, víte?
3: Takhle, helejte, ale on je nějaký nakřivo.
2: To je docela možný, u nás se občas třesou zdi, tam dělají se zbíječkou furt okolo něco,
3: ale
2: víte?
3: Ale to nevypadá na zbíječku, ne, ne. To vypadá na toho blondiáka. Jo, jo, podívejte se, co mi takovouhle dělá. Ježiště.
2: Prosím vás, co vy máte pořád s tím blondiákem, já to vůbec nerozumím, to jsou nějaké blondiáky. Tak mi třeba řekněte, kdy ho mám čekat, ať se na to nějak připravím,
3: jestli můžu, přijde. Můžu, já no? Se najedu na kalendář. Hledajte, 11. května. Už to
2: kolik?
3: 11. května.
2: Teď jsme u toho. Jo, to je co? Úplně nesmysl, víte proč?
3: Jako?
2: Dneska je 11. května.
3: No právě, no právě. Ono mi to ukazuje i přítomnost. To byste neřekl.
2: Moment, počkejte, počkejte.
3: No.
2: Vy mi chcete říct,
3: co?
2: Že to, co vy tam vidíte,
3: no.
2: Ložnice, postel,
3: ložnice, postel,
2: blondiák u nás doma, že to všechno se bude hrávat teď?
3: Teď, v tento okamžik. A co já tam vidím teda, já vám řeknu, radši bych to neviděla. Ježišma.
2: Souro! Okamžitě se oblíkni! Všechno jim! Oblíkni se ti říkám!
3: Ale ona už se oblíká.
2: Jo?
3: Jo, ona už se oblíká.
2: Všechno vím, oblíkni se. Spolu jsme skončili. Že se nestydíš s blondiákem. Hamb, skončili jsme. Tak a už nikdy nepřijdu.
3: Ne, tak za 3 dny, až za 3 dny.
2: Přijdu možná až za 3 dny.
3: Jo.
2: Cože, kde budu, no kde budu, kde budu?
3: Na chalupě.
2: Na chalupě budu.
3: Se svojí sekretářkou.
2: Sám tam budu. Skončili jsme, konec, mrcho, couro, nazdar.
3: Ježišu, teda. Já vám řeknu, teda. Já vám řeknu, takovouhle ta vám dala.
2: No
3: teda,
2: jo.
3: Ta vám dala.
2: Paní Mráčková, no, ještě, že jste přišla.
3: No
2: vás
3: jo,
2: mě se slalo samo nebe. No. Tím byste mě vlastně zachránila.
3: No
2: bych
3: jo.
2: Se nikdy nedověděl tyhle věci. No, paní Mráčková, já ani nevím, jak já se vám můžu odvděčit.
3: No tak to já bych vám řekla, kdybyste mi tam razil těm.
2: Ale pro vás,
3: jo, no.
2: No, vy jste opravdu
3: já
2: machr.
3: Já bych vám to mezi tím spočetla, jo. Takže to máme, to víte, já musím mít teď účetnictví v pořádku, že jo. Tak to máme tu jednu odhalenou nevěru jako z koule, že jo? Jednu tu zatajenou nevěru, tu vaší sekretářku,
2: jo,
3: že jo?
2: Tohle, no,
3: jeden ten sportovní výsledek, to je ta slávě, jo? Tak potom taky trošku amortizace koule, jo? To máme dohromady 1525 bez DPH. No.
0: Jiřina Bohdalová, Karel Šíp, kouzelná, koule věštecká. No počkat, tady z ní má někdo zkušenosti. Jste jí měli v Arabele?
1: No, to je pravda.
0: Jak vypadala ta koule vlastně?
1: No, já bych
0: těžká.
1: To nerad jako lidem bral iluze, jo.
0: No tak
1: ale
0: my víme všechno, že to je iluze.
1: No, iluze, no tak byla to taková úplně běžná,
0: koule.
1: Skleněná koule. Když se do ní podíval, člověk viděl sám sebe, že jo, tak jako v každé jiné skleněné kouli. A to bylo tak všechno. Všechno ostatní museli udělat. Trikaři, v dobách té první Arabely to byl pěkně těžký trik, protože to bylo velmi složité, dneska je to legrace, že jo, takovou věc udělat.
0: Jako by tam byl nějaký odraz?
1: No
0: obraz.
1: Jasně, tam obraz v obraze, to v dobách filmu, to byl vrcholná akce triková. Jako když nebyly počítače, nebyly tyhle ty věci, no, to jsou...
0: A jak se to dělalo teda?
1: No, to se nedá lehce říct, ale v podstatě se musel podobně jako dneska, akorát ty postupy, nebylo jedno tlačítko, že jo, dneska to udělá každý na mobilu v podstatě, že jo, takovou věc, že si vymaskuje něco, dá tam něco, ale tehdy se to dělalo pomocí takových zvláštních trikových kopírek, které v trikovém ateliéru fungovaly a všechno muselo být jako od někam, jo, ten obraz...

0: něco se někdo zmizí nebo se promění jedna věc ve druhou, že jo, tak se dělá. Takže vlastně se ten první obraz postupně stmavoval. To se umělo, zatmívačka, to uměly některé amatérské kamery. Já ji teda neměl tak dobrou, ale některé to uměly. A vrátil se film fyzicky zpátky a na tom stejném místě, kde začala zatmívačka, se rozetmívalo.
1: Aha, aby se to nový záběr a
0: to šlo
1: intenzitu
0: k sobě vlastně, tak to bylo vypočítané, zjednodušeně řečeno, to zatmění a rozetmění, takže vlastně došlo k tomu a muselo všechno kolem být nehnuté, kamera na stativu, nesměl se pohnout stativ, trvalo to 2 hodiny, než se to připravilo, tak jediná věc, co se změnila, byla ta věc, která se proměnila, to ostatní stálo, že?
1: No vy jste tam v podstatě jenom pořád čekali, ne?
0: No to bylo, ano, proto se vypráví tolik historie, které dneska už chybí, protože dneska herec přijde na plac většinou jako šup šup, že jo, tohle sotva se doučí text, než to tehdy se čekalo, že jo. Konkrétně třeba tady u toho, té výměny, že jo, když tam byli živí herci, tak kolem stojící ty, co se neproměňovali, což bylo velmi často, že jo, někdo na někoho koukal, ten se proměnil, no tak museli zůstat buď stát nehnutě, a to většinou nešlo, proto nevydrželi. Tak je pan Heisler, to byl speciální asistent trikové kamery, vypadal jak Da Vinci ze středověku, měl takovou kápi, podíval se na takovou speciální matnici, kde viděl ten obraz a zakreslil pozici těch herců živých. Hlava, všechno ta. Odešli, ti odešli, buď se nějak proměnili, anebo když měli zůstat stejní, tak zůstali stejní, nesměli se nějak jako poškodit, že jo? Kamera na stativu stála, nikdo
1: si nesměl podle té matnice je tam instalovaný.
0: Vrátili se a podle té matnice, takže hlavu víš, zakloň tohle, to pozor, kde máš brýle, ježiš, zapomněl jsem si brýle, jo, takhle, tohle, a pustila se kamera znovu. A sebe menší chyba znamenala celé od začátku znovu. Takže si pamatuju, když šel kolem osvětlovač, drknul do kamery, je, no a je, znamenalo -4 hodiny a celé začalo znovu.
1: A je.
0: Takže takhle to bylo v dobách, takhle vznikala ta jednička a spoustu jiných filmů, ano, třeba, ano, že jo, kde byly další krásné triky.
1: Tak inspirování tedy Vešteckou koulí Hřiny Bohdalové jsme probrali Jarabelu. Vážení, budeme pokračovat s další ukázkou, kde bude vystupovat Hřina Bohdalová s Karlem Šípem i Markem Vašutem, prodavačka matriošek z pořadu Za oponou, a nebo si dáme scénku s Oldřichem Navrátilem o policistovi, který hovoří s blondýnou z Barandovského Silvestra. Vybíráte vy. Telefonní číslo 731 800 900 a číslo pro SMSky 90 011 4. Humor mezera A nebo B nám stačí poslat.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
4: Vybírejte, hlasujte, tedy jenom shrnu, hlasujete buď pro Jiřinu Bohrilovou s Karlem Šípem, nebo pro Oldřicha Navrátila, a to na telefonu 731 800 900. Kdo tam je? Ptáme se s Ondřejem Kepkou.
5: Dobrý den, tady Petr, a já bych dal hlas Oldřichovi Navrátilovi.
4: Dobrá, zapisuju, děkuju, jdeme dál, dobrý den.
6: Hezké odpoledne přeje posluchačka Stanislava vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Kepku, kterého Děkuji. Mám strašně ráda, když máte v noční mikroforum. Mm-hmm. Krásně se vás poslouchá.
7: Děkuju, zdravím.
6: A vybírám Patriku Ačko. Mějte se hezky, hezký víkend.
4: I vám, ať se vydaří, děkujeme moc. Dobrý den.
8: Krásné slunečné odpoledne přeje Robert Peca z Prahy 7. Zdravím pana Ondřeje, vás Patriku, přál bych si Ačko a všem posluchačům přeju krásný víkend. Sice bude horký, ale krásný bude.
4: Ano, tak veselý a osvěžující třeba je s vysíláním Českého rozhlasu. A rozhodnu to o pár hlasů navrch. Nakonec vybíráme to, co vybral na začátku Ondra, to znamená Jiřinu Bohdalovou s Karlem Šípem. Bude tam ale navíc i Marek Vašut a půjde o prodavačku matriošek.
9: Jo, tu je pan inspektor. Česká policie. No tak to хорошо, no, to mi друзья, to mi kamarádi. Protože na naší výplatní páce polovina manšaftu české policie. To je dobře. Žádný problém není. Tak co, vypijem. Jak tě zavut? Dávaj, já Saša. Já Saša.
10: Já Kája.
9: No хорошо. Vodku Kája.
10: Já jsem tady z Prahy.
11: Ale ne, Maria, on se neptá, odkud jste, ale... On se ptá, jestli pijete vodku.
9: Da.
10: Vodku? Dá.
9: No, vedím.
10: Ale já nejsem policejní inspektor, já jsem obchodní inspektor.
9: Obchodní?
11: No.
9: Čojka! Já. No tak to je ještě lepší, to je lepší. Jestli u policie máme polovinu lidí na vyplatní pásce, čojku, my platím vsiu celuju. Aha, rozumím. Ty jsi nedostal od nás peníze a vymagáš tady na babuške 1000 korun. No
11: já,
9: tak proč? No pre problém.
11: Ne,
9: počkej, to nie je problém, protože my peníze posíli včas. To je špatná česká banka, znáš to, pomalý prevody a tak, banka to má. Ale my jsme ti svoje peníze poslali. Pamatuj, a ty taky. Babuška, Saša i naša, viete, platí vždycky včas. A kdyby něco, nějaký problémy, zavolajte a tak. No, zdravu. Davaj,
10: davaj. Saša,
9: Saša.
10: Saša,
9: Saša. Saša! Ahoj, ahoj.
11: To jsme dopadli, co? Pane inspektor, kupte si aspoň tu jednu čepici. Koukněte se na to z ekonomického hlediska. Helejte, tohle to jde na mafii, jo? Tohle je DPH, tohle je spotřební daň, tohle je daň z příjmu. A nám do kapsy jde akorát těch pár chlupů.
9: A, umíraj!
12: Dobrý den! Sasa, kapust, já vás nový ochránce, Kim Chong-Cheng.
11: Ježišmarja, Oni jsou tu i tyhle. No tak.
4: Humoriáda. Jaké suvenýry si z cest vozí Ondřej Kepka? Když jsme tady byli u těch matriošek Čepice, tak to se taky kdysi tady v Praze prodávalo.
3: No, úplně nevím proč, protože to s Čechama vůbec nesouvisí. To je takový...
4: Co si vozíš ty?
3: Já si vozím fotky, samozřejmě. Já bych to zase stočil k fotografování.
4: Počkej, žádné pohlednice, magnetky na lednici?
3: Ne. Magnetky jsem měl jednu dobu, ale pak jsem uznal...
4: Že už je plná lednice.
3: No, že ta lednice je taková nevkusná. Jako. Takže mám jednu, kde jsou filmy, zase jsou focení, která je pro filmy, určená, malá taková, a tam jsem si pár vybraných magnetek s takovou jako slzavou přesunul z té hezké lednice hlavní.
4: Proč se filmy dávají do lednice?
3: Filmy se by měly dávat do ledu, dokonce někdo dává do mrazáku, aby se zpomalilo stárnutí toho filmu. Jako? Filmy jako na focení, nevyfocený film.
4: Jo, takhle. No. Těch máš tolik.
3: Já jich mám docela dost, no protože jsou různé akce a různě výhodně člověk nakoupí něco někdy, jo, a jít koupit film teď, když ho potřebuju, tak zaprvé je těžký, protože už se málo kde seženou, že jo, a za druhý zrovna je za nějakou šílenou cenu, takže tak jako fotografové si to schraňují.
4: Teď někteří mladší poslouchají, na co filmy?
3: Na co filmy, no.
4: A pořád to je tak jako těch 24, 36, to bylo.
3: Ano, pořád, ale to není zas tak dávno, teď se třeba vrací, že jo, velký wow, 70 film, že jo, no. Ten slavný kino ho promítá, že jo, a to je z filmu, všichni jsou nadšený. No, já to říkal celou dobu, že ta filmová projekce je nenahraditelná, ale začalo nás být hodně málo, byli jsme takový staromilci,
4: i u LP desek, a jaký ano. Mají teď boom, že jo? No, jak jsou šťastní, že v lodníci ty schovali jenom do skladu ty výrazní kapacity.
3: A všichni jsou hlavně překvapení, že třeba se udělá nová kopie nějakého filmu, mimochodem i Arabella vznikla na film, takže proto může vzniknout krásná nová kopie. A naskenuje se to znovu moderní technologií, třeba na 4K, nebo filmy dokázal podle mě i 8K, kvalitní film. A všichni třeba vidí Hříšní lidé města pražského starou věc, že jo, a najednou ona v televizi vypadá jak včera natočená. A já říkám, no protože to vzniklo na filmovou surovinu a film jako takovej prostě není jako pase, že jo, ten má tolik údajů v sobě, že když se veme dobrý skener, tak vznikne nová kopie a ty filmy se renovují tímhle způsobem, že jo, Popelka už je krásně udělá a další, že jo.
4: Takže foťte na filmy a držte je v mrazáku. Rada z dnešní humoriády, ať máte na čím vzpomínat za nějakých 60 let a vnoučatům vyprávět vy jako mladí. Tak ano. Pozor, pustíme si další písničku a po ní Ondřej Kepka bude vybírat další ukázku ze seznamu dnes připravených. Tak poslouchejte dál vysílání humoriády.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Komu uděláme radost a čím, na koho zavzpomínáme teď, koho vybereme ze seznamu? Ondřej Kepka vybírá.
2: Já bych vybral člověka, skvělého herce, zpěváka, milovníka žen, a který se proslavil ve filmu Florence 1330, například. Aha. Tedy Josef Beck.
1: Žací stroj je tady nazvána.
2: Žací stroj, tak to jsem zdravej.
1: Dobře.
3: Že ale máme krásné ráno, ptáci cvrlikají, rosa osýchá. Myslím, že půjdu a poseču trávník.
4: Jo, snad abys to nechal na Járovi, fanouši.
3: To proč?
4: Žací strojek je nový.
3: Ale prosím tě, jinými slovy chceš říct, že jsem nešíka, který mu se nedá svěřit do ruky ani sekačka na trávu.
4: No, že ti huba neupadne. Já si tě přece vážím, že jsi moudrý člověk, taky otec rodiny, manžel.
3: Prosím tě, koukej, Máňo, tyhle řeči si nech na parté. Pus mě k tomu. Pus mě k tomu, Hergo. Přečet jsem návod a tak musím vědět, jak na to. Ta potvora mizerná nechce chytit.
5: Tati, není tam benzín.
3: No tak ho tam nalej.
5: No dobře, ale uhas tu cigaretu, jo.
3: Proč?
5: Benzín bouchá, je to explozivní látka.
3: No, jenom když poučuješ, jenom. A tohle já prosím, prožívám celý život. Věčně mě někdo poučuje.
4: Se divíš.
3: Když jsem byl kluk, prosím tě, tak jsem doma nesměl ani natahovat hodiny. Rozbiješ to, praskne péro. Celý den mě komandovali a ve škole to bylo to samý,
4: no,
3: to samý.
4: No nezlob se, ale když jsi tenkrát nepochopil ani kolo na hřídel.
3: No jsem tě, kolo ne, ale páka mě šla perfektně. Perfektně.
5: Tati, nádrž je plná.
3: Počkej, tak teď ti dokážu, že když se do něčeho obuju, tak to taky zvládnu.
4: Járo, prosím tě, zavři kočku u vaš psa a připrav minimax.
3: Chytil!
4: Běží!
3: Uhněte cesty, koukněte si, jak mi to jde. Já jedu a řídím strojek, který seče trávu. To je nádhera.
5: Tati, jeď rovně.
3: A nerad.
5: Uber plyn.
3: Proč?
5: No přehřeješ to.
3: Ale to nevadí. Čím víc plynu, tím bude kratší tráva.
5: Ale tati, tak to není.
3: Ale to je známý fyzikální úkaz.
5: Ne, tati, ne.
3: Jedu. Cítím, že bych uměl jezdit i s lunárním modulem. Už nikdy se mě nebudete dělat nekřiku. To by se vám tak líbilo, pane. Tatínek vybere šoufkem žumpu, tatínek vykope díru na sníli jabka, tatínek se hodinou k potýce. A vidíte to? Jedu a seču.
4: Fando, vyhni se sedmikrát skálám. Pozdě, takový krásný sedmikrát.
5: Už je v růžích.
4: Tak ho zastav. Nadběhni mu, co tu koukáš.
5: Zatočil do brambor.
3: Udělám tady z toho pláň, širou pláň. Cítím kvění motoru, cítím, jak mě poslouká.
5: Vypně to, tati, teče z toho benzín, je to nebezpečný.
3: A co na tom? Žije snad Niki Lauda bezpečně? Jedu! Formule 1, když na to přijde, posečuj skalku.
4: Kde je tatínek?
5: Je na střeše.
4: Já ho nevidím.
5: Ale u sousedů na střeše.
4: Fanouši, proboha, nestalo se ti něco?
3: Jsem Fanto. Zdrav a vede se mi dobře. Ich bin gesund und geht es mir gut. Es geht, vado que si operse me camata. Solo sano e to bene. Jestem z doruf i pavoči mi se dobře. Máš pravdu, Máňo. Ale toho strojku je škoda. Až budu ale brát prémie, koupím novej na elektriku.
4: Ne, to ti zakazuju.
5: Tatínku, ty chceš koupit žací strojek na třífázový proud?
3: Jaký fáze? Ať jich má třeba 10, nějakou tu ránu přece vydržíme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Co stroje u vás na zahradě historicky? Co, Andro?
2: Jsem tušil, to bylo ta... No, my jsme teda, nevím, jestli to vůbec můžu říct takhle veřejně, ale v dobách ještě, když jsem byl malý kluk, tak jsme měli s tatínkem na chalupě od původních majitelů postavenou...
1: Domácí sekačku.
2: Domácí sekačku z kočárkového soustrojí. z nějakého motoru, z pračky nebo z něčeho takového a to byl kamenostřel. On sice měl takový bezpečnostní jako rantlíčky udělaný, ale ty nějak nevymysleli původní majitele úplně přesně. A vrcholný kousek se nám s tátou podařil. Máme tam dost kamenitou zem. Nabrali jsme šutříček a vystřelili jsme ho tak, že jsme prorazili dřevěnou stodolu a udělali jsme v ní díru. Jo.
1: A vy jste byli trošku jak vodelní husité.
2: No právě. A od té doby jsme jako, navíc to byla taky jak tady třífázová, takže asi nebyl z pračky ten motor, to je jedno. Prostě třífázový proud to byl a strašně silná ta se. Ona jako sekala bezvadně, brala to šutr než šutr, zemi, perfektní, ale tyhle ty následky měla. Takže od té doby už se to odstavilo ten stroj, protože se prohlásil za nebezpečný.
1: Máte ho někdy vystavený?
2: Máme ho, už ani ne, myslím, že ne. Že už ani není vystavené, škoda, teď by to byla rarita. Už máme teda jiné stroje, ale tohle byla moje první. A pak jsem měl zase ten totálně nezvladatelný, to jsme měli v Praze na takový malinký ten tu ruční takovou tu, ono to vypadá kombajník. Jo?
1: Ano, ano.
2: Jo, ale ano. To bylo, já jsem to nepochopil ten stroj, on se nedal v podstatě jako fyzicky vůbec vládat. Jako na linoleu, když jsem s ním takhle jako jezdil nebo na rovný a jenom se to točilo, tak to sotva, tak jako ten tlak, no. Ale jinak, když se s ním vjelo do nějakého trávníku, tak já nevím, to chtělo zřejmě nějakého mamuta nebo
1: nás to soused měl, já to teda
2: jo,
1: v ruce, on měl i tuhle tu podomácky vyrobenou jo, sekačku jo. Podobného charakteru, tahal zatím ten kabel různě, aby si to
2: no,
1: jako
2: ano,
1: nepřejel.
2: No ano, to museli být dva, jeden tahal ano. Kabel, druhý sekal. No,
1: ale i tohle měl na to, aby to
2: no,
1: dotáhnul.
2: Ty elektrický jsou po této stránce si myslím trošku nebezpečný.
1: Tak kdo ví, co měli posluchači za domácky vyrobené zahradní
2: stroje,
1: to nám teď všechno řeknou určitě.
2: No, no, no.
1: Ale taky by měli vybrat, tedy mezi Josefem Beckem, jeho vyprávěním anekdoty anebo povídání trochu o reklamách a o svém životě. Štefan Margita, Hana Zagorová, Halina Pavlovská, ukázka z Rybiček, tak Halina Pavlovská je ve hře. Ačko, Josef Beck, Bčko, Halina Pavlovská, 731 800 900 náš telefon, SMS-kové číslo 90 01 04, pište humor mezera A nebo B a posílejte do pořadu s názvem Humoriáda.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Já ještě k té akci k oslavám 10 let pochoutkového roku doplním, že to není samozřejmě všechno, co tam pro vás chystáme. Bude tam i osobní setkání s Františkem Kinským, jemuž samozřejmě zámek patří a vystoupí i na našem pódiu. Chystáme velkou bubnovou show několikrát v průběhu dne. Bude tam i karikaturista, který bude dělat rychlo karikatury, takže se budete moci nechat zvětšnit. Můžete ochutnat spoustu dalších dobrot. Představíme i knížku Sladké Česko a vystoupí další a další. Takže rozhodně stojí za to se vypravit 29. srpna do Kostelce nad Orlicí v čase mezi 11 a 16. Tam bude i Český rozhlas s velkou kavárnou pod širým nebem a s pódiem před ní. Ale teď je tu humoriáda s Ondřejem Kepkou a nabídli jsme Josefa Beka a Halinu Pavlovskou a její hosty. Co si vybíráte vy po telefonu? Dobrý den.
3: Dobrý den, Benny Milan ze Sobiesuk. Zdravím vás. A chtěl bych vybrat pana Beka.
2: Dobře. No.
3: A chtěl jsem vám poprosit, jestli by pan
2: Kepka?
3: Ondřej Kepka vzpomněl na maminku, protože maminka ji potkala v lázní v Karlově Studánce, nekecám, ve Velkého Synách. A strašně říkal, že fajn paní. Takže
4: je, děkuju.
2: Děkujeme. Jezdila pravidelně do lázní maminka?
4: Docela ano, ona měla taky jednak problém se zády a potom i s ledvinami, takže to střídala různé lázně, ale nebyla moc lázeňský typ zase, že by se to nějak užívala. Já nechci zdržovat, to nevím, kde začít. No děkuji za ten názor. Máma se vždycky snažila být vstřícná vůči lidem a rozhodně si nehrát na nějakou hvězdu. Neměla to moc ráda. A lidé jí to vraceli takovou vřelostí a otevřeností. A bylo to vždycky fajn, ta setkání, ať už jenom tak na ulici, anebo při různých besedách. Ona se najezdila, udělala tisíce takových pořadů, které už dneska se v podstatě ani nedělají, kombinaci slova a poezie a besedy a tak. Takže byla to pro mě velká škola tady, musím říct si po této stránce jako profesní. Teď nemluvím jako syn, ale jako režisér a herec. No.
2: Další telefon, další hlasování v humoriádě. Pro koho teď?
5: Miroslav Karvine, dobrý den, pane Kepko.
4: Dobrý den, dobrý den.
5: Dobrý den i pro vás, Patriku, a dávám hlas Josefu Bekovi.
2: Dobře, zapisujeme ten hlas od vás a moc samozřejmě děkujeme. A ještě jeden přidáme komu?
6: Tak dobrý den, tady 5 babiček z Kroměříže, sedíme na pivečku, dneska jsme si dali jenom 10, jinak 12 a chtěli by jít 5x Ačko. Děkujeme.
4: Jo, tak, ty brďo, tak takhle to je.
2: Tak
4: jako
2: příjemné posezení u pivka přejeme 5 babičkám.
6: Děkujem.
2: To je jak z pohádky úplně. My děkujeme za zavolání a Josef Bek vyhrál, takže tady jsou jeho anekdoty.
7: Povídá žena manželovi, v kuchyni se rozbilo okno, tak ho zpráv. A co pak jsem nějaký sklenář? No tak se aspoň podívej v koupelně na ten kapající vodovod. No co pak jsem inštalatér? Druhý den se muž vrátí z práce, všecko je opraveno. Kdo to udělal? Soused. A co za to chtěl? No abych mu byla po vůli, anebo mu zaspívala. A ty? No co pak já umím zpívat? Potkal kamarád kamaráda a říká, člověče, představ si, co mně se přihodilo. Po 20 letech jsem zatoužil po vlastní manželce. Pánu, jak to dopadlo? No to víš, vstal jsem a rozchodil jsem to. Zoufalý manžel jde doktorovi a povídá, pane doktore, já mám hrozný manželství. Já mám tak studenou manželku, to snad bude frigitka. Nemáte nějaký pilulky na povzbuzení? On pál, člověče, máte kliku. Právě jsme vynalezli pilulky na hormonální bázi. Tu jednu pilulku dáte večer do kafe a uvidíte ten cvrkot. Tak on jí dal večer do kafe pilulku, sobě pro jistotu taky, aby nesklamal jako muž. Teď si lehli, ona se k němu přivine, říká, ty Pepouš, já mám takovou chuť na mužskýho, pál Mařenkovi, že já taky. Jednou se vypravili televizní pracovníci na jednu samotu, kde žil 90-letý dědeček. Přijeli tam chaloupka jako klícka, děde jako cibulička, vonilo tam kafe a říkají, dědečku, jak je to možný, že jste se na téhle samotě dožil tak požehnanýho věku? Ale to dělají ženský, že si jich nevšímám. Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču. A teď oni si všimli, takhle v koutě byla opřená kosa. Pali, dědečku, vy v tomhle věku ještě kosí trávu. On pál, ne, včera jsem přišla taková potvora zubatá, tak se mi třikrát pomilovala, ona byla tak zblblá, že si tady zapomněla Versailles.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Úžasný a legendární Pepíček Beck. Ano. Jak se na něj pamatuje Ondra? No, nebo jak ho vnímal?
4: Tak jako on nemohu nějak příliš jako říkat něco ze zákulisí osobního nebo z nějakých osobních.
2: Jenom super, takový krátký ale dojem.
4: Krátký dojem, no člověk, který neskazil nikdy žádnou legraci, to je taková fráze, a vytvářel vždycky úžasnou náladu. A z názoru kolegů, co jsem teda měl možnost, kteří ho zažili, tak to mohli jenom potvrdit a velmi ho měl rád můj strýc Jaroslav, který mimochodem dneska slaví, nebo bohužel neslaví, ale slavil by 91. narozeniny.
2: Je, takhle to vyšlo. No. Tak jo, tak ještě jsme se ho takhle aspoň připomněli. Škoda, nemáme ho v nabídce. No, vracím teď do hry ta Bečka, která nevyhrála. Já jsem prostě neuspěl dneska. Tak ještě jednu ukázku. Prostý Moldřich Navrátil anebo Halina Pavlovská a její hosté. Vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Posíláte SMSky, když se neprovoláte. Máte tu šanci na číslo 90 011 04. Heslo Humor mezera A pro Oldřicha Navrátila, Humor mezera B pro Halinu Pavlovskou, Hanu Zagorovou a Štefana Margitu, jenom dodávám z Banánových rybiček ukázka. No a tohle je dohromady pořad
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Poslední ukázku je třeba vybrat. Do hry se nám vrátili Oldřich Navrátil, tedy policista Blondýn, a Halina Pavlovská, povídání o reklamě a o vztazích spolu s jejími hosty Štefan Margita a Hana Zagorová. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Kdo?
2: Dobré odpoledne, Honza z Lokavy, zdravím vás, Patriku i pana Kepku, a hlasuji pro pana Navrátila.
1: Pro pana Navrátila, policisté vás. Vám taky, ať se daří, děkujeme moc. Ještě někdo, dobrý den? Haló?
3: Dobrý den, David, dávám Ačko.
1: Ačko, Oldřicha Navrátila, tak jo.
3: Ano.
1: Dobře, děkujeme moc za...
3: Nemáte za co, ať se daří.
1: Taky. Taky mladí nás poslouchají a myslím si, že máme rozhodnuto dlouhá řada hlasů pro Oldřicha Navrátila a jeho policistu. Tak tady je ukázka.
4: Stopečku, promiň, ale já jsem troubila. Auto jedno, pitomý, žlutý auto. Co?
5: To je vaše auto?
4: Ano.
5: Víte, co jste provedla?
4: No ano, nabourala jsem do stromu, ale já jsem se omluvila. A taky jsem troubila, víte?
5: A proč jste nabourala?
4: No, tak od čeho bych měla taky nárazníky, že jo? Kdybych nesměla bourat. No a tak musela jsem si zkontrolovat ve zpětném zrcátku, jestli nemám rozmazanou tu rtěnku, že jo?
5: Šmrdecká, dělala byste vůbec řidičské zkoušky?
4: No určitě vícekrát než vy.
5: No. Pozor na jazyk.
4: Je, co to máte?
5: Termosku. Jste nikdy neviděla termosku? Teplé věci uchovává teplé. Studené.
4: A co v ní máte?
5: Čaj a zmrzlinu. Vraťme se k těm zkouškám. Jak vám dopadly testy?
4: No tak já jsem dělala dohromady dva, jo? Krevní a těhotenský, jo? A oba dopadly negativně. No, a to jsem se celou noc učila.
5: Asi byly těžké otázky, ne? Mě taky zkoušeli, a ne jednou, jo? Třeba. 5 minus 7 plus 2. Kolik byste řekla, že to je?
4: Ježiš, to já nevím. A já nemám kalkulačku v mobilu, víte?
5: 5 minus 7 plus 2 je 0. Čistá 0! Já vám to vysvětlím názorně. Ano? V autobuse jede 5 policajtů. Ano? 7 jich vystoupí. Kolik policajtů musí nastoupit, aby byl autobus prázdný? Aha!
4: Ježiš, vy jste tak chytrej. Je vidět, že máte podčepici, to je z vaší hlavy.
5: Ale vraťme se k tomu řidičáku. Kolikrát jste dělala řidičské zkoušky?
4: No, celkem třikrát, jo. No, poprvé mě třeba vyhodili proto, protože když jsme dojeli ke kruhovému objezdu a tam je, že jo, na té ceduli napsáno 30, no, tak jsem jí 30krát objela, že jo?
5: Nepřepočítala jste se?
4: To nevím. Ale řeknu vám, já už teda jako ničemu nevěřím, jo. No, tuhle jsem šla a na dveřích bylo napsáno muži. Ano. No tak jsem ji otevřela.
5: Ano.
4: A byl tam jenom záchod.
5: No. Kdybych věděl, že máte namířeno zrovna tam, tak jsme si tam mohli dát rande. Se mě docela líbíte. A víte, co je na vás sympatické? Že si nenecháte nic nakoukat.
4: No to ne.
5: Ale pozor, mě taky hned tak někdo neoblafne. Nedávno jsme dostali nová policejní auta. No tak jsem se hned zeptal, kolik to auto jede. Ne? A oni prej 240 km za hodinu. A zvykal jste blbý. Hodina přece 240 km nemá, ne?
0: Humoriáda.
1: Oldřich Navrátil. Děkujeme za to barandovský, tedy silvestrovský pořad v režii Jakuba Wernberga. Ondřej Kepka to byl s námi. Děkuju moc za návštěvu.
6: Já moc
1: hezké léto,
6: krásný za milé čas. Setkání, jako vždy děkuju posluchačům a přeju všem krásný zbytek léta, to je takový divný slovo.
1: Přežijte ten víkend v klidu.
6: Další část léta.
1: Ano, tak, ano. A zábavu i o víkendu nabízíme. Bude tu s námi Jiří Lábus ve Hvězdných návratech, to znamená ve stejném času, jaké Humoriáda po 16. hodině, a v neděli už dopředu, den dopředu oslavíme 85. narozeniny s Uršulou Klukovou, které připadají na 17. právě srpna. Tak se mějte krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Kvalita vody v koupalištích v Plzeňském kraji je i při současných teplotách stále dobrá. Několik Čechů utrpělo při požáru v chorvatském Omiši lehká zranění. Asi 120 jich zůstává v evakuačních centrech. Jasno až polojasno, teploty do 36 stupňů, takové bude zítra počasí. Pěkné odpoledne u zpráv vítá Andrea Samešová. I přes dlouhotrvající sucho je kvalita vody na většině koupacích ploch v Plzeňském kraji dobrá. Hygienici a hydrobiologové monitorují zhruba 30 lokalit. Nevhodná ke koupání je pouze voda v rybníku Babylon u Domažlic, v Českém údolí v Plzni a v horní části přehrady Hracholusky směrem k Butovu. Zhoršenou jakost hygienici zaznamenali v rybníku Bušek ve Velharticích, na koupališti v Plané anebo v jezírku Košutka v Plzni. Na Hracholuskách je aktuálně nejlepší kvalita u hráze a dobrou kvalitu vody nabízí i bolevecká rybniční soustava v Plzni. Vysoká průhlednost je například v Šídlovském rybníku. Mezi Těškovem a Holoubkovem na Rokycansku pomáhají tři nové tůně chráněným obojživelníkům. Zároveň usnadňují energetikům přístup k vedení vysokého napětí. Voda svedená do vybagrovaných nádrží zpevnila okolní průjezd a našli si ji i vzácní živočichové. Pokračuje ze skupiny ČES mluvčí Karel Samec.
4: Jde o těžko přístupný průsek lesem pod vedením vysokého napětí a technika při poruchách v bahně pravidelně zapadala a museli jsme ji vyprošťovat. Vybudování tůní se voda soustředila na jedno místo, zároveň jsme v krajině vytvořili ideální podmínky pro vzácné obojživelníky a hlavně drží se tam voda i v dobách velkého sucha.
3: Při požáru v chorvatském letovisku Omiš zemřel nejméně jeden člověk, potvrdila to policie. Záchranáři dál prohledávají nejvíce zasažené oblasti. Rychle se šířící plameny spálily v noci i velký počet domů a aut a uprchnout muselo asi 2000 lidí, včetně 300 Čechů. 120 z nich zůstává v evakuačních centrech, kde jim pomáhají diplomaté i policisté. Na místě je také konzul Štěpán Šantrůček.
5: Obdrželi jsme informace o nějakých lehčích zraněních. Ti čeští občané, kteří měli například nějaké drobné popáleniny, tak byli ošetřeni, ať už v těch záchytných centrech na poliklinice v Makarské nebo v nemocnici ve Splitu. Naše konzulární jednatelství ve Splitu samozřejmě bude otevřeno i v průběhu celého víkendu. Kdokoliv, kdo bude potřebovat pomoc zprostředkovat kontakty například s rodinou nebo pomoc vydat náhradní cestovní doklad, tak jsme přítomní a jsme připraveni pomáhat.
3: Francouzská ústavní rada zamítla zákaz používání sociálních sítí pro děti mladší 15 let. Podle ní je to nepřiměřený zásah do svobody projevu, informovala o tom agentura AFP. Zákaz francouzský parlament schválil na konci července a měla vstoupit v platnost v září. Omezení bylo podle francouzského deníku Le Monde jednou z priorit prezidenta Emmanuela Macrona. Vládu požádal o přepracování zákona.
6: Sport.
3: Fotbalisté Hradce Králové si po utkání na hřišti Zbrojovky Brno nechali kvůli účasti v evropských pohárech odložit i domácí zápas 5. ligového kola z Plzní. Duel s Viktorií se měl původně odehrát v neděli 23. srpna. Náhradní termín bude stanoven. Ligová fotbalová asociace o tom informovala v tiskové zprávě.
6: Počasí.
3: V noci bude jasno, teploty 14 až 11 stupňů, v údolích až 8, zítra jasno nebo skoro jasno, večer až polojasno, naměříme 33 až 36, na horách do 31 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý vítr a bio na nejvyšším 3. stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Dopravní nehoda se stala na Klatovsku na silnici 188 z Velkého Boru na Defurovi Lažany. Osobní auto se střetlo s traktorem a blokují provoz. Na místě už zasahují policisté, provoz je řízen kyvadlově jedním jízdním pruhem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Ano, je 17 hodin a 5 minut, začíná přehled událostí dnešního dne, tak jak je zaznamenal Český rozhlas Plzeň. U mikrofonu je s vámi Roman Stupka. A tak si v následující hodince, kromě dalších informací, připomeneme našeho dnešního hosta, kterým byl 90-letý varhaník Petr Blažek. Pozveme vás také na křížový vrch nedaleko Chotěšova a u meteorologů si ozřejmíme, co můžeme čekat od toho víkendového počasí. Tak příjemné, byť trochu horké odpoledne.
2: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: A ve studiu už je Andrea Samešová.
2: Pěkné páteční odpoledne. Plzeňský kraj dnes opět prodloužil na žádost hasičů zákaz rozdělávání ohňů, a to kvůli dlouhodobému suchu a vedrům. Mimořádná protipožární opatření platí už od 31. července, poté se několikrát prodlužovala. Nově se výstraha před vznikem lesních i dalších požárů ve volné přírodě prodloužila do 22. srpna. Uvedla to mluvčí kraje Eva Mertlová. Hasiči v regionu zasahovali jen ve čtvrtek u více než 20 požárů. Dnes hořelo například na poli v Plané na Tachovsku v části Svahy. V Domažlicích dnes začaly chodské slavnosti a vavřinecká pouť. Plné ruce práce mají v těchto dnech pekařky v malé rodinné pekárně v Bořicích, kde vyrábí tradiční dolnochodské koláče. Pracují na 3 směny, spotřebují celkem 800 kg mouky a 6 000 vajec. Více už přímo majitelka pekárny Lenka Vondrovicová.
3: Ten recept já jsem podědila tady po babičce a babička ho podědila po své babičce, takže už je to opravdu letitý recept. Je to prostě tradiční chodský koláč.
2: Další podrobnosti uslyšíte z našeho vysílání zhruba za půl hodiny. Výkyvy cen vepřového masa nebo mléka se dotýkají i zemědělců v Plzeňském kraji. Ceny vepřového jsou rekordně nízké a podle farmářů zažívá podobný skok dolů i výkupní cena mléka. Do toho se potýkají s drahým krmivem, vysokými cenami hnojiv a pokračujícím suchem. Tahouna současné produkce zmiňuje Markéta Fiedlerová z Českého statistického úřadu.
4: Tahounem zůstává výroba drůbežího masa, zatímco vepřového i hovězího se vyrobilo přibližně stejně jako ve druhém čtvrtletí loňského roku.
2: Více informací vám nabídne regionální stopař Jiří Trnka už za pár minut. Lékařský dům v Hrádku na Rokycansku bude i dál nabízet péči praktického lékaře pro dospělé. Po odchodu původního lékaře se radnici podařilo zajistit náhradu. Ordinace aktuálně registruje nové pacienty a plánuje se soustředit především na preventivní prohlídky. Jak potvrdila starostka Hrádku Marcela Sobotková z ODS, střídavě budou ordinovat 2 lékařky 3 dny v týdnu. Zájemci se mohou hlásit do naplnění kapacity.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Nová data statistiků jasně ukazují, jak se aktuální výkyvy v živočišné výrobě dotýkají přímo Plzeňského kraje. Jistě se také v obchodech zaznamenaly rekordně nízké ceny vepřového, které se chovatelům propadly o téměř pětinu, no a podobný skok dolů zažívá i výkupní cena mléka. Do toho však farmáři zápasí s drahým krmivem, vysokými cenami hnojiv a pokračujícím suchem. Co přesně tenhle ekonomický tlak znamená pro naše lokální chovatele a jak dlouho nízké ceny na pultech vydrží, to už nám teď řekne Jiří Trnka. Jirko, hezké odpoledne.
2: Já přeji krásné odpoledne. Data za druhý kvartál ukazují dost divoký rozkol. Zatímco hovězí a drůbež na trhu zdražují, vepřové padá u chovatelů o 19% a mléko dokonce o čtvrtinu. Vyjádření k vývoji cen masa a mléka ve druhém čtvrtletí letošního roku požádal Český rozhlas Markétu Fiedlerovou z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví Českého statistického úřadu.
3: Výroba masa ve druhém čtvrtletí pokračovala už šestým kvartálem v řadě v mírném růstu. Tahounem zůstává výroba drůbežího masa, zatímco vepřového i hovězího se vyrobilo přibližně stejně jako ve druhém čtvrtletí loňského roku. Relativní stabilita sektoru je však spíše dána dlouhodobým charakterem výroby jatečných zvířat a zpožděním odezvy, než přímou reakcí na vývoj cen. Ceny zemědělských výrobců aktuálně vykazují velkou proměnlivost, od 11% nárůstu cen jatečného skotu přes 4% zvýšení cen jatečných kuřat až k 19% snížení cen jatečných prasat a 24% poklesu cen mléka.
2: Jak tedy zaznělo, relativní stabilita sektoru je spíš daná zpožděním odezvy. Pro spotřebitele je to sice příjemná zpráva u pokladny, jenže pro chovatele v Plzeňském kraji jde o likvidační kombinaci. Náklady na provoz jim totiž vůbec neklesají, ba naopak. Západní Čechy se potýkají se suchem, ceny krmných směsí zůstávají vysoko a obrovskou zátěží jsou i extrémně drahá hnojiva. Nůžky mezi výrobními a výkupními cenami se tak rozevírají do neuvěřitelných rozměrů. A tak ve vzduchu visí jediná věc, jak dlouho tyhle nízké ceny na pultech vůbec můžou dlouho vydržet.
1: Když toho vezmeme do důsledku, hrozí tedy, že kvůli těmhle cenám a nákladům začnou zemědělci v kraji chovy úplně rušit?
2: Já jsem dneska mluvil se dvěma chovateli prasat a ty řekli, že riziko je velmi reálné a velmi brzké. Živočišná výroba funguje se z

0: zpožděním, takže tenhle finanční náraz dopadne na farmy naplno až v dalších měsících. Otázkou tedy zůstává, jak dlouho můžou takhle nízké ceny vydržet, než to někteří chovatelé v regionu jednoduše budou muset zabalit.
1: Jiří Trnka, díky. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Plzeň, Den v kraji.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme závady motorových zahradních pomocníků.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: počasí.
1: Tak podle všeho nás čeká další supertropický víkend. Přesněji nám to teď určitě řekne Petra Polívková z Meteorologického ústavu. Petro, přeji dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Takže snad to nebudou zas 40.
2: 40 ne, ale ty teploty se budou přehoupnout přes tu 35. Zítra očekáváme ty nejvyšší teploty mezi 33 až 36 stupni. Na Plzeňsku tady by mohlo být i kolem 37 stupňů. A bude i nadále slunečno. Očekáváme, že bude jasno nebo skoro jasno. Večer může být někde přechodně až polojasno.
1: Tak to bude tady sobota. Neděle zase přitopíme, nebo jak to bude?
2: Už nepřitopíme, sice ty teploty budou stále tropické, ale bude chladněji o pár stupínků a bude už více oblačnosti a už se nám objeví asi i srážky. V noci bude ještě jasno až polojasno, ale ráno už bude od severozápadu přibývat oblačnost, bude oblačno až polojasno a odpoledne během dne se objeví i nějaké přehánky nebo i bouřky, ale během dne jich bude poměrně málo. Potom více těch srážek, přeháněk nebo bouřek očekáváme spíše až večer nebo spíše později večer a v noci na pondělí. Nejnižší noční teploty ty budou v neděli mezi 18 až 14 stupni Celsia a nejvyšší denní se nám tedy přehoupnou přes tu 30, měly by se pohybovat mezi 30 až 34 stupni.
1: Petra Polívková, děkujeme. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.

0: Je půl šesté, posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Plzeň. Varhaník Petr Blažek z Přeštic oslavil letos 90. Na varhany v Přeštickém kostele hraje více jak 75 let. Z jakých částí se varhany skládají a jak se na ně hraje, nejen o tom nám vyprávěl v dnešním dopoledním vysílání, kdy byl hostem Michala Jánského.
1: Pokud se týká nástrojů hudebních, tak jsem začínal na housle. Tatínek jsem byl učitel hudby, měl velkou hudební školu soukromou, tak jsme začali na housle jako malé dítě, pak jsem hrál na čelo, na piano už v těch 8 letech, saxofon, harmonika, trubka. Na harmoniku vím, že jsem jako dítě, když jsme byli po 45. roce, byly ty tábory a tato, tak jsem hrál na různých vystoupeních jako děcko, vždycky mi tam strčili, tak jsem zahrál na harmoniku. No a na saxofon samozřejmě, to mi jako zůstalo u srdce. Na vojně jsem hrál na saxofon, měli jsme krásnou kapelu v Domažlicích, no a potom samozřejmě jsem bydlel chvilku ve Vare v Ostrově na Tohoří a tam jsme hráli na filmových festivalech, protože měli taky vynikající kapelu tam, výborní muzikanti tam byli, tak tam jsem hrál na saxofon, no a do dneška hraju na ty varany, ty mi zůstaly.
2: Chodil jste do hudební školy, nebo vás učili doma?
1: Ne, samozřejmě tatínek, protože tady byl vynikající varhaník a měl tu konzervatoř pražskou, takže jsem se učil doma.
2: Po kom jste muzikant? Po matce nebo po otci?
1: Já myslím po obou, protože oni byli výborní.
2: Co rád na varhany hrajete a naopak, co na ně zahrát se nedá?
1: Takhle, pokud se týče skladeb, všaký ty mezihry a tak dále, takže tam se nedá hrát moc technické věci, protože varhany jsou mechanické. To znamená, že se přenáší z těch klapek na ty píšťaly se to přenáší táhlama, a což, protože takže to je velice náročný, jde to jako stěžka. No. Ještě tam je jedna věc taková zajímavá, že varhany byly předělané trošku, pak dřív byly ty varhany, že se, když nešla elektrika, tak se mohlo šlapat ručně nebo nohou, teďka to nejde. Teďka, když by vypli proud, tak je konec.
2: Povězte našim posluchačům, z jakých částí se varhany skládají.
1: Je tam ta klaviatura samozřejmě a tam bývá několik těch stupňů, takže my tam máme dva ty stupně, ty klaviatury. No a pak samozřejmě se to přenáší těma táhlama do těch jednotlivých prostě
2: traktur.
1: Tak. No a pak tam jde ten vzduch a jde to na píšťal. Takže píšťal je tam přes 1000, takže je to dost velký nástroj.
0: Jinak celý rozhovor s 90-letým varhaníkem Petrem Blažkem si můžete poslechnout v našem internetovém audioarchivu a to na adrese plzeň.rozhlas.cz.
3: Den v kraji.

0: Tak dnes to v Domažlicích zase začalo další ročník chodských slavností a dolnochodské koláče na slavnosti pečou pekařky v Bořicích na Domažlicku. Malují je povidly a mákem, takzvaně merhují a vytvářejí na ně ornamenty podle chodských krojů. Na koláčích tak najdete hlavně kytičky, srdíčka nebo vlnovky. Přes 20 mladších i zkušených pekařech si definitivně oddechne až zítra odpoledne.
1: Připravuji na něco, zadívám těsto.
2: Na začátku dlouhé řady pekařek je paní Aneška, která sem chodí už 24 let.
1: A potom zase z toho vyhazujeme ty pochánky na koléči.
2: A pořád vás to baví?
1: Zatím mi to nepustilo.
2: A doma se děláte taky koláče?
1: Taky, v opouti jenom. Jenom třeba 15, ne? Napřed jsme jich pekévali hromadu. Pekévali taky služební, tak ještě ty dostávali domů.
2: Taky zdobíte?
1: Já ne, dcery, naše děvčata.
2: Přes 20 let chodí do pekárny i paní Hana. Ta zdobí koláč povidly, takzvaně merhuje.
3: No, my vymyslíme vzor a děvčata ho doplní mákem. Pak se nasypou rozinky, mandle a koláč hotovej. Chodíme v pátek, takže my to máme vycvičený, že jo, ty ruce a všechno, že už nás ruce nebolí. A děvčata, co jsou tady jenom jednou za rok, tak musí přemýšlet i jaký vzor nakreslí a všechno.
2: Pečete si ty koláče i doma?
3: No, já si je peču na pout, napřed se pekli i na posvícení a teď už jenom se pečou na pout, tak jako s mojí snachou si koláče děláme doma. No ale nedělá už se jich třeba 40, dělá se jich jenom 20 nebo takhle. Už se ty poutě nedělají takový velký, jako napřed se dělávali. No.
2: Majitelka pekařství Lenka Vondrovicová říká, že při práci pomáhají brigádnice mladé i starší.
4: Děvčata to dělají třeba už 20 let a už jsou i v důchodovém věku. Tady máme paní, která nám zadělává a ty je 91 let.
2: Jak starý máte recept?
4: Ten recept já jsem podědila tady po babičce a babička ho podědila po své babičce, takže už je to opravdu letitý recept. Je to prostě tradiční chodský koláč.
2: Nevadí to tedy, že vlastně ti brigádníci vaši se naučí ten recept?
4: Tak oni se vysloveně naučí jenom tu práci, kterou dělají tu konkrétní.
5: I když náš recept kopírujou, tak nikdy není takový jako ten náš, protože je tam technologický postup, který se musí dodržet.
2: Doplňuje Marie Vondrovicová, která pekárnu založila.
5: Oni uchvátají, oni nenechávají kynout tolikrát jako my za sebou, aby to skutečně vykynulo, aby to bylo kvalitní nakynutý těsto.
2: To už tady teďko volá někdo asi.
4: Ano, další objednávka, lidi pořád volají i na poslední chvíli.
2: Ještě teď přijímáte objednávky?
4: Ano, pořád přijímáme, snažíme se uspokojit úplně každého zákazníka, kterého můžeme.
2: Pekařky napečou do zítřejšího dopoledne zhruba 8000 koláčů. Z Bořic, Julie Suchá, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

Chodské slavnosti v Domažlicích s Českým rozhlasem Plzeň 15. a 16. srpna. Přijďte se podívat, jak se dělá rádio. V sobotu po 11. hodině vysíláme živě z hlavního pódia u branky pořad s Plzeňáky za folklórem. V neděli po 12. hodině vás zveme na živé vysílání pořadu Písničky na přání. Oblíbenou písničku můžete poslat přímo z naší odpočinkové zóny na náměstí Míru vedle Domažlické věže. A po 14. hodině v neděli zažijete na vlastní uši pořad Žijeme tu s vámi speciál se zajímavými hosty. Poslouchejte nebo přijďte za námi na chodské slavnosti 15. a 16. srpna. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: No a teď vyrazíme na jedno zajímavé místo. Ke kostelu přistavěli věž a vznikla rozhledna. Je to trochu netypický způsob, ale křížový vrch tak před necelými 100 lety získal úplně jinou podobu a v rovinaté krajině jihozápadně od Plzně je nepřehlednutelný. Výjimečná památka sice vyčnívala, ale také chátrala. Teprve před 20 lety se majitel, tedy město Stot, pustil do opravy. Z křížového vrchu se tak pomalu stává oblíbené výletní místo a letos v létě tu přibyla i nová křížová cesta. Ideální to cíl pro návštěvu.
1: Tady už je chládek.
2: Tady už je to pěkný, tady už budeme trošku v komíně, jestli nám to i protahuje nahoru.
1: Jo, takže jdeme komínem, dobře.
3: Provází Pavel Cích, vedoucí městského kulturního střediska Bestodu. Tak vy to máte kamna, v prvním patře můžeme říct. Hmm.
2: Tady je taková turistická místnost, že když zase nejsou takhle krásné dny a přijdou sem turisté, na podzim, zejména když jsou podzimní plískanice, tak tady bývá teplo a můžou se tady dát sváčů, kavčů a podobně.
3: Teďka už jsme nad střechou toho samotného kostela.
2: Ano. Původní účel vlastně od roku 1932, tady byla přistavěná tahle rozhledna a v té době vlastně křížový vrch začal sloužit de facto jako i turistické místo, jako turistická rozhledna.
3: Do té doby to byla jenom sakrální stavba.
2: Do té doby ano, to byl kostel se vším všudy.
3: I s knězem.
2: Včetně kněze, včetně tedy zájezdové hospůdky, která tady bývala.
3: Fakt?
2: Tady už samozřejmě ty budovy nejsou. Hospoda u Petra se jí říkalo.
3: A měl u svatého?
2: U svatého, ne. A měl tady dokonce noclehárnu pro jaksi poutníky. No.
3: Dneska tu máte altánek, ohniště, když se může rozdělávat oheň.
2: Ano.
3: A občas tu přespínácí skauti a tak. Ne?
2: My jim to nezakazujeme, je to na jejich nebezpečí.
3: Ať se spálí busty sami.
2: Přesně.
4: My jezdíme často vlastně přes ten Chotěšov, protože jezdíme do Německa nakupovat, tak vždycky na to koukáme, tak teď jsme projížděli, tam byly cedule na křížový vrch, tak jsme se sem vydali.
5: Lenka a Richard z Plzně a poprvé na křížovém vrchu.
4: Mm-hmm.
5: Úplná náhoda.
4: Úplná náhoda.
3: Stojíme 13,5 metrů nad zemí, zdolali jsme 75 schodů a je to fakt placka, ta plzeňská páne, když se rozhledáte tady z té věže. Vy s tím chodíte často?
2: No. Já jako tohle místo mám velmi rád.
3: Pěšky na kole?
2: Pěšky nebo si sem zaběhnu.
3: Kolik to máte?
2: Od domu sem nahoru 5200 metrů.
4: Když jsme teda jako šli od toho kláštera, jsme šli podle navigace, se říkám, to není možné, že ty 3 kilometry, že to je tohle, to bude dál. Ne, no ono.
5: Je to pořád vidět a pořád je to daleko, až najednou je to blízko.
4: Je to pěkný.
5: Úplně novou zajímavostí tady na křížovém vrchu je křížová cesta. Vznikla letos a má trochu neobvykle 7 zastavení.
2: Protože takhle, původní křížová cesta, která tady byla, tam měla 14 zastavení. A co se mi líbí, je ta lavička vždycky proti každému zastavení. Tam lidi si můžou přijít a tak jak si popřemýšlet a pozastavit se. Což takhle v lese při křížové cestě čas od času se to hodí.
5: Křížový vrch neboli také Vrabina leží na mořské výšce 487 metrů a také proto ho v roce 1967 obsadila armáda. Tako to využívala k protivzdušné obraně. Po odchodu vojáků přiložil ruku k dílu příčinlivý lid, kostel vykradl a zdemoloval a teprve před 20 lety počala jeho obnova. Tento neobjevený skvost je otevřen pouze o víkendech a při různých obecních slavnostech. Z křížového vrchu na Plzeňsku Lubomír Smatana, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

17:53, dnešní den v kraji Českého rozhlasu Plzeň se chýlí ku svému konci, tak ještě připomenu, že dnes začaly v Domažlicích chodské slavnosti a zítra tam bude tradičně i Český rozhlas Plzeň. Po 11. hodině v našem vysílání uslyšíte přímý přenos pořadu s Plzeňáky za folklorem. Také vás zítra vezmeme na Šumavu, kde se otevřela nová část cyklotrasy u Rosenauerova pomníku, propojující českou a německou stranu hranice. No a zábavu určitě přinese i odpolední pořad Hvězdné návraty s Jiřím Lábusem. Tak i nadále příjemný poslech našich pořadů přeje Roman Stupka.

0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas Plzeň, zprávy.
3: Na chodské slavnosti v Domažlicích vypraví kraj posilové spoje. V Nadrybech na Plzni severu budou mít elektronickou úřední desku. Přibývá kybernetických útoků na klienty bank. A zítra bude jasno až polojasno, teploty až 37 stupňů. Pěkný večer přeje Andrea Samešová. Plzeňský kraj posiluje dopravu na chodské slavnosti v Domažlicích. Vybrané autobusové a vlakové spoje s větší kapacitou vypraví v sobotu i v neděli. Podrobnosti doplní za organizátora dopravy v Plzeňském kraji společnost Poved Martin Fencl.
4: Na trase mezi Plzní a Domažlicemi budou posíleny vybrané osobní vlaky, kdy pojedou z Přeženy až 3 jednotky za sebou. Zároveň budou posíleny i vlaky mezi Domažlicemi a Bělou nad Radbuzou, kde by měly jet vždycky dvojice takzvaných regionov a posílena bude i trať z Domažlic směrem na Klatovy.
3: Na autobusových linkách Plzeň Domažlice a Klatovy Gdyně Domažlice pak pojedou autobusy s větší kapacitou. Elektronickou úřední desku budou mít v Nadrybech na Plzni severu. Na budově obecního úřadu by měla být umístěna ještě do konce letošního roku. Polovinu nákladů pokryje dotace Plzeňského kraje. Lidé tím získají nepřetržitý přístup k úředním dokumentům i mimo otevírací dobu úřadu, říká nezávislá starostka Sylvie Brantlíková.
5: Budeme tam dávat i všechny informace z obce a okolí. Máme od krajského úřadu Plzeňského kraje předschválenou dotaci na její realizaci a výstavbu. Úřední deska vyjde celkově asi na 180 tisíc korun. Z toho polovinu nám dá krajský úřad. Měla by být do konce roku.
3: Letošní horké a suché počasí vytváří ideální podmínky pro vosy. Jejich populace i hnízda rychle rostou. Vlny veder, teplé noci a dostatek potravy v podobě uzrálého ovoce zvyšují i jejich aktivitu. Uvedl to Antonín Přidal z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. A čím je tepleji, tím je hmyz pohyblivější a aktivnější. Zvýšený výskyt vos přináší komplikace i včelařům. S nájezdy na včelstva se potýkají častěji než v jiných letech. Kybernetických útoků na klienty bank rychle přibývá. Například podle dat Komerční banky se za první pololetí počet zvýšil o 41% a roste také odcizená částka. Obětí se může stát kdokoliv, bez ohledu na věk nebo na vzdělání.
6: Máme okradené doktory, právníky, ekonomy.
7: Popisuje mluvčí ze skupiny ČSOB Petr Milata. Neplatí tak, že na podvody naletí hlavně starší lidé, kteří se v technologiích hůř vyznají. Trend potvrzuje i Česká spořitelna, říká její specialistka pro bezpečnost klientů Andrea Kameníčková.
8: Bohužel se daří těm podvodníkům do toho podvodu zasáhnout lidi ve zcela produktivním věku.
7: Podvodníci přitom používají i nové praktiky. Lidi například donutí si nainstalovat aplikaci, která vypadá jako bankovní, a poté je přiměj k telefonu přiložit svou kartu a data z ní skopírují. Postup ale zůstává stejný, vyvolat v lidech strach, že přijdou o peníze a nabídnout rychlé řešení. Vít Andrle, Český rozhlas.
0: Sport.
3: Americký cyklista Andrew August vyhrál druhou etapu Czech Tour z Mladé Boleslavy na Ještěd a je novým lídrem závodu druhé nejvyšší série. Nejlepším z Čechů 13. Václav Ježek. Zítra povede třetí etapa z Pardubic na Dlouhé Stráně a v neděli z Kroměříže na Pustevny.
0: Počasí.
3: V noci bude jasno, teploty 14 až 11 stupňů, v údolích klesnou až k 8 stupňům Celsia. Zítra jasno nebo skoro jasno, večer přechodně až polojasno. Naměříme 33 až 36, na Plzeňsku až 37, na horách do 31 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky většinou dobré, aby ho na nejvyšším 3. stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: V Plzni došlo k dopravní nehodě v Koterovské ulici, střetla se dvě osobní auta. Nehoda je také na silnici 27 u Třemošné na Plzeňsku, srazila se tři osobní vozidla před kruhovým objezdem před Plzeňskou ulicí. A ještě nehoda na Plzeňsku na silnici 19 u Nezvěstic, kde auto narazilo do stromu. Na místě zasahují všechny záchranné složky, buďte opatrní.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Muziky, muziky.
9: Dobrý podvečer na vlnách rádia vašeho kraje. K poslechu pořadu Muziky, muziky vás vítá a přeje příjemný poslech Antonín Bulka. Dnešní pořad je věnovaný zpěvačce Gertě Ledínské, která oslaví 18. srpna své krásné kulaté narozeniny.

Vdávala matička byla úvodní písničkou dnešního pořadu, kterou jsem stejně jako ostatní lidové písničky, které dnes uslyšíte, upravil pro Gertu Ledinskou a pošumavskou dechovou muziku lesanku Václava Palečka. Pokračujeme lidovou polkou ze Šumavy, svítila mi jedna hvězdička.

Gerta Lidinská se narodila 18. srpna 1936 v obci Myslínka. Zpěv studovala na pedagogickém oddělení hudební školy Bedřicha Smetany v Plzni u operní pěvkyně Valérie Kvapilové. Po úspěšném konkurzu v roce 1958 nastoupila do operního souboru Plzeňského divadla. V roce 1961 přešla do operetního souboru divadla Jaroslava Pruchy na Kladně. Pak následovalo opět angažmá v Plzeňském divadle. V jejím podání si poslechneme lidový valčík Byl večer tichý, večer májový.

První písničku natočila Gerta v roce 1966. V té době spojila svůj život se zpěvákem Františkem Ledinským a spolu naspívali známý Valčík Do lesíčka na Čekanou, který byl součástí hudby Miloše Vacka ve filmu Král Šumavy. Nahrávka této písničky je již archivní a je natočena Chmelovou staročeskou dechovkou v monofonní verzi a ve vysokém takzvaném vídeňském ladě.

V roce 1966 po narození dcery Štěpánky opustila Gerta Ledinská angažmá v plzeňském divadle a jako zpěvačka na takzvané volné noze vystupovala v československé televizi na koncertech a estrádách se známými dirigenty a skladateli. Následuje Lidový valčík U té naší zahrádky.

Gerta Ledinská se v roce 1976 provdala za plzeňského muzikanta a skladatele Václava Hájka. Na její přání jsem do dnešního pořadu Muziky muziky zařadil jeho valčík s textem Františka Navary Nejhezčí obrázek. Gertu Ledinskou doprovodí malá dechovka Uslavanka.

Českým rozhlasem spolupracovala Gerta Ledinská až do roku 1993. Natáčela se Šumavankou Karla Polaty, Slesankou, Plzeňačkou, Škodovačkou a dalšími dechovkami. S Jiřím Langmajerem naspívali lidovou písničku Na břehu ležela košilička bílá.

Jako hudební režisér chci říci, že pěvecký projev Gerty Lidinské je nezaměnitelný a její spolupráce s režií a přístup k práci byl vždy vysoce profesionální. Zpěvačka Gerta Lidinská, které byl dnešní pořad Muziky věnován, byla spolu s Janou Kopřivovou, Jiřím Langmajerem a Jiřím Bártou také členkou studiového pěveckého kvarteta. V jejich podání si poslechneme lidovou polku Kdybych byla ptáčkem. Závěrem bych chtěl popřát paní Gertě Ledinské k jejím 90. narozeninám vše nejlepší a pevné zdraví. Naslyšenou na vlnách rádia vašeho kraje při poslechu pořadu Muziky se těší Antonín Bulka.

Krásný dobrý večer. Na vlnách Českého rozhlasu se právě rozeznívají tóny chodské dudácké muziky, konkrétně té z Mrákova. A právě tam na Dolní Chodsko se dnes vypravíme. Řeč dnes bude o půvabných výšivkách, které zdobí zdejší mužské kroje, respektive některé z krojových součástek. Pěkný poslech přeje Michaela Vondráčková.

0: Tak tedy mužskému lidovému oděvu dolního chocka se dnes budeme věnovat, i když je třeba hned na úvod říci, že mužský kroj na chocku prošel vlastně opačným vývojem než ženský. Zatímco se ženský kroj od konce 19. století zdokonaloval, mužský pozvolna zanikal a pánové začali oblékat civilní oblečení a zachovávali jen původní bílou vyšívanou košili. Přesto mužský kroj na chocku můžeme obdivovat dodnes, hlavně u členů folklorních souborů. Na dolním chocku třeba chockého souboru Mrákov, který nám také dnes hraje. Mužský kroj se na dolním a horním chocku střihem a složením vlastně nijak výrazněji neliší. Ovšem hlavní rozdíl je právě ve výšivkách, které na horním chocku chybí.
1: A já mám chalupku na zeleným důbku, je celá od větru ofukaná. A slihy se napiju, já si ji pobiju.

muziky, hrajte nám, já ještě krýca har mám a slihy ho nestrahatím, já vám ho dám. Muziky od stola, zahrajte dokola, dívčátka by rádi tancovali. Hora triadada, fidli, fidli, fidli.

mužskému kroji na Chodsku, tedy konkrétně na Dolním Chodsku a hlavně krásným ručním výšivkám se věnujeme v dnešním špalíčku. Ale ještě než se dostaneme k barevným, které zdobí vesty a další součástky, zastavme se ještě u bílé plátěné košile. Tu totiž také zdobí bohatá ruční bílá výšivka, konkrétně na límečku, rukávech a hlavně na prsence sesámky. Tam bývají výšivky geometrickými a rostlinnými ornamenty. Náprsenka bývá zdobená takzvanými pavoučky, prolamováním, mřížkami, obšívanými dírkami a podobně. Je to velká krása a nutno smeknout před pečlivou a trpělivou prací těch, kteří ji dokáží vytvořit.

Když jsem koval koníčky, bůl jsem mu svý hančičky, nechtíla mě demů puhustit, až nebudu hvězdičky. Nechtíla mě demů puhustit, až nebudu hvězdičky. Pojď hančičko, pojď ke mně, pěkně si husteleme, dám peřinku pod hlavinku, z druhu se přikryjeme.

dnešním špalíčku na vlnách Českého rozhlasu Plzeň se touláme po Dolním Chocku a povídáme si o zdejším mužském kroji, konkrétně o krásných ručních výšivkách. Ty barevné, které okamžitě upoutají pozornost, zdobí vesty, kazajky a kabáty z tmavě modrého sukna. Bohaté barevné výšivky jsou hlavně rostlinných ornamentů a zdobí límec, kapsy a zadní šůzky. Vyšité jsou i ozdobné dírky u knoflíků. Podle odborníků na lidové kroje jsou prý chocké barevné výšivky nejpestřejšími výšivkami na českých soukených krojových součástkách. A ještě poznámka. Mužská vesta se zapínala dole jen na 2 až 3 knoflíky, aby byla vidět také krásná vyšívaná košile.

Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte Špalíček lidových písní, dnes věnovaný výšivkám na mužských krojích z Dolního Chocka, které jsou výraznou a překrásnou ozdobou, obdivuhodnou ruční prací. A když je řeč o výšivkách, připomenout tady musíme také významné švadleny a vyšívačky sestry Bílkovy z Mrákova. Ty měly vytříbený cit právě na kroj Dolního Chocka a svého času se prý právě k nim chodilo na radu a pro vzory. A vlastně se na jejich odkaz navazuje i dodnes, i když každá vyšívačka má pochopitelně vlastní ráz výšivky. A tady už se pro dnešek rozloučíme. Krásný večer vám přeje Michaela Vondráčková.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Zákaz rozdělávání ohňů se protáhne do 22. srpna. Osvěžovna pod Šumavským pancířem je dočasně v provozu. Kvůli požáru u chorvatského Omiše zůstává část Čechů v evakuačních centrech. A zítra bude jasno až polojasno, teploty do 37 stupňů. Zprávy přináší Andrea Samešová. V Plzeňském kraji potrvá zákaz rozdělávání ohňů v přírodě až do 22. srpna. O další prodloužení požádali hasiči. Co všechno se nesmí, řekne mluvčí hejtmanství Eva Mertlová.
2: Platí zákaz rozdělávání ohňů, zákaz kouření, používání pyrotechnických výrobků, různých loučí, lampionů. Zákaz se vztahuje i na jízdy parních lokomotiv a motorových vozidel ve volné přírodě mimo pozemní komunikace. Také je zakázáno spotřebovávání vody ze zdrojů, které jsou určeny přímo pro hašení požárů.
0: Bezobslužná osvěžovna u pramene řeky Řezné pod Šumavským pancířem je opět otevřená. Mimo provoz byla kvůli tomu, že vyschl pramen, který chladil nápoje. Ten sice stále neteče, na víkend se přesto osvěžovna otevře, říká za provozovatele Richard Broš.
3: Pramen vyschnul, ale my jsme tam dokázali trošku vody dostat a my vlastně každý ráno osvěžovnu zavezeme čerstvýma vychlazenýma limonádama, protože teď už v noci zase zima na Šumavě je, takže ta voda se ochladí. My to zasypeme i trošku ledu a ty limonády jsou dělaný přímo pro nás a nemají úplně dlouhou životnost, tak budeme rádi, když se lidi přijdou dát vychlazenou limošku do šumavského lesa.
0: Kvůli šíření plamenů u chorvatského Omiše muselo utéct přes 2000 lidí, mezi nimi i 300 Čechů. Lékaři ošetřili 40 zraněných, 8 zůstává ve vážném stavu. Několik českých turistů utrpělo lehké popáleniny.
4: Kdybychom asi spali dál, tak pak bychom si to všimli, když bychom ty plameny měli jako u hlavy, si myslím.
5: Popsala česká turistka Denisa Petříková, která si ohně všimla náhodou, když v noci otevřela dveře na balkon. S rodinou se jí podařilo odjet z místa autem, jiní museli z oblasti odplout po moři. Část evakuovaných Čechů už podle českého konzula Štěpána Šantrůčka záchytná centra opustila.
6: Některým bylo umožněno navrátit se do jejich původního ubytování, zbalit si věci, které tam zanechali.
5: Dočasné konzulární jednatelství ve Splitu je posílené a bude fungovat i o víkendu. Adéla Bartáková, Český rozhlas. Sport.
0: Beach volejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovi se na evropském šampionátu o medaile nezahrají. Ve čtvrtfinále podlehly Nizozemkám, Stamové a Schoonové ve dvou setech a skončili na děleném 5. místě.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno, teploty klesnou na 14 až 11 stupňů, v údolích až k 8 stupňům Celsia. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno, večer až polojasno. Naměříme 33 až 36, na Plzeňsku až 37 a na horách do 31 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky během dne dobré a bio na nejvyšším 3. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: A nechybí ani informace pro všechny za volantem. Na dálnici D5 na kilometru 45 u Zbyroha ve směru na Plzeň stojí porouchané auto. Stejně tak na kilometru 135 u Mlínce na Tachovsku ve směru na Plzeň. Buďte proto za volantem maximálně opatrní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Pan Hrůza nám napsal a děkuji za ten dotaz, protože taky si člověk není občas jistý a to, pro co je v médiích s češtinou každý den. Zdravím vás a mám dotaz, jak je to v poslední době s často používaným slovem rukojmí. Náš češtinář nás samozřejmě tehdy v 60. letech minulého století velice proháněl ve správném užívání každého slovíčka. Pokud si pamatuju a myslím si, že ještě zatím paměť slouží dobře, tak slovo rukojmí bylo a je podle vzoru stavení a nikdy to nemohlo být jinak. Bohužel v poslední době, a to i v Českém rozhlase nebo v České televizi, slýchám a vidím napsané rukojmích, což podle mě nemůže být správně a na mé hlavě stávají vlasy hrůzou, ačkoliv jich mám tam již poskrovnu, píše pan Hrůza. Pan Hrůza je vtipný a vy ho potěšíte s tím, že ho podpoříte v tom, co napsal?
2: Doufám, že ho potěším, i když ho nepodpořím.
1: To jsem zvědavý, co řeknete.
2: No, ono to slovo rukojmí je vlastně dost extrát. Jednak je to podstatné jméno, které se skloňuje jako přídavná jména. To je jedna zvláštnost. A jednak patří do skupiny těchle mužských životních podstatných jmen, která jsou obourodá. Takže funguje v ženském i mužském rodě. A navíc v téhle úzké skupině slov úplně vyniká slovo rukojmí, které může mít i střední rod. O tom středním rodu mluví pan posluchač.
1: Takže ta rukojmí, ten rukojmí, to rukojmí.
2: Ano, a to rukojmí je podle vzoru stavení, jak píše pan posluchač.
1: No.
2: A nebo může být v ženském rodě, to pak skloňujeme jako paní, ale může být i v mužském rodě a to je ten případ, který pana posluchače tahá za uši. Totiž je to jako typ Jiří, ale protože Jiří se obvykle skloňuje jen v jednotném čísle, tak si můžeme pomoci tím vzorem Jarní. A tam máme potom ty koncovky bez rukojmích.
1: Takže když si řekneme, že jsou to muži a chceme použít 7 rukojmích.
2: Je to v pořádku, můžeme si ten rod opravdu vybrat. Zkrátka máme na výběr.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že cesty a silnice na našem území mají historii dlouhou tisíce let? Obchodníci se po Čechách a Moravě pohybovali už v době bronzové a železné. Lákala

0: Jesů z Hallstattu nebo Jantar z Baltského moře. Archeologické nálezy potvrzují, že přes naše území proudily karavany vozící vzácné komodity, dokonce i zlato. K dispozici měly jen vyšlapané stezky, někde doplněné dřevěnými hatěmi. Za vlády Přemyslovců se obchodní síť rozrůstá a vznikají takzvané zemské stezky. Ve 14. století se Karel IV. Staral o opravy cest a zavedl strážná místa proti loupežníkům. První skutečnou silnicí byla trasa z Prahy do Vídně. Obchodníci se ale často snažili vytyčené trasy obejít, protože se jim nechtělo platit mýto a zůstávaly po nich jen vyšlapané pruhy země. Husitské války stav komunikací ještě zhoršily. S 16. stoletím přicházejí nová opatření proti loupežníkům, například kácení lesů kolem hlavních cest. A do této doby také spadá počátek mapování silnic. Průkopníkem kartografie byl německý astronom, geodet a fyzik Erhard Etzleub. Jeho mapy měly usnadnit poutníkům cestu do Říma. První českou mapu vytiskl Mikuláš Klaudián v roce 1518. Pevné kamenné silnice se začaly budovat až v 18. století za vlády Marie Terezie podle rakouské metody s vrstvou lomového kamene a štěrku. Říkalo se jim císařské silnice a můžeme říci, že dodnes tvoří páteř naší silniční sítě.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme závady motorových zahradních pomocníků.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Dobrého českého humoru není nikdy dost.
2: Prosím, někde žije, když se kolem se podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
3: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
4: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
5: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Po požáru u chorvatského Omiše je v evakuačních centrech už jen 5 Čechů. Na většině míst v republice skončily lžně obilí, letos kvůli suchu s podprůměrnými výnosy. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 36 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V evakuačních centrech v Chorvatsku zůstává po rozsáhlém požáru u letoviska Omiš už jen 5 Čechů. V noci na dnešek se jich tam kvůli rychlému šíření ohně museli uchýlit asi 300. Potvrdil to konzul v Chorvatsku Štěpán Šantrůček, podle kterého žádný český turista neutrpěl vážné zranění. Několik z nich má jen drobné popáleniny. Konzulární jednatelství ve Splitu bude otevřené celý víkend a je připravené vydávat lidem náhradní doklady nebo zprostředkovat kontakt s příbuznými. Při požáru v okolí Omiše zemřela jedna žena a 8 zraněných je v kritickém stavu. Čeští zemědělci sklidili přes 95% ploch s obilím. Nejdál jsou ve Zlínském, Olomouckém a Jihomoravském kraji. Průměrné výnosy se pohybují kolem 5,4 tuny na hektar, tedy skoro o pětinu méně než v loni. Na vině je podle mluvčí agrární komory Barbory Pánkové především nedostatek srážek a horko.
2: U obilovin očekáváme meziroční pokles produkce kolem 17% a u řepky přibližně o 21%. Pro zemědělce to znamená také významný ekonomický dopad. Jen u obilovin a řepky odhadujeme při současných cenách výpadek tržeb zhruba na 8 až 10 miliard korun.
0: V nemocnici v Rumburku by mělo ke konci letošního roku ukončit činnost dětské oddělení. Jeho primář totiž odchází do důchodu. Informaci zveřejnili starostové ze Šluknovského výběžku. Krajská zdravotní, pod kterou nemocnice spadá, ji zatím nechce potvrdit. 18 starostů proti utlumování zdravotní péče protestovalo dopisem adresovaným hejtmanovi Ústeckého kraje a předsedovi vlády. Jak říká nezávislý starosta Krásné Lípy Jan Kolář.
3: Zkoušíme veškeré možnosti, které máme, myslím tím tedy my jako starostové, protože nejsme vlastníci nemocnice, neovládáme pojišťovny, neschvalujeme žádné platby a tak dále, ale víme, že tady prostě potřeba lůžkové péče ve výběžku je.
0: Podle tiskového oddělení krajské zdravotní vykazuje za první pololetí letošního roku rumburská nemocnice ztrátu 46 milionů korun. Sport. Tenistka Sára Bejlek postoupila na turnaji v Cincinnati do druhého kola. Krajanku Karolínu Plíškovou porazila po setech 6-0 a 6-2. Příští soupeřkou Bejlek bude další Češka, Barbora Krejčíková.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno nebo skoro jasno beze srážek, na západě večer až polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov za sjezdem k výstavišti ještě vzniká kolona z kilometru 193. Do zúžení u sjezdu na Bratislavu se osobní auta zdrží 10 minut. A na Pražském okruhu ve směru na D1 počítejte s kratší kolonou od nájezdu z plzeňské D5. Kousek za ním na 22. kilometru uklízejí po havárii osobního auta. Blokovaný je levý pruh. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
1: Vesele a zdravě.
4: S takovou náladou a přístupem jsme tady, Patrik Rozehnal.
5: A doktorka Kateřina Cajdhamlová, která není farmaceut a dostává spoustu dotazů k tomu dnešnímu tématu.
4: Léky, mnoho léků, když jich prostě bereme víc, co všechno to může způsobit a děláme dobře, když si jich necháme tolik předepisovat, o tom budeme mluvit. A zlobí se na lékárníka zákazník. Po těch práškách, co jste mi prodal, mě tak všechno bolí. A lékárník klidně odvětí, ale vždyť přesně to jste si přál. Říkal jste, že chcete nějaké prášky na bolest.
5: Ano.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Michal Prokop na začátek dnešního dílu pořadu Veselé a zdravě. Téma zní mnoho léků. Prostě když jich bereme hodně, co to všechno může způsobit a možná už to pociťujete i vy. Možná je máte na jednom místě, možná máte takový, jak se říká, krmelec, že si to třídíte podle toho dnu nebo i částí dne a tak podobně. Na tom kdysi podobně byl i Josef Náhlovský a svěřil se už tehdy taky v horoskopičanách Karlu Šípovi.
1: Ale počkej, já od začátku se tě chci zeptat, jako co jsi to tady přines, jako to je kabelka tvoje, tam nosíš doklady, nebo...
2: Tomu by se nevěřil, to je takzvaná ošatka zdraví. Já nosím takový běžný léky, který každý člověk potřebuje, tam mám skoro všechno.
1: Každý člověk, vidíte, no, paní, tu hromadu.
2: Vidíte, co se vám stane, já přiběhnu, už vás léčím.
1: Dobře, no tak mi řekni, tak jako namátko, tak co je třeba tohle? Tohle
2: to je, ukaž, to je na dětský škrkavky. Na škrkavky a roupy.
1: Prosím tě, kdybys ty mohl přijít jako k dětským škrkavkám teda.
2: No tak taky chodím k vám na návštěvu, ale ne?
1: U nás deratizace každý druhý den, jo? Nebo tohle to mě zajímá, co je tohle to?
2: To je veselá tabletka, to když dáš někomu. To je projímadlo.
1: To je projímadlo.
2: Do kafíčka nebo do vínečka, tak za chvilku vyrazí. Ale to je kalup potom, no.
1: Aby bylo veselo, jako,
2: jasně,
1: jo?
2: No, no.
1: Pravdě, ty jsi vyzbrojený jako úžasně. A co je, počkej, tady
2: vidíš něco. Tak potřebuješ ty něco? Co ti jde? Řekni, co to je,
1: no
2: třeba.
1: No co je tohleto?
2: No to bylo, to jsem co nosní kapky, tohleto. Ale já ti mám lepší nosní kapky, tohle jsou super nosní kapky. Máš rýmu?
1: No já mám pořád nějakou rýmu.
2: No tak si lehce si nasadit.
1: A ty mě necháš, že svýho?
2: No jistě, no.
1: Jo, no tak dobře.
2: No.
1: No ale nějak se mi špatně dýchá přes ten nos. Špatně se mi dýchá.
2: Ježišmarja, promiň. Tohle jsou nosní kapky, tohle je vteřinový lepidlo. Tak jaká je, blbej fór.
1: No, prosím tě. Skovej si ošatku zdraví pro sebe, nikomu nic nenabízej.
3: Veselé a zdravě.
4: Naprosto dokonalé, pane Náhlovský, doufám, že už svoji ošatku zdraví jste vyhodil.
0: Už ne, už nemůže, už nás
4: opustil. Jo, vlastně, pardon. Omlouvám se, ale takhle to lidi dělají, ano. No. Že nabízejí dokonce druhým lidem své léky.
0: A že zaberou.
4: To se fakt nesmí dělat.
0: To je jako zakázáno ze zákona?
4: Ne, není, ale může to tomu druhému uškodit, protože každý člověk je individualita a je velmi důležité zhodnotit celkový zdravotní stav a to, co jednomu může prospět, tak druhému může uškodit.
0: Kolik léků je vlastně už hodně?
4: No, tak říká se, že hodně určitě je 8 léků a začínáme být pozorní, pokud ten člověk bere 5 léků.
0: A pozor! Počítají se léky, čistě léky, nebo třeba i potravinové doplňky a vitamíny do toho počtu?
4: Nádhera, takže rozdíl mezi léky a potravními doplňky je v tom, že lék má množství účinné látky vyšší, potravní doplněk ho má trošku nižší, ale pokud ho bereme v pravidelných intervalech dlouhou dobu, tak u některých se může nashromáždit v těle, čili a může mít samozřejmě interakce. To znamená, že...
0: Takže ho můžeme vlastně počítat.
4: Berme ho jako lék rovněž, ano. A já tady mám takovou zajímavou statistiku, že nejméně polovina všech lidí v západních zemích užívá víc než jeden lék na předpis. Jeden ze 6 bere dokonce dohromady víc než 3 léky a 5 ze 6 lidí, což je teda strašně moc. To je vlastně, kolik to je, 1/6 všech lidí starších 65 let užívá nejméně jeden lék a téměř polovina z nich bere 3 a více, což uvedl magazín Six Wise, to znamená, že vlastně v té vyšší věkové kategorii ta polypragmázie, jak se tomu říká, to je, když berete hodně léků, je běžná. A je velmi zajímavé, že ve Velké Británii přijali směrnici, podle které užívali senior víc než 5 léků, musí to být v jeho lékařské dokumentaci 2x ročně zkontrolováno. ta nemoc by se měla vlastně objektivizovat, jestli ještě trvá potřeba těch léků a musí tam být zdůvodněno, proč nelze počet léků snížit ani omezit. Mm-hmm. Velká Británie je trošku tedy napřed.
0: A jak je to u nás?
4: No, to právě vůbec u nás takhle nebývá.
0: A máme statistiku v Česku, jak je to s braním léků?
4: Nenašla jsem ji, já jsem ji fakt hledala, ale nenašla jsem ji. A v infolistech Státního ústavu pro kontrolu léčiv je napsáno, že revize léčby patří do rukou lékaře, ideálně jednoho, který celou farmakoterapii koordinuje a je v kontaktu s ostatními kolegy, kteří léky předepisují a případně s farmaceutem. No to je prostě ideál, kterého zatím bohužel nedosahujeme.
0: Co všechno může způsobit hodně léků, které bereme jako tedy vlastně tím, abychom si léčili některé své neduhy nebo nemoce a jak se k tomu postavit? To všechno ještě probereme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v našem pořadu Vesele a zdravě a později i s vámi.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: o čem si dnes povídáme a jaké téma řešíme, připomene i náš posluchač, který pravidelně hlídá téma ve vysílání a pak nám posílá básničku po telefonním záznamníku.
1: Zdraví Petr. Bohužel už ve svém věku beru denně haldu léků. Slábnou, ale valnou měrou, jak se mezi sebou perou.
0: A to je
2: nádhera,
0: ten problém.
2: Nádhera, ano, to je přesně jedna z pěti největších chyb, které lidé dělají při braní léku. Děkujeme, pane Petře. Je velmi zajímavé, že studie zveřejněná v New England Journal of Medicine zjistila, že jeden ze čtyř pacientů, který užívá léky na předpis, trpí vedlejšími efekty. A nejčastěji je to proto, že 54% uživatelů neví nic o vedlejších účincích, nečtou příbalové letáky. A třetina z těch, kdo mají vedlejší účinky, je nespojuje s léky. No, když nečtou příbalové letáky, tak nevědí.
0: Zesilují se tyhle účinky, když se bere víc léku, že vznikne větší pravděpodobnost, že přijdou problémy nějaké?
2: Je to možné, protože můžete, pokud berete léky a jde o to, jestli jsou na předpis, ale mohou to být i volně prodejné vitamíny i bylinky, tak se mohou negativně ovlivňovat a toto riziko nabývá extrémních rozměrů, pokud používáte 4 a víc léků. To znamená, v této kategorii je několik skupin, které jsou zvlášť nebezpečné. Jsou to léky proti křečím, antibiotika, některé léky na srdce, léky proti zvýšené kyselosti žaludku a antidepresiva.
0: To jsou tedy skupiny léků, kde mohou pravděpodobně vzniknout větší závažné problémy a jsou
2: vzájemně,
0: i léky,
2: vzájemně, když se berou.
0: Jsou naopak léky, kde třeba to tolik nehrozí, že když nám předepíší, tak si můžeme říct, tak tady to ještě zvládneme. Je to sice ten pátý lék, ale...
2: Ne, je to individuální.
0: Aha.
2: A pozor taky na to, že některé jídlo, nápoje nebo alkohol ovlivňují léky. To znamená, že my si fakt ten příbalový leták musíme určitě kontrolovat. Další, co pacienti zapomínají, si zkontrolovat předpis, protože i lékaři jsou jenom lidé a mohou to zaměnit. To znamená, to je prostě šílený.
0: No a často se stává, že přijdete do lékárny a řeknu vám, vy tenhle lék, co máte od doktora předepsaný, nemáme, ale máme tenhle jiný se stejnou účinnou látkou. A tam já si vždycky říkám, no jo, ale když ten doktor předepsal tohle, asi třeba věděl proč, mám si to nechat teď?

0: Najednou to rozhodnutí přenechá na mě, ale já nejsem odborník.
1: Tak vzhledem k tomu, že farmaceut je člověk, který je do určité míry odpovědný za to,
0: tak
1: co vydává. A dokonce, pokud se splete doktor, tak dokonce farmaceut může říct, tady je nějaký omyl a vlastně zavolejte svému lékaři. Tak samozřejmě, Patriku, se můžete svého lékaře zeptat, ale já bych se v tomto směru nebála. Další, pokud skladujete nevhodně léky, protože existují některé citlivé na teplo, na světlo, na vlhkost. Takže pokud jsou i krátkou dobu skladovány nevhodně, tak můžou ztratit účinnost. A pokud se znehodnotí, tak se nemusí úplně dobře rozpustit a potom správně neúčinkují. Takže je strašně důležitý nenosit je po kapsách, prostě nezahřívat je a tak dále. No a pokud se neřídíte instrukcemi lékaře, a to je velmi zajímavé, že pacienti vynechávají často dávky, nebo si navíc berou léky, nebo prostě je přestanou brát, když se cítí lépe, tohle já velmi často slyším, lék jim stabilizuje zdravotní stav a oni ho vysadí. A nikomu to neřeknou a pak se lékař diví, že se zdravotní stav zhoršil. Čili ten problém je důvěra mezi lékařem a pacientem a vzájemná komunikace.
0: Paní doktorko, když jste řekla 5 až 8 těch léků, že už je tedy hodně, tak co dělat třeba, když těch nemocí má ten člověk víc a není zbytí na to mnoho léků?
1: No, tak
0: přece nevynechá nějaký a řekne, tuhle nemoc řešit nebudu.
1: Ne, za prvé by to neměl řešit sám ten pacient.
0: Ano. Tak to na
1: znamená,
0: koho se obrátit?
1: Určitě ne. A tady se píše, vlastně paní Miluše se taky ptá na tuhle, těch léků má 9, jak jsem spočítala, a její 73, takže ona a všichni další, kdo berou větší počet léků, by se měli obrátit na pracoviště klinické farmacie. Potřebují k tomu žádanku od svého obvodního lékaře, ale je to zcela indikováno, pokud je léků víc než 5. A hlavně paní Miluše a všichni ostatní, doneste i všechny dietní doplňky a hlavně k tomu potřebujete kompletní dokumentaci od svých lékařů, protože bez toho se nedá poznat, který z těch léků jak moc potřebujete.
0: Jaké problémy řešíte i vy ostatní, nejenom paní Miluše, co se týká množství léků, tak probereme s vámi už za malou chvíli. Nejprve se budeme věnovat dotazům, které přišly přes náš formulář na webu veseleazdravie.cz. Později se dostane i na vaše živé telefonáty v pořadu Vesele a zdravě.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě, dnes na téma hodně léků, co to může způsobit. Odpovídá na otázky doktorka Kateřina Cajdamlová i na ty vaše, protože teď se na ně dostane díky formuláři, který jste našli a nacházíte stále vždy na stránce veseleazdravie.cz. Na co se ptají posluchači, paní doktorko?
1: Paní Eva ptá se, má kamarádku 67 let, která trpí parkinsonismem a aplikují biologickou léčbu, přičemž jí se různě zhoršuje zdravotní stav. Paní Eva tady píše příznaky a vlastně přikládá léku Letrox, který bere na štítnou žlázu, protože pokud ho vysadí, cítí se lépe. Prosím, toto přesně platí, že pacient je nesmírně důležitým zdrojem informací. Všechna léčba musí být kontrolována mimo jiné pacientem. A pokud tady pacient objektivizuje, že když se vysadí ten lék druhý, takže se cítí lépe, tak to tak prostě je. Pro něj to tak platí a měl by to říct všem ošetřujícím lékařům, kterých se to týká. To znamená těch, kteří dělají biologickou léčbu svému obvoďákovi i tomu endokrinologovi.
0: Nemůže to být stav jen na chvíli, potom vysazení třeba a pak by se vrátily ty problémy?
1: Jenomže, no, je to možné, ale je důležité, aby ten pacient nám řekl, na jak dlouho to vysadí, proč si to veme, když si to veme, jestli se to vrátí, za jak dlouho se to vrátí.
0: Tady se to trochu tluče s tím, jak jste říkala, že nemáme si nechávat léky jen tak podle svého.
1: Dobře, nemáme. Pani to už zkusila. Já teda prosím,
0: tak pracovat s tou informací,
1: aby tuto informaci předala všem, kterých se to týká, ať oni rozhodnou, co dál.
0: Další dotaz máme z telefonního záznamníku.
2: Dobrý den, všichni vás zdraví. Paninka tohoto báječného úřadu a paní doktorku bych chtěla poprosit, aby mi doporučila vodu, kterou mám zapít léky, zda je vhodná kojenecká nebo zvyčejná, a nebo jestli stačí pitná kohoutková voda. V každém kraji je to jinak, někdy je ta voda železitá, někdy je víc vápenatá, to se týká tady toho našeho kraje, a po ní se prý zanášejí cévy a dříve stárne pokožka. Zdraví vás, Marie.
1: Tak, já moc děkuji za tenhle ten dotaz. SÚKL ve svých infolistech,
0: Státní ústav pro kontrolu léčiv,
1: doporučuje kohoutkovou vodu. Tady v tomto případě, když víme, že ta kohoutková voda v daném kraji má určité závady, tak bych ji zkusila filtrovat, protože ta filtrovaná kohoutková voda ty závady vlastně ztratí do určité míry. A ta kojenecká přijde mi moc drahá, ale samozřejmě je to jako ta optimální varianta. Zase má ale nevýhodu, že je v plastové lahvi. Takže tady máme mezi Skylou a Charybdou, jestli teda kohoutkovou vodu, která se filtruje, anebo
0: prostě... A taky záleží asi, v jakém množství zapije, to u těch léků občas taky bývá uvedeno, když je to nějaký ano. Jinak. A co teplota vody třeba?
1: No, vlažná by měla být, protože pokud bude příliš chladná nebo bude horká, tak zase může změnit vstřebávání léků.
0: Ještě jeden dotaz máme.
1: Ještě jeden dotaz, paní Eva velmi vlastně detailně, krásně popsala, za to děkuji, že ona sama si vlastně k léku kalcikiu, což je lék s vápníkem a vitaminem D3, přidává vitamin K2, což je v pořádku, protože tím se zaručí, že se dostane vápník do kostí. Přidává si i hořčík, tady zdůrazňuji, opět vápník vůči hořčíku je 2:1, takže bych to dávala přesně. A ptá se, jestli se nemůže vitaminem K2 předávkovat, takže vás chci uklidnit, protože předávkování není známo, a ptá se na maminku, která má kalcifikace, její 92 let, moc nechodí ven, jí hodně mléčných výrobků, ale nejí zeleninu a má diagnostikovanou fibrózu jater, s tím, že si paní ptá, jestli je pro ní vitamin K2 vhodný, tak při onemocněních jater bych ho doporučovala, ale měl by to schválit opět lékař, který zná zdravotní stav té dámy.
0: Ptejte se i vy teď od této chvíle i živě ve vysílání pořadu Veselé a zdravě na to, když berete hodně léků, třeba vám to způsobuje nějaké problémy. Možná máte obavy, jestli jich není moc a ty druhy, které berete, jestli nemohou nějak škodit, nebo vystudovali jste nějaké potíže. Souvisí to s léky? Proberte to s doktorkou Kateřinou Cejdamovou na naší telefonní lince.
3: Veselé a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Karel Gott v písni a teď vaše telefonáty na čísle 731 800 900. K tématu bereme léky, bereme jich hodně, máme s tím problémy, nebo je třeba taky vysazujeme. Ptáte se doktorky Kateřiny Cajdamlové. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den. My jsme povídali trošku během písničky. Vy jste říkal, že dlouhá léta, vlastně 3 roky už, berete prednizon, víte, to je kortikoid. A říkal jste, že ho berete na onemocnění nervů dolních končetin při cukrovce, že jo? A váš dotaz zněl, aby to slyšeli i posluchači?
2: No, když ten prášek, já ho mám od paní doktorky, takže ho mám snižovat. Když začnu brát půlku, tak je to ještě jak však dobrý. A potom třeba po měsíci ho dám na čtvrtku jenom. A po týdnu, když beru jenom čtvrtku, tak se mi ty nohy začnou znova
1: zlobit.
2: Do toho stavu.
1: Ano. Takže vlastně říkáte, že jste na tom léku už do určité míry závislí a já jsem se vás ptala, jestli berete B vitamin, vy jste říkal, že ne, že jo, že zatím. Ano. Takže doporučuji zeptat se paní doktorky, jestli nebude vhodné přidat preparáty vitaminu B na zvýšení regenerace těch nervů. A pak jsem se ptala, jestli nemáte cukrovku, vy jste říkal, že máte. A ptala jsem se, jestli držíte dietu a vy jste mi říkal, cože?
2: Ani ne.
1: Tak já vás...
2: Stadamit jenom jeden ráno, mám cukrovku kolem 6.
1: No, já vás moc prosím, protože tady, zejména pokud už vlastně vzniká to, že bez toho léku nevydržíte, tak je strašně důležité při té cukrovce si zkontrolovat stravu a opravdu držet dietu při cukrovce, protože ta může výrazně pomoci vlastně zlepšit ten stav. Další, co je důležité při cukrovce, zejména pokud bereme steroidy, tak je pohyb, protože ty kortikoidy snižují citlivost tkání na inzulín, to znamená, že vlastně tam vzniká takzvaný steroidní diabetes, to je vedlejší účinek těch léků. A je tam strašně důležitý pohyb. Jednak pro prokrv těch dolních končetin, ale tady jsme přesně v situaci, kdy pouhými léky to prostě nejde jako dát do pořádku úplně. Tam je dieta plus režimová opatření.
0: Takže odpověděli jsme, možná
1: děkujeme.
0: Jsme inspirovali i ty ostatní, které něco podobného trápí. Další telefon, další váš dotaz, další problém s braním mnoha léků. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je posluchač z Třeboně.
1: Ano.
3: Já bych se chtěla zeptat paní doktorky. Paní doktorko, já teda beru 4,5 prášku. Jsou to prášky na tlak a potom na žaludek. Mývala jsem nervózu žaludku, tak to beru na to.
1: Ano.
3: Ale teď jsem se chtěla zeptat. Beru doplněk stravy, okuvité, jestli to říkám dobře.
1: Jo, to je lutein, ano.
3: Beru to kvůli
1: makulární degeneraci, ano.
3: Ano, ano. A teď jsem se chtěla zeptat, vy jste říkala z kraje, že se to dá nějak do těla, že se to může zvyknout. Já už to beru 2 roky.
1: Ano.
3: Beru to vždycky při obědě.
1: Já
3: obědě to jenom beru. Jsem se chtěla zeptat, jestli mi to nevadí.
1: Nemyslím si. Lutein se zeaxantinem, což je vlastně obsah tohoto léku, to jsou věci, které by neměly mít interakce s léky, které jste zmiňovala, ale v okamžiku, kdy máte zvýšený krevní tlak a žaludeční neurózu, tak mě ještě napadá podíl stresu, jestli náhodou se to nezhoršuje ve stresových situacích. A tady by zase pomohla možná režimová léčba s nějakou psychoterapií a pomáháním vlastně zvládat stres.
3: No, já ty prášky, když beru ty prášky na ten tlak, tak tlak mám dobrý.
1: Jo.
3: A tu virózu žaludku nemám. Já už ty prášky beru, já si teď nespomenu, jak se jmenujou, ale už je beru hodně let taky.
1: Jo.
3: Hodně let je beru.
1: Virózu žaludku, ale... vy asi myslíte helikobakter, že jste tam měla,
3: dělali mi ten šlahoun, já to, jak ano, to řeknu to česky,
1: jasně.
3: Tenkrát. No a říkali, že to žaludek byl v pořádku, že to bylo spíš neurozový.
1: No, takže
3: já moc... jsem taková trošku nervózní.
1: No, právě.
0: Proto
1: říkám, že by možná se mohl vysadit ten lék na ten žaludek, když tam nemáte ani helikobaktera, ani to nepovažovali za organické, ale spíš za funkční. A doporučila bych fakt psychoterapii, protože to je možné ovlivnit tu žaludeční neurózu prostě tím, že se člověk uklidní.
0: Doporučuje a probrat to tedy se svým lékařem doktorka Kateřina Cajtamlová. Dál se můžete ptát na to, když berete hodně léků a máte třeba obavy, jestli vám to taky neškodí, tak ptát se na to můžete doktorky Kateřiny Cajtamlové na telefonním čísle 731 800 900.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ptáte se dál a využíváte telefonní linky 731 800 900, abyste vyřešili své problémy s braním mnoha doplňků potravních, vitamínů a léků. Ptáte se doktorky Kateřiny Cajdamové. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Jsme ve spojení?
1: Ano, ano. Povídejte. Ano.
2: Děkuji, posluchačka z Brna. Chtěla jsem se zeptat, jaký musí být odstup léku, když se bere nadačno od jídla potom a zas potom po jídle, když potom beru třeba detralek na žíly, tak jak dlouho potom jídle můžu si vzít ten detralek?
1: Vynikající.
2: Já beru nadačno na neuropatii, ale to nevím, jestli musím nadačno, ale bylo to napsané jako 1.01 a potom nadačno beru perindopril, je to na tlak.
1: Já vás moc prosím, abyste mrkla do příbalových letáků těch léků, co berete.
2: Já to čtu většinou.
1: Ano, a pokud je tam pouze nalačno napsáno a pokud to máte brát vlastně ráno, vy jste říkala 1.01,
2: to je to na tu bezva, neuropatii.
1: Ano, tak pokud to máte brát ráno nalačno, tak bych to brala prakticky po probuzení s tím, že zapít dostatečné množství vody, což je 200 ml, to je asi jedna sklenice, a dá tomu půl hoďky a pak se teprv nasnídat. A pokud to berete večer, tak minimálně hodinu a půl po posledním jídle.
0: A tedy, když se bere po jídle prášek, tak s jakým odstupem, ptala se posluchačka?
1: Pokud je to těsně po jídle, no pokud to má být nalačno, tak hodinu a půl.
0: Ne, říkala další prášek, že bere po jídle. Tak kdy
1: ne,
0: po jídle?
1: Počkat, ona, poslouchejte, co jste říkala? Že každý jsme slyšeli něco jiného, jak je slyšet.
2: Aha, pardon. Takže ráno beru na neuropatii.
1: Ne, večer.
2: Ale nejsem si jistá, jestli to být nalačno,
1: večer,
2: to nevím.
1: Večer.
2: A jo, a večer beru kaltráte a kárie.
1: A má být nalačno, nebo nemá?
2: Potom ten perin, ne, pradiolu na neuropatii. No, právě tam u toho kaltráty já se strašně divím, že někde v některým to letáku je něco, co mě nesedí, tedy zrovna jako nějak to zkombinovat. Ale já když tak se zeptám...
1: Já nevím, co to je nesedí. Tam je napsáno něco, co je podle vás špatně, nebo já nerozumím
2: ano,
1: teď.
2: Ano, no, chci říct, že ta... pradiola, co je na tu neuropatii, no, tak by se neměla kombinovat
1: s jídlem, ano. No, no.
2: A to je zase to kaltráty, takže musím to nějak...
1: Minimálně hodinu od sebe, aby se to nepotkalo v žaludku, jo?
0: Doporučení.
1: Děkujeme.
0: Děkujeme a další dotaz telefoní v naší poradně, kdo ano? volá a kdo se
1: halo,
0: ptá
1: halo?
0: V této chvíli.
3: Dobrý den. Posluchačka ze Svítat. To jsem poslouchala paní, tak trošku jsem to taky tak poslouchala, protože já beru taky prášek na štítnou žlázu, ten se bere nalačno.
1: Ano, 30 minut před jídlem se má brát, ano.
3: Ano, pak se nasnídám.
1: Ano.
3: Pak neberu nic, až tak za hodinu nebo to beru prášek na srdíčko,
1: ano.
3: Na cukrovku a na ředění krve. A... tak jsem se chtěla zeptat, mám někdy uvařenou kávu a když je chladná, tak to aj zapijím tou kávou. Dělám to špatně nebo ne?
1: Tak káva je jeden z léků, jeden z nápojů, který se nemají používat, zejména pokud berete léky na tlak a srdce, jo? Takže aha, určitě ne. A další, pokud pijete kávu nebo černý čaj, tak mohou vznikat nevstřebatelné kombinace vitaminů. Takže určitě bych nezapíjela nikdy kávou. Další čím ne je alkohol, grepová šťáva, pomerančový džus a mléko.
0: Taková jsou tedy doporučení, které padají u tohoto dotazu. Na ty další se asi dostane snad někdy v příštím vydání.
1: Je tady dost.
0: No ještě musíme udělat malý závěr za malou chvíli v našem pořadu, který se týká mnoho léků.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
5: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
4: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ano, písničky budou nachystány další. Teď povídání k tématu mnoho léků. Máme tu vlastně svým způsobem i jednu radu nebo doporučení, které našel ve svém životě náš posluchač Mirek a zabásnil.
1: Zdraví, Mirek z Mladé Boleslavy. Než kombinace léků polikat do přírody každý den utíkat, jen lehkou stravu povídat, na své okolí se usmívat. Události pro radost se najde vždycky dost.
0: Je to tak?
2: Je to tak, veselá mysl půl zdraví, pan Miroslav nám to krásně shrnul a já mám tady ještě doporučení zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra České republiky, která nabízela léta v podstatě od roku 2015 smluvním praktickým lékařům programy PC Doktor a Medicus s automatickou kontrolou každého nově předepisovaného léku. A já bych myslela, že tohle by bylo fajn, kdyby dělali všechny pojišťovny. Vy jste se ptal, kolik lidí vlastně bere víc léků. Takže tady jsou spíš takové malé průzkumy jednotlivých pojišťoven nebo jednotlivých subjektů, ale vychází to u nás 8 a více léků u seniorů. A ten problém je, že oni mají třeba 5-6 předepsaných od lékaře, ale ještě si koupí 3-4 volně prodejné a může být
0: skonzultovat
2: problém.
0: To, jak jste říkala, ještě jednou to místo, na které se ptát. Ano. A mít doporučení od svého lékaře je?
2: Je to ambulance klinické farmacie a měla by být dostupná ve všech větších městech.
0: Jak to máme snížit to, že se devastujeme těmi léky? Jak, co máme v rychlosti jenom pár,
2: ano,
0: znovu opakovat, co dělat?
2: Takže chodit do přírody, jíst vyváženou stravu co nejblíž vlastně přirozeným potravinám, říká se tomu skutečné jídlo nebo pravé jídlo, nepít alkohol, pozor na to, čím zapijíme ty léky, číst příbalové letáky a vlastně hlásit lékaři, jestli je vůbec berem, protože řada lékařů netuší, že jejich léky pacienti neberou.
0: Říká, upozorňuje na to doktorka Kateřina Cajdemlová, těch dotazů je opravdu hodně, stále byste volali a ptali se. Tak ptejte se, využijte záznamníky 221 553 770 a rádi se k tématu vrátíme v blízké době, abychom odpověděli i vám. Takže ještě jednou telefon 221 553 770 a nechte nám vzkaz. Jinak přejeme hezký víkend a těšíme se zase za týden.
2: A vesele a zdravě.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas. Zprávy.
3: Česko zasáhne o víkendu další vlna veder. Nový ředitel správy Krkonošského národního parku Petr Moravec nechce měnit cíle ochrany přírody. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 36 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. O víkendu zasáhne Česko další vlna veder. V sobotu vystoupají teploty na 36 stupňů Celsia. V neděli může být až 37 stupňů. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu na většině území Česka taky dál platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Pokračuje Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: Takto vysoké teploty mohou totiž působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. A dále také přidává výstrahu na vysokou a v neděli na jihu Moravy i na velmi vysokou zátěž teplem, kdy v kombinaci se slunečním zářením a postupně, zejména pak v neděli, i rostoucí vlhkostí vzduchu se bude zvyšovat zátěž teplem.
3: Meteorologové proto doporučují o víkendu omezit pohyb na přímém slunci a dodržovat pitný režim. V pondělí by se měly objevit srážky, a to na většině území. Správa Krkonošského národního parku po výměně ředitele nebude měnit už stanovené dlouhodobé cíle ochrany přírody. Personální změny v souvislosti se škrty v provozu, které už dřív oznámilo Ministerstvo životního prostředí, nový šéf Petr Moravec nevyloučil. Dnes oznámil své hlavní cíle.
5: V nadcházejícím období se chci svým týmem soustředit na tři základní priority. Samozřejmě první je ochrana přírody, udržitelný turismus a usměrňování návštěvnosti, za třetí aktivní partnerství v regionu.
3: V Ostravě se komplikuje stavba nového koncertního sálu podle návrhu amerického architekta Stevena Halla. Stavební úřad nařídil zastavení prací v historické budově kulturního domu, na který má koncertní hala navázat. Město bude zřejmě muset přepracovat projekt. Kdy budou klíčové práce pokračovat, teď není jasné. Podle mluvčího města Ostravy Petra Havránka je ohrožený i termín zahájení provozu v březnu roku 2029.
6: Stavební úřad vydal 30. července rozhodnutí, kterým omezil pokračování konkrétně vymezených stavebních a montážních prací v některých částech stávající objektu. Jakmile bude znám rozsah nezbytných kroků a jejich časový dopad, město aktualizuje harmonogram a bude možné stanovit realistický termín dokončení a zahájení provozu. Sport.
3: Plavec Miroslav Knedla je mistrem Evropy na 50 znak. Závod v Paříži ovládl o jedinou setinu sekundy před Rusem Kolesnikovem. Pár minut po svém triumfu nastoupil Knedla po boku krajanů Kryškého, Janíčkové a Sémanové ke štafetě na 4x100 metrů volným způsobem. Češi doplavali šestí. Po diskvalifikaci Francouzů se posunuli na pátou příčku. Počasí. Zítra bude jasno nebo skoro jasno beze srážek. Na západě večer až polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na silnici 37 mezi Žďárem nad Sázavou a Ždírcem nad Doubravou poblíž Karlova řeší nehodu osobního auta s motorkou. Projíždí se pomaleji a čekejte menší kolony. A v Praze pozor v nájezdu ze Spořilovské ulice na jižní spojku směrem z Chodova na Černý most. Zasahují tam hasiči u požáru dodávky. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A po zprávách už začíná pořad Zlatá láska.
2: Zlatá láska.
7: Vítáme vás u nejromantičtějšího pořadu Českého rozhlasu.
8: Dnes vám budeme vyprávět příběh velké lásky, která se zrodila na tanečním parketu.
7: Pár, který se nebál plnit si sny, dávat lásku tomu druhému po hrstech a žít naplno, jsme objevili na úpatí Lužických hor.
8: Jemu je 72, jí 71 let a hodil by se k ním citát: láska je důvod, proč se ráno probouzíme s úsměvem.
7: A takový život bychom přáli všem.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.
8: Příběh zlaté lásky stvrzené manželským slibem přesně před 51 lety začal u Jiřího a Hany Hrobařových překvapivě mnohem dřív.
7: Jejich rodiče jim vyprávěli, že se potkávali už jako děti v jedné ulici v České Lípě. To ještě Hanka nosila culíky a malý Jiřík, jak se říká, tahal kačera.
8: My jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala, aby nám svůj příběh vyprávěli.
2: Zlatá láska.
9: Dobrý den.
10: Já vás zdravím.
9: Těším se
10: na vás určitě, já jsem Hanka.
9: A tady jde Jirka, dobrý den.
11: Dobrý den, dobrý den.
9: Kytička pro vás na začátek toho našeho povídání.
10: Krásná, moc pěkná, krásná, moc děkuju.
9: Vy tu máte i rybníček na zahradě.
10: No jo, to je práce mýho syna.
9: Z kapry.
10: Samozřejmě táta pomáhá, ale jako je to jeho.
11: Společnýma silama syn vždycky přiveze od někde, přitáhne inspiraci a...
9: A tuhle přitáh odkud někde? Z Asie? Ne, máte tam i budhu?
11: No, on kupuje všelijaký takovýhle věci, no, to pak to tady doinstaluje.
9: A kdy probíhá krmení těch koi kaprů?
10: Každý den.
11: Když půjdete blízko a tohle, tak uvidíte, hejte, jestli tady tam máme, tak...
9: No jo, dva. Ty bláho.
11: Tady ty největší, ty jsou desetiletý.
9: To jsou teda velryby už skoro.
11: No.
9: A to je jenom na okrasu nebo i jako...
11: Na okrasu.
9: Jenom na okrasu, dobře.
11: Pojďte se podívat. No. Puťa, na.
9: Jakou to má příchuť ty granulky? Chutnal jste to?
11: Kocourovi chutnají, když občas tady spadne nějaká na zem, jo, tak kocourovi chutnají.
9: Tak prosím vás, milí posluchači, by to vypadá, že začal Hobby magazín. Jsme pořád ve pořadu Zlatá láska, jo? Kytičku dáme do vás a začneme povídat.
10: To je nádherná, moc krásná.
8: Jakoby se krása jejich vztahu odrážela v místě, kde Hana s Jiřím bydlí. Navštívili jsme je ve slunečné v Lužických horách.
7: Jejich láska začala 13. září 1970. Tehdy se oba zapsali do tanečního kurzu.
8: Jiří s účasem jak slavný Elvis Presley si ji vybral jako dívku, které se rozhodl věnovat malý dárek.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
10: Já vím, že jsem dostala od tebe nějakou látku. Ne?
11: Ne.
10: Tak to už nevím, člověče.
11: To mi poradila maminka moje. Takový hezký, hedvábný šátek takový, tohle z toho. No. Tak jsem mi to zabalil. Co? A co Anička říkala, no co já budu nějakýmu tamhle s klukovi nějakýmu, já nevím jakýmu, jo. Tak mě, ale mě to potěšilo, takovýho, jak se dělali ty z toho žele, ty medvíci takový, asi jako velký, no. Tak pak, když jsem odcházel z toho kurzu, kde jsem to od Hanky dostal, tak jsem ho hned cestou domů zbaštil do toho medvídka. A...
9: Láska prochází žaludkem.
11: Tak to je v životě.
10: To je pravda, no. U nás jako všechno přes jídlo.
9: Co jste si řekla vy, když jste poprvé toho Jirku viděla na tom parketu, když tančil, tak jako o něm, jako o klukovi?
10: O klukovi, no. Tak byl takovej jako slušný, jako v té době, jako ta slušnost byla, dneska už taková není, ale byl takový galantní, slušný, nemluvil prostě. To se mi líbilo a že byl takovej jako, nebyl krasavec, ale byl fajn. To nebyl nikdo, ani já, ani on, ale taková normální zlatá střední cesta, jak se říká. A tak jako nic, byl mi prostě sympatický, no.
11: Jako to člověk pozná potom časem, jo, ale už ještě než jsem odcházel pak na vojnu a to, tak prostě moc hodná, slušná holka, pracovitá.
9: Kdy přišlo na to, že jste se nepotkali jenom v tanečních? Asi jste se těšili, že se zase uvidíte u další hodiny, ale že jste si dali nějaké rande, navíc nějakou zkusku jinde než na parketu. Kdy k tomu došlo, Hanko?
10: No, To nevím, jak to, jak, za jakou dobu to bylo, ale byl to trapas první třídy. Protože samozřejmě se nosili hodně krátké sukně, to jsme se nemohli ani trošičku mohnout, jak bylo krátká sukeň. No a byli jsme spolu v kině a pak jsme šli z kina, on mě šel vyprovodit domů a já ruce v kapce samozřejmě a já jsem zakopla a takových 10-15 metrů v předklonu jsem letěla. Neupadla jsem teda, ale byl to teda trapas první třídy.
11: Mě bylo tak líto, to si nemůžu představit, na první schůzce. Ale do toho kina jsem tě pozval asi po třetím nebo po čtvrtým kurzu. No. To je zajímavý, jo. Úžasný, jak si tohoto člověk pamatuje z toho mládí. Jo. Lady Hamiltonová se to jmenal ten film. Co bylo před půl hodinou, nevím, jo. Ale tohle to ty věci prostě všechny, to si člověk pamatuje. No. To byly zážitky, byli jsme mladí. Začali jsme se zamilovávat do sebe. No.
9: Jak to v tom kině vypadalo, probíhalo?
10: No tak na začátku normálně, slušně. Občas nějaká pusa, nebo jsme se chytli za ruku. No. No a ta láska tam přišla časem, to nebylo hned, jako jak někdo říká, že prostě to tam cvakne. A ta láska je tam hned, tak nějak postupně. No. Tak byli jsme hodně mladí. Jak řekla, taková ta doba byla úplně jiná, než je teď.
9: Kolik vám bylo?
10: No, 17. No, byli jsme takový vyukaný.
9: Kdy přišla první pusa?
11: Po první prodloužení, když byla první si, prodloužená, ale prvá zase tě domů.
10: Myslím si, že jo, protože jsme přišli před domem, jsme přišli. Já si pamatuju, že jsem měla nějakou takovou bílou kabelku hranatou, hroznou. A ty jsi mi dal pusu a já utekla nahoru a už jsem zavřela se mi dveře a byl konec.
11: Šok, to byl šok.
10: Byl to šok.
9: Pro vás hlavně. Nebo co jste si řekl?
11: Zase jako při tom prvním rande, jak zakopla, když jsme šli cestou z kina, tak bylo mi líto, no, říkám, chudák je vyukaná. No. A nic, jako jsem to ani v hlavě neřešil, prostě zbral jsem to jako přirozený průběh, prostě života, tohle, to, že to je normální, no, v těchto letech.
9: Jirka byl první?
10: Měl první. Právě, no. Tak jako, no ne, jako, prostě byla to ta doba, no, že dneska to holky střídají, kluci taky. Za nás to tak nebylo, no.
9: Jak jste to prožíval vy, Jirko?
11: Obrovský štěstí jsem prožíval. Že mám hezkou holku takovouhle, s těma vlastnostmi, jaký má. Byl jsem šťastný, no. Dělali jsme od jak živa vždycky všecko spolu, sport, pak byla motorka, chlapská klučičí touha, jako mívá většina chlapů, kluků, jo. Jsem si udělal řidičák, no a přijel jsem před barák ním na motorce, ani jedem na výlet. Otec, ten pomalu začal lupat, ne, nikam nepojedeš s ním, zabijete se a tohleto. Tak já přijel s novou motorkou před barák a tohle z toho a šli jsme na procházku pěšky, nejeli jsme na motorce nikam, asi až za týden. Pak se to tátovi rozleželo v hlavě a uklidil se. A
9: je to hezký sedět na motorce, tisknout se na chlapa? A
10: jo, je to příjemný, máte takový pocit bezpečí. Je to tak.
11: Já jsem byl rozumný, jo. Já jsem jezdil tak, aby jsme se nevymázli. Hlavně když jsme jeli spolu. No. Bylo to hezký, moc rádi na to vzpomínáme. Teďka v této době, tak když se vracíme myšlenkama zpátky, tak jako, že bychom to prožili ještě jednou. Ze vším všudy. Spolu i s tím, co kolem děti, to všecko tohleto.
8: Hanka ovšem ještě před svatbou musela svého milého vyprovodit k nástupu na povinnou vojenskou službu.
7: Za ty dva roky se viděli opravdu málokrát.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh zlaté lásky dnes patří manželům Haně a Jiřímu Hrobařovým.
2: Zamilovali se, 2 roky spolu chodili a na jaře roku 1972 Jiří narukoval na 2 roky na vojnu a sloužil u posádky v Mošnově.
1: Na severu Čech na něj mezitím trpělivě čekala mladá Hanka. I když jí rodiče domlouvali, ať vyrazí s kamarádkami na zábavu, Haně se bez Jiřího nechtělo.
2: Jaké to bylo, když se její milovaný vrátil do civilu?
3: Přivítali jsme se, hlavně už jsme začali plánovat, byli jsme rádi, že to je za náma a už jsme plánovali, co bude. Jako za nás, když budu mluvit za nás oba, když to řeknu třeba, nebo tohle, nebo můj názor je takový, že za nás ta naše generace, že prostě bylo automaticky, když ty lidi si byli sympatický a fungovalo jim to, klapalo jim to, takže automaticky, že budou do manželství, že bude rodina a tak dále. Jo.
4: Požádal vás o ruku, nebo jak to proběhlo, ten začátek?
5: Jo, to si nechte vyprávět.
4: To nechám.
5: Byli jsme domluveni, že teda mě přijde požádat o ruku, samozřejmě třeba na 3 hodinu odpoledne, si to už přesně nepamatuju, ono 3 hodiny, ono 4 hodiny, ono 5 hodin, nic. No, pak teda přišel trošku tak jako náladičce, přijel na kole, který si půjčil od svého táty, no a když přišel nahoru k nám do prvního poschodí, zazvonil u nás, tak ho táta vyhodil, říkal, přijď až budeš střízlivej. No a přišel před barák, kolo mu ukradli, táta ho vyhodil, tak to byla taková požádání o ruku, že...
4: Jirka se stydí ještě dneska, to vidím.
3: Idiot, mladý kluk, no, z práce, po práci, potíří na jedno dáme a tohle stále, říkám, hele, já musím být 5 hodin u nich a to stihneš. No, ale v hospodě legrace, člověk se zakecá, jako prostě to, ve víru zábavy mezi chlapama, já jsem se koukal a říkal, ty idiote stará. Mrzelo mě to moc, pomlouval jsem se, klaněl jsem se, až tlouk jsem čelem vozem, pak to. No, děda a její rodiče byli moc hodný, no. Jako pan táta jako říkal, hele, přišel zpozdě a tohle z toho, přijď zítra a tohle, jako bylo to.
5: Pak už to bylo v pořádku, pak už přišel s kytkou a bez kola.
3: Maminko, tatínku, chtěl bych si Haničku vzít a tohle to, no. Oběd byl, popovídali jsme si, no. Tak.
4: Co vám tou hlavou běželo? Ano, Hanička se bude vdávat, Jiří se bude ženit. Jako dochází to člověku, nebo s tím byl už prostě jako tak nějak připravený, nechci říct smířený, ne, ale jako v souznění, a nebo najednou se v člověku ještě něco odehraje před tím obřadem samotným?
5: Já si myslím, že jsme se na to hrozně těšili, aspoň teda já, že jo, bílý šaty, že jo, a prostě princezna, jak bych to nazvala jinak, no, a byli jsme se upravy, byli jsme u kadeřníka, na kosmetice, já nevím, mě namalovali, prostě vypadalo to moc pěkně, manžel taky byl u kadeřníka, krásně ostříhaný, to se mi na ně moc líbilo. Byl hezky ostříhaný. No a takový jako, bylo to hezký, těšili jsme se.
4: A když vás třeba rodiče vyprovázeli na ten obřad, tak nějaká rada, nějaké to požehnání, nebo...
3: To proběhlo doma, v tom před tím odjezdem na ten výbor, že jo. My věříci nejsme, tak jsme obřad v kostele neměli, takže v České Lípě tam na radnici, no a velká radost, těšení, že už budeme spolu a tak dále a těšení na ten budoucí další život.
4: Co z toho obřadu si kdo z vás tak hodně pamatuje? Je to taková ta hlavní myšlenka nebo nějaká zajímavost, dojem, emoce?
5: Bylo to hezký, no.
3: Hele, to je takovou perličku.

0: kamarádovi jsme byli na svatbě, jo, se ženila tohlesto, zved závoj nevěstě, dali pusu a zase ji ho dal dolů zpátky.
1: Takže takovýhle ty problémy, to jsem řešila, říkala jsem si, aby tohle to dopadlo v pořádku, aby...
0: Dostal jsem malinkatý školení, no.
2: Dopředu.
0: Na který prst, na kterou ruku, navlíknout prstínek a tak, no. Starostlivá ženská.
2: Zvládnul to.
1: Zvládnul to, v pořádku to zvládnul. I v té hospodě jsme to pak zvládli. Tam byl taky hezký, jako... tancovalo se tam.
0: Na dobrý to bylo, no. Měli jsme takovou malinká, to čtyři muzikanti jsme měli, profiky, no, hezký to bylo, no.
2: Kolik hostů?
0: 80.
1: Pak jsme jedli z jednoho talíře.
0: Měli jsme to tady v České Lípě, hospoda na Svárově, tak ten šéf, pán Rada, jo, ten nás přišel, jsme tam přijeli, tak nás venku mezi dveřma vítal a tohle stonou a ten talíř tam bouch, to se dělalo a dělá asi, no. Jsme to společnýma silama zametli, já jsem Haničku Bav do náručí a vynesl jsem mi po schodech do prvního patra na sál ke stolu a byl oběd, zábava.
1: Bylo to hezký. V té hospodě to vyšlo docela hezky, no. Pak jsme akorát brzo utekli, vidíte, jsme se na sebe těšili, svatební noc.
0: Já nevím, kolik mohlo být, pod večer 9 hodin nebo 8.
1: 10 asi.
2: Jak to vypadá odchod na tu svatební noc? Jako zdechnete se po anglicku?
1: Já jsem to, myslím, řekla mamince. Říkám, mami, my odcházíme. Jo, jen jděte.
0: Tak nás odvezla maminka, no, ona nepila. Odvezla nás domů, no. A svatební hosti, ostatní tam ještě pokračovali nějakou dobu.
2: A ta svatební noc... Jako bylo nachystáno, že jste měli přichystaný pokoj už dopředu, nějak nazdobeno, někdo se o to postaral, vy. Bylo to jak pomalu za Marie Terezie, kdy za dveřmi ještě číhali, jestli náhodou se toho nezbaví té povinnosti ten chlap nebo něco takového. Jak to probíhalo tohle? Jako, co všechno už z toho zmizelo z těch tralic a jak jste to prožívali vy?
1: To bylo úplně jednoduché, protože my jsme bydleli na dvojce s taťkou, viď? A měli jsme tam jenom pokojíček jeden, takže proto jsme toho využili, že taťka nebyl doma, tak...
0: Byl na svatbě, ještě byl na hostině.
2: Jako nechali vám noc úplně volnou?
1: Jo. Zůstali jsme tam sami, no a... Heď, já nevím, kdy taťka přišel.
0: Až druhý den, no jistě byla... S maminkou a s babičkou byli... Už ani si nepamatuju, kde nocovali.
1: Taky nevím vůbec.
2: Je ta noc, teď nemyslím jako takový, ale je ta noc v něčem jiná? Je to nějaký předěl? Nebo třeba i to ráno potom, kdy si uvědomíte, teď už se probouzíme jako manželé?
1: Já bych řekla, že jo. Jsme si prohlíželi prstýnky, leželi jsme v posteli, koukali jsme se na prstýnky. Bylo to takový sváteční. Bylo to prostě ten, jako...
0: Radost a štěstí, no. Radost a štěstí tam probíhalo v hlavě prostě.
2: Dostali jste nějakou radu ohledně tohoto třeba, jak ten život spolu prožívat i od rodičů?
1: Akorát ta maminka mi říká, dělejte všechno spolu. Jo, takže se snažíme. A když to děláte spolu, je to ta poloviční starost, jo? Tak když by byl na to člověk sám, tak je to taková velká starost, když na to jste dva, tak je to, jak se říká, poloviční. Aspoň si to tak cítím, nebo to myslím.
2: A ta radost dvakrát větší?
1: A dvakrát větší radost, když jsou to ty dva lidi. No.
2: A pro to manželství, pro ten vztah dvou lidí, je lepší, když jsou to protiklady, jak se říká, že se doplní, a nebo naopak, když jsou na stejné vlně, aby souzněli. Co je lepší? A jak to funguje u vás?
1: My jsme oba protiklady, protože já jsem beran. Takže já jsem taková v něčem tvrdší, táta je váha, takže táta váha. On je ve znamení vah a tam prostě to tak je, ale myslím si, že se jako doplňujeme, jo? Že já třeba některé věci beru drsnějš a manžel třeba to tak veme z jiné strany a pak se spolu domluvíme, vždycky to řešíme spolu. Myslím si, že to je jako dost dobrá věc, když to pak ty manželé si vysvětlej, domluvěj se, jo.
0: Je to o tom chtít, když ty lidi chtějí vstoupit do toho manželství, do toho života, tak prostě chtít a na kompromisu, na ničem jiném manželství není. Protože prosazovat svůj názor, prostě, no, aby bylo po mým, jak z jedné nebo z druhé strany, tak prostě to nefunguje nikdy.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Dychtivě společně posloucháme jímavý příběh lásky Hany a Jiřího Horbařových ze Slunečné. I po 51 letech manželského života jsou stále zamilovaní, čistí a ochotní pro toho druhého udělat všechno.
2: Po Patrikovi Rozehnalovi jsme jim proto poslali nové digitální rádio a také dva velké zlaté hrnečky našeho pořadu. A doufáme, že je těmito dárky nejen překvapíme, ale hlavně potěšíme.
3: Jo, fakt, jo, děkuju teda.
4: Překvapená žena, mile překvapená, samozřejmě taky je to milý překvapení, je to.
5: To je já teda. Hele, Ani.
3: To je krásný.
5: To se nebude používat. To se nesmí šáhnout.
6: Na hrníček může.
3: Zlatá láska. No to je krásný. To byl mým vystavený.
4: Láska, či zlatá svatba, zlatá láska, je tam napsáno.
3: Krásný. Tak. To se nebude používat.
7: Proč? A co se s tím bude dělat?
4: Patriku, bude, já jsem si dělal legraci, obrovská nadsázka, bude.
3: Bude. Akorát to nebudem dávat do myčky.
4: No tak to v každém případě.
7: A teď ta druhá věc, ta, která vám snad příjemní chvíle, když budete moc, tak tady mám pro vás digitální rádio.
3: Ty brďo.
4: To bylo vždycky na internetu, v těch nějakých DAP rádio, reklamy.
3: Vem to umět ovládat, asi jo.
7: Čudlik jako čudlik. Ale lepší příjem.
4: No.
3: To je super. To teda, to jsem nečekala nic takového.
4: No, jsem velice překvapený.
7: Jak to máte od Petra z Carmen? Chcete něco vyřídit?
3: Že moc obdivujeme. Já je mám moc ráda, jak Petra, tak Carmen.
4: A jejich
3: dceru, Teresku. To prostě milujeme. Prostě ty máme moc rádi.
4: Sympatický lidi, jako herci taky samozřejmě. Prostě to obdivujeme je, máme je rádi.
3: Máme moc rádi. Jsou to fajn lidi.
7: Jako vy.
3: Děkuju.
2: My obdivujeme vás. A moc si ceníme vaší otevřenosti.
1: Hana a Jiří se už od začátku těšili, že založí rodinu. Ale nedařilo se. Od svatby utekly celé dlouhé 4 roky, než se jim to povedlo. Štěstí bylo ale rovnou dvojnásobné.
2: Nikdo je nepřipravil na to, jak velký je strach o milované děti.
3: Tak byli jsme šťastní, že prostě máme dvojčátka, málem jsme od dcerku přišli, protože Česká lípa gynekologie je hrozná v té době. Já totiž, my máme spolu oba stejnou krev Bčko. A já mám mínus, on má plus a to je to nejhorší nastavený prostě, že je to dost nebezpečný pro ty děti.
7: A to jste věděli dopředu nebo až po?
3: To jsme věděli dopředu, jo. To jsme věděli dopředu, ale jestli nějak ty papíry se nějak nepřendaly do té nemocnice, nebo prostě to tam tak nebylo, že prostě já jsem porodila. První šla dcerka, ta měla 1,70 kg, kluk měl 2,30 kg, holčičku jsem ani pořádně neviděla, dali hned do inkubátoru a vezli do Liberce. Jo? No a takže já jsem asi 3 měsíce byla jenom s chlapečkem, jsem se o něj starala. No a pak taťka tam denně volal do toho Liberce a denně prostě chtěl vědět, jak to s tou dcerkou vypadá, že prostě a doktor jako, já to zkrátím, protože to je na dlouhou dobu. Prostě pan doktor říkal, že to s ní je vážný, že prostě jí odcházejí nadledvinky a já nevím, co nefunguje a tak dále, že je maličká. A otec říkal, no a pane doktore, nemohlo by to být tou krví? A on říkal, jakou krví? No dcera má B minus, zeď má B plus. On prý praštil telefonem, ozval se za 2 dny, udělal jí transfuzi, vyměnil jí celou krev prostě a ona začala přibírat a začala se normálně z toho dostávat. Kdyby nebylo táty, tak umřela.
4: Je to bojovnice, je vitální, dcerka, jo, je to...
3: Dcerka je tvrdý.
4: Tam je problém, že kdyby to bylo obráceně, jo, tak to nevadí, ale když má žena minusový RH faktor, tak tam převládají protilátky, jo, a vlastně ten nový organismus, to dítě to zabíjí, jako jo, prostě mi to špatně začaly fungovat ledviny a tohle z toho, no, a tak tam byl obrat během týdne 14 dnů prostě. Hmm. 180 stupňů.
6: Ale když na začátku přišla ta zpráva, že vlastně dcera bojuje takhle o život, co to s vámi udělalo, co se odehrálo?
3: Mě to neřekli, neřekl mi to táta ani manžel, ty to věděli i s maminkou a neřekli mi to, protože já jsem kojila, že jo, kluka, že jo. No a pak jsem to nějak asi po měsíci z nich, protože už to bylo jako vážný, tak jsem to z nich dostala, no a já jsem ztratila mlíko, že? Tím pádem, jak prostě jsem jako byla psychicky na tom špatně. No, ale pak se holčička dávala dohromady a z toho jsme měli velkou radost, no, že to takhle dopadlo. A nikdo nevěděl, že budu mít dvojčata.
2: Láska je jako břeh řeky, který nás vede, chrání a poskytuje nám útočiště.
1: Ale i ze břehu občas vidíte, že vaší lásce jde o život. Zažila to i Hana. Během dovolené v Řecku se za surfujícím Jiřím vzedmula obrovská 7metrová vlna.
2: Byl jí unášen více než 100 metrů a vlečen ke břehu. Hana se jen modlila, ať to Jiří přežije. Měla obrovský strach.
3: To jsem se jako jednou pořádně bála teda. To jsem byla z toho úplně moc. Já jsem měla nejdřív hrozný stek. Pak jsem úplně jako, ne, že bych skolabovala, to ne, ale úplně jsem se tak jako málem sesypala, no a pak zase to ve mně probudilo a prostě jsme tak jako se snažili radit, aby, jak říkal, spíš neplaval přímo, ale spíš tak, aby se nechal unášet. No a vím, říkám, že první byl stek, pak byl strach. No.
6: Kdy přišla úleva?
3: Když vyplaval jako u toho břehu, vytahovali jsme ho se synem, takže to byla fakt úleva, jsme si sedli a všichni jsme si odechli. No, já si myslím, že jsem tam taky neměla daleko k tomu breku. No, no, bylo to.
6: Člověku probleskne to, že najednou by ten v mžiku druhý nemusel být, jo?
3: Tak, a stačí vteřina, halejte, a máte to, jak se říká, odbitý, no.
4: No, Hanka měla taky zdravotní problém, to bylo dětem asi 2 roky, to jsem se o ní opravdu bál, to jako... Praskla jí cysta, měla cystu na vaječníku a praskla jí cysta. Respektive v dobrým doktor Dušek ji vyšetřil a propíchy to tam prostě úmyslně, aby se jí to, že ono se to střebá, protože si myslí, že to je vodní, jo, a ona měla krevní. Jo. Mě obdala v noci a to šla na záchod, to prostě se mi sesypala, ale já jsem se na to vzpomněl to a ona jaký se vylila krev do břicha, měla tam asi litra půl krve a to, tak jsem hned volal záchranku a tohle, no, a to jsem byl jako, to se mi nelíbilo vůbec.
6: Kdy v tu chvíli člověku dojde, že je něco vážného, že se začne i bát? Hned v tu chvíli, nebo až když zavoláte a uvědomí si, co ještě se všechno mohlo stát?
4: V tu chvíli, Patryku, jsem si to uvědomil, prostě. Když se člověku někdo složí v náručí a toho prostě je v limbu, je mimo, tak tam končí legrace. Aspoň z mého hlediska to tak bylo. No.
6: Je fajn mít v tu chvíli vedle sebe někoho takového, jako je Jirka?
3: Určitě, určitě. Bejt sama, tak nevím, jak bych to všechno zvládala po všech stránkách. Prostě podpoří, naleje kladnou mysl do hlavy, no a tak nějak hodně podpoří. A ta podpora je velmi důležitá v manželství, protože když jste na všechno sám, tak je to na bačkoru.
4: Je to tak? A člověk to prožívá víc a intenzivněji, čím je starší. No. má radost z toho a váží si toho, že jsme se dopracovali spolu, vychovali děti, všecko, že máme dobrý zázemí životní. Můžeme se jeden na druhého spolehnout. Už má člověk větší rozum, že starý.
7: Má?
3: No, trošku to musím krotit. Protože náš táta by dělal všechno, no. A teď na starý kolena, teda jak vám říkal, že byl vždycky celý život po těch motorkách toužil, tak nedávno si koupil syn motorku a pak za mnou syn přišel a říkal, mami, kup tátovi motorku, lidi celý život o to stál. A já říkám, to se chceš, aby se mu zase něco stalo. A tak, mojí kup. No tak oni si koupil motorku. Tak teď jezdí oba, mají oba jak syn, tak manžel má motorku a jezdí spolu. A když jedou, tak mám oba o ně strach a velký. Asi jako každá máma nebo žena. No, na motorku už si nesednu, to jako dřív jsme teda spolu jezdívali hodně, ale teď už se bojím, no, na tu motorku sednout.
4: Tady končí legrace. Tady musí být člověk velice pokorný.
7: Co byste si chtěl splnit ještě za sen takhle?
4: Jsem naprosto spokojený. Šťastný, žiju tady. Jo, to jsem si přál žít tady prostě v baráku na venkově, protože já jsem vyrůstal taky v baráku, jo. Tohle z toho, tady mám štěstí svoje.
7: Manželku, Hanku, jaké to je vidět ho takhle šťastného na motorce?
3: Proto jsem mu to dovolila, no. Aby byl šťastný, aby si splnil sen. No. A mám radost, že... Akorát mám strach.
4: Co dodat? Řekla všechno. Chápu jí.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ten dnešní příběh patří manželům Haně a Jiřímu Hrobařovým. Jsou spolu už 51 let a to nepočítáme ty 4 roky předtím.
2: Myslíte si, že o sobě vědí všechno? Zkusíme to ověřit několika všetečnými otázkami o jejich partnerském životě. A Patrik Rozehnal se nebude bát položit také intimní otázky.
3: Kdo se víc červenal po první puse?
4: Já určitě.
5: To bylo večer po smě. Nevím, jsme se vzájemně neviděli.
3: Kdo vymýšlel kam na rande?
5: No v podstatě já jsem to navrhnul.
4: Jirka, muž.
3: Kolikrát za život změnila Hanka barvu vlasů?
5: No já myslím ani jednou, až teďka na stáří, jako když to tak řeknu, ošklivě se přibarvuje. Jako, no.
3: Kolikrát za život jste změnila barvu vlasů?
4: Dvakrát. Tohle je moje a rezavou jsem nosila.
3: Kdo káral děti, když bylo třeba?
4: No tak oba bych řekla.
5: Tak asi na stejno. Nechtěli jsme jakoby, se jeden před druhým schazovat, nebo prostě, aby to tak vyznívalo, že jeden je hodnější, jeden je přísnější, nebo tak.
3: Kolik času stráví před zrcadlem?
5: Půl hodiny.
4: Tak třeba tu půl hodinku, než se člověk nalíčí a tak dále.
3: Co chodí váš muž ujídat nebo upíjet potají?
4: Voříšky, na voříšky ujíždíme. To ujíždíme oba. Salámy, no, ale on sní všechno.
5: Salám, sýr, no, brambůrky občas, no, ty voříšky, ty jsou populární, nebo ty máme rádi, no, takže takhle, no.
3: S čím nejčastěji chcete pomoct od svého muže?
4: No, v kuchyni, nějaká, nebo na zahradě, takový ty těžký práce.
5: S čímkoliv se potřeba tady v domácnosti, no, s vařením, no, jako já rád jsem tam v kuchyni, no, umím něco i uvařit a prostě rád ti pomůžu, protože jako nikdy jsem neuznával to, že prostě chlap leží doma na kanapě a jako já jsem si Hanku nebral kvůli tomu, abych měl doma služku, je to manželka.
3: Jak často se holíte?
5: Nevydržím to dělat 14 dní, pak už je to tak svědí, že to musí jít dolů, jo, ale dříve, když jsem byl mladší, tak jednou za 3 dny, no, pak jednou za týden, no. Teď jednou za měsíc, ale to už je kravní mest.
4: Nerad se volí, no.
3: A vy byste chtěla by víc?
4: Mně to nevadí.
3: Jak se ráno přivítáte nebo pozdravíte se?
4: Občas si dáme pusu a tak, to je všechno.
5: Anička přijde a jí řeknu dobré ráno, no, mám radost toho, že se usmívá, jak se vyspala, takhle, no.
3: Dáte si pusu i ráno?
5: Dáme.
3: Co nosíte raději, slipy nebo trenky?
5: Trenky.
4: Trenýrky.
3: Dívá se na vás vaše žena někdy, když spíte?
5: To já nevím, když spím. Asi jo. No a když se mnou začne soumat, že chrápu, no, tak se asi na mě podívá.
4: Když hodně chrápe, tak se na něj koukám a říkám, přestaň chrápat, otoč se na stranu.
3: Kdy jste své ženě naposledy řekl, zavři oči?
5: Tápám v paměti, no, kdy byly jaký dárky, to říkávám, no, když něco takového. No, i tu kytičku, no, když ji mám někde připravenou, no, taky řeknu zavři oči a to a používám to takhle. No.
4: Třeba když mám narozeniny a koupím mi kytku, tak zavři oči, brouku. Neodcházím, ale nesu ti kytku.
3: Jak líbá vaše žena?
5: Jako Bůh.
4: Normálno, jak bych to měla říct. Žádný tyhle ty francouzáky, to ne, už. Normální pusu.
5: Hezky, jako žena milující.
3: Kdo je vášnivější?
5: Mám se to tak na stejno.
4: Já si myslím, že jsme byli na tom oba stejně, tak nějak. Jako.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Hana i Jiří jsou jako dvě slunce. Tolik vyzařují energie. A neschovávají si ji jen pro sebe. Žijí pro obě své děti a celou rodinu.
2: Jak prožívají svou lásku, svůj život i v tomto věku? Co je baví? A jaké všechny sporty třeba spolu dělali?
5: Lyže, cyklistiku, já jsem dělal windsurf.
4: Já taky.
5: To taky jezdila, no, z menší plachtu jsem ji ušila, to, aby se nenadřela, no. Já ty inliny, nevím, jestli se nazvat sportem motorka, to spíš je koníček, jakoby, nebo prostě vášeň taková. Co ještě ani?
4: No, taky přemýšlím, že to je tak asi všechno.
5: Stanování, no, no podstan.
4: To není sport. Měli jsme nafukovací člun, jezdili jsme na člunu.
5: Jezdili jsme na člunu, tohle z toho na Beronku. Hanča byla čtyřikrát na Spartakiádě, cvičila.
4: Třikrát.
5: Nebo třikrát.
4: No a ještě vlastně dodám, že jsem vlastně chodila mraky let na gymnastiku. Normálně ne na gymnastiku, ale aerobik a tohleto cvičení, no, nářadí, no, kruhy, jo, kozu.
3: Společně už, jestli se nepletu, tak tančíte pořád.
4: Pořád se snažíme tančit, ale teď jsme...
5: Občas já v koleni píchne a takový věci a tohleto. No.
3: Byla by nějaká rada těm, co jsou mladší, co ještě třeba nedosáhli na těch 50 let spolu, nebo vůbec mladší, kteří začínají svůj život a poslouchají náš pořad a tohle by měla být i inspirace, návod, jak se dožít hezkého manželství i po těch letech. Měli byste nějakou radu, na co dbát v tom životě pro ty dva, co by mělo fungovat, aby to takhle hezky vypadalo i v tomhle věku?
5: Tolerance, vzájemná podpora, pokora a neřešit nesmysly. Já bych to, chlapi to mají ve zvyku, nebo já prostě jsem dělník, říct to hrubě, co? Neřešit nesmysly, nehádat se kvůli nesmyslům.
4: Taky bych ještě přidala, že si mají lidi věřit.
5: Tak.
4: Jo, že prostě takový nějaký, no prostě věřit, no. Tolerance a věření, prostě to je, bych řekla, základ. Jo. A dělat to všechno spolu.
3: Čím vám dělá hezký den?
5: Tím, že tady je se mnou. Že sdílíme život spolu, společný.
4: Že je milej, že prostě si navzájem jako pomůžeme. No, v dnešní době, když jsem na všechno sama, jako takovýhle barák, je to náročný, no. A už jsem starší samozřejmě, a co jsem dříve zvládla, já nevím, za chvíli, tak dneska udělám kousek a musím si jít sednout a zase kousek. A je to náročný, takže jsem ráda, že mě pomůže, no. Jsem za to jako šťastná a hrdá, že takovej je, protože takovej chlapů si myslím, že je málo dneska.
5: Ten den je hezký, když jak jste se ptal, když přijde ráno do kuchyně a vidí to v očích, jak je zářej očička, jak se usmívá, že se dobře vyspala a to. A...
3: Dokázala byste mi popsat, srovnat, jaká byla ta láska v těch 17, 20 a jaká je teď v tomhle věku?
4: Když jsme byli mladí, tak to bylo zamilovánost, prostě to bylo milování, že jo. Každý den jsme se milovali, měli jsme se rádi. Dneska je nám 70, máme se rádi, ale už to není takový intenzivní, prostě je to taková ta láska jiná, jo, prostě.
3: Do čeho se přetavila?
4: Není to taková ta vášnivá láska, jo, ale pořád se máme rádi. Když mě veme kolem ramen, tak je to fajn, dáme si pusu, je to fajn, jo.
3: Prostá otázka. Milujete Jirku?
4: Jo, pořád. Prostě ho pořád mám ráda.
3: Milujete jí?
5: Říká mi to často, snažím se jí to říkat často. Z určitýho důvodu. Protože kdyby třeba jednou za týden obejmout, ty dát ty pusu a mám tě rád a jsi hodná, nebo prostě takhle. Zahřát srdíčko tomu druhému. Hřejivý slovo.
3: A jste rád po těch letech, že se ho takhle vzájemně s Hankou hřejete už více jak 50 let?
5: Určitě. Miluji samozřejmě, ale jsem šťastný.

0: Hana a Jiří Hrobařovi protančili životem s láskou. Vložili do toho svá srdce, pevně se jeden druhého drželi a milující pohled v jejich očích nikdy nevyhasnul. Dokázali to, co jim radila maminka. Dělat věci spolu.
1: Voltaire kdysi napsal: Láska je ze všech vášní nejsilnější, neboť útočí současně na hlavu, srdce i tělo.
0: Nechte se zasáhnout láskou a nestrácejte naději, víru ani čas. Věřte, že čistá a bezmezná láska může potkat každého z nás.
1: V to věří Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: V přírodních koupalištích se zhoršuje kvalita vody. Někde hygienici koupání úplně zakázali. Policie prověřuje okolnosti spojené s rekultivací hnědouhelného dolu ČSA na Mostecku. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 36 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Kvalita vody na některých přírodních koupalištích nebo v rybnících se zhoršuje. Podle hygieniků k tomu přispívá minimum srážek a extrémně teplé počasí. V některých vodách tak přibývá sinic i řas.
3: Šeberák v Kunraticích nebo Kachlička na Havlíčkobrodsku. To jsou rybníky, kde hygienici zakázali koupání. Kvůli sinicím můžou mít lidé zdravotní problémy, vysvětluje mluvčí pražských hygieniků Petra Batok.
4: Svědění kůže, začervenání očí, při náhodném požití také žaludeční a střevní potíže.
3: S takovými riziky musí počítat i lidé, kteří se chystají do vody, kterou hygienici označují jako nevhodnou ke koupání. Špatná kvalita je třeba v Motolském rybníce v Praze, v jezeře Chmelař na Litoměřicku nebo v Brněnské Přehradě. A podle Jany Derkové z Jihomoravské hygienické stanice se může situace zhoršovat.
5: Budeme-li počítat s tím, že nepřijdou žádné srážky a alespoň nám nepřijdou na pomoc chladnější noci.
3: Zkontrolovat kvalitu je možné na webu koupacivody.cz. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
2: Národní centrála proti organizovanému zločinu se zabývá děním kolem rekultivace hnědouhelného lomu ČSA na Mostecku. Českému rozhlasu to potvrdil její mluvčí Jaroslav Ibehej. Bližší informace podle něj centrála zatím zveřejnit nemůže.
6: Severní energetická, pod kterou lom spadá, přitom před necelými dvěma týdny oznámila, že chce sama rozhodnout o rozdělení peněz, které při obnově lomu ušetří. Ministerstvo životního prostředí ale trvá na původní dohodě, podle které měly peníze zamířit k okolním obcím prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Už po páté v letošním roce poničili vandalové část železniční trati mezi Českým Hrádkem nad Nisou a Německou Žitavou. Koleje tam vedou 4 kilometry přes polské území, kde opakovaně lidé kradou nebo ničí kabely. Kvůli tomu pak mají vlaky zpoždění od 10 do 30 minut. Podle nezávislého místostarosty Hrádku Jaroslava Poláčka by tak cestující měli při plánování cesty počítat raději s časovou rezervou.
7: Dokonce jednou za 3 hodiny se jeden spoj úplně vynechá, lidi jsou naštvaný a polská strana neumí zasahovat, vymýšleli nějaký fotopasti nebo něco takového, zatím to úplně není v řešení. No a Korit se obrátil i na nás, jestli bychom mohli zprostředkovat nějakou spolupráci s policií, protože to trvá dlouho.
2: Protože ale k vandalismu dochází na polském území, nemá česká policie žádné oprávnění na místě zasahovat.
0: Sport.
2: Fotbalisty Sparty posílil Matěj Jurásek. Bývalý slávista přišel na Letnou na roční hostování z obcí na přestup z Noriče, který hraje druhou nejvyšší anglickou soutěž.
0: Počasí.
2: Zítra bude jasno nebo skoro jasno beze srážek. Na západě pak večer až polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 na 22. kilometru směrem do Brna stojí na krajnici porouchané osobní auto. A v Praze dejte pozor ve Veselanské ulici. Motorkář tam havaroval do svodidel. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, vážení a milí. No, pojďte se podívat tady. Vidíte, u mě doma v knihovně celá jedna dlouhá řada patří Karlu Čapkovi. Dokonce různá vydání, výběry. Panečku, tak to by bylo, aby nebylo z čeho vybírat. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Dnešní divadlo pro vaše uši, ano, věnujeme opět počase Karlu Čapkovi. Pro dnešní večer především tedy Karlu Čapkovi povídkáři, který vstoupil originálním způsobem nejenom mezi autory detektivní literatury, protože ony ty Čapkovy povídky vlastně nejsou nikdy čisté detektivky, spíš takové psychologické příběhy s kriminální zápletkou. No a když se navíc obrací do historie, vzniklo z toho třeba tohle zajímavé vyprávění o pádu rodu Votických a v rozhlase výborná příležitost pro dvojici Miloš Kopecký a Vlastimil Brodský.
2: Jednoho dne přišel do kanceláře policejního úředníka doktora Mejzlíka, takový pomenší člověk se zlatými brýlemi a ustaranou tváří.
3: Archivář Divíšek. Pane doktore, já k vám jdu na poradu. Jako k vynikajícímu kriminalistovi. Mě totiž řekli, že vy račte být jaksi zvlášť, pokud jde o složitější případy. Totiž to je neobyčejně záhadný případ.
2: Doktor Mejzlík vzal do ruky tušku a poznámkový blok.
4: No prosím, jen řekněte, oč jde.
3: Mělo by se vyšetřit, kdo zavraždil toho Petra Berkovce, jak zemřel jeho bratr Jindřich a co se stalo s jeho chotí Kateřinou.
4: Berkovec Petr, pokud vím, nemáme tady o jeho smrti žádné hlášení. Vy chcete podat udání?
3: Ale ne.
2: Pan archivář se neklidně zavrtěl na židli.
3: Totiž já se k vám obracím o radu, víte? Muselo se stát něco strašného.
4: A kdy to bylo? Prosím, nejdřív datum.
3: No přece roku 1465. To byste měl vědět, pane. Za požehnané vlády krále Jiříka z Poděbrad.
4: No tak, milý pane, na tenhle případ je spíš doktor Knobloch.
2: Abyste věděli, to je policejní lékař.
4: Já vám ho zavolám, ano?
2: Pan archivář se zasmušil.
3: To je škoda. Mě tak doporučovali vás. Víte, já právě chystám historické dílo o vládě Jiříka z Poděbrad a přitom jsem klopítl o takovou věc, se kterou si nevím rady.
2: Neškodný, rozhodl se doktor Mejzlík.
4: Milý pane, já se obávám, že vám nebudu mnoho platen. Abych se přiznal, v dějinách jsem příliš slabý.
3: To je chyba. Dějiny byste měl znát. Ale i když vám, pane, příslušný materiál není znám z první ruky, já vám uvedu všechny zjištěné okolnosti. Bohužel je jich málo. V první řadě je tu ten dopis pana Ladislava Pcháče z Olešné panu Janu Boršovskému z Čerčan. Ten dopis je vám ovšem znám.
4: To prosím není.
3: Ale člověče, ten dopis přece publikoval už před 17 lety historik Šebek ve svých registech. Aspoň to byste mohl vědět. Jenže ani Šebek, ani Pekař, ani Novotný, ani nikdo jiný nevěnoval tomu dopisu patřičné pozornosti. A právě ten dopis, který byste ovšem měl znát, mě uvedl na stopu tohoto případu.
4: Aha. No, tak dál.
3: Tedy nejdříve ten dopis. Já tu jeho text bohužel nemám, ale jenom jedna zmínka se týká našeho případu. On tam totiž pan Ladislav Pcháč píše panu Boršovskému, že jeho, totiž pana Jana Boršovského strýc, pan Ješek Skalický ze Skalice, a to jméno si prosím pamatujte, že tedy pan Ješek Skalický ze Skalice toho léta páně 1465 není čekán na dvoře v Praze, jelikož jeho milost královská vlastní rukou panu Ješkovi po těch neblahých skutcích na Votici Velenově, jak praví korespondent, uložila na dvůr královský nadále nechoditi a prchlivosti své pánu bohuželeti a spravedlnosti boží čekati. Tedy rozumíte? My bychom řekli, že jeho milost král pana Ješka konfinoval na jeho zboží a statcích. Pane, není vám něco nápadné?
2: Pan Divíšek se vítězně zahleděl na doktora Mejzlíka.
4: Tedy zatím mi ještě není nápadného nic.
3: A vidíte, Šebek si toho také nevšiml. Tedy velmi nápadná, pane, je ta okolnost, že jeho milost král nevolá pana Ješka, ať už pro jakékoliv neblahé skutky, Na řádný světský soud nýbrž doporučuje ho boží spravedlnosti. Jeho milost tím dává zřejmě najevo,
2: pan archivář nabyl úctivého výrazu,
3: že ty neblahé skutky jsou takového rázu, že je sám panovník vyjímá ze světské spravedlnosti. Kdybyste znal jeho milost, pane, věděl byste, že to je naprosto nevšední případ. Král Jiří blahé paměti tuze držel na řádné a přísné konání spravedlnosti.
4: No, snad se pana Ježka bál, prosím vás, za těch jeho časů.
3: Pane, co to říkáte? Král Jiří, že by se někoho bál a dokonce někoho z pouhých rytířů?
4: No tak to byla nějaká protekce, to víte u nás.
3: Žádná protekce. Za krále Vladislava byste snad mohl mluvit o protekci. Ale za krále Jiříka ne, pane. Na toho byste si s protekcí nepřišel. Ten by vás hnal.
2: Pan archivář se poněkud uklidnil.
3: Žádná protekce ne. Pane, tady zřejmě muselo být něco zvláštního na těch neblahých skutcích, že jeho milost král je ponechal boží spravedlnosti.
4: Aha, no a jaké to byly skutky?
3: No to přece vy mě máte nalézt. No nač pak jste kriminalista? Právě proto k vám jdu.
4: Pro pána krále, jak já můžu vědět, co se stalo léta páně 1465.
3: Nejdřív musíte znát fakta. Když tedy jsem si všiml té nejasné narážky, začal jsem pátrat po těch neblahých skutcích na Votici Velenově. Bohužel se nezachoval žádný zápis, ale za to jsem v kostele na Votici Velenově našel náhrobní kámen pana Petra Berkovce, a ten kámen, pane, je právě z roku 1465. Víte, on, pan Petr Berkovec, byl zeť pana Ježka Skalického, toho, kterého král Jiřík nepozval na Pražský hrad. Petr Berkovec pojal za manželku jeho dceru Kateřinu. Tady je fotografie jeho náhrobku. No, to nevidíte nic zvláštního?
4: Ne, nevidím.
2: Doktor Mejzlík prohlížel z obou stran fotografii náhrobního kamene, na němž byl vytesán nějaký rytíř s rukama složenýma na prsou a dokola nápis gotickou frakturou.
4: No počkejte, tady v rohu je otisk prstu.
3: No to je snad od mého prstu, ale všimněte si tady toho nápisu.
4: Ano, Domini MCCCCL. X5, no léta páně 1465, no to je letopočet smrti toho pána, ne?
3: No to se rozumí, ale nevidíte nic? Některá písmena jsou zřejmě větší, koukejte se.
2: Rychle začal psát tuškou zmíněný letopočet.
3: Ten sochař vytesal schválně písmeno O, C a C větší. To je kryptogram, rozumíte? Napište si ta písmena O.

0: zavraždil pana Berkovce, volala by ho jeho milost na hrdelní soud. Ale to není všechno, pane. Hned vedle tohohle náhrobku je druhý, pod kterým odpočívá Henrikus Berkovec de Votice Velenova, bratr pana Petra. A na tom náhrobku je týž letopočet, 1465, jenže bez kryptogramu. A pan Jindřich, čili Henrikus, na tom náhrobku má v rukou meč. Sochař chtěl patrně naznačit, že zemřel v čestném boji. A teď mě pro boha povězte, jak ty dvě smrti spolu souvisí.
1: No tak, snad je to jen náhoda, že ten Jindřich přišel o život téhož roku.
0: Náhoda. Pane, my historikové žádnou náhodu neuznáváme. Kam bychom přišli, kdybychom připustili, že se něco stalo náhodou? Tady musí být přece nějaký příčinný vztah. Ale to není pořád ještě všechno. Rok na to 1466 zemřel v pánu pan Ješek Skalický a prosím, jeho zboží tak připadlo dědictvím jeho sestřenci, řečenému panu Janu Boršovskému z Čerčan. Víte, co to znamená? To znamená, že jeho dcera Kateřina, kterou, jak ví každé malé dítě, pojal roku 1464 pan Petr Berkovec za ženu, už také nebyla naživu. A tahle paní Katuše, prosím, ta nemá nikde žádný náhrobek. Račte dovolit. To je také náhoda, že paní Katuše nám naprosto mizí hned po smrti svého manžela. Co? Tomu říkáte, pane, náhoda? A proč nemá náhrobek? Co? Náhoda? Nebo právě to jsou ty neblahé skutky, pro které jeho milost král doporučoval panu Ješkovi spravedlnost boží?
1: Poslyšte? To je docela možné.
2: Doktor Mejzlík se dlouze a povážlivě zadíval na seznam osob.
1: To je zatrápená věc. No. A možná, že nám schází někdo pátý.
0: Co byste chtěl s tím pátým? Vždyť se ani s těmi čtyřmi nevíte rady.
1: No, pak tedy to musel být někdo z těch dvou, kdo zabil Berkovce. Buď jeho tchán, nebo jeho bratr, ale... Safra, poslouchejte, že ona to udělala, ta Kateřina.
0: Pro pána, na to jsem nechtěl ani pomyslet. Ježíš Maria, že by to provedla ona? A co by s ní bylo dál?
2: Doktoru Mejzlíkovi zrudly uši od přemýšlení.
1: Okamžik. A už do toho začínám vidět. No hrom do toho, No tohle je případ, no ano, to se shoduje. Pan Ješek v tom má hlavní roli, aha. Kruh se zavírá a proto on Jiří... No teď tomu rozumím, poslouchejte, to byl Číman, ten král Jiří.
0: To byl, panečku, to byl moudrý panovník.
1: No, tak koukejte se.
2: A doktor Mejzlík usedl na svůj vlastní kalamář na stole.
1: Tak nejspíš to mohlo být takhle a já na to vezmu jed, že to tak bylo. Tedy především hypotéza, kterou přijmeme, musí vzít v počet všechna daná fakta. Žádná ani sebe menší okolnost jí nesmí odporovat. A za druhé, je musí vřadit do jediného souvislého děje. Čím jednodušší a uzavřenější a souvislejší je děj, tím je pravděpodobnější, že se věci staly tak a ne jinak. Tomu my říkáme rekonstrukce činu. Víme? Hypotéza, která všechna zjištěná fakta zařadí do nejsouvislejšího a nejpřehlednějšího dějového pásma, ta pro nás bezpodmínečně platí, rozumíte? To je naše metodické pravidlo.
0: Ano.
1: Tedy fakta, která musíme mít na zřeteli, jsou v pravděpodobném pořádku tato. Za prvé, Petr Berkovec pojal za choť Kateřinu, za druhé byl zavražděn, za třetí Kateřina mizí bez náhrobku, za čtvrté Jindřich bere za své v nějakém boji, za páté král vytýká Ješkovi Skalickému jeho prchlivost, ale za šesté nepohání ho na soud. Aha. No tedy, Ješek Skalický byl nějakým způsobem v právu. Jsou to všechna daná fakta? No zajisté. No a tak tedy dál.

0: Ze srovnání těchto faktů plyne, že Petra nezavraždil Jindřich ani Ješek. Kdo ho tedy mohl zavraždit? No? No patrně Kateřina. Ten dohad se nám potvrzuje i tím, že nemáme po Kateřině žádný náhrobek. Byla nejspíš někde zahrabána jako pes. A proč vůbec nebyla pohnána na žádný soud? No patrně, protože ji nějaký prchlivý mstitel bezmála na místě zabil. Byl to Jindřich? Patrně ne. Kdyby Jindřich trestal Kateřinu smrti, byl by s tím starý Ješek asi souhlasil a proč by ho potom král káral za jeho prchlivost? Tedy z toho plyne, že Kateřinu utratil její rozuřený otec. Aha. No a teď je otázka, kdo zabil v boji Jindřicha, pane? No, kdo to udělal?
1: Nevím.
0: Ale tak přece Ješek, člověče. Vždyť už tu nikoho jiného nemáme. Teprve tím se nám celý příběh zaokrouhluje, chápete to? Tedy podívejte se. Kateřina, žena Petra Berkovce, jak se říká, zahořela hříšnou láskou k jeho mladšímu bratrovi Jindřichovi.
1: Máte na to doklady?
0: Ale no to plyne z logiky děje, prosím vás. Poslouchejte, buď jde o peníze nebo o ženskou. To my známe. Jak dalece Jindřich tu vášeň opětoval, to nevím, ale tady musíme hledat motivy, proč by Katuše zavraždila svého muže. A já vám říkám do očí, že ona to udělala.
1: Já jsem to tušil.
0: No a teď se objeví na scéně její otec Ješek Skalický jako rodinný mstitel. Zabije svou dceru, protože ji nechce odevzdat Katovi, a pak vyzve na souboj Jindřicha, protože ten nešťastný mladík je jaksi spoluvinen na zločinu a zatracení jeho jediné dcery. V tom souboji Jindřich padne s mečem v ruce. Ovšem je tu druhá alternativa. Jindřich chrání Kateřinu vlastním tělem před rozuřeným otcem a v souboji padne... Ne. Ta první alternativa je lepší. No, tady máte ty neblahé skutky. A král Jiří, protože cítí, jak málo je lidský soud povolán soudit čin tak divoce spravedlivý, ponechává docela rozumně toho strašlivého otce, toho prchlivého mstitele vyšší spravedlnosti.
1: Pane, vy jste prokázal cennou službu naší historické vědě. To vrhá tak dramatické světlo na tehdejší lidi a vůbec. Až vyjdou mé dějiny vlády krále Jiříka z Poděbrad, dovolím si vám je, pane, poslat. To budete koukat, jak tam ten případ vědecky zpracuju.
2: Po čase opravdu dostal doktor Mejzlík mohutný svazek dějin vlády krále Jiříka z Poděbrad s vřelým věnováním archiváře Divíška. Pročetl celou knihu od A až do Z, neboť přiznejme to, byl velmi hrd, že má podíl na vědeckém díle. Ale nenašel nikde nic. Až teprve na stránce 471 v bibliografických poznámkách četl drobonkým písmem toto. Šebek Jaroslav, Regesta 14. a 15. století, strana 213, dopis pana Ladislava Pcháče z Olešné panu Janu Boršovskému z Čerčan. Zajímavá, vědecky dosud nespracovaná poznámka o Ješku Skalickém ze Skalic zasluhuje zvláštní pozornosti.

0: Bylo by chybou domnívat se, že povídky Karla Čapka patří jen a pouze do těch dvou svazků známých jako povídky z jedné a z druhé kapsy. Jsou tady mimo jiné třeba i bajky a podpovídky, které se obírají člověkem, zvířaty, přírodou, věcmi, zkrátka mnoha věcmi kolem nás. K vydání je připravil, považte, doktor Miroslav Halík, takto otec dnešního profesora a teologa Tomáše Halíka. A mezi jinými v jeho zajímavém výběru najdeme i tenhle příběh o spolku věřitelů barona Biháriho.
1: Tak zase nám odešel jeden náš člen. Starý pan Police, víte, co prodával psací stroje, dej mu pánbu věčnou slávu, pravda, bylo mu už něco přes 80 let, ale ještě tu mohl dlouho bejt, no chudák, chodil takrát na ty naše úterky. Kdybychom mohli tušit, že nás tak brzy opustí, byli bychom ho zvolili za našeho předsedu, ne, že by byl z těch větších věřitelů, ne. On měl za panem baronem jenom pár tisíc, ale aby měl starý pan radost, že jo? To se zas musí nechat. Mezi námi je dobrá vůle, pane, jako v málo kterém spolku. No teď už se to nedá spravit, ale jen jsme mu dali na rakev radost se podívat. Já. A jakýže je to spolek? No to máte tak... Žil v Praze nějaký pan baron Bihári, takový veliký urozený člověk, vlasy jako havran a oči, no, ženské se za ním jenom bláznili. Měl v Bubenči najatou vilu, dvě auta a co se týče milenek, tak to jenom podle účtu jich bylo 7. Marná slava, byl to kavalier, ten pan baron. Měl mít velkostatek na Slovensku, lesní panství tamhle někde u Jasiny, nějakou celulózku, sklárnu a navrtaný petrolej, kde si u Antalovců. No zkrátka, báječný majetek. Nemáte ponětí, co na to potřeboval. Traktoru, mašina, kancelářských zařízení, šeku, psacích strojů, šperku a kytic. No jo, pravda, takový majetek má hroznou režii, ale pan baron se taky uměl ukázat. Všecko dělal ve velkém, člověk by na něm zrovna oči nechal. No, ono se pak ukázalo, že celuloska není, petrolej není, lesní panství není a velkostatek taky ne. Byla jenom sklárna, ale stroje z ní pan baron už dávno prodal. A taky se ukázalo, že pan baron Bihári není žádný baron, ale nějaký chájem rod tamhle z Perečína. Mělo se na něho udělat udání jako pro podvod a takové věci, ale když se sešlo pár jeho věřitelů, tak jako viděli, že by si na něm moc nevyžalovali. Něco těch koberců a voňavek, co měl ve vile, to by nikoho nevytrhlo, to dá rozum. Že jo, a když pana barona zavřou, no tak přijdeme o všecko, řekli si ti věřitelé. Ale třeba jednou pacholek mizerná přijde nějak k penězům. Gauner on je, hubu má jako šlejfíř a vystupovat umí jako kníže. Může se nám bohatě oženit nebo co? No zkrátka v takovém pádu by nám mohl zaplatit aspoň něco. Jenom ho nesmíme zničit, nebo své peníze už nikdy neuvidíme. No a tak se všechny žaloby odvolali a udělal se spolek věřitelů. Bylo nás asi 170. Ono vám to bylo jako tihle rotariáni, od každého povolání někdo. Obchodníci s auty, vrchní sklepníci, bankéři, krejčí, klenotníci, květinař, jeden stavitel, jeden koňař, parfumér, je švadle na pár advokátů a kde kdo. Dohromady asi za 16 nebo 17 milionů. No a tak jsme se teď scházeli a radili, jak pana barona zachránit, aby to s ním neprasklo. Museli jsme ho držet nad vodou, aby mohl semhle tamhle zkusit své štěstí a přitom dávat pozor, aby něco nespískal, po čem by ho zabásli. No, jednou jsme ho na den ztratili z očí a už nám zavalel nějaký podvod a my jsme to museli potichu vyrovnat. Ja, pane, to byly napínavé doby. On byl pan baron zrovna posedlý po kartách a jen falešně hrát. A nebo se chtěl dát na špionáž. To přinese báječné peníze. No porád ho někdo z nás musel hlídat. Ale to se musí nechat. Pan Bannon byl ukrutně milý společník. Vždycky nás skvěle pohostil. A pak řekl, zaplaťte to a napište to na účet. No, co platno, jak živí jsme tolik neužili, jako tehdy s panem baronem. A taky jsme si na sebe zvykli a tuze dobře jsme si všichni rozuměli. No, sami takoví starší, rozšafní, zkušení lidé, kteří by jenom chtěli vidět peníze, co měli za panem baronem. No a pak nám pan baron zmizel, prý utekl do Ameriky, do Hollywoodu nebo kam. No co pak ten se nestratí a možná, že jednou udělá ohromné peníze, dopak ví, třeba se nám po letech vrátí, jenže víte, my věřitelé jsme si na sebe opravdu zvykli. Pan baron nám sice ukrutně chyběl a ty peníze taky, ale ještě víc by nám chybělo, kdybychom se přestali jednou týdně scházet. My jsme si vždycky tak pěkně popovídali o těch hospodářských věcech. No víte, co je dnes těch trampota šikán a taky už není v kšeftě ta solidnost, jak bývala dřív. No taky jsme si vyměňovali zkušenosti z různých branží, kde pak jinde by se našinec dostal k tomu, aby slyšel, jak to vypadá v automobilech nebo v květinářství. Ale u nás, v tom našem spolku, jsou všechny ty branže, jak se říká, jako na jedné lodi. A tak jsme si řekli, vem to nešť, našeho pana barona vzal čert, ale my tuhle jsme se našli a budeme k sobě držet dál a basta. No, a tak my se každého úterka scházíme dál, už po 10 let. Vždycky si vzpomeneme na našeho pana barona, jak on se chudák v té Americe potlouká. A pak mluvíme o těch zlých časech. Člověk si aspoň uleví. I o všelijakých nemocech, já si můžeme pohovořit. Já. Tak už asi 12 z nás je na pravdě boží. Starý pan Policer nám teď bude tuze chybět. Je škoda, že jste nikdy nepotkal pana barona Biháriho. To vám byl takový šaramantní pán. No, a vy byste aspoň mohl chodit do našeho spolku, že jo?
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
0: Jak už jsme dnes několikrát slyšeli, povídky Karla Čapka jsou věru vzácnou příležitostí pro velkou hereckou miniaturu. Velká miniatura, to zní hezky, co? Takový dialog pánů Miloše Kopeckého, Vlastimila Brodského, Karel Heger a teď Martin Růžek a Zločin na poště. To je vám další Čapkova citlivá studie lidského charakteru, ještě podpořená právě herectvím Martina Růžka. Ono je to tak, to Čapkovo můžeme trestat, ale někdo musí odpouštět. Stále platí. Tak zůstávejte ve zdraví a brzy naslyšenou, přátelé.
3: Pane, spravedlnost. To bych rád věděl, proč to je na obrazech taková ženská s kšandou na očích a s váškami, jako by prodávala pepř. Já bych mínil, že spravedlnost spíš vypadá jako četník. To by nikdo nevěřil, co věcí my rozsoudíme bez soudce, bez vážek a bez takových caviků. A já vám povím, pane, že tuhle jsem já sám usvědčil 2 lidi z vraždy a sám jsem je odsoudil k spravedlivému trestu a trest jsem vykonal a nikomu jsem o tom nehlásil ani slovo. Tak počkejte, vám to teda řeknu. No jo, že vy si pamatujete, pane, na tu slečinku, co tady v obci byla před 2 lety na poště. No, právě Helenka se jmenovala. Taková hodná a milá holka, hezká jako obrázek. Tak ta Helenka, pane, se loni v létě utopila. Skočila do rybníka a šla asi 50 metrů, než přišla do hloubky. Teprve za 2 dny vyplavala. A víte, proč to udělala? V ten den, Kdy se utopila, přišla najednou z Prahy revize na poštu a našla, že Helence chybí v kase 200. Mizerné 200, pane. Trouba revizor teda řekl, že to musí hlásit dál a že se to bude vyšetřovat jako zpronevěra. Ten večer, pane, se Helenka z hanby utopila. Když ji vytáhli na hráz, musel jsem u ní stát, než přišla komise. Už na ní, chudákovi, nebylo nic hezkého, ale já jsem pořád viděl, jak se směje z toho šaltru na poště. Inu, všichni jsme tam za ní chodili, že jo? Tu holku měl každý rád, sakra, povídám si, to děvče neukradlo 200. Předně proto, že tomu nemůžu věřit, a za druhé, vždyť ona nepotřebovala krást. Její tatík byl mlynář tamhle z té druhé strany a ona šla na poštu jen z takové té ženské ctižádosti, že se sama uživí. Tatíka jsem dobře znal. Pane, to byl nějaký písmák a krom toho evangelik. A já vám řeknu, tihle evangelíci a duchaři u nás nikdy nekradou. Jestli ty 200 na poště chybí, to by je musel ukrást někdo jiný. Tak jsem, pane, té mrtvé holce tady na hrázi slíbil, že to tak nenechám. Tak dobrá, zatím jsem na poštu poslal nějakého mládence z Prahy, Filipek se jmenoval, takový šikovný a zubatý chlapík. Teda za tím Filipkem jsem chodil na poštu, abych něco vykoukal. To víte, je to tam jako všude na malých poštách. U okénka stolek, v tom stolku v šupleti peníze a známky. Úředník má za zády takový ten regál se všelijakými sazebníky a lejstry a váhu na vážení balíku a takové věci. Pane Filipek, povídám mu, prosím vás, koukněte se do těch vašich sazebníků, co by tak stál, řekněme, telegram do Buenos Aires. 3 koruny za slovo, povídá ten Filipek, jako by nic. Tak co by stál Express, telegram do Hongkongu, ptám se ho zas já. To se musím podívat, řekl ten Filipek, vstal a obrátil se k regálu. A zatímco listoval v tom sazebníku zády ke stolku, protlačil jsem se rameny skrz to okénko, dosáhl jsem rukou na zásuvku s penězi a otevřel jsem ji. Otvírala se docela lehce a tiše. Tak děkuju, už to mám, povídám. Takhle se to mohlo stát. Dejme tomu, že Helenka něco hledala v tom regálu. Pak mohl někdo štípnout ty 200 ze šuplete. Koukejte se, pane Filipek, kdybyste mě ukázal, kdo v těch minulých dnech odtud něco telegrafoval nebo posílal. Pan Filipek se drbal na hlavě a povídá, pane Machmeister, to nepůjde, víte, ono platí něco jako listovní tajemství, ledaže byste to hledal jménem zákona. Ale to bych musel ohlásit nahoru, že tu byla prohlídka. Počkejte, povídá mu. To bych zatím nerad dělal. Ale helejte, pane Filipek, chodíme spolu na kuželky tak ze známosti. Kdybyste vy se takhle z dlouhé chvíle nebo tak podíval do těch lejster, kdo v posledních dnech odtud poslal něco takového, že se třeba Helenka musela obrátit ke stolku. Pane Wachmeister, povídá ten Filipek, co pak o to? Odtelefonované blankety tu budou, ale od rekomandovaných dopisů a balíků máme jenom zapsáno, komu se to posílá, ale ne, kdo to poslal. Já teda vám sepíšu všechna jména, která tu najdu. Ono to vlastně nemá být, ale pro vás to už udělám, ale já myslím, že z toho poznáte starou belu. On měl, pane, ten Filipek, pravdu. Přinesl mě asi 30 men. To víte, na venkovské poště se toho mnoho nepodává, ještě takhle nějaký ten balík pro kluka na vojně, ale z těch jsem nevycucal ani nejmenší zdání. Pane, kudy jsem chodil, tudy jsem na to myslel. Tak mě tlačilo, že už svůj slib té mrtvé holce nesplním. Tak jednou, to bylo asi za týden, jdu zase na poštu.
4: Ten Filipek se na mě cení a povídá, pane Wachmeister, s těmi kuželkami už nebude nic, já pakuju. Zítra sem přijde nová slečna z Pardubic z pošty. Aha, na to já. Nějaká disciplinárka, že jo, že tu slečnu přeložili z města na takovou mizernou venkovskou vesnickou poštu. Pane, povídá ten Filipek a kouká na mě tak nějak zvláštně. Ta slečna je sem přeložena na vlastní žádost, pane Wachmeister. To je divné, říkám. To přece víte, jaký ty ženský jsou. Je, povídá ten Filipek. A pořád tak na mě kouká a ještě divnější je, že to anonymní udání, aby se na zdejší poště udělala blesková revize, přišlo taky z Pardubic. Já jsem si pískl a myslím, že jsem koukal na toho Filipka stejně, jako on na mne. A najednou povídá listonoš Uher, který si tam rovnal roznášku, jo, do Pardubic, on tam dopisuje skoro denně pan adjunkt z velkostatku nějaký slečně na poště, to bude jeho láska, že jo? Poslouchejte, fotr, povídá ten Filipek, nevíte, jak se ta slečna jmenuje? Nějak jako Julie Tauferová, řekl Filipek. Tak je to ona, ta, co sem má přijít. On pan Houdek jako pan adjunkt, povídá pošťák, taky dostává z Pardubic skoro denně psaníčko. Pane adjunkt, já mu říkám, tady je zas psaní od nevěsty. On mě jako pan Houdek chodí vždycky takový kus cesty naproti a tady má dnes bedničku, ale z Prahy. Hele, to je vrácená zásilka, adresát neznám. To on si pan adjunkt zmailil adresu, tak mu to nesu zpátky. Ukažte, povídá Filipek. Adresoval to na nějakého Nováka, Praha, Spálená ulice, 2 kila másla, razítko 14. července. To tu ještě byla slečna Helenka, řekl pošťák. Ukažte, povídám Filipkovi a čuchnu k té bedničce. Pane Filipek, říkám, to je divné. To máslo bylo 10 dní na cestě a nesmrdí. Fotr, nechte tu bedničku tady a sypte s roznáškou. Sotva byl pošťák pryč, řekl mě ten Filipek. Pane Wachmeister, ono to nesmí být, ale tady je dláto. A šel pryč, aby to jako neviděl. Pane, já tu bedničku vypáčil. Byla v ní 2 kila hlíny. Tak já jdu za tím Filipkem a říkám mu, člověče, teda o téhle věci nikomu ani slovo, rozumíte? To já už si spravím sám. To se rozumí, sebral jsem se a šel jsem za tím adjunktem Houdkem do velkostatku. Seděl tam na kládách a koukal do země. Pane adjunkte, povídá mu, tady je nějaká konfúze na poště. Nevzpomínáte si, na jakou adresu jste posílal před 10 nebo 12 dny takovou bedničku? Ten Houdek trochu zbledl a povídá, na tom nezáleží, to už sám nevím, komu to bylo. Pane adjunkte, řekl jsem, a jaké to bylo máslo? Ten Houdek, který vyskočil bílý jako stěna, co to má znamenat, křičel, proč mě s tím obtěžujete? Pane adjunkte, povídá mu, to je tak. Vy jste zabil Helenku z pošty. Vy jste tam donesl bedničku s fingovanou adresou, aby ji musela vážit na váze. Zatímco vážila, vy jste se naklonil přes šaltr a ukradl jste ze šuplete 200 korun. Pro těch 200 korun se Helenka utopila. Tedy tak je to. Pane, ten Houdek se třásl jako list. To je lež, křičel, proč já bych kradl 200. Protože jste chtěl dostat na zdejší poštu slečnu Tauferovou, svou nevěstu. Ta vaše slečna udala anonymním psaním, že Helence chybí v kase peníze. Vy dva jste Helenku vehnali do rybníka. Vy dva jste ji zabili. Máte na svědomí zločin, pane Houdek. Ten Houdek se vám svalil na ty klády a zakryl si tváře. Jak živ jsem neviděl chlapa tak plakat. Ježíši Kriste, naříkal, Já nemohl vědět, že ona se utopí, já jenom myslel, že bude propuštěna. Teď mohla jít domů. Pane strážmistře, já jsem si jenom chtěl vzít Julču, ale jeden z nás by se musel vzdát místa, kdybychom šli k sobě a pak bychom nestačili s platem. Proto jsem tolik chtěl, aby Julča přišla sem na poštu. 5 let už na to čekáme. Pane strážmistře, to je taková strašná láska. Pane, já vám to nebudu dál povídat. Byla už noc. Ten chlápek přede mnou klečel a já, pane, jsem brečel nad tím vším jako starý vůl. Nad Helenkou i nad tím ostatním. Ráno po té noci jdu na poštu. Sedí tam za šaltrem bledá a vysoká slečna s takovýma palčivýma očima. Slečno Tauferová, povídám. Tak tady mám rekomandovaný dopis. Podal jsem jí dopis s adresou Ředitelství pošt a telegrafů v Praze. Podívala se na mne a přimázla na dopis nálepku. Okamžik, slečno, řekl jsem. V tom dopise je udání, kdo ukradl 200 korun vaší předchůdkyni. Kolik bude stát to porto? Pane, v té ženské byla hrozná síla, ale přece jen zbledla do popelava a stuhla jako kámen. 3,50 Kč vydechla. Odpočítal jsem 3,50 Kč a povídám, tady jsou, slečno. Ale kdyby se tady ty 200 Kč, říkám a dávám jí na stolek ty 2 ukradené bankovky, kdyby se ty 200 Kč našly tady někde zapadlé nebo založené, rozumíte, aby bylo vidět, že mrtvá Helenka nekradla, slečno, pak bych si ten dopis vzal zpátky. Tak co? Neřekla ani slovo. Jen se tak palčivě a strnule dívala. Já nevím kam. Za 5 minut tu bude pošťák, slečno. Povídám. Tak co? Mám si ten dopis odnést? Kývla rychle hlavou. Tak já jsem ten dopis sebral a chodím před poštou. Pane, tak napjatě jsem ještě nikdy nepřešlapoval. Za 20 minut vyběhne pošťák Uher a křičí, pane Wachmeister, tak už se našly ty 200 Kč, co scházely slečně Helence. Ta nová slečna je našla založené v jednom sazebníku. To je náhoda. Fotr, řekl jsem mu, tak běžte a všude říkejte, že se ty 200 Kč našly. Víte, aby každý věděl, že mrtvá Helenka nekradla. Zaplať pánbu. Tak to bylo první. Druhé bylo, že jsem šel k starému velkostatkáři. Vy ho asi neznáte, je to hrabě, tak trochu blázen a moc hodný člověk. Pane hrabě, povídám mu, neptejte se mě na nic, ale jde tu o věc, ve které my lidé máme držet za jeden konec. Zavolejte si adjunkta Houtka a řekněte mu, že ještě dnes musí odjet na váš velkostatek na Moravě. Kdyby nechtěl, že ho na hodinu propouštíte. Starý hrabě zvedl obočí a chvíli na mě kouká. Pane, já jsem se nemusel nijak nutit, abych vypadal tak vážně, jak si jen kdo může představit. No dobrá, řekl hrabě, já se vás tedy nebudu na nic ptát a dal si zavolat toho Houtka. Houdek přišel, a když mě viděl u hraběte, zbledl, ale stál jako svíce. Houtku, řekl hrabě, dejte zapřahat a pojedete k vlaku. Dnes večer nastoupíte službu na mém statku u Hulína. Budu telegrafovat, aby vás tam čekali. Rozuměl jste? Ano, řekl tiše Houdek a upřel na mě oči. Víte, takové oči jako zatracenec v pekle. Máte nějaké námitky, ptal se hrabě. Ne, řekl chraptivě Houdek a nespouštěl ze mě oči. Pane, mě bylo z těch očí housko. Tak můžete jít, skončil hrabě. A bylo to. Za chvíli jsem viděl, jak odvážejí Houdka v kočáře. Tak to je všechno. Až půjdete na poštu, všimněte si tam té bledé slečny. Je zlá. Zlá na všechny. A dostává takové zlé a staré vrásky. Já nevím, sejde-li se někdy s tím svým adjunktem, snad za ním někdy jede, ale pak se vrací zlejší a palčivější. A já se na ní dívám a říkám si, spravedlnost musí být. Já jsem jenom četník, pane, ale tohle vám povím podle své zkušenosti. Je-li nějaký vševědoucí a všemohoucí Bůh, to já nevím. A kdyby byl, tak nám to není nic platný. Ale já vám řeknu, musí být někdo nejvíc spravedlivý. To zas jo, pane. Protože musí být někdo, kdo by odpouštěl. Já vám řeknu, ta pravá a nejvyšší spravedlnost je něco tak divného jako láska.

0: nebo tu, umět mapě číst.
1: Tam, kde je křížek, tam je kostel. Kdo špatně čte, tak říká postel. S kýmkoliv můžeš spát. Kde modrá barva ledem zebe, tam nehledejte modré z nebe.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem se podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Přeju vám pěkný páteční večer, vážení přátelé. Vážení éteričtí přátelé. Ano, rozhlasový éter se teď na 2 hodiny bude na frekvencích, které máte správně naladěny, věnovat vašim příběhům, jako vždy na určité téma. Začíná noční linka Českého rozhlasu dnes na téma Na vlastních nohou. Myslím, že se shodneme v tom, že občas zaslechneme stesky nad tím, že potomkové s vlastními příjmy stále žijí s rodiči a vlastně ani nemají chuť se plně postavit na vlastní nohy, jak se tak říkává. Naproti tomu je dost takových případů, kdy děti opustili rodné hnízdo ve chvíli, kdy třeba kvůli studiu ve vzdáleném městě začaly bydlet na internátě. Někdy je okamžikem, kdy se na vlastní nohy se vším všudy postavíme po maturitě, někdy bývá to osamostatnění nevyhnutelné kvůli nedobrým rodinným poměrům. Jaká byla a kdy přišla ta klíčová pohnutka, po níž jste definitivně zamávali rodičovskému příbytku? Donutili vás okolnosti k tomu, abyste se na vlastní nohy postavili dřív, než je to obvyklé? Kdy jste s klíči od pronajatého bytu a bez možnosti rodičovské podpory stanuli na prahu samostatného života právě vy? Do noční linky vedou jako obvykle 2 cesty. Budeme ve spojení na telefonu 731 800 900, ale vaše příběhy na téma Na vlastních nohou můžete i psát, a to na web rozhlas.cz/linka. U mikrofonu v brněnském studiu Borek Kapitánček a přeju vám úspěch a krásný víkend, který je před námi. Začíná noční linka na téma Na vlastních nohou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma Na vlastních nohou. A jako obvykle jsou to právě vaše příběhy, které naplňují a vlastně tím vytvářejí tyhle dvě hodiny našeho povídání. Tím prvním posluchačem je Lumír. Volá na 731 800 900 a já si společně s vámi velice rád poslechnu ten úplně první příběh na téma, jak jsem se postavil na vlastní nohy, kdy to bylo a co tomu předcházelo. Lumír, dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače. A no, já jsem půl roku po takovým zmrtvých stání, ale na vlastní nohy jsem se musel postavit, když mi ve 13 letech zemřel otec. No a mamka bohužel jako vdova, že jo, no tak co bychom si povídali, tak ty příjmy vdovský důchod, siročí důchod a její plat pokojský v tehdejších letech, že jo. Jednalo se rok 1970, kdy mi otec zemřel, takže už to je více jak půl století. No a takže první vlastně takovou zkušenost starat se sám o sebe jsem měl pár měsíců po otcově nebo tatínkově smrti. O jarních prázdninách jsem si vyzkoušel první práci. Bylo to na státním statku sběr kamení na poli. A bylo to takový pole, které už bylo hodně dlouho obdělávané, ale když tam občas ten traktorista tím pluhem zajel trošku hloub, tak se na povrch dostali takový dost velký balvany. No a já jako 14-letý klučina ještě s kamarádem, tak jsme měli za úkol to tam nosit na valník, jo, každý trochu větší kámen, větší než vlašský ořech nebo tak nějak. A nám to tenkrát ten pracovník státního statku vysvětloval. No, byly to krušně vydělané peníze a no, za hodně mizerný plat. Ale to bylo v březnu 71 a v létě o velkých prázdninách dvouměsíčních, tak jsem celý červenec obětoval další brigádě celý měsíc a ta brigáda už byla podstatně lépe placená, bylo to železniční stavitelství, tam jsem musel sfalšovat rok narození, protože do kolejiště nesměli mladší 15 let, dneska tam už nesmějí mladší 18 let, takže jsem prostě řekl jenom den a měsíc narození správný, ale udělal jsem se o rok starším. Jinak by mě tam nevzali. No ale já jsem si tam viděl, tak oproti té brigádě na tom státním statku, to sbírání kamení, tak jsem si tam viděl snad téměř dvakrát tolik a druhou část prázdnin mezi osmičkou a devítkou, tak já jsem si užíval jak grant. Bylo mi 14, no malinko přes 14 let, že jo. A tady u nás vyhořelo staré dřevěné koupaliště, asi 2 roky nebo rok předtím, teď nevím přesně. A tak jsme jezdili až do sousedního Lanškrouna. No, tak aby jsme ušetřili na vstupným, tak jsme chodili půl cesty pěšky. No a samozřejmě na stopa, že jo, a takový. Tam jsme se vykoupali, to bylo koupaliště jako v rybníku, že jo, takže přírodní koupaliště se vstupným, ale tak to vstupný, říkám, bylo docela levný. No a po vykoupání, protože jsem byl velice bohatý, že jo, po té měsíční brigádě, tak jsem do staré krčmy z roku 1615 v Lanškrouně do dneška funguje, tak jsem tam jako lord nebo jako grand chodil na oběd a dal jsem si tam malé pivo. Vůbec po mně nechtěli občanku, dneska by to byl průšvih jako hrom. No a prostě za ty prázdniny, nebo za tu polovinu prázdnin, za ten srpen, no tak jsem tam byl, no já nevím, no tak za měsíc, dejme tomu 3x do týdna. Ani jednou po mně nechtěli občanku, vždycky jsem si dal pouze malé pivo, jo, nějaké opíjení, A dal jsem si prostě řízek a takovou tu českou klasiku.
0: Mm-hmm. Takže, takže vy jste si ve 14 vyzkoušel to, co se vám potom, když jste se postavil definitivně na vlastní nohy, velmi hodilo. Vy jste ale určitě s maminkou ještě nějakou dobu žil, bydlel. Kdy nastalo to definitivní, úplné osamostatnění?
1: No, definitivní osamostatnění bylo samozřejmě, když jsem skončil školou, že jo, tak jsem nastoupil na takzvanou Knedl fakultu, kuchař číšník, obor v Hranově. Bohužel to už neexistuje, udělali z toho jídel u mateřské školky, protože já tam občas na sever jezdím a autobus má přesně před tou bývalou Knedl fakultou zastávku autobusovou. No a před pár lety jsem s hrůzou zjistil, že už tam není prostě střední škola, nebo oni se potom udělali hotelovku a najednou koukám jídel na mateřské školky. No tak dobře, ale zůstalo to v oboru, no.
0: Lumíre, ano, já jsem chtěl říct, že vy už jste vlastně takovým v tuhle chvíli vzorem pro ostatní posluchače, protože jste nám řekl, co předcházelo tomu vašemu definitivnímu osamostatnění a tomu postavení se na vlastní nohy. A já jsem rád, že vlastně ti, kteří poslouchají a třeba by rádi zavolali, ve vás mají vzor. Co vás nejvíc, to je moje poslední otázka, protože už se nám blíží čtvrt na 12, tak se definitivně zeptám na poslední otázku. Co vás na tom osamostatnění nejvíc, než se to stalo, nejvíc strašilo? Čeho jste se nejvíc bál?
1: No já nevím, já myslím, že tou brigádou ještě vlastně na té základní škole, takže tak nějak jsem to měl zjednodušený, že...
0: Už jste to měl ošahaný takzvaně.
1: No, potom teda, když už jsem šel do té profese, že jo, tak jsem pracoval jako číšník, jako kuchař málo, pak vedoucí restaurace, vedoucí provozu jídelny a to. Potom jsem teda už skončil v gastronomii, i když ne úplně, ještě do nedávné doby jsem participoval na vinotéce jako tichý společník. A já jsem z toho neměl nějakou obavu.
0: No někdo může mít, já se ptám, jestli něco takového bylo nebo nebylo. A děkuji vám za váš příběh. Děkuji vám za příběh, Lumíre, a děkuji samozřejmě i za váš dárek, který jste poslal k narozeninám. Děkuji. A dobrou noc.
1: A hlavně, jestli se líbil, no.
0: Líbil, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Tak jo, taky a budu poslouchat dál. Mějte se.
0: Na vlastních nohou, téma noční linky, kterou posloucháte. A telefon, kterým se spojíte se studiem, tady je.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: S dalším příběhem na téma na vlastních nohou se v noční lince Českého rozhlasu, kterou posloucháte, hlásí paní Věra. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady paní Věra z Ostrova u Prchatic. Já bych sem na vlastní oči, na vlastní nohy jsem se postavila, když jsem se vyučila kuchařkou a

0: Na čipu mám práci 39-14, pípala jsem 14-14 a teď jsem mu udělala svíčkovou, byli jsme tady na plavečáku ve Vodňanech, ale teď jsem mu udělala svíčkovou ráno, nebo až se zbudím, udělám knedlíky v páře.
1: Ano, to souvisí s tématem na vlastní nohou, paní Věro. Děkuju, že mi to říkáte tak dopodrobna. Mě by spíš zajímalo, co tomu všemu, tomu vašemu postavení se na vlastní nohy předcházelo.
0: No, chtěla jsem, co vlastně zvedu.
1: Chtěla jste si dokázat jako sama sobě, co dokážete?
0: Co dokážu.
1: Mm-hmm. Kolik vás bylo doma dětí?
0: My jsme akorát se ségrou.
1: A
0: starší o rok.
1: A sestra se zamávala rodnému domu kdy?
0: Jako co myslíte, že co?
1: No, kdy se sestra postavila na vlastní nohy?
0: No, na vlastní, no ta ještě o rok dřív než já.
1: Takže jste ji vlastně doháněla.
0: Je 57, je 56.
1: Paní Věro, děkuju. Mějte se hezky a naslyšenou.
0: Naschledanou.
1: František, bez jehož vzkazu by snad ani nebyla noční linka, se sice taky dotknul tématu na vlastních nohou, i když jen několika málo slovy, ale no, poslechněte si sami. Tak já s manželkou jsme se postavili na vlastní nohy už dost brzo. V 18 jsme se vzali. Potom jsem šel na 2 roky na vojnu, po vojně jsme se přestěhovali do Židlochovic, to byl rok 64, tu je oblast, kde se hodně stavilo a staví stále. Jako stavař jsem byl stále využíván na těchto stavbách, takže jsem neměl problém si budovat svoji domácnost. Musím ale říct, byla to fuška. V současnosti jsem všechno rozdělil dětskám, tak ať se starají oni. Myslím si, že to zvládají dobře. Františku, jsem rád, že jste napsal a za malou chvíli věřím v další váš pozitivní telefonát na téma na vlastních nohou. Všechno to, co tomu předcházelo, jestli to bylo dřív, než k tomu byli, řekněme, donuceni okolnostmi vaši vrstevníci, o tom můžete promluvit už po písničce kapely Elán.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: S dalším příběhem na téma na vlastních nohou přichází do vysílání noční linky pan Jarda. Volá ze Sokolovska a já ho zdravím. Pěkný večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny.
0: Zdravím vás.
1: Kdo poslouchá a kdo ještě nespí.
0: Jardo, kdy jste odešel ze svého rodného domu od rodičů, postavil se na vlastní nohy?
1: Ve 14 letech jsem byl vlastně, já jsem byl odvezen autem na internát a tam vlastně v neděli večer před 10. školním roku bylo nějakých 14 a něco, protože tenkrát v té době mě je 55, takže každý, kdo je v tom věku, tak asi ví, že v té době se chodilo ve 14 už na ten naučil ještě na školy a tohleto.
0: Takže to bylo někdy v 80. letech.
1: Hejte, bylo to přesně v 85.
0: To já jsem šel na vojnu, tak to si pamatuju dobře.
1: Tak jste o něco starší.
0: Ofous. No, ve 14 jasný, letech jasný, na internát, jasný. Jaká byla ta první noc? Vzpomínáte si ještě?
1: No hejte, hrozný. To vlastně bylo, já jsem přišel na pokoj, byl jsem tam sám, že ten druhý člověk, který měl dorazit, že tam byli vlastně pokoj pro dva lidi. No a vemte si, že v těch dveřích, které vedly na chodbu, tak bylo prosklený, ta horní část byla prosklená, jo. A na mě se chodili koukat třetáci a druháci, který už tam taky byli, jako na nějakou zvěř v zoologické zahradě, jo. No hejte, no hrozný, no.
0: Taková obdoba mazáků, kteří si prohlíží bažanty.
1: No, přesně, no.
0: To vám asi moc nedodalo.
1: No, tak víte co, tak já jsem docela takový vzrostlej, takže na mě si nikdo v životě netrouh, takže i tenkrát jsem byl docela v pohodě. No a z toho internátu vlastně po půlroce mě vyrazili, protože jsem nebyl až zase takový hodný moc. No. Takže jsem pak dojížděl, ale potom jsem byl vlastně na montážích a potom jsem si po tatínkovi jsem zjedil auta, takže jsem si udělal papíry na všechno a 22 let jsem byl na kamionu, takže jsem byl vlastně většinou bez rodiny. No a dneska jsem doma a jezdím autobusem, no ale jestli teda můžu, nebo máte něco k tomu, nebo?
0: Já bych měl otázku, jestli máte potomky a jestli můžete porovnat, tedy zda už jsou ve věku, kdy opouštějí rodné hnízdo, jaké to bylo tenkrát a jaké to opouštění rodného hnízda je dnes?
1: No teď se trefil řebíček na hlavičku, protože vlastně můj dceři dneska je 24 let a když jí bylo 14, tak vlastně udělala to samý. Ona ve 14 letech šla vlastně z vesnice, já jsem ze Sokolovska, jak jsem říkal, ale ve 14 letech si vybrala školu v Praze. Aby mohla být v Praze, protože ona je Prahou posedlá. A takže ve 14 letech odešla do Prahy a já jsem z toho byl úplně, jak se říkal, v háji, jo. Protože jsem si říkal, holka z vesnice, najednou v Praze a teďka jak to dopadne, že jo.
0: No, dělal jste si starosti, to je vcelku přirozené.
1: No, samozřejmě. Jenomže víte, co já byl tenkrát ještě na cestách, já jezdil kamionem. A celá Evropa vlastně, jo? Já nemůžu být někde za 2 hodiny pomocí, jo? Kdyby byl nějaký problém. Takže to mi hrozně trápilo, ale udělá mi hroznou radost. Ona se k tomu postavila čelem zkrátka. Uvědomila si, co chce. Celý ty 4 roky úplně v pohodě, složila maturitu. Dneska v té Praze ještě má poslední rok před sebou, vysokou školu a já jsem na ní tak hrdej. Vím, že to neposlouchá, ale já jsem tak hrdej táta, že já jí za to moc děkuju.
0: To je škoda, že to neposlouchá.
1: No asi ne, takhle, já jsem si na 100% jistý, že asi to neposlouchá, protože je v Praze a tam nevím, jestli, no a ona asi na to rádio moc není, ale to je úplně jedno. Ale já v sobě mám to, že ta holka je, ona je, já jsem taky byl do světa vždycky furt, jo. Já jsem jezdil po montážích a potom mě chytlo to řízení, takže jsem vlastně celý život, do dneška jezdím, dneska jezdím ještě autobusem, takže, ale ona fakt udělá mi takovou radost a jsem hrozně rád, že jsi se na to zeptal, protože jinak bych na to asi sám nenavedl řeč, jo.
0: A já myslím, že byste na to zavedl řeč, protože myslím si, že to chlubení, máme-li se čím chlubit, máme my muži tak nějak v krvi. Že, Jardo?
1: No máme. A takhle, poslouchejte, jestli bych teda něco, jestli můžu zkázal.
0: Samozřejmě.
1: Rodičům, jestliže dětem trošku věříte, pusťte je do světa, ty děti se potřebují otrkat. Protože doma to nepoznají zkrátka. To, co obnáší ten svět, tak to nepoznají. Já to vím, já jsem si jel celou Evropu, takže já jsem 22 let byl ve světě, takže vím a pomohlo mi to v životě úplně neskutečně.
0: Jardo, já jsem vděčný...
1: Ať si ty děti otrkají, fakt, že jo?
0: Já jsem vděčný za tenhle váš závěrečný apel a měl bych jeden návrh, pokud za vámi vaše dcera jezdí... Nevím sice...
1: Jezdí, výborně.
0: A máte-li přístup k internetu, tak na webových stránkách Českého rozhlasu v audioarchivu si konec konců může poslechnout to, o čem jsme si my povídali, protože vysílání i noční linky je tam zaznamenáno a lze poslouchat měsíc zpětně.
1: No vidíte, to mi nenapadlo. Tak to já napíšu.
0: Jardo, děkuju. A přeju vám krásnou noc.
1: Já vám taky děkuju. Mějte se hezky a všeho přejem krásný zbytek víkendu.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: Na vlastních nohou. Jaký to byl pocit, když jste si poprvé stoupli na ty pověstné vlastní nohy? Jaký to byl pocit, když jste opustili rodičovské hnízdo? Bylo to předčasné? Nebo naopak jste otálili s opuštěním domácího prostředí? Budete-li upřímní, budu rád. 731 800 900, to je telefon, který vám pro jistotu ještě jednou zopakuju. Je to spojení se studiem Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Před chvilkou bylo 11:30 a v noční lince je znovu čas po příbězích Lumíra, Věry a Jardy se zeptat na to, jak probíhalo to vaše postavení se na vlastní nohy. Na telefonu 731 800 900 vítám, tak nevítám nikoho, protože to vypadalo, že ano, že tam někdo zůstal, ale nezůstal. Takže máte vlastně volnou cestu. O tom, co předcházelo vašemu odchodu z domova a osamostatnění se a také o tom, co následovalo, nám teď přichází říct někdo další. Dobrý večer, tady je Borek, kapitánček Noční linka. Kdo je prosím u telefonu?
1: Je pan Robert Solomouce.
0: Dobrý den, Robert. Zdravím vás a rovnou se ptám, co předcházelo a co následovalo po vašem osamostatnění. Kdy to bylo?
1: Tak u mě je to hodně složitý.
0: No tak jsem s tím příběhem, protože příběhy, to je to, co tvoří Noční linku.
1: Já to řeknu takhle, my bydlíme pořád jakože staří s mladéma, takže jako bydlíme v rodinném domku, ale víte, co bylo nejhorší? Jako,
0: promiňte, takže vy jste vlastně neopustil rodné hnízdo.
1: Ne, ale chci vysvětlit situaci, proč je to složitý, protože
0: ano.
1: V dnešní době jsou byty drahy, takže si nemůžu dovolit koupit byt za 8 milionů, který nikdy mít nebudu. Jo, to je jedna věc, ale já jsem před 3 rokama ovdověl a to je teď hodně složitý a strám se společně s mamkou o syna, jo, takže... Protože syn je postižený autista, takže toho máme celkem hodně. A ta situace je ještě složitá z toho důvodu, že jako víte, co pro mě bylo nejhorší, to, že občas teda si něco uvařím, protože jinak chodím na obědy do práce a jsem tam o nějakým tým výkonu něco okohním, peru, jo. A prostě tady ty věci, které dřív dělala manželka, tak to spadlo na mou hlavu, jo. A to je takový, jak bych vám to vysvětlil. A víte, co pro mě bylo nejhorší? Papírová válka, to nikomu nepřeju, protože když jsem ovdověl a vlastně vyřizoval se dědictví, vyřizovali se papíry z pitevny a naštěstí teda moje žena znala paní Kolartovou, což byla úřednice, jo, a potom to převzala paní Švábová, to je taky úřednice. Protože pro mě bylo nejhorší to papírování, mě z toho šla hlava kolem, to nikomu nepřeju, to máte papír, jo, potvrzení a tam je třeba 50-60 otázek plno kolonek a kde co napsat. Kdybych neměl ty úřednice, tak z tohohle bych byl úplně v háji, takže nikomu nepřeju papírování. Jako, to je horší jak vaření. No, to je horší, to papírování. Jo, takže asi tak, jakože, no a jinak chci pozdravit linkaře. No a pozdravit paní Ludmilu z Brna, paní Vlastičku z Klnova, potom toho včelaře, no zkrátka všechny linkaře. No a závěrem říkám, co je nejsložitější, tak to papírování. Nevím, o tím asi nikdo z posluchačů nemluvil, ale můžu vám říct, že mě z toho šla hlava kolem. To jako furt vypisovat ty papíry, to byla malá hrůza. Kdyby mě ty úřednice nepomohly, tak jsou z toho úplně v háji. Něco opíšete z občanky, ale taky všechno ne. Takže všechny pozdravuju a moc vám děkuji. Naschledanou.
0: Děkuji, Roberte, a naslyšenou. Zkusme si povídat o tom, jaké to bylo a kdy to bylo, ve kterém období. Možná, že právě to, že to bylo už hodně dávno, dejme tomu v 50. 60. letech, anebo poměrně nedávno, už to samo o sobě může být dosti rozdílný přístup, respektive dosti rozdílné okolnosti opuštění rodného hnízda. Zavolejte. Číslo je 731 800 900. Psát můžete na rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a u naší další posluchačky, která volá na číslo 731 800 900, zkusím obrácený gard, jak se taky někdy říká. Jitky se totiž zeptám, ano, na to, jak se ona postavila na vlastní nohy, ale nejdřív pár otázek, abych to mohl vzít z té druhé strany. Tak Jitko, především dobrý večer.
1: Dobrý večer přeji všem.
0: Zdravím vás.
1: A já můžu říct, že teda...
0: Když dovolíte, já bych vám rád položil pár otázek. Ano? Můžu?
1: No, bohužel já vždycky neslyším vás.
0: Vy mě...
1: A když si zapnu tady poslouchání, reproduktor, je to slyšet tam normálně?
0: No tak je to sice trošku méně kvalitní spojení, ale pokud to potřebujete, nechte si mě nahlasitý poslech. Ono to nedělá většinou dobrotu. Jitko, máte potomky?
1: Prosím?
0: Máte potomky?
1: No, máme potomky.
0: Výborně.
1: Mám
0: kolik?
1: Holku a kluka.
0: Kolik jim je?
1: No, ale předcházelo tomu, že když jsem chodila s mužem, přišel z vojny.
0: Dobře, tak běžte do toho, já vám chtěl říct
1: se mezi tím
0: něco
1: jako
0: jiného.
1: Rozvedli. Mm-hmm. No a bylo strašná doslova potopa, když jsem otce pozvala na svatbu. No matka prostě tak řádila, no já to chápu prostě za to různý hádky a podobně, co u nás lítali kastroly s mlíkem a všechno možný, když se hádali. A takže
0: říkám, u vás no, doma nepanovaly zrovna idylické poměry, tak, můžeme to říct takhle?
1: No ale tím to taky skončilo, prostě matka už na svatbu
0: nešla. Vy mě opravdu neslyšíte,
1: no, a my jsme teda po svatbě už přespali na hotelu. A jednak to byla ještě svadební noc, že? A pak jsme teda měli pokojíček, nudličku, to máme já teďka v důchodu daleko veliký byt proti tomu. A samozřejmě už jsem se musela postavit na nohy, že jsme rychle hledali byt, kde v Adamově přidělovali. A tam jsme se museli odstěhovat a hnedka žít, jak se říká, naplno. No a potom po určité době teda jsme měli syna a to, jak si už tu babičku obněkčilo, že jsme se mohli jako dát se dát dohromady. No ale byly to krušný začátky, protože přistěhovat se naraz a v zimě a podobně, když jsme se do Adamova stěhovali, tak to byly horory, protože jsme tam nemohli ani kloudně vyjet ve sněhu a podobně. Takže ty začátky byly opravdu krušný. No a museli jsme to od začátku pořád všecko táhnout ze svého, protože všecko na půjčku bylo, ať jsme se mohli vůbec sem bydlet, že? Tak to byly takový konečný potom, no, trapný konce s dobrým koncem, tak no, ale ty začátky byly hodně krušný.
0: Tak Jitko, a teď se zeptám, slyšíte mě?
1: Ano.
0: Výborně. Na začátku jsem se vás ptal, zda máte potomky. Řekla jste, že máte syna a dceru. Ano?
1: Ano.
0: Výborně. Kolik jim je?
1: No, tak to je už 50 synovi. No a dcera tak přes 30. No, no tak jako, že už nehlídám ani ty roky.
0: Jaké to bylo v porovnání s tím vaším osamostatněním, když oni se osamostatňovali? Když to porovnáte ze svého pohledu.
1: No tak taky to neměli jednoduchý, protože kluk jako šel na vojenskou školu na Slovensko, jo, takže tam tak prostě už začal taky svůj život, že už se trhl jaksi od rodiny a podobně, že? A dcera, no tak taky to musela, no začínali, vlastně taky jsme to tak kloukli, no oni to měli to stejný, protože museli postavit domeček, tak zase samozřejmě hypotéku a podobně. Takže žádný neměl tu ten rozhled takový jednoduchý, no ale zase se snažila vypomáhat nebo takhle, no ale nezávidím ani dneska mladým, ani jak jsme to měli my. Tak to bylo teda opravdu nejhorší krutý.
0: No je pravda, že Robert před malou chvilkou zmiňoval ceny, současné ceny bytu. On teda zmiňoval plno ještě dalších věcí, které tak trošku nesouvisí s tématem, ale Jitko, vám děkuju za to, že jste zatelefonovala a řekla, že to prostě je vždycky, řekněme, náročné, když člověk se musí postavit na vlastní nohy a že ty začátky nebývají zrovna dvakrát lehké. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Přesně tak. Děkuji a pěknou noc přeji všem.
0: O tom, jak jste se stavili na vlastní nohy, o tom si povídáme v noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte. Řekl bych, že ještě jeden příběh se do té první hodiny vejde po písničce Petra Spáleného.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes si povídáme o tom, jaké to bylo, když jste museli nebo chtěli odejít na vlastní nohy. Tedy postavit se na vlastní nohy, odejít z rodičovského domu a začít opravdu být samostatní. Co na tom bylo nejtěžší? Co tomu předcházelo? Co následovalo? To jsou otázky, které vlastně en bloc kladu naší posluchačce Kateřině, která čeká na telefonu. Dobrý večer, Kateřino.
1: Dobrý večer vám všem.
0: Jaké to bylo, když jste se postavila na vlastní nohy? A kdy to bylo? Co tomu předcházelo? Povídejte.
1: Bylo to velké dobrodružství, které se konalo v roce 1990 na podzim, když jsem na jaře maturovala a všechno pro nás bylo úplně nové. A já jsem se bohužel nedostala na vysokou školu, tak jsem si říkala, co teď, hranice jsou otevřené, tak to zkusím. Tak jsem opustila rodiče a bratra a vzala jsem si tašku a jela jsem do Vídně podívat si, jestli co tam na mě čeká. A nebylo to jednoduché, ale byla to velká životní lekce a zkouška a díky tomuhle kroku, který jsem udělala, mám úžasného manžela, mám 4 děti a zrovna dnes se vracím k rodičům do Čech, do Brna a to je taková moje srdcová záležitost poslouchat Rádio Brno. A tak jsem to říkala, že vám zavolám a řeknu, že není jednoduché ten krok udělat, ale když se odvážíte a když máte zázemí, tak je všechno možné.
0: Co na tom kroku do neznáma pro vás osobně bylo nejlehčí a co nejtěžší naopak?
1: Nejtěžší byl asi jazyk, který jsem neuměla. Ještě jsem maturovala z ruštiny, takže ta němčina, to bylo opravdu asi velký oříšek. A nejlehčí bylo prostě to, co jsme neměli, to neznámo, to úplně jiná země, úplně něco jiného, nového.
0: Byl někdo, kdo vám při tom stavění se na vlastní nohy ve Vídni konkrétně pomáhal?
1: Ne. Mě bylo akorát čerstvých 18 a prostě jsem si tam našla práci a potom po dvou letech jsem začala studovat, takže jsem to zvládla sama.
0: Smím vědět, jakou práci jste si našla jako první?
1: Jsem pracovala v kádelně.
0: Manuální práce.
1: Ano, žehlila jsem košile od rána do večera. Takže dneska můj manžel má nejlíp vyhlené košile, protože to se nezapomíná.
0: Tak to já si na vás napíšu kontakt, protože asi víte, jak je to v mužských domácnostech, kde chybí ženská ruka, že? S košilemi. Ale Kateřino, teď zase trošku vážně. Já jsem moc rád, že jste zatelefonovala a přeju vám šťastnou cestu do Brna k rodičům.
1: Děkuji, už se moc těším na ně. Moc se těším do Brna.
0: A
1: ráda se vracím.
0: Taky vám přeju krásné léto. Naslyšenou.
1: Já vám taky přeju ještě krásné léto. Všem posluchačům přeju krásné léto. A ať jsou šťastní všichni. Všem od srdce to moc přeju. Ať jsou šťastní, ať mají radost ze svých dětí. A ať se ještě užijí tohle horké léto, které možná už teďka bude trošku chladnější. Dobrou noc.
0: Promiňte, ještě mě napadla jedna věc. Sama jste zmínila děti. Tak se zeptám, až přijde ten čas a oni budou chtít také vyletět z rodného hnízda, co jim dáte jako radu, jako ta, která to udělala v roce 1990 taky?
1: Jako rada, jak jsem říkala, že mám 4 děti, tak moje rada je, já jsem tady a je jedno, co se stane. Vždycky se můžeš vrátit domů a my na tebe prostě budeme čekat s otevřenou náručí. Ale neboj se a běž. Běž si žít svůj život.
0: Lepší konec toho vašeho příběhu si ani nedokážu představit. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkuji, vy taky. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Věra Špinárová mi vlastně textem té předchozí skladby, kterou vám zpívala v noční lince těsně před půlnocí, zpátku na sobotu, pomohla. Byla ale dlouhá věta. No, pomohla minimálně slovem hotel. Není to ani tak dávno, co jsme v jedné z brněnských nočních linek mluvili o takzvaných mama hotelech. No ale dnes je to vlastně z té druhé strany. Dnešní téma našeho povídání je na vlastních nohou. A ta první část noční linky, která je už vlastně u konce a načal ji Lumír, který odešel de facto na vlastní nohy ve 13 letech, protože to bylo prostě nutné podpořit maminku, která neměla tak velký plat. Tak tedy ta první část noční linky, kterou začal Lumír, už je na konci a začíná ta druhá. Začíná také nový den. Už jen pár vteřin a budeme psát sobotu 15. srpna. Svátek budou mít všechny Hany a já jim pro jistotu už teď dopředu gratuluju k jejich jmeninám. Ale znovu opakuju. Tématem našeho povídání, až se dovoláte na 731 800 900 nebo se rozhodnete napsat na web rozhlas.cz/linka, je na vlastních nohou. Jak vás život donutil opustit to rodné hnízdo? Co zatím bylo? Co tomu předcházelo? A co následovalo? Jaký byl ten váš první pocit, když jste se octli třeba sami v cizím městě na internátě, co by novopečení středoškoláci, dejme tomu? O tom, jak se naši posluchači a posluchačky postavili na vlastní nohy, si můžeme povídat od teď. Teď už opravdu platí datum 15. srpna, je sobota, až do 13:00. U mikrofonu v brněnském studiu Borek Kapitančik. Přeju vám úspěch při telefonování na 731 800 900.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, milí posluchači a vážené posluchačky. Druhá hodina Noční linky začala písničkou v podání Karla Gotta, ale taky doufám, že začne. Musím si ověřit, ano, je tam ještě pořád ta krásně tyrkysová barva přijatého hovoru. Tak tady začne také příběhem paní Jany. Zdravím do Frenštátu. Dobrý večer.
1: Já taky zdravím všechny, kteří nespí. Hlavně vás taky zdravím.
0: Děkuju.
1: Jako původního vlastně. A teďka bych chtěla říct, jak jsem vlastně se postavila na vlastní nohy já.
0: Ano, kdy to bylo?
1: Já tam jsem poslouchala paní, to bylo v 68. roce, a poslouchala jsem paní, která se stěhovala do Adamova, tak já jsem se zase naopak stěhovala z Adamova. A stěhovala jsem se, provdala v 68. roce a stěhovala jsem se právě tady na Severní Moravu do Frenštátu, což pro mě bylo opravdu skok, to víte, tam na Brněnsku a teď přijdete tady na Valašsko.
0: To už jsou skoro no, hory, že jo?
1: No, to jsou tady hory, že? My jsme přímo pod Radhoštěm.
0: No, právě. No,
1: tam jako Moravský kras, tam taky není rovina, tam jsou krásné lesy, teda byly, nevím, jak to tam vypadá teď už, ale byly tam ten kras, to tam je krásná krajina. No a tak jsem přišla tady, a nastěhovala jsem se k manželové mamince a to, já jsem byla dítě z města, že z bytovky a teď jsem přišla do dřevěné chalupy, což jsem opravdu na to nebyla zvykla, protože tam se ještě chodilo i ven na tu kadibudku a všechno, teď jsem to tam musela všechno dát do pořádku, umýt všechno. No bylo s tím práce, tak jsme dostali jako od manželové mamky jednu světnici, no i tak jsme se tam zabydlovali, no ale něco bylo prostě, hned první týden po svatbě jsme se tam nějak s tou tchýní nepohodli a já jsem se prostě naštvala a říkám manželovi, víš co, já tady nebudu, já jedu zpátky domů. A on mě chudák týden po svatbě prosil na kolenou. A říkal, prosím, že nejezdí, neopouštěj mě, já tady nechci být sám. No, tak jsem ho neopustila a zůstali jsme spolu 54 roku. Než chudák, teďka je tomu 3 roky, co zemřel. No, v lednu mi zemřel syn, tak je to takové. No a když tam paní mluvila o Vídni, tak moje maminka se ve Vídni narodila. Takže tak to bylo. Takže tak jsem prostě si musela tady zvykat i na to nářečí. To víte, já jsem rodačka z Čech, takže nepřišli na Moravu tam do toho Adamova, tak já jsem mluvila česky, že? Prostě jsem natahovala a oni se mi smáli. No tak jako děcko, aby se mi tam neposmívali. Vždycky se mě smáli, prihala i koukej na toho pavouka, ať se na mě nekouká.
0: Ale tak to muselo rychle přejít, protože prostředí vás určitě sformovalo.
1: No a teď, když mám sestru v Brně a telefonuju s ní a ona mluví tím brněnským anticem.
0: Jo, podívej se, jak si máš, ne?
1: No, jak si máš, a když dej tam to máslo.
0: Dej tam tu putru, no jasný.
1: Já jsem šla nakoupit a to, že jsem to donesla, nakoupila jsem a mně to přijde už tak legrační.
0: O tomu já rozumím, ze mě si taky Pražáci dělají srandu. Ale paní Jano, vy jste taková mluvná, já to zkusím trošku využít. Vy jste říkala, že jste zhruba týden po svatbě měla nějaký drobný konflikt s vaší tchýní, která vám přidělala jednu světničku ve své chalupě. Jak to potom, nechci konkrétně vědět, jaký to byl konflikt, zase tak zvědavý nejsem, ale jak to potom bylo? Kdo byl vlastně, řekněme, tou hospodyní s velkým H v té chalupě?
1: Ono to tam bylo asi tak, že ona potom jako tchyně si vzala pro sebe takovou malou světničku, no ale mi se prostě nelíbilo, že já jsem to tam začala všecko umývat, uklízet, čistit.
0: Jo.
1: Jako já jsem to tam brát z gruntu a ona z toho byla taková dosti nešťastná. Jo. To víte, když jste zvyklí vládnout sama, teď vám tam někdo přijde do baráku, začne vám tam obracet žbrliny, tak to je špatný. No ale tak na nějakou dobu jsme tam byli, tak jsme se potom tak nějak jako sklidnili. Yeah. No a já jsem tam, my jsme tam byli asi půl roku, no a potom jsme odešli ale na internát, jako do Frenštátu, tam jsme měli jednu místnost. No a manžel potom šel dělat k silnicím a dostali jsme takovou tu stabilizační výstavbu, jak se tomu říkalo, tady ve Frenštátě. No tak potom už jsme se postavili na
0: vlastní. Potom už definitivně jste byli opravdu na tom svém, na tom vlastním, jo?
1: Ano, jo, ano.
0: No já se, já tomu rozumím, co jste tenkrát zažívala, protože jak mamince někdo začal šahat na její věci a neměla to v tom pořádku nebo nepořádku, jak ona byla zvyklá, no tak to samozřejmě byla zřejmě trošku nervózní. Paní Jano, já vám děkuju za váš telefonát, za upřímnost samozřejmě taky a přeju vám krásný zbytek srpna.
1: To jsem ještě chtěla říct, že nám to osamostatně dopadlo tak, že jsme potom měli 4 děti.
0: No už vás nikdo nehlídal, to chápu, no. To se tak nikdy stane.
1: Ano.
0: Mějte se hezky a krásné léto.
1: Slyšela a zase někdy, když se dovolám, tak zase bude třeba nějaký dobrý téma. Tak dobrou noc, ať všichni se mají dobře a zase zavolám.
0: A já si myslím, že řeknete, ať vás blešky koušou celou noc. Dobrou noc.
1: No, to se říkám. Obš pohádky, obš babičky.
0: Ano. Naslyšenou, paní Jano.
1: Naschledanou.
0: Musím znovu připomenout i to, že vaše příběhy na téma na vlastních nohou můžete i psát, protože se mi zdá nějaká osiřelá ta naše stránka rozhlas.cz/Linka. Ano, Františku, vzkaz jsem vyřídil, ale od té chvíle se tam nic nového neobjevilo. Takže pro jistotu ještě jednou rozhlas.cz/Linka a tam můžete o tom, jak jste se stavili na vlastní nohy, napsat. No a samozřejmostí je i telefonní spojení.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdo by jistě mohl říct, že to postavení se na vlastní nohy se časově kryje, dejme tomu, s první výplatou. Někdo by mohl říct, zejména muži, že to v těch dávnějších dobách byl okamžik, kdy jste odešli na, kdy jsme odešli na vojnu, takzvaně, tedy nastoupil výkon základní vojenské služby. Ale v tomhle případě se to asi konat nebude, protože na telefonu čeká dáma. Je to Ludmila, kterou vám chci představit, a ona nám poví, jak probíhalo to její osamostatňování se, to stavění na vlastní nohy. Ludmilo, dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku, zdravím všechny, zdravím hlavně vás, dlouho jsem vás neslyšela. A řeknu vám, jak já jsem se postavila na vlastní nohy.
0: Ano.
1: Bylo mě 18, vdala jsem se, protože jsem chtěla být svou paní. Tak jsem se odstěhovala, a manžela jsem toho prvního, měla 8 rok stačí, tak on se chce ženit. A tak jsme se domluvili a přestěhovali jsme se k němu, do baráku, do vedlejší vesnice. Můžu vám říct, že rodiče měl starší, než já jsem měla. A on měl tatínka, který jako nám teda řekli, že si můžeme tam mít kuchyň, mohli jsme mít obývák a ložnici. No a stalo se to, že my jsme chodili do Brna do práce a šli jsme do kina a oni náhodou přivezli uhlí. Mm-hmm. Takže jsme přijeli pozdě večer dom, dědek na nás řval a já jsem mu řekla, a co vy na mě tady máte co křičet? Pane Borku, on vzal nůž. Já jsem byla těhotná, to bylo rok po svatbě až. Mm-hmm. Já, protože jsem nemusela se vdávat, já jsem byla těhotná a on mě honil v kuchyni kolem stolu. Mm-hmm. A ten manžel teda se mě zastal a já jsem utekla z toho domu a šla jsem k jeho sestře. Mm-hmm. Tak to byl můj začátek.
0: No to vám řeknu, začátek už sám o sobě je přímo na román. No pokračujte, pokračujte.
1: No a tak, tak jsme se vrátili, tak jsem se vrátila domů. Jo, vrátili jsme se, protože jsme tam nemohli bydlet, tak jsme se vrátili domů ke mně, k nám domů. Mm-hmm. A tam bydlel, ale já jsem tam měla bratra, který studoval vysokou. Neměli jsme ten domek velký a ještě babička tam byla. No, takže on teda, měli jsme strýce, který dělal na Rožince nějakého náboráře, tak on řekl, že ho tam vezme. Tak šel na Rožinku, ale nefáral. A oni nám dali teda družstevní byt v Tišnově a takže jsme bydleli tam. Ale museli jsme si to teda zaplatit. A to jsme teda spláceli, tak to byl můj začátek. No,
0: takže to bylo, ano, to definitivní postavení se na vlastní nohy, když jste dostali ten byt vlastně v Rožince.
1: Hm? Ale mám teda 3 děti, kteří teda se postavili na vlastní nohy. Klukovi je 55, no bude, takže ten má byt 3-pokojové v Liši. Dcera prostřední, ta má 52, tak ta má postavený barák v Černé Hoře a vzala si kluka, který teda je pan ředitel, ale až teď, dokázal, byl z rozvedeného manželství, studoval,

0: byl fotbalista a školu dělal obchodní a tak, no to víte, fotbalista, co nic. No ale teď to má 45, 46, oni jsou o rok. Mají barák na hypotéku, ale je pravda, že já jsem teda zdědila byt, který jsem jim dala za 1 200 000 a tak to prodali a postavili si barák. A mají teda hypotéku taky, no ale ona teďka zdědila po tatínkovi svým.
1: No vy jste to, Ludmilo, vylíčila v těch nejkrásnějších barvách, teda úplně v kompletně v té paletě všech možných barev, takže teď už se zeptám jenom na to poslední. Myslíte, že je těžší postavit se na vlastní nohy dnes, v roce 26, anebo to bývalo těžší v dobách, kdy vy jste se vdávala, dejme tomu před těmi 60, 50, 60 lety?
0: Ne, pan Borko, si myslím, že dnes je to lehčí, protože kdo umí, ten umí, a kdo chce, tak ten to docílí. Mm-hmm. Tak si to myslím já teda.
1: No právě na to jsem se ptal, co si myslíte, ano.
0: Jo, jo. Takže si to myslím. A jsou spokojení, já teda jsem taky spokojená. Oni mě podpájí, když jsou sama.
1: No tak s takovým mančaftem samostatným, jak jste to popisovala, bude, když jste nebyla spokojená.
0: Druhý ředitel, akorát syn, ten je teda elektrikář proti své vůli.
1: No, jako já.
0: Který to nedělá. A dělá se z níka.
1: No, tomu říkám hezká práce. Voňavá. Ludmilo, moc krát vám děkuju, přeju vám krásný srpen a zase někdy naslyšenou.
0: Já taky vám přeji hodně zdravíčka hlavně.
1: Děkuju.
0: Děkuji, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou.
1: Jak jste se stavěli na vlastní nohy? O tom si povídáme v Noční lince a máme na to už jen 35 minut. Na telefonu 731 800 900, ale můžete i psát. Webová stránka má adresu rozhlas.cz/Lomítko Linka, je tam okýnko, vepište tam svůj příběh a já budu reprodukovat. Teď předám slovo, je to Jitka Zelenková, které jsem jednou držel sluneční brýle a zaspívá vám Máme si co říct. Věřím, že budete mít co říct za 4 minuty.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a teď by to možná mohlo přijít, to, co jsem před chvilkou naznačoval, že tedy u mužů, tématem Noční linky je totiž na vlastních nohou, že totiž u mužů by tím okamžikem, kdy se osamostatnili a odešli z rodičovského hnízda, postavili se na vlastní nohy, by to mohla být třeba základní vojenská služba. Na telefonu je totiž pán, posluchač. No, zdravím vás, Zdeňku, dobrý večer.
1: Já vás zdravím taky srdečně.
0: Tak jak to bylo? Jak to bylo u vás? Kdy jste se postavil na vlastní nohy? Co tomu předcházelo? Co to obnášelo? Jak jste se tenkrát cítil?
1: No, odešel jsem z bytu ve 12 letech.
0: Ve 12?
1: Ve 12 letech, no. Protože moje bydlení s matkou, to byla katastrofa totální. Jo, protože u nás to byla jako chlás, cigára, a karty. Jo.
0: Tatínka jste nepoznal?
1: Prosím?
0: Tatínka jste nepoznal?
1: Ne, jsem, no akorát na poce jsem ho viděl jednou, ve vojenský. A když jsem se chtěl oblíknout, protože už jsem koukal taky po holkách, že jo, chtěl jsem na nějakou tu diskotéku nebo něco, a nemohl jsem tam mít v roztraných kalotech a botech, jo, prošlapanejch. Tak jsem chodil na brigády, tahal jsem uhlí tadyhle důchodkyní, že ze sklepa přes 7 pater nahoru. A po 20 dnech jsem si střadal penízky a ušetřil jsem si na svetr, který jsem na Václaváku, že jo, naproti Konin, nalevo, tam pletli nádherný svetry. A stál tenkrát 400 korun, a říká, ten svetr byl do něj zamilovaný. Tak jsem se na ně ušetřil, přinesl jsem ho domů, oblíknul jsem si ho, no a máma mi ho strhla vzadu, možná mi takový ten mohutný límec, tak ho vzala za ten límec a celý mi ho roztrhla vzadu. Jo.
0: Takže u vás a... to má opravdu nepanovaly, řekněme, ty idylické podmínky. Vy jste byl v podstatě okolnostmi donucen se postavit na vlastní nohy ve velmi brzkém věku.
1: Tak. Kde jste? Tak jsem se sebral, My jsme bydeli pod Vyšehradem na Pavlača, tam byly takový hrozně tlučí dveře, protože tam byla zima, že jo? Tak tam byla... A tak jsem za sebou třísnul těma dveřma a jak jsem byl asi rozšílený, ale určitě, tak jsem vzal tu kliku a bohnul jsem jí nahoru. A oni se nemohli dostat ven.
0: Ono se to moc nehodí, já teď budu vypadat jako cynik, ale připomíná mi to známé, otevřel dveře tak, že nešli zavřít, zavřel dveře tak, že nešli otevřít. Ano.
1: Tak. Takže jsem půl roku spal ve Bršovicích v rozřekaném bagónu, jo. Pak jsem tam našel nějakého pejska, tak jsme tam bydeli spolu, pak jsme tam nachytali nějaký ženský, jo, co tam dělám a tak dále. A říká, bydlím tady, že jo, no.
0: Tady znamená kde?
1: No, ve Bršovicích jsem bydlel na postaveném vagónu.
0: Vás ještě trošku mate ta zpětná vazba, vy jste nechal puštěné rádio, rozhlasový přijímač a ono vás to trošku mate, že jo? Přiznejte se.
1: Ne? V pohodě.
0: Dobrý.
1: No. A akorát jdu toho koktám teďko, no, protože jsem trošku rozhozený.
0: No tak kdo by nebyl po takových zážitcích? Takže jste přespával, jak jste říkal, tam, kde se dalo. Jak to pokračovalo dál?
1: No, musel jsem chodit do školy, že jo, ze školu zapať pámu se to zase zvedlo zpátky, takže známky zapať pámu byly dobrý. No a pak jsem šel teda do učení, já jsem chtěl být autovachrýnkem, to se mi nepovedlo, protože mi to doktorka zakázala ze zdravotních důvodů, kde jsem měl silikózu plic. Jo. No, tak jsem šel bohužel, chtěl jsem být autama, že jo, no, tak jsem šel na autoklempířinu, no a tam jsem se akorát za 2 roky naučil sundávat kola z auta a zase dávat zpátky, to je celý.
0: No tak vy jste na to měl 2 roky, já se to učil na dálnici, když jsem píchl kolo, no. Ale to je samozřejmě zase jenom pokus o zlehčení. Zdeňku, jaké byly tehdy vaše pocity? Jak byste to dnes popsal? Když jste musel vlastně nuceně de facto odejít z domova. Co jste si říkal v ten okamžik? Že takový nikdy nebudete?
1: No, tak nějak. Asi v kostce je to tak, no. Zkrátka budu hodnej, milej. No, pak jsem se chytil souseda tam, že jsem byl furt nemocný, zkrátka řídit auto. No, tak jsem tím jezdil, že on měl tenkrát 138 Tatru. No, tak jsem se mu vždycky vnutil za volant. A on říkal, parkante jeden, až bobo, až se chytí volantu. Jo, tak ty usetnu ruce prej. No.
0: A čím se živíte tedy? Dnes?
1: No, jezdil jsem 50 let. Kamiony, autobusy. No, teď jsem na nucený dovolený, bohužel. Teď jsem přišel po řidičák. No a tak teď říká, no tak za 50 let jsem neměl žádnou dovolenou. Teď mám nucenou. Auto mám ho připravený všechno, ale zase nemůžu jezdit, že jo. No. Tak se říká kamarádovi tadyhle, ať mi dá, že já internáty neumím. A tomu říkám internáty, jo, ten internetu.
0: No. Já jsem si říkal, o čem je řeč.
1: Já to nemám rád, tu elektroniku, no. Já mám telefonek tady starou Nokia tlačítkovou, mám 25 let a furt funguje.
0: Zdeňku, kdybych mohl něco k vaší současné situaci říct, každá noc zatím skončila svítáním.
1: Že jo, no já to říkám taky.
0: Já vám děkuju za důvěru a za vaši upřímnost a držím pěsti. Mějte se hezky.
1: Jo, díky.
0: Dobrou
1: tak
0: noc.
1: Jo, taky dobrou noc a přeju všem.
0: Někdy je člověk donucen ještě i ve pokročilé dospělosti se znovu postavit na vlastní nohy. Konec konců i o tom můžete povídat ve zbytku noční linky. Opravdu jen zbytku. 25 minut do jejího konce. Volejte, tady je číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Na blízku, i když tedy po telefonní lince, teď mám paní Ludmilu. Zdravím vás v noční lince Českého rozhlasu, paní Ludmilo. Pěkný večer.
1: Já vás taky všechny zdravím i ti nespáče.
0: No zejména nespáče, ano, to jsme i my dva. A teď nám všem nespáčům řekněte, jak jste se stavila na vlastní nohy.
1: Já si myslím, že jich přibývá, protože jak stárnem, víte, tak to v spánku už moc nepotřebujeme. A to měme, já se půjdu tady do hodinu a jenom lítám na WC, takže...
0: No tak to jsem možná ani nechtěl slyšet, ale paní Ludmilo, pojďme k tématu. Jak jste se stavila na vlastní nohy? Vzpomínáte si na to?
1: No, tak teda já jsem se stavila pomocí našim. Měla jsem zlaté rodiče, tam můj největšího slávu, jsou oba dva dám do posmrti. Ale byli jako hodně, maminka tam byla šetrná a prefulitá velice. Ta díky mamice se mě naučila dobře vařit, ona byla ohromná kuchařka. A takže jsem byla dlouho svobodná, až v 27 letech jsem poznala jako manžela tím, že si dal on inzerát. A jsme se seznámili a on pocházel ze Suchova, to je tady u Boršice, jak to. To je kousíček od Velké nad Veličkou. Maminka se tam narodila. To byla náhoda. Maminka z toho kraje se dostala tady na Vsetínsko, se dala do Karolinky, tam jsem se já narodila. No a z hodou okolností manžel pocházel kousíček od té Velké.
0: Dobře, takže v 27 letech jste poznala manžela. Ano, do té doby... Promiňte, že vám skáču do řeči, ale abychom se dostali k tomu příběhu, protože ještě někteří třeba chtějí telefonovat. Takže do 27 jste bydlela s rodiči, ano?
1: Ano, to jsem byla u rodičů a potom manžel si jako byl v tom družstve, bytovém družstvu, jak to bylo, dělal tady ve Žlíně, jako byl vyučený obuvník. No a tak... Dnes po pěti měsíci známosti jsme se vzali, děti jsme bohužel neměli, to se tak stává v mojí rodině, jeho bratr byl taky bezdětný. No já miluju od malička děti a kočky.
0: Já vám rozumím, ale pojďme zpět k tématu. Jaký to byl pocit, když jste se, odstěhovala jste se předpokládám za manželem?
1: No tak, naštěstí jsem šla do Zlína, protože manžel tady pracoval a maminka tady měla shodou okolností sestru, která byla moje kmotra. Takže jsem šla na internát bydlet, první 14 dní jsem jako našla místo ve svitu, tak jsem se jako bydlela se vlastně u té tety, ale to bylo jenom 14 dní, se vyřídili ty lékařské, ty přijímací zkoušky a to všechno. Takže jsem bydlela 3 roky na internátě, dívčí manžel bydlel na prvním chlapeckém. Takže my jsme spolu víceméně už byli manželé, když jsem přišla do Zlína. A děvčata na internátě mě říkali, sakra, už si toho chlapa ven, vidí se tady tahat takovou dobu. Já říkám, já už jsem 3 roky jeho žena.
0: A chodil za vámi na ten internát, nebo to nebylo možné?
1: Ne, to nebylo možné. Já jsem nesměla za ním, ale nesměl za mnou. A měli jsme to pár metrů, ale asi ta vaše láska byla tak silná, že jsme to vydrželi. No a...
0: No, omni a vinci tam mohli.
1: Tam manžel ten byt, když jsem mě dostal, no tak že po třech letech dostali na jízdí svahy, jsme dostali 2pokojový byt, no a manžel byl 9 dětí, takže všichni byli tak ochotně pomohli nám nastěhovat, protože naši mě našetřili vlastně na nábytek. Já jsem jim nemusela moc peněz dávat asi, protože jsem měla na knižce dost peněz.
0: No, tak jste měla ulehčený start.
1: Takže mohli pořídit nábytek, no. Takže jsme to měli trošku ulehčeši. A na to, že jsme neměli ty děti, tak jsme spolu vydrželi 43 roku.
0: Krásný. Paní Ludmilo, promiňte, že vás přerušuju, omlouvám se. Řekněte mi, co bylo nejtěžší v tom okamžiku, kdy jste se ocitli v tom vašem novém bydlení jen vy sami dva. Co bylo pro vás nejtěžší?
1: Nejtěžší, nebo manžel byl zaměstnaný, já jsem dostala zaměstnání ve svítu. Akorát to, co bylo pro mě těžké, že psychiatr mě nechtěl pustit ke kruhu. To on věděl proč. Protože to byla, jak se říká, pakárna. Já to jsem potom potkávala paní, co se mnou dělali u kruhu, tak že jako cukala hlavou, to já jsem věděla, že to je z toho, jako, to je taková monotónní práce. To stojíte u kruhu a furt děláte jednu a tu samou operaci celých 8 hodin, tak to je vlastně na blázinec. To vás to se směju, ale opravdu to. Takové lidi tam bylo víc.
0: Vy jste ještě, myslím, i ze spaní dělala ten pohyb. Že jo?
1: Ne, já jsem totiž, já jsem tomu rozuměl, já jsem tam našla kamarádku, s kterou se přátelíme do dnes, ona je tady ve Zlíně. No a tam mě učila přibíjet klenky. Já jsem se ráno zbudila a už je byla nadělaná. Tam já byl do práce, já jsem přibíjela.
0: Vždyť jsem pracovala celou noc. Jo.
1: No, takže
0: paní Ludmilo, děkuju, teď přestáváte být trošku srozumitelná, možná je to telefonním přístrojem, ale i tak myslím si, že to podstatné jste řekla a já dám šanci ještě někomu dalšímu s jeho příběhem na téma na vlastních nohou. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
1: Je to dobrý, no.
0: Děkuju.
1: Tak přeju dobrou noc vám i všem ostatním a prosím, aby už ta horka šla někam.
0: V tom vám asi rozumím, ale v pondělí se dočkáte. To buďte klidná. Mějte se hezky a dobrou noc. Naslyšenou.
1: Taky mějte hezky, dobrou noc.
0: Pro váš příběh je znovu připravena telefonní linka. Jejíž číselnou kombinaci už určitě znáte. A pokud ne, poslouchejte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, ve které si jako vždycky povídáme na určité téma. A dnes je to moje zvědavost, která mě přivedla k tématu Na vlastních nohou. Tak jak to bylo u vás, paní Jitko? Zdravím do Výškova.
1: Dobrý večer, zdravím všechny, kdo ještě nespí. No u mě to bylo tak, že v 15 letech jsem odešla studovat do Plzně. A bylo to z toho důvodu, že jsem, když jsem vycházela základní školu, tak se mi už nechtělo nikde se jako dál studovat. A vložil se do toho můj o 9 let starší bratr a že tedy ať jdu tam, že k soboty, neděli budu u nich a přes týden na internátě. No tak jsem to teda, takhle jsme to provedli a vzpomínám si, když mě maminka odvezla do Brna na vlak, bylo to 31. srpna v tom roce 69, ten vlak byl tak natřískaný, že jsem byla namáčknutá na dveře, které vlastně byly navenek už. A maminka mi mávala celou dobu, co jako jsme se viděli, až teprve mi začaly trochu téct slzy. No ale v Plzni mě čekala švagrová, Brachová manželka, která mě zavezla na internát, protože jsem samozřejmě tam nic neznala, byla jsem tam poprvé v životě. A nechala mě tam na pokoji s taškou, s tím, že jsem tam zatím byla sama.
0: A co
1: pak
0: teď?
1: Ano, zanedlouho se tam přistěhovali ještě dvě spolubydlící děvčata. No a vlastně jsem byla jako vyhozená do vody. Nevěděla jsem, jak se ani dostanu do školy. Internát byl v jedné části Plzně na Slovanech. Škola byla na Borech. No ale tak musela jsem, že jo, mám pusu, tak jsem se musela poptat. Ty moje spolubydlící taky, jakože na té průmyslovce byly na stejné jako já. Takže jsem to tak nějak zvládla. Takže od těch 15 let jsem byla tam, ty soboty, neděle jsem trávila u bratra a jinak jsem se musela prostě starat sama o sebe. Domů jsem se dostala poprvé až za 2 měsíce, zase na Moravu jako k mamince. Otce jsme neměli, zůstal tady s maminkou mladší bracha o 2 roky než já. A tak teď jako v dospělosti si člověk uvědomil, jak to musel i pro tu maminku být těžký.
0: Na to jsem se právě chtěl zeptat. Ona, maminka, měla v úvozovkách výhodu, že tam vlastně s ní zůstal váš bratr, jestli jsem tedy správně rozuměl.
1: Ano.
0: Že nebyla úplně sama.
1: A to je rok předtím umřela maminka, která tam s náma žila. No, takže opravdu to jednoduchě neměla.
0: A ještě mi povězte, prosím, Jitko, to byla která doba, když vy jste v 15 odjela studovat do Plzně? Který to byl rok?
1: 69.
0: Jo, vlastně vy jste to říkala, 69. Ano, moje chyba, 69.
1: Ano, ano.
0: Na tom plzeňském nádraží v tom poschodech v prvním patře dělali tu dobrou držkovou, že jo? Já vím, že to je jenom taková moje vzpomínka, když jsem odtud jezdíval na opušťák, no tak jsem si tak vzpomněl.
1: Vy jste tam byl na vojně, jo?
0: Já jsem byl ve Stodu u Plzně.
1: Jo, a můj brácha právě taky, ten byl v Líních,
0: no na letišti.
1: Našel si tam jako manželku, no, takže zůstal tam a
0: nechtěla,
1: aby tam byl sám a nechtěla, aby tam byl sám, tak tam zlákal mě, no. Já jsem pak žil de facto ze studia. Tedy bylo teda podmíněno samozřejmě prospěchem a měla jsem, dřív to bylo tak, že prostě děti tady z těch neúplných rodin, tak jsme měli nějaké výhody i v tom stravování a placení internátu a tak dál.
0: Vidíte, a to je věc, na kterou jsem se vlastně ještě, myslím, nezeptal. Ono to postavení se na vlastní nohy obnáší i takové drobnosti, jako například jak se naučit hospodařit s penězi, jak se naučit vařit, nakupovat.
1: Ano.
0: To všechno jste se učila až tedy v Plzni, nebo už jste měla, řekněme, základ z domova?
1: No, určitě jsem něco měla z domova, ale v té Plzni vlastně musela jsem si nakupovat prášek na praní, toaletní potřeb a tak dál. A když jsem jednou za čas přijela domů, tak maminka, třeba vím, že jsme byli kupovat kabát a takový jako nějaký ty dražší věci, ale Prostě musela jsem se naučit víc a byla jsem už takhle zvyklá z domu vlastně odmala, že jsme nikdy neměli nic moc, jako když jsme byli sami a by měla 3 děti, že jo. Ale to si pamatuju, že jsem jí i psala, že jsem jí vděčná jako za výchovu, že to, co do nás vložila, tak že se jako... teď nevím, jak bych to řekla.
0: Že se
1: zúročilo, ano. Ano, že si to uvědomuju, no.
0: A Jitko, vy jste po té, co jste dostudovala vlastně střední školu, se znovu vrátila domů do Vyškova k mamince?
1: Vrátila jsem se domů, sice po mně chtěli, aby šla dál na vysokou, jako do Ostravy, ale mě už se nechtělo zase bydlet někde jinde v cizím, tak jsem se vrátila jsem se domů, no.
0: No ale potom už jste byla zase připravená, dejme tomu, na partnerství,
1: ano,
0: na manželství.
1: Přesně,
0: a na další odchod.
1: Ano.
0: Tak já vám moc krát děkuju za vaši upřímnost, za váš příběh na téma Na vlastních nohou. No a budu rád, když
1: já
0: zase někdy příště zavoláte. Ano?
1: Děkuji moc. Díky. Mějte se pěkně a zdravím všechny. Dobrou noc.
0: Naslyšenou. A tím, vážení přátelé, dnešní noční linka končí. Tedy posledním příběhem, který zatelefonovala paní Jitka. Blíží se 1 hodina a tím pádem samozřejmě i další program, který budete jistě sledovat. Tedy pokud už se vám neklíží víka, jak říká klasik. No ale ta příští noční linka, na to bych měl vlastně taky upozornit. Já bych vás rád pozval k jejímu sledování. Bude to Honza Macoun, který se už za nějakých, jestli počítám správně, 22 hodin chopí mikrofonu a mixážního pultu. A tématem té jeho noční linky bude: může se člověk opravdu změnit? Zvláštní otázka. No, zvláštní otázka, je to, myslím si, dobrá. Ale jak o tom tak přemýšlím, řekl bych, že ano. Ale z mého pohledu, neberte to prosím ani jako názor Českého rozhlasu, ani jako všeobecně platnou pravdu, asi k tomu potřebuje hodně velký impuls. A nebo si musí sáhnout na dno. Tak to vidím já. Přeju vám dobrou noc a znovu se vám přihlásím ve čtvrtek 20. srpna. Tématem té příští v uvozovkách brněnské noční linky bude zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Je tu hodina legrace vytažené z rozhlasu, televize i filmových komedií. Navrch to ještě okořením životopisnými daty. Přidám vtipy a k mikrofonu si pozvu vzácného hosta. Na váš úsměv u přijímačů se těší Patrik Rozehnal. Vydáme se dnes za komikem, který se narodil 26. ledna roku 1950 a hercem chtěl být už odmala.
2: Nebudete se nám divit, když jsme se s celým štábem vyplavili k bytu pana
1: Jiřího, který má rád recesy. Je to strhující vypravěč a podle mínění kolegů tak trochu stále dítě v dospělém těle.
2: Všechny nás pochopitelně zajímá, jak vypadá.
1: Je vysoký, s nadšeným pohledem v očích a má trochu rozcuchané vlasy.
2: Kde placuje?
1: V Ypsilonce.
2: Zda má hodinu?
1: Nemá.
2: Co to je? To přece není normální.
1: Jmenuje se a bavit nás bude Jiří Lábus.
3: Ano. Správně, správně. Ano.
4: Ano.
3: Konec vlády jednoho Lábuse.
5: Konec vlády jednoho Lábuse. Konec vlády jednoho Lábuse.
6: Naše heslo, vemte Lábusovi veslo.
5: Naše heslo, vemte Lábusovi veslo.
1: Tak dobře, přidáme i kousky Oldřicha Kajzra, jeho o 5 let mladšího kolegy. Tak se těšte, právě začínáme.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Lábus, to je herecká stálice už desítky let divadelního souboru Ypsilonka. Je to jeden z nejvýraznějších českých herců své generace. Komik, který baví snad každého. A co udělám já? Přivítám Jiřího Lábuse přímo tady u nás ve studiu.
2: Dobrý den.
1: I vám dobrý den. Asi naše posluchače nepřekvapím, když se teď budu ptát, co byli vaši rodiče?
2: Udělali něco úplně jiného, než dělám já. Úplně nevím, kde se to ve mně vzalo. Maminka byla zdravotní sestra a otec byl architekt. Takže úplně jinou profesi měli.
1: Jestli se nepletu, tak váš bratr je architekt. Nechtěl třeba tatínek s maminkou, abyste pokračoval i vy v jejich šlépějích?
2: No ne, nechtěli, protože takhle, já jsem teda hrozně rád maloval. Já jsem měl takový, protože otec skvěle maloval, on původně tatínek chtěl jít na výtvarnou školu, na ale moje babička, jo, maminka mu to rozmluvila, že to je nejistý povolání a být malířem a tak, aby šel na techniku, tak nakonec by studoval architekturu. Ale malování bylo i velkým koníčkem a mně se to tak líbilo, že vlastně mě i tomu trošku vedl, když jsem byl malej, a tak jsem taky trošku se snažil malovat, dokonce jsem měl právě to divadlo a malování jako takový dva koníčky, které spolu souvisely a teda vlastně tak jako soupeřili, chci říct. A když jsem, dokonce jsem dělal zkoušky na střední výtvarnou školu po 9 letech, ale tam jsem se nedostal, tak jsem potom zvolil teda gymnázium a pak jsem dělal zkoušky na DAMU. No. Ale já musím říct, že já pořád výtvarné umění mám hrozně rád a když mám trošku čas, to je hlavně teda v létě na chalupě, tak třeba něco i namaluju tam a, nebo nakreslím a tak to mě to baví, když to samozřejmě dělám amatérsky a nikomu to ani v podstatě dělám to pro sebe a pro svý potěšení, že jo, někde se to mě chlubím ani, takže, ale mám to rád pořád, musím říct.
1: Co vás vlastně v malování baví? Já když si vzpomenu na svá studentská léta, také jsem studoval architekturu, tak rozhodně mi nešly postavy a zvířata. Jak jste na tom vy?
2: No tak já dokonce zvířata jsem maloval, my jsme dělali na Davítělece takové představení právě o zvířatech a byli jsme, to taková naše taková, ta akademie taková už jsme dělali, kde právě jsem maloval velký takový obrazy zvířat, jo, to jsem, a dělal jsem to teda podle fotografií, teda a pastelama to bylo, to si pamatuju, tak to jsem jako dělal podle teda předloh. No ale jako nejvíc mě baví krajinky, otec maloval právě krajiny a maloval hrozně pěkně podle mýho názoru, teda on maloval olejem nebo akvarelem a já teda, protože jsem takový člověk netrpělivý, tak olej chce velkou trpělivost, tak já radši teda maluju akvarelem, tedy naopak to je zase rychlejší technika, anebo pastelem, když teda něco si maluju teda.
1: Malování tedy teď necháme stranou a přesuneme se do divadla, kde Jiří Lábus kraluje. A poslechneme si i kus představení, kde se mimochodem také mluví o dětství.
3: Já jsem jako dítě hrál na housle, 2 roky, no 3 roky jsem cvičil na housle, no. Vystřelal jsem 3 profesory a to jsem chodil asi, jsem byl takové 4. třídy, jsem chodil 4., 5., 6. A pamatuju si, že maminka chodinka patila složenky a chodila za školu spíš než do školy na ty housle a jednou jsem tam po měsíci přišel, tak jsem mi to tam pidlal, fidlal a pan profesor říkal, tak už můžeš skládat. Říkám, to snad ještě ne. No, můžeš skládat. A prosím vás, to bych si netrouf. No, máš 6 hodin, tak si sebe 20 domů. Jo, takhle. Jsem to pochopil. Pak jsem musel chodit taky na hodiny notových, takovou tu hudební teorii. Protože já jsem znal, zajímavé, že já jsem znal jako ty prsty, jak se kladou ty noty, ale neznal jsem názvy těch not, jo. Tak jsem pak tam musel docházet a jednou takhle notový diktát. Tak paní učitelka diktovala, říkala, pište si, fis, cis, ha, a, dis. A já psal písmena, říkala, chlapče, ty jsi blázen. Ty jsi lékaři. Když se ještě vracím k té 9 letech, tak já třeba jsem byl takový jako už dítě, jako, tak jsem byl rád, že jsem byl středem pozornosti, jo. A vzpomínám, to bylo hrozný, no. Já, že bych chodil do parku teďka, ale ne, takhle, jako, že jsem... Si vzpomínám, že jsem třeba jako děcko, vždycky někdo řekl nějaký vtip ve třídě, takový 5. třídě, že jo, a třída se smála a já se smál poslední, až se všichni dosmáli, jo. A ta třída vždycky říkala, Lábo, ty jsi ubohý, ty jsi ubohý! To bylo strašné. No, prosím, no. Bratr.
1: Hostem našeho pořadu je Jiří Lábus. A tak budeme ještě chvíli vzpomínat na ty okamžiky dětství. Co říkali rodiče tomu, že jste se rozhodl pro herectví?
2: No tak, já musím říct, moje maminka to už pracovala jako zdravotní sestra na krčím oddělení a pracovala i v Národním divadle. Takže měla kontakt s herci různými a takže díky ní jsem třeba měl podepsaný velký český herci jako Zdenka Štěpánka, Ladislava Peška, Jiřím Šejbalovou, tady ty velký herci k ní chodili třeba na ty inhalace nebo na ty různé vyšetření. Takže, no tak moje rodiče byli velice rozumní, protože přestože nikdo tuto profesi nevykonával, tak prostě chtěli, abych byl v životě šťastný, abych dělal to, co mě těší, takže mě tomu vůbec nebránili. No.
1: Poté, co režiséři objevili komický talent u Jiřího Lábuse, začal se celkem pravidelně objevovat jak ve filmu, tak i v televizi a rozhlase. Nebyl snad žádný silvestrovský pořad, kde by chyběl, nebo i nějaký ten zábavný v průběhu roku. A tak máme i dnes z čeho vybírat. Zabrousíme-li do televize, můžeme si dopřát i dávku reklam v podání tohoto skvělého herce. Dobře se bavte.
4: Minuta s reklamou. Věruško, běž otevřít, to bude určitě maminka.
5: Ano, tatínku. Dobrý den, maminka není doma.
4: Ale hloupoučka, já jsem tvoje matka. Použila jsem pleťový krém Gelé Royale. Lalala. Chtěl bych mít kapelu ze samých pozounů. Můžete, státní spořitelna splní každé vaše přání.
6: Já to nevydržím. To je moje smůra.
4: Zemřel smíchy. Sledoval sobotní večerní televizní program.
7: Krásné je žít, zpívají moly ve vašem šatníku. Nespívali by, kdybyste použili antimolin AM10 ve spreji. Krásné.
6: Jau, vrazi,
7: Ty nevěrnice, táni ke všem čertům, už ti nechci ani vidět ty zvíře.
5: Takže půjdu, mám jiného přítele.
7: Koho?
5: Dobrou knihu.
8: Co jste to říkala, paní Pokorná? To nevíte, co se stalo včera v Nuslích? Ne, povídejte. No představte si, že bylo asi 9 metrů. Neříkejte, ale vy jste paní Drbna.
4: Není Drbna. Denně čte večerní Prahu.
7: Mámo, červená!
5: Táto, zelená!
7: Mámo, flek!
5: Červená!
7: Flek!
5: Zelená!
7: Flek!
4: Barevný televizor do každé rodiny.
7: Ta píše. Ta píše.
4: Tušky Kohinor do celého světa.
7: Miláčku, pojď ke mně, broučku, pojď sem.
9: Kde ty pracky, proč já tě prastím?
7: Ale lásko moje, pojď ke mně, pojď sem, kotě, no.
9: Já tě mám facku, ale brouku. Já tě mám takovou facku, že jsem v životě neviděl.
7: Ale co to je s tebou dneska?
9: Já tě mám facku,
7: ono tak, au, přepočítal se. Nepoužil kalkulačku L108.
1: Měli jsme tu divadlo, rozhlas, televizi, teď zbývá kousek filmu. Objevil se i v komedii Hop a je tu Lido Op. To byla radost nad přístrojem, kterému k technické dokonalosti pomohl velký vezír z láhve. Stačilo malé kouzlo a obyčejná plechová krabice mohla vyrábět hračky.
10: Co blbneš, člověče? Je.
11: Ono to vyrábí hračky. Počkej, já to zkusím s botou.
10: Je, Martičko. Martičko, podívej se, povedlo se to. Tohle to by nedokázal ani Edison.
11: Ten největší okamžik v dějinách techniky.
1: Film režíroval Milan Muchna a patří k němu i titulní písnička. A to si teď pustíme. A pak budeme pokračovat ve výčtu uměleckých kousků a životních peripetií s Jiřím Lábusem.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: nejvíc bojoval?
1: No musím říct, že s takovými předmětama pohybového charakteru, protože já zaprvé já jsem takový dost bázlivý a takový třeba jako tělesnou výchovu a hlavně takovou gymnastiku, to jsem se tam opravdu strašně bál třeba udělat takový ty jako vyloženě salta, to ze mě nikdo nedostal. Pan profesor Pachl tam učí dodnes, musím říct, a ten teda musí ze mě mít asi tik, když mě někde vidí, protože já opravdu byl jeden asi z jeho nejhorších žáků, protože já jsem se hrozně bál na těch nářadích třeba cvičit. Tak kosu jsem přeskočil, to ještě jako jo, ale jako víc tak jako, to jsem se, nebo pak třeba, jediné, co jsem udělal, to byla hvězda, to tak trošku jsem tu hvězdu udělal, to jako, a dál už takový salta, nebo nějaký takový ty, já jsem měl nějaký docela slabý ruce, takže takový šplch, nebo ty věci, co jsem vůbec nezvládal, absolutně ne teda. Tak to bylo jako problém. A potom takový ty, protože já jsem nešikovný docela na pohyb, a takový ty pohybový předměty jako dobový tanec, toho jsem měl dokonce, myslím, trojku tehdy z dobového tance, nebo z lidového, nebo z nějakého tance. Tak to mi taky tyhle ty předměty mě jako moc nešly. No.
0: A musel jste někdy potom třeba odříct roli, nebo dokonce musel se měnit scénář kvůli tomu, že pohyb vám dělal problémy?
1: No tak já myslím, že režisér už věděli, jak na tom jsem, takže mě většinou obsazoval do role. Spíš lidi, kteří zrovna, že by nešel, hrál jsem Fanfana Tulipána zatím, asi ho rád nikdy nebudu a takové role jsem jako nikdy nehrál vyloženě. Třeba musel jsem říct, my jsme měli jízdu na koni na Damu, jsme měli jako kurz, tak to jsem asi dvakrát z koně spadnul, tak jsem dostal pak taky takový strach trošku. No jednou jsem dokonce dostal takového koně a jsem říkal, dejte mi nějakého hodný a oni mi dali tak strašně hodný koně, že pode mnou šel a usnul. To byl tak starý kuň, že pode mnou usnul ten kuň, ale musím říct, že teda, když jsem třeba hrál ve filmu a musel jsem jezdit na koni, tak toho jsem se docela obával. Tak to jsem řešil, buď teda, že jsem jako takový ty rychlejší třeba klus, to už jsem se bál a to jsem radši předal někomu zkušenějšímu a nějakému třeba i kaskadérovi nebo cval vůbec, to už jako, no a i pády z koně jsem pak dělal takovým různým trikem, takže takhle asi, no.
0: A teď si dopřejeme snad nejkratší pohádku vysílanou v rozhlase pro děti v rámci slavného Hajaji.
2: Ještě nespíte, ale honem koukejte už chrápat.
3: Pohádku o králi Herodesovi vyprávěl Jiří Lábus.
0: Jiří Lábus je členem divadelního studia Y, které původně vzniklo na severu Čech. V roce 1980 se divadlo přestěhovalo do Prahy a dodnes sídlí v centru ve Spálené ulici. Tohle divadlo je ale také známé svými šprýmy. Jiří, kdy naposledy jste se stal obětí nějakého vtípku svých kolegů?
1: No tak to je tak, každou chvilku něco se tak vymyslí, musím říct, no tak...
0: Nebo něco, na co rád vzpomínáte?
1: Já jsem nedávno jednu známou divadle seděla a... Pak po představení jsem seděl v té naší kavárně a jsou tam okna do Spálené ulice, že jo, tam vlastně jsou velké takové vlastně výkladní skříně a kolegové tam napsali, protože to bylo i vidět, když jsem tam s někým seděl, tak to bylo vidět, že tam teda sedím a s tou jednou paní a napsali tam velkou ceduli, Jiří Lábus zde sedí se svou paní. Takže lidi koukali jak blázni, když šli po ulici a my to lidi měli, že tak se divně dívají, já to samozřejmě neviděl. To bylo na ulici směrovaný ta cedule, že jo, tak já jsem netušil, že tam je to napsané. Tak divně po mně koukali, že jo, tak jako se dívali, jako že takový zvíře zvláštní sledovali.
0: Šprýmy a legrace jsou základem všech divadelních her, které ve studiu Y můžete vidět. Dokáže vám to i krátká ukázka, takový malý medailon, který se natáčel i za účasti rozhlasových mikrofonů.
4: Tak co, děcka, jak je? Co? Taky tak, přesně, no. Přesně se to vystihli. No, tam úplně přesně, opravdu. Prosím vás, já se vám musím na začátku hnedka omluvit. Já jsem se ráno probudil a zjistil jsem s nepříjemnou věc, že jsem vůbec skoro nemluvil. To se stalo málo, kdy dneska se to stalo, tak jsem navštívil svého hlasového lékaře. A on říkal, že měl mít hlasový klid, jo. A já jsem, totiž to dnešní představení se má natáčet, kde tady vidíte ty šibenice na audiozáznam, na magnetický záznam, jo. Takže já jsem si říkal, jak to udělat, aby to vůbec se dalo odehrát, tak jsem dostal tady však někdy před chvíličkou takový spásný nápad, jestli teda si můžete souhlasit, že by těch prvních pět povídek čet někdo z vás, takže byste se střídali. No ne, a já bych pak dočetl tu poslední, která je nejdelší, ta trvá 7 minut. jestli by to bylo takhle možné, co říkáte? Já vám teda, vy máte rovnou

0: brýle, byste to tušil, koukám, že... Takže byste začal, tak si to vezměte, jestli chcete, prosím vás, můžete i na jeviště, tam je víc světla, zkus pokusit se o to. Co?
1: Já mám brýle na dálku.
0: Vy máte brýle na dálku, tak takhle to budu držet, jo? Nebo řekněte si, to si řekněte, jak to půjde, jestli takhle, nebo to si řekněte, jo? Tak prosím, posloucháme. Nebo já... Cože? Víc ne. A ráj tam je ještě. No, tak to bychom daleko nedošli. Zkuste to, byste si nasadila brýle, ne? Nechcete taky zkusit? Taky na dálku, no to je výborný, no tak co budeme dělat? No já zase mám na blízko, tak to víte co? Ne, já totiž mám, musím vám říct, já mám od září brýle. Ano, já jsem zatím byl bezbrýlovec, teď jsem už brýlovec od září. Mně bylo loni 45 let. Letos je mi teda 46, to je logický, že? Tak jsem navštívil svou lékařku, protože jsem zjistil, že jsem tohleto představení zkoušel. Ne, kožní. Když jsem tohle představit zkoušel, jsem zjistil, že už přece, když čtu tu poslední povídku, že už ty písmenka se tak jako míhají. Říkala jsem, o, to bych chtěla navštívit. Co s tím, tak se podívala, změřila mě ty oči a říkala, no, pan Lábus, chce to půlky. Říkám, no, že jo, už to, no, chce to, ale to tak ve vašem věku, to je tak přirozené. Teď už se to bude jenom měnit. Já čekám, jak. A já to tuším. Já to tuším, jak se to bude měnit. Jo. Takže mládence, ještě něco zahrajte, ať se dostaneme do nále.

0: mluvíme o šprýmech a teď to trochu otočím, Jiří, když dovolíte. Kdy jste naposledy vyvedl vy něco nepředpokládaného? Něco, co naplánováno nebylo? Nějaký ten kanadský žertík třeba?
1: No tak to už je dost dlouho. Já teda, že bych byl, že něco takhle vymyslel, to teď si nevybavím, ale občas takhle třeba si třeba připravím nějakou legraci na jevišti a kolegové se baví, no, tak třeba teď jsme nedávno hráli představení Praha 100 věžata a já tam přišel takovým tričku a řekl jsem, já tam mám textu, že jsem taky, že vlastně místem mého narození je Praha a když jsem tohle řekl, tak jedna dívenka asi 15 let a první řeho udělala Ježišmarja. No tak to jsem potom teda měl takový monolog ty dívence, jo. Tak to si teda chudinka užila. Já jsem říkal, no holčičko, no to už já jsem, tak jednou budeš stará. Jako, ukaž mi žákovskou knížku, takhle jsem na ní začal hartusit, jo. Tak to se kamarádi tady velice bavili, jo. Takže mě jakákoliv taková věta z publika docela jako tak inspiruje, že i hned na to reaguju, no. Tak to je prostě, to, já se prostě neudržím, no.
2: Na Kanárských ostrovech

očka, kanár jása neví, že je první cena kočka. Pí, pí, pí, pí, mňau, mňau, pí, pí, pí, pí, han, han.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Stále posloucháte jeden díl našeho dlouhodobého seriálu o českém humoru a českých komicích. Dnes je to o Jiřím Lábusovi.
2: Ukončeme to tady, prosím.
1: No nemůžeme, máme ještě zhruba polovinu před sebou.
2: Jo, já zapomněl, ano. No tak pokračujte.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Lábus je nadaný herec, skvělý improvizátor, také výborný kuchař, i když vařit se naučil až v pozdějším věku. Dnes ale patří mezi gurmety a mistry kuchařského řemesla. Je také známý tím, že je manuálně skoro nezručný, řekl bych. Třeba takové balení vánočních dárků je u něj už legendární. A ještě jedna věc ho proslavila – hypochondrie. A tak není divu, že byl pozván i do show Karla Šípa Všechno párty, kde se tohle onemocnění trochu řešilo.
3: Já jsem tlakař.
4: Ty jsi tlakař?
3: No, já jsem tlakař.
4: Dobře, a ty ho máš teda vysoký nebo nízký?
3: Já mám právě vysoký tlak. Měl jsem vysoký a teď ho mám snad jako už v podstatě v normálu. Normál. No, kdyby ho teďka měřili, tak možná mám vyšší, že přece člověk jako je rozrušený, že tady tolik lidí, že ano. Tak teď by mi to možná stouplo. Ale ano. Jako... jinak si myslím, že ten tlak jako...
4: Dneska jsi ho ráno měřil?
3: Dneska jsem si ho neměřil, ale včera jsem si ho měřil.
4: Kolik tam bylo?
3: No, teď už to bylo tak 140 na... těch 88, tak nějak, no to.
5: Zdravej člověk.
4: Zdravej člověk, jo, ano.
3: Ale po lécích, to musím, že jako po lécích.
4: Jirko, byl jsi vůbec někdy nemocný, nějak vážnějc?
3: No, vážnějc, musím teda říct, že teda ne. Teda, ale měl jsem teda, já byl v nemocnici před strašně mnoha lety, to mě bylo 2,5 roku a... skutečně to... A... musím teda zaklepat, nevím teda na co, že tam jsem byl zatím naposled v nemocnici a to bylo tak, že jsem měl kýlu. Operace kýly, protože jsem u babičky zvedl žehličku. Ale takovou tu krajčovskou, opravdu to hodně těžkou žehličku jsem zvedl. A víte, ale že to jsou zážitky, co řekneš, tak 2,5 roku, že to si můžu pamatovat. A víš, že to byl pro mě tak intenzivní zážitek, že si to opravdu do dneška pamatuju. Určitý situace, jak jsem tam otec do té nemocnice přines, jako takhle, jo. Pak jak jsem tam moc nejdřív nechtěl bejt, jo. No a potom se stalo to, že člověče po té operaci, mě se tam strašně nějak zalíbilo. A já jsem tam člověče, to, když pro mě pak rodiče přišli po týdnu, tak já jsem začal řvát, že nechci domů, že tam chci bejt dál, protože já jsem už od dětství byl takový zvláštní jedlík a oni vám tam měli strašně dobrý kokosový sušenky. A na to, ale skutečně tu chuť toho kokosu, já tady nevěděl, že to je kokos, ano. Ale pak jsem se to dověděl po 15 letech. Takže vlastně já jsem si tu chuť pamatoval a mě to tak strašně jako a řval jsem. A teďka ty sestřičky říkali, no co to je za rodiče, teď každý dítě se těší domů a tenhle ten řve, že chce být u sestřiček a že chce jít z kokosový sušenky. Ano, ano. Takže to opravdu, tak to bylo taková pro ty rodiče, to bylo hrozný v té chvíli. Že jo?
4: A ty jsi od té doby opravdu nebyl v nemocnici?
3: No byl jsem tam třeba na návštěvě. Jako to jo, ale jo,
4: já myslím, nebyl. Jako nebyl.
3: Ne, nebyl.
4: A přesto máš takový strach o svoje zdraví.
3: No tak já to mám jako prevenci. Víš, jako, že co, já užívám léky, já ti řeknu.
4: Řekni, co užíváš.
3: Tak ne? Užívám. Troje na tlak, pak mám na podagru, já mám dnu taky, víš, to je dna. Potom beru na cholesterol taky léky, pak beru ještě vitamíny, pak beru preventivně na prostatu, pak beru...
4: Ty bereš všecko preventivně.
3: No, tak ono to je dobrý, ale že, pak se to nepřekvapí nakonec. No, takže, no, proto jsem byl jednou nemocnici zatím taky možná. No.
4: A ty bereš 8 druhů prášku různej?
3: Asi tak, no, po barvách 9, takhle, to mám jako složené. Jenom se mi stalo, já přišel do lékárny a mě se strašně líbí lékárny. Já mi to přitahuji, oni to mají dneska jako hezký designy, že jo, ty krabičky všechny a takový. Já tam přišel a říkám, prosím vás, co je tam toto? To je nějaká novinka, to se ještě... A říká, to je na menstruaci. Takže tak to jako ne, tak to jsem... Takže, no, takže...
4: To byl prášek, který jsi neznal.
3: Ten jsem ještě právě neznal.
4: A chtěl jsi ho zobnout,
3: vy? Chtěl jsem si zobat.
4: Chtěl jsi ho zobnout, no. Ale ty máš...
3: No já už stejně u jedný známý ochutnal.
4: A zastavilo se to, jo?
3: Jo, mám
1: Vraťme se zase na chvíli do filmu. Do toho, který byl natočen v roce 1983. o prázdninách tehdy Zdeněk Troška sezval známé herce do jižních Čech a natáčela se první komedie z dlouhé série Slunce, seno, jahody. Nenatáčelo se ale pouze v Hošticích. Některé záběry, třeba dům paní učitelky anebo fara, stojí v sousední obci Dobrš. Hezké prázdniny tam určitě ale prožil i náš dnešní host Jiří Lábus. Jak na to vzpomínáte?
5: No tak vzpomínám na to v dobrým, protože za prvé já mám 5 kilometrů tam tu škálupu, kde jsme to točili ve Volyni u Strakonic, to se točilo v Hošticích tenhle film, že? Tak pro mě to vlastně byly příjemně strávené prázdniny divadelní. To se točilo přes léto, všechny ty tři filmy, že? Takže to bylo ve velice jako příjemné společnosti a já pro mě vždycky přijeli, odvezli do Hoštic, natočil jsem to a zase měl na chalupu. No a pak jsme odjeli do Itálie, to bylo trošku, kde sedí, jsme byli v Itálii, tak to bylo taky docela, když to byl ta hrozný fofr, to jsme teda projížděli docela ty města v hrozným fofru, ale myslím, že ten film, vůbec jsem netušil, že když jsem to točil, že to bude se po letech pořád jako promítat a pořád to bude, lidi se to nad tím filmem budou pořád bavit, tak což jsem teda byl překvapený, jsem to vůbec nečekal, takovou reakci.
6: No a dívala jsi se všude? A pořádně? Na co včera? Říkal něco?
7: Promluvil o té své práci ve škole, že se kvůli ní Poirot vstáhl.
6: No a dál?
7: Dál už je.
6: Tak se na něj šla blbě.
7: Tak se jde na něj sám, když jsi tak klidně, už to nebaví.
8: A nás to asi baví, ne? Tak se na to vykašlím a přijdeme o titul, o prémii a jediný, co nám zbude, bude ostuda po celém kraji. To přece nejde.
9: A víte co? Tak mu s tím jeho nesmyslem pomůžeme.
10: Ivole!
11: Jdi mu s tím pomoct, Lukáš. Já ti to podržím.
10: Jestli to už teďka nedopadne, tak nás všechny zavřou. Voloviny.
11: To si teda pište. Kraviny do kravín.
10: Ale nemel furt.
11: Ale já se tam vřít nedám, to teda ne. Ale... Co jak vůle ještě?
1: Po úspěchu téhle komedie přišel i druhý díl Slunce, seno a pár facek a na začátku 90. let i třetí Slunce, seno, erotika. V něm na Jiřího Lábuse čekalo trochu nevděčné natáčení. Úplně bez.
12: Pozor, hlášení. Žádáme všechny účastníky výcviku na nudistickou pláž, aby se okamžitě dostavili na generálku do Mlejna.
1: Pane Lábusi, když jste si přečetl ten scénář, neměl jste trochu chuť z toho utéct?
5: Ne, vůbec ne, já jsem exhibicionista, to vůbec ne. Ne, to si pamatuju, že jsme točili tu scénu, jsem nepřipravený v té stodole na ten záběr a tam byly ty pracovnice JZD tam okolo mě, jako v tom, jak tam pak jako vybíhali za mnou, že? No a ta jedna říkala, kolik za to máte, pane Lábusi, a když jsem mi to řekl, to bych za to z peníze nedělala, to bych tam nahá neběhala, říkala.
1: No a my si teď inkriminovaný kousek filmu pustíme, aspoň ve zvukové podobě.
13: Ani za nic, ženský, já první nebudu.
14: Budeš ještě k tomu nahá, ukaž, co to tam máš.
15: To je právě na aerobik, to je zřímá.
13: A já jsem řekla, že vypomůžu, uvařím, upeču, ale nahá tu nikde jít nebudu.
16: Ženský, jsme tu pro Italiáne, pro vlastice.
17: Ale čumáku je celá vesnice.
18: Ježišmala, ženský, takovou dobu to nacvičujete tamhle v kravině, teďka budete dělat fóry.
17: No jo, nahý jste tam, že nahý.
18: Cože, nahý, no to byla zkouška, to se zkoušelo.
17: To nevadí, ale nahý jsme tam nebyli.
18: Ale nebyli, a teď budete, ale no, o to ne.
19: Děvčata, děvčata, klid. No jak jsme se to učili, připravíme se hezky s úsměvem, abychom celému světu ukázali, že i prostá česká žena se může chovat jako dáma.
18: V gumákách a s vídlem a z vás žádné jítel nebondli.
20: Holky, já jdu domů. Ať si tam jdou ty mladý na
17: správně.
18: To jsme si nedomluvili. Ne, to jsme spáli všechny, to ne tohleto. Dostanete za to prémie, tak o co jde?
20: A če nechají?
18: Ne, domluva, to ne, to pozor, to ne.
17: Prosím vás, vy s tím naděláte. Ráno se tady slíkal kde kdo a nikomu to nevadilo.
18: To jsme si tam rozuměli teda, tak ne. Gabino, Popova, se. Když to okamžitě nenecháš, tak se s tebou rozvedu.
21: Vidíte ho, Kaňoura, nás by slíkal a svou si nenechá.
22: Je to prevít, ať se zvykne záda.
18: Co jste se zprázdnili, že jste zprázdnili? Lidi, lidičky, lidičky, pomoc! Lidi, jau, jau, matuško, jau!
23: To nebylo tohle, to tady nebylo.
24: Ticho, lidi, podívejte, už to začíná.
18: Jste se zprázdnili, nebo co? Jste...
0: otevřete! Žensky! Slyšíte?
2: Pusťte mě! To je nějaký omyl! To přece v nácviku nebylo! Tomu chlapci snad ten snad nebo život!
0: Pusťte! Otevřte!
1: Naším hostem je Béďa z filmu Slunce seno, tedy herec Jiří Lábus. S vámi tam účinkovali i kolegové z Ypsilonky. Přidávali jste si tedy jako velký improvizátoři i do toho scénáře něco navíc, nebo jste se ho striktně drželi?
5: Musím říct, že pár věcí tam vzniklo teda přidáním, třeba tam taková ta scéna, jak sledujeme to porno, tak o těch kozách a o těch, tak to jsme si zrovna, myslím, nějak vymysleli společně, tady tu, myslím, mám pocit, tady tu repliku, ale jinak to všechno bylo, myslím, velice pevně daný a zřejmě troška, protože přímo z toho kraje, tak ten dokonale zná ty lidi a proto to bylo tak jako, tak autenticky kolikrát ty dialogy. To bylo opravdu všechno ve scénáři, bych řekl.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Jestli máte teď úsměv na tváři, je to možná i díky tomu, že posloucháte pořad na vlnách Českého rozhlasu, který se věnuje tvorbě Jiřího Lábuse.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A teď se zaměříme na tu část života, kterou vyplňoval slavný pořad Možná přijde i kouzelník. Natáčelo se na různých místech, nejčastěji v Táboře, ale také v divadle ve Slaném nebo v Jablonci nad Nisou.
2: To si pamatuju, jaký byl strašný problém v prvním díle, to bylo za hluboký totality, a protože Jiří Kor měl náušnici v pravém nebo v levém uchu, tak se přišel příkaz od ředitele té redakce Zábavy, že všechny záběry, kde Kor má tu náušnici, musí pryč, tak se to muselo celý přestříhat ten pořad, což jsou, když se to dneska člověk uvědomí, co to bylo za blbce všecko, který takhle tohle to řídili, jo, tak to je opravdu neuvěřitelné, co všechno se muselo dělat a co za práce. Navíc to bylo, že sice ten první díl musel přestřelit, aby tam nebyl Jiří Korn vidět s tou náušnicí. Jo. V žádném záběru, no to bylo neskutečné.
1: Dopřejme si malou ukázku z jednoho dílu. Je tu Mariša.
3: Babi, co zas?
4: Když mi seženeš C-čka a koupíš babetu, tak tě neprásknu.
3: Dáš si kávu?
4: Tak si čaj.
3: Koupím ti babetu, budeš jezdit jako velký šohaj, dáš si kafe.
4: A od koho je káva?
3: Od Žida.
4: A proč ne ze spolku?
3: Měli zavříno.
4: Tahle je stuchlá, či co? Já jsem z toho ze všeho tak otrávaný.
1: Jiří, hráli jste někdy takové etídy, jako třeba v pořadu Možná přijde i kouzelník, v běžném, soukromém životě?
2: To jo, vlastně většina těch scének vlastně vznikla, že jsme to někde předvedli, třeba scénka, kterou si lidi často pouští i tak různě na internetu, třeba ta škola v roce 2020 a hodina dějepisu, tak ta vznikla tak, že jsme seděli s Oldou Kajzerem někde v nějaký vinárně před krátce po listopadu 89 a já říkám, nebo říkal, jak to asi bude vypadat za takových 50 let, jak se o tom bude učit. A Olda se už hnedka stoup a začala dělat žáka, no a já jsem si hnedka začal, u stolu jsem seděl, já jsem dělal teda učitele, hned jsme začali rozvíjet improvizaci a takhle to vlastně vzniklo. No.
5: K tabuli půjde Karolina Kajzrová. Je tady? Je.
6: Já to věděla.
5: No tak pojď, pojď. Tak pojď, prosím tebe. Bez těch komedií. No až se smějte prvních hlavicích, to je hezký. Známý firmy, no, Kazdová, Navrátilová, to je nádhera, no. Ještě ji podporujte v tom, ano, to je krásný. To je. No, tak.
6: Nechte to.
5: Tak děvčata, prosím vás, tak nám popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se napovídat tam! Opovažte se napovídat! Kdy a kde začala celá akce?
6: No. Tak teda bylo to jako těžký teda.
5: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
6: Bylo to teda v tom jako teda... V tom listopadu.
5: No v listopadu, to jsem, ano. A koliká to bylo přesně?
6: To znamená jako teda na podzem.
5: No na podzem, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy? No?
6: No v listopadu říkala.
5: No 17.
6: 17. no.
5: A kde?
6: Kde?
5: No. Na Al. Al.
6: Na Al Jašce.
5: Ale prosím tebe. Na Albertově. Praze. Nenapovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost. No. Kolik?
6: Holky, nechte to.
5: Tak děvčata, opravdu. Kolik bylo studentů na manifestaci?
6: No bylo jak tam jako teda hodně, no.
5: No to víš, že bude málo asi. Tak přibližně řekni, no, řekni přibližně. No,
6: byl tam Petr, Dušan, Mirek.
5: Tak prosím tebe, to bys tady jmenovala do Zejcka. Asi 20 000 studentů tam bylo.
6: Jo.
5: No. Přesně to, já to opravdu, já to nechápu, jak to, že to nevíš tohleto, za chvíličku jsou maturity, ty neodmaturuješ, Kajzrová.
6: Ne, no prostě...
5: Zeptej se táty, tam byl taky tvůj táta. No jistě.
6: No, to se tak blbě učí.
5: No, blbě učí, no. Jaká byla hlavní hesla? No.
6: No tak hlavní hesla...
5: No, to zas bude.
6: Byly jako...
5: Na Štěpána, bez Štěpána.
6: Bez Štěpána.
5: Jak ještě, do koše, no a dál,
6: do koše. No. Pak to, svobodné dolby.
5: A prosím tebe, dolby. Svobodné volby.
6: Teda volby.
5: No, jsem neviděl tohleto. Co ještě?
6: Máme hole v ruce.
5: Ale prosím tebe. Máme holé ruce, oni měli holé. Jsem neviděl tohleto. To je opravdu zásadní neznalost. Kdo promluvil na Václavském náměstí?
6: Na Václavském náměstí promluvil...
5: No.
6: Lid.
5: No. To máš pravdu teda, to jsi to vzala hopem teda. Opravdu to, že tohleto nevíš, prosím tě, jak to, že to nevíš tohle? No. Kdo byl vyloučen ze strany?
6: Ze strany byl vyloučen Kocáb, Baťa... Zapa...
5: Já tě opravdu vyrazím, já tě vyrazím s pětkou, to nemá cenu tohleto. Co znamenala zkrátka OF? Opravdu, to jsem neviděl.
6: Osvobození Fojtíka.
5: Ale prosím tě!
1: Tak jsme si zopakovali kousek našich dějin. Možná, že Jiří Lábus ani netušil, že se toho roku, o kterém tehdy mluvil jako o budoucnosti, dožije. Bylo něco, co jste museli vystřihnout, co bylo zakázáno, s čím byly potíže?
2: Myslím, že vyloženě vystřiženo nebylo. My jsme věděli, že to nemělo cenu psát něco, co víme, že by pak třeba vyndali a šlo by to pryč, to jsme tušili, co by mohlo samozřejmě nastat. Ale vím, že třeba se stala taková situace, když v tom jednom, dokonce myslím, to bylo silvestrovské vydání, tam Otakar Brousek, známý recitátor, říkal tu básně, tu pohádku, a kde potom řekl to zprostý slovo, že jo, na konci.
7: A upadla mu prdel.
2: To vím, že zbudilo u některých lidí hroznou nevoli a psali, jak je to možný, takový recitátor může říct takhle zprostý slovo v televizi, a pak dokonce nějaký pán napsal, že už do té televize psal, že to opakovali, že to řekl znova.
1: Improvizační kousky přinesla dvojice Jiří Lábus a Oldřich Kaiser na televizní obrazovky i v 90. letech. Poprvé například v televizi Nova a pořadu Ruská ruleta. Moderoval ho Marek Eben. Ten vylosoval vždy nějaké divácké téma a na dvojici bylo, aby to rychle stvárnili do krátké scénky. Tady je jedna z nich. Herec se připravuje na roli ve hře Otelo a do šatny vejde uklízečka.
8: Kdo ty prokletí, co jsi učinil?
6: Naruším.
5: No, maličko, ano, to víte, po ránu se musím trošku dostat do formy.
6: Po ránu, teď je 11:30.
5: No to víte, my večer zpíváme, ráno líháme.
6: Yeah. No jo, vy jste hold bohémové, že jo?
5: Jo, bohéma Puccini, to je krásná opera.
6: Vy a Puccini, prosím vás, odko ještě vy si chcete pučovat.
8: Já.
6: Pokojník si taky po sobě můžete laskavě vysypat příště, já to za vás věčně dělat nebudu.
8: Já.
5: Prosím vás, už vypadněte! Já za chvíličku letím do studia!
6: Já zase letím na mandl, víte, a se smetím.
8: Já.
6: Poslyšte, vy byste to mohl vědět. Prý se Dvořák proslavil v Americe, je to pravda?
5: No jo, ten se tam zapsal natrvalo.
6: Tak neříkejte, natrvalo. Já jsem si to hned myslela, vidíte. A víte, jak tam jsou drahý čin, že? Mně říkala Čechová, odvedl z Masny, co tam má vody jak živa snachu. Vody jak živa, co tam má snachu. Že nemůže vidět. Ani na ulici. A já to i četla v tom. No, jak se to plus nebo... No, je to všude, no. Tak Dvořák, říkáte. No vidíte, a kdo by to byl do něj řekl, že jo? Já nevím, co mu chybělo. Vždyť se měl krásně. Já nevím opravdu, co mu chybělo. Jsem ho ještě viděla i to týden, jak venčil psa. Měl se nádherně.
5: Kdo, pes?
6: Pes jsem měl. Ne, pes, Dvořák.
5: Ale prosím vás, Antonín Dvořák, známý skladatel, ten už je dávno po smrti.
6: No vidíte, a mně se nic neřekne, já jsem ho dobrá jenom na ty schody, že jo? No, taky bych si mohla zaspívat, nemyslete si, že jste nějaký eso, víte? Já jsem chodila do Krušnohorského chodnického kroužka a zpívala jsem tam, víte? Švitořínka, švitořila, taky jsem měla dobře poslane ten hlas, víte?
5: Tak už
6: ale
5: budeš skříkat!
6: Padr mě to zničí,
5: já za chviličku letím do studia, mám tam zpívání!
6: Odřu,
5: a já tady takhle s tebou ztrácím! No. Ty babuny, děláku, to by ztratil hlas!
6: Já jsem včera ztratila hadr a víte, kde jsem ho našla? V mezaně, no patře, ty lidi jsou...
5: Já se nebudu rozpakovat!
6: Věce, co to děláte, vy měžka to?
5: Ano! Paní Houdová.
9: Pánové, Kaiser a Lábus, prosím na scénu.
5: Tak Oldu, jdem na to. Myslíš ten konec takhle, že bude dobrý ten závěr? Co? Oldo? Oldo? Já ho zabil.
10: A mě říkal, Rejža, trošku přitlačím na konci. Mě to říkal, já zabil. Oldo, já nerad, ale já zabil! Já zabil!
11: Nezabil! My jsme nezničitelní!
1: Jiří, nastal někdy takový problém, že jste měli tak krátký čas, že jste prostě nedokázali vymyslet vůbec nic v ruské ruletě a byli jste v úzkých?
2: No, možná, že se to někdy stalo, já už teda těch dílů bylo, já už to teďka přesně nepamatuju, ale asi jsme někdy měli, samozřejmě některé scénky byly lepší, některé horší, to se nedá nic dělat, že? Ale hlavně jsme se vždycky snažili, důležité bylo, aby jsme hnedka věděli, koho budeme hrát, jakou postavu. Abych věděl, že jsem učitel, tak protože okamžitě mi naskočí, jak se chová učitel, jaký má slovník učitel, že? Nebo když jsem doktor, tak jsem zase doktor, lékař, že? Nebo samozřejmě ženská chlap, to jsme se museli v tomhle tom střídat v těch ženských postavách. Že? A hlavně jsme museli vědět, jako k čemu to bude směřovat a že to bude mít vlastně, že to bude mít vlastně nějakou poentu a k té poentě to směřovat. To vždycky hlavní, k jaký poentě to budeme směřovat. Že?
1: Humor je dobrá věc, pro kterou stojí žít. Zvlášť, když ji pro vás dělají kumštíři, takový, k jakým patří i Jiří Lábus. Já se s vámi loučím a doufám, že si cestu k našemu pořadu najdete i příště. A Jiřímu Lábusovi moc děkuju.
2: Děkuju vám taky a naschledanou.